pod vedením hráče na zobcovou flétnu Michaela Schneidera nám soubor La Stagione Frankfurt zahrál Telemannův koncert pro dva lesní rohy, dvoje housle, zobcovou flétnu, hoboj, dvě violončela, smyčce a basso continuo. Obraťme teď pozornost ke starší hudbě. Bude to Missa Ecco si Beato Giorno, jejímž autorem je Alessandro Striggio. Je to mešní kompozice napsaná pro 40 hlasů v 5 sborech. Účinkuje soubor i Fagiolini, který řídí Robert Hollingworth.

0: To byla, vážení posluchači, mše pro 40 hlasů v 5 sborech. Misa Ecco si Beato Giorno. Autorem byl Alessandro Strigio a interprety byl soubor i Fagiolini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Příští necelé 2 minuty nám bude na barokní housle hrát Isabel Faust, a sice fantazii, kterou napsal Nicola Matejs.

fantazii Nikoly Matejse nám, vážení a milí, na barokní housle zahrála Isabel Faust. A teď vybíráme z diskografie souboru Collegium Vocale Chant. Založil ho a od roku 1970 řídí Filip Hreveche. Uslyšíme v jejich podání slavné Bachovo moteto Jesu meine Freude, obracející se k Ježíši jako k mé radosti.

Posloucháte stanici D-dur. Ve vokálně instrumentální verzi doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. A to v podání sboru a barokního orchestru Collegium Vocale Chent, který po desetiletí vede jeho zakladatel Filip Hreveche. Za další nahrávkou, kterou zařazujeme do našeho vysílacího projektu od Klaudia k Ludvigovi, věnovaného historicky poučené interpretaci staré a starší hudby, stojí dva soubory, Ars Antiqua Austria a Salzburger Lute Consort. Uslyšíme sonátu pro housle a basso continuo číslo 6 od Heinricha Ignáce France von Biebra, skladatele, který působil nejprve v Kroměříži a potom dlouhá léta v Salzburku.

Vážení posluchači, hudba, která právě dozněla, je datována rokem 1681. Byla to sonáta C-moll Heinricha Ignáce France von Biebera pro housle a basso continuo. Učinkovali soubory Ars Antiqua Austria a Salzburger Lutkoncert s uměleckým vedoucím Gunnarem Letzborem. Teď pro vás máme připravenou skladbu Caprice de Chaconne, krátkou kompozici pro kytaru, kterou napsal Francesco Corbetta, italský kytarista 17. století. Na barokní nástroj hraje Jakob Lindberg.

0: Zvuk barokní kytary nám přinesl Jakob Lindberg. Poslouchali jsme Caprice de Chaconne od Francesca Corbetti, italského kytaristy 17. století.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Sledujete stanici D-dur a její vysílací projekt od Claudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Náš vysílací projekt přibližuje v nahrávkách historicky poučený přístup ke starší hudbě. Beethovenův život teď přesáhneme o několik let. Zemřel v roce 1827 a už z roku 1833 je italská symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho, raného romantika. A právě jí se s historickými nástroji věnoval soubor Le Concert de Nation, který založil a řídí katalánský gambista Jordi Savall.

0: Vážení posluchači, orchestr dobových nástrojů Le Concert de Nation, do jehož diskografie jsme teď sáhli, se věnuje hudbě od baroka až po romantismus. A právě tím druhým pólem byla skladba, která dozněla. Mendelssohnova italská symfonie z roku 1833. Řídil Jordi Savall a tím se uzavřel vysílací projekt stanice D-dur od Claudia k Ludwigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Ende gut, alles gut, říkají naši moudří sousedé, tedy konec dobrý, všechno dobré. A v hudbě to platí dvojnásob. Poslední tóny skladby doznívají posluchači dlouho v hlavě a dojem, který v nás zanechá posledních 10 vteřin, může zásadně ovlivnit zážitek třeba z několika hodinové kompozice.

každé skladbě musí být pro posluchače připraveno dostatečné množství hudebních překvapení. Publikum by mělo být neustále udržováno v pozornosti. Jedinou částí skladby, kde toto neplatí, je právě konec. Ten posluchače překvapit nesmí, naopak musí ho s jistotou očekávat a v okamžiku, kdy skladba končí, musí s tím být už dokonale smířen. Tohoto pravidla jsou si skladatelé vědomi a jen málo kdy jim něco ujede. Jedna Mozartova symfonie končí způsobem, který mi jaksi dodnes není jasný. Zní krásná hudba a najednou je ticho. Jediným možným vysvětlením je, že to Mozart snad ani nemyslel vážně.

Úsek skladby, který má za úkol dílo uspokojivě uzavřít, se nazývá kóda. Někdy to je poměrně velký kus muziky a je pro ní typické, že je pevně připoutána k základnímu harmonickému kameni skladby, totiž k tónice. Není tu již místo na velké výlety do jiných tónin, převažuje hudba homofonní, kompozičně přímočará a dalo by se říci cílevědomá. Jejím cílem je samozřejmě co nejintenzivněji roztleskat publikum. Velmi důkladným způsobem uzavíral svá díla Ludwig van Beethoven. Pátá symfonie, osudová, je završena mnohataktovou kódou na jediném tonickém akordu.

Vedle upevňování tóniky je dalším účinným uzavíracím prostředkem takzvaná streta. Spočívá v tom, že se v kódě náhle výrazně zrychlí tempo. Taková akcelerace je v stavu zvednout publikum ze židlí. S velkou chutí tohoto prostředku užíval třeba Giacomo Rossini. Toto bude závěr předehry k lazebníku sevilskému.

Je zajímavé, jak klasičtí a romantičtí skladatelé v kódách a zejména v samých závěrech skladeb drželi na úzdě svou touhu po originalitě. Zřejmě si uvědomovali, jak riskantní je v samém závěru experimentovat s vžitými představami o uspokojivém závěru kompozice. Konzervativní publikum požaduje na konci fortissimo tonického akordu, pokud možno podepřené ranou do tympánu nebo velkého bubnu. Nekončí-li skladba právě takto, lidé jsou rozmrzelí. A to platí v podstatě dodnes, i když ve 20. století jsou skladatelé přece jen odvážnější a publikum o trochu tolerantnější. Gustav Mahler završil svou třetí symfonii větou, která je jakousi hudební definicí lásky.

těžko by se našel posluchač, kterého by dnes tento závěr neuspokojil. A to přesto, že Mahler svou téměř dvouhodinovou symfonii neuzavřel rychlým finále, nýbrž širokou rozvláčnou větou. Ještě mnohem víc si vůči publiku dovolil jiný pozdní romantik, Alexander Scriabin. Závěr jeho páté sonáty zpočátku vyvolal pobouření. V kritikách se psalo, že sonáta neskončila, ale přestala. Kultivovaní posluchači však záhy pochopili, že svéráznému skladateli se zase jednou povedl průlom do zažitých představ o tom, jak se má psát hudba.

V jiné Skljabinově skladbě, v preludiu H-dur, objevíme další kuriózní jev. Kóda tu tvoří celou polovinu skladby, tedy z 32 taktů připadá 16 právě na ni. Nejde o samostatný druhý díl, protože nepřináší novou hudební myšlenku. Objevují se tu jen témata z první části. Nejde však ani o provedení, protože hudba nemoduluje a setrvává na tónice, přesně tak, jak se to sluší na pořádnou kódu.

programních a vokálních skladbách se někdy setkáme s tím, že jejich mimohudební obsah směřuje k záměrné neukončenosti. Skladba má působit dojmem, že žádný konec vlastně nemá. Poslední slova kantáty Petra Ebena Pocta Karlu IV. Znějí na paměť věčnou. To skladatele přivedlo k nápadu ukončit kantátu jakýmsi fade-outem, tak obvyklým v populární hudbě. Je to sice jen zvukový efekt, ale ve spojení s duchovním textem dostává hlubší význam.

O kódu dnešního Dakápa se postará Alban Berg a jeho houslový koncert. Je to skladba, v níž se ohromným způsobem podařilo skloubit moderní kompoziční techniku s posluchačsky přívětivým hudebním jazykem. Jde o skladbu zcela atonální. Její závěr je však napsán tak šikovně, že vyvolává iluzi tonality. Poslední akord zní jako tónika, ačkoliv ji ve skutečnosti není. Ale posluchači se dají rádi zmást, když je výsledek tak přesvědčivý, jako v kódě Bergova houslového koncertu, který má podtitul Na památku anděla.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Na to, jak slavný a hojně uváděný a natáčený je koncert pro dvě trubky C-dur od benátského barokního mistra Antonia Vivaldiho, je s podivem, že o tom díle víme tak málo. Neznáme datum kompozice, ani prvního provedení, ani okolnosti vzniku. Můžeme se jen dohadovat, zdali to byl jeden z koncertů, které si od Vivaldiho každý měsíc objednávali benáčtí místodržitelé, nebo to bylo dílo pro dívky ze sirotčince Ospedale della Pietà. V každém případě efektní, jiskrný koncert je ozdobou každého koncertního programu. Finální větu teď hrají britští interpreti, trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks, na čembalo hraje a City of London Symphonia vede Nicholas Kremer.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Così fan tutte, ossia la scuola degli amati. Takové jsou všechny, aneb škola milenců. Opera Buffa Wolfganga Amadea Mozarta na libreto osvědčeného spolupracovníka Lorenza da Ponte. Ten měl prý zpracovat jakousi velikou vídeňskou milostnou aféru, která měla pobavit dokonce samotného císaře Josefa II. Ve zkoušce věrnosti sice dvě sestry, Dorabella a Fiordiligi, nakonec neobstojí, takže se může v závěru opery konstatovat, že takové jsou všechny. Ale i tak je konec šťastný, dívky se svými mládenci usmíří. Déle než Dorabella odolává svodům lásky Fiordiligi, která také v prvním dějství zpívá árii Come scoglio, jako skála stůjme pevně. Lucia Pop a Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Teď nás čeká balada pro klavír číslo 3 a z dur opus 47 Friderika Chopina. Hraje Ivan Moravec.

Messier de Saint-Colombe byl proslulým francouzským barokním skladatelem a vynikajícím hráčem, ba virtuózem na violu da gamba. Řekněme barokní violončelo se 6 či 7 strunami a pražci na hmatníku. Mimochodem právě Saint-Colombe ve Francii přidal onu 7. strunu. Je to tajuplná postava, víme o něm velmi málo. Učil dalšího skvělého gambistu Maréna Maréze, neměl ambice dostat se ke dvoru, žil v ústraní, staral se o 2 dcery, jež obě učil hrát na gambu. Ostatně leccos je naznačeno ve filmu Všechna jitra světa, právě o tomto hudebníkovi. Hlas gamby, který ve filmu zní, ovšem rozezvučel světově proslulý katalánský gambista Jordi Savall. A jeho hru Saint-Colombovy hudby teď necháme znít i my. Courant pro solovou violu da gamba.

Legenda jménem Leonard Bernstein, gigant pódia, jedna z nejzářivějších amerických hvězd 20. století, popularizátor klasické hudby skrze desítky pořadů s New Yorkskou filharmonií a tak dále. Bernstein úspěšně zasáhl do řady oblastí, nás teď ale samozřejmě zajímá jako vele úspěšný skladatel a velmi všestranný skladatel, schopný psát lecos. Od výtečných muzikálů pro Broadway, jako On the Town v roce 1944, kde zazářil mladý Frank Sinatra, až k tak závažným dílům, jako jsou třeba jeho tři symfonie nebo Chichesterské žalmy. Kompletní vydání nahrávek Bernsteinových skladeb naplnilo 26 CDček a 3 DVD. Na jednom z nich je i opereta Trouble in Tahiti o neúspěšném manželství Sema a Diany. Nahlédněme se sopranistkou Louise Eideken a dalšími soulisty s Vídeňským symfonickým orchestrem ORF a Leonardem Bernsteinem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etýda číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, Egmont, předehra k tragédii Johanna Wolfganga von Goethe, opus 84. Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Lantmann, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Wolfgang Amadeus Mozart, arie Hraběnky z druhého dějství opery Figarova Svatba. Zpívá René Fleming, londýnský symfonický orchestr řídí Sir George Sholty.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Kamerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Johann Sebastian Bach, koncerto z kantáty Tritt auf die Glaubensbahn. Hraje Akademia Byzantína, řídí Ottavio D'Antoni.

Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Dmitrij Šostakovič, hudba k animovanému filmu Malá hloupá myš. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Schei.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Pierre Attagnan, Pavana a Galliarda pro sólovou loutnu. Hraje Andráš Kečkéš.

Vařenkou mladí zamilovaní bojující o svou lásku. Podobný model najdeme ve Dvořákově opeře Jakobín. Purkrabý Filip si myslí na Terinku, která miluje mysliveckého mládence Jiřího, leč otec, učitel Benda, chce Terinku pochopitelně provdat za starého, ale movitého purkrabího. A my teď zastihneme Terinku s Jiřím ve druhém dějství, ve dvojzpěvu, v němž nejprve dívka lká nad svým údělem a pak následuje krásné vyznání lásky dvou mladých lidí. Daniela Šounová-Brouková, Vilém Přibyl, za doprovodu Státní filharmonie Brno s Jiřím Pinkasem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna by měla rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Před soudem v Paříži stanul vychovatel, který čelí obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v mateřské školce. Výstava v Liberci odhaluje současnou podobu protileteckých krytů na Ukrajině. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 26 až 30 stupňů Celsia. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít ti důchodci, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Ti, co smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlast peníze, mají získat kompenzaci. Pokračuje jeden z předkladatelů novely, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
3: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
2: Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích a zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění tříletý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se také musí neveřejně omluvit poškozeným.
4: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
5: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
6: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
5: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
7: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
5: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: V Paříži začal soud s vychovatelem, který čelí obvinění ze zneužití několika dětí ve francouzské mateřské škole. 36-letému muži hrozí 10 let vězení a pokuta v přepočtu přes 3,5 milionu korun. Rodiče požadují veřejné slyšení jako v případu znásilňované Gisele Pelikotové.
8: Rodiče jsou odvážní, že chtějí veřejné slyšení. Francie se musí probudit. Lidé musí jít do ulice ve všech městech a obcích. Násilí na dětech se děje všude, nejen v Paříži.
9: Popsala Českému rozhlasu spoluzakladatelka kolektivu Mýtu Ecole Barka Zerualiová. 36-letý vychovatel čelí obvinění ze zneužití 9 dětí ve věku od 3 do 5 let. Podle jejich výpovědí je hladil, osahával, dával jim předměty do intimních partií. On sám tvrdí, že je nevinný. Přiznal nicméně, že si při kontaktu s dětmi měl dávat větší pozor, méně nosit v náručí a na klíně. Soud má v případu rozhodnout 16. června. Policie vyšetřuje přes 100 školek, jeslí a základních škol v hlavním městě. Paříž odvolala 78 vychovatelů, přes 30 z nich právě kvůli podezření ze sexuálního obtěžování dětí. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Už jenom do konce týdne můžou lidé navštívit fotografickou výstavu Alexandry Kosovské v galerii FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Výstava zachycuje podobu protileteckých krytů na Ukrajině. Ty slouží jako provizorní školní třídy i nemocnice, jak doplňuje kurátorka výstavy Alena Čechová.
10: Vidíme vlastně jako lůžka, která jsou používána v podstatě jako nemocnice. Původně v těch skrýších to bylo myšlené tak, že se tam lidé třeba během bombardování jenom přesunou, ale někdy je prostě potřeba nějaká neodkladná operace a ta operace se v těchto podmínkách odehrává.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, od severu čekáme přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy jinde jenom výjimečně vyskytnou přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů Celsia. Na severu čekejte kolem 23. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.
11: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, ať máte příjemný start do nového dne, který bude opět horký. My vás za okamžik vezmeme za kulturou a taky zajímavostmi ze světa. Tři země, jeden filmový festival, Německo, Polsko a Česko. Opět propojuje Mezinárodní NISA Film Festival, který letos zavítá do 11 měst. Od německé Žitavy přes polský Zhořelec až po Liberec. Jaké filmy letos nabídne a čím chce diváky překvapit? Tak to vám řekneme už za malou chvíli. Z filmového světa se potom přesuneme, konkrétně do Francie. Tam totiž vydražili před pár dny schody, které kdysi vedly do slova do nebe. Původní točité schodiště z Eiffelovy věže, po kterém se na konci 19. století procházely stovky návštěvníků světové výstavy v Paříži. Kdo si tenhle unikátní kus historie odnesl a kolik za něj zaplatil, i to vám za moment prozradíme. Tak ještě jednou příjemný poslech.
2: A příjemný poslech taky hudebního výběru s Francoisem Kuprénem, potom Doris Day nebo Václavem Vačkářem a zazní třeba taky skladba v podání Bada Paula. Teď Camille Saint-Saëns, část symfonie číslo 2.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Viola Sinfonieta a část symfonie číslo 2, opus 55 a Camille Saint-Saëns v 6 hodin a 10 minut.
1: V 7. ročníku ankety Top 100 českých architektonických ateliérů, kterou pořádá časopis Architekt Plus, získalo hlavní cenu pražské studio Architekti, Rearchitekti a porota ho zvolila pro poctivé a také důmyslné projekty u přestaveb, rekonstrukcí a revitalizací.
0: Ocenění za mimořádný přínos v interiérové tvorbě potom získal ateliér JRA Jaroušek Rochová Architekti za udržitelný přístup k navrhování a realizaci tak Architekt.
1: Ale to směla porota opravdu z čeho vybírat, protože se přihlásilo téměř 400 ateliérů. Hlavní cenu potom uděluje šéfredaktor časopisu Architekt Plus, kterým je Matěj Šišolák.

0: François Couperin, ale koncert de Nacion v části koncertu číslo 4. Za minutu a kousek bude 6:45.
1: Francie má za sebou opravdu výjimečnou dražbu. Aukční dům Art Curial vydražil původní schodiště z Eiffelovy věže. Má 14 schodů a propojovalo kdysi druhé a třetí patro téhle slavné pařížské památky.
0: Už jsme vás informovali o tom, že francouzský sběratel za ní zaplatil v přepočtu skoro 11 milionů korun.
1: A kvalitu schodiště u pařížského bulváru Champs-Élysées testoval i náš zpravodaj Martin Balucha.
2: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
3: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy, takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterými prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
2: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Art Curial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
3: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky. Uchovával ho ve skladu, takže je v dobrém stavu.
2: 4 kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Muzeum d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
3: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
2: Vydražený díl schodiště je natřený světle hnědou barvou. Eiffelova věž vystřídala za víc než 130 let 7 barevných odstínů. Při stavbě v letech 1887 až 1888 to byla Benátka červená, potom hnědočervená, okrově hnědá, žlutá, oranžová, žlutohnědá a potom hnědá.
3: Tenhle díl Eiffelovy věže byl namalovaný barvou z roku 1983, tedy z roku, kdy se konala už zmiňovaná velká dražba několika dílů schodiště.
2: Sabrina Dolaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, dalšími vlastníky se stávali zájemci z Asie nebo Blízkého východu. Před 10 lety čínský zájemce za podobný díl schodiště zaplatil skoro 13 milionů korun. Rekord padl v roce 2008, kdy americký sběratel zaplatil za část schodiště skoro 13,5 milionů korun.
3: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
2: Vydražený díl schodiště zůstává ve francouzských rukách. Sabrina Dolaová mluví o tom, že Eiffelovka je tak trochu všudy přítomná. Ať už jste v hlavním městě kdekoliv, stačí pár kroků a železná dáma na vás opět hledí z výšky 320 metrů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: skladatel Václav Vačkář a Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna 6:55.
1: Za chviličku hned po zprávách nabídneme kulturní tipy pro dnešní den, ale teď se podíváme malinko dopředu, na víkend. Festival Praha žije hudbou nabídne právě o tomto víkendu v centru metropole skoro 200 volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení.
0: Vedle začínajících muzikantů budou mít zájemci příležitost si poslechnout i známé interprety, třeba Anetu Langerovou nebo další performerky a reperky. Festival se bude konat v 19 lokacích.
1: Například na trase od Národního divadla, ta trasa povede přes Můstek, Palác Savarén až k ulici Na Příkopě, po náměstí Republiky k Paládiu, ale program se odehraje třeba i na Smíchovské náplavce.
0: A hlavním záměrem festivalu je se letos co nejvíc přiblížit baskingu.

0: Psal se rok 1924 a v New York City se narodil Bud Powell, který nakonec vyrostl ve špičkového jazzového pianistu a skladatele. My jsme právě teď slyšeli jeho skladbu s názvem Sub City. Teď je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Senát dnes probere návrhy na státní vyznamenání. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS, senátoři na doporučení organizačního výboru projednají přes 100 jmen. Své návrhy posílá každoročně Senát i sněmovna prezidentovi. Senátoři letos pravděpodobně znovu navrhnou svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garrigue Masarykovou. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pietní akt v pražské Libni u památníku Antropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. květen se od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzdoru. Prezident Petr Pavel dnes začíná dvoudenní návštěvu Estonska. Setká se s estonským premiérem Kristenem Michálem a prezidentem Alarem Karisem. Zúčastní se také konference o kyberbezpečnosti. Pavla na návštěvě doprovázejí zástupci českých firem. A čekejte jasno až polojasno, od severu čekáme přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy jinde jenom výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy až 32. Na severu potom kolem 23. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A už víme, co přinese dnešní den v kultuře. Novocirkusová inscenace Wonder má premiéru v parku u kulturního domu Mlejn v pražských Stodůlkách. Představení Vím kolektivu propojí akrobacii a fyzické divadlo, prozkoumá téma krajiny a taky vztahu člověka k přírodě.
2: V Huti František na Sázavě chystá představení Jaroslav Dušek s Patrikem Key, má název Vnitřní klíče.
1: Galerie Jiřího Trnky v Plzni zahájí výstavu členů Sdružení výtvarných umělců a keramiků s názvem Keramická plastika.
2: Do památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě můžete vyrazit na komentovanou prohlídku výstavy Ex Libris pod lupou s kurátorkou Miroslavou Šudomovou.
1: V Atriu v Praze 6 se odehraje benefiční koncert hudebníka a herce Igora Ozoroviče. Výtěžek ze vstupného podpoří projekt Piana do stol.
2: V Arnoldově vile v Brně se potom koná premiéra hry Mezipřistání v koprodukci festivalu Meeting Brno a také divadla Radost. Tak to byly naše kulturní tipy, které jsme přidali 3 minuty po 6:30.

0: Hugo Alfvén a Královská filharmonie Stockholm řídil Neeme Järvi 7 minut po půl sedmé.
1: V Liberci už zítra začíná program Mezinárodního NISA Film Festivalu. Propojí Česko, Německo a navíc Polsko.
0: 23. ročník akce trvá do neděle a v Liberci se bude promítat ve čtvrtek a v pátek.
1: A nás zajímá, s jakou myšlenkou festival před lety vznikl.
2: Hlavní myšlenka, se kterou NISA Film Festival před 23 lety vznikl, bylo propojovat programová kina v regionu Trojzemí, čili v regionu Německa, Polska a České republiky a nabízet divákům pohled na aktuální tvorbu v sousedních zemích.
3: Vysvětluje Hana Antušová, členka organizačního týmu NISA Film Festivalu.
2: Za dobu své existence se festival etabloval jako důležitá platforma pro setkávání nejen tuzemských, ale i zahraničních filmových tvůrců.
3: Antušová přibližuje, jak organizátoři festivalu nové filmy vybírají.
2: Vybíráme vždy prvotiny nebo maximálně druhé snímky začínajících autorů. Díky nám tak mají šanci se zviditelnit a navázat nové kontakty. Máme také jednu tematickou řadu, je to řada Focus. V letošním ročníku je hlavním tématem řady Focus transformace a řada je zaměřena na změny politických systémů v regionu na přelomu 80. a 90. let minulého století.
3: Festival se podle Antušové uskuteční celkem v 11 městech.
2: V Německu například v Žitavě, v Budyšíně a v Polsku ve Šieňavce, případně v polském Zhořelci. V České republice konkrétně v Liberci a ve Varnsdorfu.
3: Diváci můžou navštívit NISA Film Festival i tady v Liberci. Kde přesně a co je čeká?
4: NISA Film Festival letos můžou diváci navštívit v audiovizuálním sále Severočeského muzea v Liberci.
3: Říká Barbora Jaburková z libereckého organizačního týmu.
4: Ve čtvrtek se můžete od 18 hodin těšit na hraný film Mambo Maternika, který vypráví o třech ženách po 40, které se ocitají v nějakém zlovo bodě ve svých životech a po projekci dokonce následuje beseda s režisérkou a scénáristkou filmu Borbálou Nagy. Od 8 hodin se pak můžou těšit na českým lvem oceněný film Karavan. I po něm bude následovat beseda a tentokrát s režisérkou Zuzanou Kiršnerovou. V pátek 29. pak od 6 hodin bude možné vidět experimentální dokument 1+1+1 Ondřeje Vavrečky, který bude k dispozici k debatování o filmu i po jeho projekci a je to film zajímavý tím, že je natočen na 16mm materiál a rozvíjí myšlenky a asociace kolem fenoménu pokroku. A od 8 hodin, tedy poslední film celého festivalu u nás v Liberci, bude německý psychotriller inspirovaný skutečnou událostí a jmenuje se Interiér. I po něm bude následovat beseda s režisérem filmu Pascalem Schuem.
3: Kde zájemci seženou vstupenky na tyhle jednotlivé projekce?
4: Vstupenky se dají koupit buď online, v předprodeji přímo na webových stránkách NISA Film Festivalu, anebo potom v den konání vždy jednu hodinu před začátkem filmu na místě a pouze v hotovosti.
3: Doplňuje Jaburková. Festival se v Liberci koná po 13. a letos po druhé v Severočeském muzeu. Tam se přestěhoval z původních prostor kina Varšava. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: víkendu.
1: Brian Blade na vlnách Vltavy a píseň Brother v 6 hodin a téměř 44 minut.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Proč byl Henrik Ibsen klíčovou osobností pro vývoj evropského dramatu a divadla 20. století a v čem spočívá humor jeho her a čím jsou potom výjimeční hrdinové a hrdinky, které vytvořil?
1: Nejenom na tyhle otázky hledá odpověď dnešní večer na téma Ibsen. V pořadu, který připravila Kateřina Radhouská, bude mluvit třeba znalec Ibsenova života František Frélich.
3: Uslyšíme ale i režisérku Hanu Kofránkovou, Jana Antonína Pitínského a nebo nordistky Karolínu Stehlíkovou a Daniel Mrázovou, které poradí, kde v Oslu jít po Ibsenových stopách.
4: V souvislosti s tím, kam by člověk měl jít přímo v Oslo, tak se asi nabízí kavárna Grant na hlavní třídě na Karl Johan, protože tam se Ibsen objevoval s železnou pravidelností, si tam čítával své noviny a bylo ho možné pozorovat z ulice, jak vždy teda v tu pravidelnou hodinu tam sedí. A potom je samozřejmě možné navštívit hřbitov, kde má pomník a kde leží všechny významné osobnosti. A ještě možná před Národním divadlem stojí v bronzu vyvedená socha, kde stojí zároveň se svým kolegou a rivalem Bjørnstenem Bjørnsonem, takže tam je možné vypozorovat, jak tito dva velikáni si byli podobní a tam dodnes stojí.
5: Zajímavé by také bylo nejít jenom po stopách Ibsena, ale po stopách třeba jeho postav. To znamená třeba navštívit Gudbrandsdalen, kam je situována hlavní část slavné hry Peer Gynt a kde je i takzvaná Gyntova stezka.
3: Večer na téma Ibsen bude zčásti věnovaný i dramatu Nora Domov loutek.
1: Kromě příběhu samotného si připomeneme i některé realizace téhle své doby skandální a dodnes inspirativní hry.
3: Naleďte si Vltavu a dnešní večer na téma v 8 hodin.

0: Kdo stojí za zvukem rozhlasových symfoniků?
1: Hudebníci, jejich nástroje a zákulisí.
0: Vždy ve čtvrtek představujeme v našem studiu ty, které obvykle slyšíte jen jako součást velkého celku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví sté výročí i v Mozaice.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Kolektivní pomníky a památníky holokaustu, to zdaleka nejsou jenom seznamy obětí. Jsou to důležité symboly a taky varování před hrůzami nacismu a holokaustu.
3: I o tom bude mluvit ve své dnešní ranní úvaze historička umění Eva Janáčová.
4: Kolektivní pomníky a památníky holokaustu nejsou jen dlouhými seznamy jmen obětí, doplněnými o data a

0: V současnosti se na území České republiky nachází více než 600 kolektivních pomníků a památníků holokaustu, které připomínají židovské nebo romské oběti nacistické perzekuce jako kolektiv, skupinu, část populace nebo větší rodinnou jednotku. Jejich počet neustále roste. Každý rok u nás přibývá přibližně 10 nových pamětních míst věnovaných právě obětem holokaustu. Ve srovnání se světem se jedná o skutečně nebývale vysoké číslo, které nemá nikde jinde v cizině obdobu. Tento počet by byl ještě vyšší, kdyby v Česku existoval například pomník připomínající homosexuální oběti nacistického režimu. Zatímco za našimi hranicemi takové pomníky najdeme, například v Německu, Rakousku či Holandsku, u nás doposud žádný trvalý pomník tohoto druhu vybudován nebyl. Stejně tak i oběti z řad duševně nemocných, zdravotně postižených či nábožensky pronásledovaných, jako například svědků Jehovových, nemají dosud svůj samostatný pomník či památník. Soustředíme se však blíže na realizované projekty, jež zápasí s určitými problémy. Především se jedná o uměleckou kvalitu pomníku a památníku holokaustu, která místy především po roce 2000 pokulhává. Když se podíváme na díla vzniklá na základě výsledků veřejné umělecké soutěže, jako je například památník holokaustu na náměstí 28. října v Brně, dále památník holokaustu Rómů a Sintů v Letech u Písku nebo ostravský pomník věnovaný obětem prvního transportu Židů z Ostravy do polského Niska, zjistíme, že se jedná o umělecky zdařilé a velmi působivé realizace. Pro naprostou většinu pomníků a památníků holokaustu vznikly v posledních 25 letech, nebyla však soutěž vypsána, čili vypracování návrhu bylo svěřeno přímo konkrétnímu autorovi. To se sice ukázalo jako snadné, ale ve výsledku velmi kontraproduktivní řešení ze strany zadavatele. Následkem toho vznikl značný počet umělecky nepříliš kvalitních děl, která sice splňují svou základní pomníkovou funkci, tedy připomínají tragickou dějinnou událost, ale jiným způsobem neobohacují veřejný prostor a nevnášejí do něj tolik potřebnou výtvarnou kvalitu. Často se jedná o realizace bez uměleckých ambicí, zakonzervované svou formou v tradičním pojetí, což ubírá jejich potenciální působivosti a naléhavosti. Tato díla můžeme proto označit za promarněné šance, neboť svou umělecky méně přesvědčivou formou, popřípadě i nekontextuálním umístěním v prostoru, umenšují svůj význam a s ním i spojené poselství. Neméně důležitým problémem jsou rovněž vandalské útoky páchané na pomnících a památnících holokaustu. Po nejrůznějších škrábancích, útoku sekerou, použití motivu svastiky nebo nápisu do plynu, psáno s někým i, jsme se nově stali svědky hesla Free Gaza, doplněného o trojúhelník se špičkou obrácenou dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamás a propalestinské hnutí. Jde vidět, že pomníky a památníky holokaustu neustále vyvolávají značné emoce. Přestože od konce druhé světové války uplynulo už více než 80 let, holokaust pořád zůstává bolavým a hlavně na mnoha úrovních nespracovaným tématem v naší společnosti.
1: Památníky holokaustu mají velký historický i společenský význam, ale jejich podoba, kvalita a taky způsob, jakým se s nimi zachází, ukazují, jak se dnešní společnost vyrovnává se svou vlastní minulostí. I o tom bylo zamyšlení historičky umění Evy Janáčové.
2: V Malé pevnosti v Terezíně zítra začíná speciální umělecká instalace. I o tom vám řekneme víc ve zprávách v 7 za 5 minut.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. Jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Příjemné ráno, je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Živnostníkům se sníží odvody na loňskou úroveň. Sněmovna rozhodnutím přehlasovala Senát. Minister zahraničí Macinka jednal v New Yorku s šéfem čínské diplomacie. V terezínské malé pevnosti zítra začíná výstava s názvem Pohlednice z Terezína. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 26 až 30 stupňů Celsia. Odvody živnostníků na sociálním pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátila.
6: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5 005 korun.
6: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
8: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
6: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonu o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu ve středu zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Hudárek. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
9: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
5: Vláda premiéra Andreje Babiše má ve svém programovém prohlášení zrušení poplatků pro všechny a taky převedení obou médií pod státní rozpočet. Skupina poslanců také včera předložila novelu, podle které by měly být od poplatků osvobození například seniori nad 75 let. Podle poslance Patrika Nachera z ANO má jít o mezikrok před úplným zrušením poplatků. Politika jedné Číny je podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobou pozicí České republiky, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem Yi v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu taky o cestách některých českých politiků na Tajvan.
10: Zajímalo to, jestli je to nějaká legitimizace nebo něco takového, ale jsem říkal, česká vláda žádné oficiální kontakty s tajvanskými představiteli nemá, nikdy neměla, ani naše, ani to předchozí, a tak to asi i zůstane.
5: Na Tajvan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje za demokratický spravovaný ostrov za jednu ze svých provincií. Tchaj-pej to odmítá. V Terezíně ve výstavních prostorách 4. dvora Malé pevnosti zítra začíná speciální umělecká instalace. Projekt německých autorů Kláry Tabordy a Petra Béra nese název Pohlednice z Terezína. V Malé pevnosti bude podle mluvčího památníku Stanislava Lady k vidění do konce roku.
11: Dvojice německých umělců z Berlína po dobu několika měsíců fotila analogovou kamerou kompletně všechny dveře, vrata Terezína a podaří se všechny ty dveře vtěsnat vlastně do jedné cely, takže tam bude, bych řekl, takový jako dvojník toho města.
12: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy, jinde jenom výjimečně, vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů Celsia, na severu potom kolem 23. A více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Pohodové ráno a taky co nejlepší vykročení do nového dne přejeme. A taky teď pro vás máme kulturní inspiraci, filmové novinky i trochu té divadelní odvahy. Dvě šestky v pořadovém čísle, několik kulatých výročí a stovky filmových zážitků. Už zítra ve Zlíně odstartuje další ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Co letošní program nabídne a na co se diváci mohou těšit, to řekneme. A z filmového plátna míříme na divadelní jeviště. To, že kompletní dílo Williama Shakespearea se může odehrát za 2 hodiny, to už diváci znají, ale zvládnou herci převyprávět všechny romány Aloise Jiráska během 1 jediné hodiny. Právě s tímhle nápadem teď přichází pražské divadlo D21 a podrobnosti řekneme za okamžik.
1: Co budeme hrát mezi 7 a 8, za okamžik Aga Zarian, potom taky Jiří Čert nebo Josef Haydn a Bohuslav Martinů taky ve druhé polovině. Teď Antonio Vivaldi, ale Ombrea část koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Antonio Vivaldi na vlnách Českého rozhlasu Vltava 11 minut po 7.
1: To, že se souborné dílo dramatika Williama Shakespearea dá na divadelním jevišti vměstnat do 120 minut, to už víme. Ale je možné shrnout všechny romány Aloise Jiráska do 60 minut.
0: S touhle výzvou se popere pražské divadlo D21, které zítra uvede premiéru Jirásek za 3600 sekund.
1: Na jedné z posledních zkoušek před premiérou natáčela s režisérkou Jolantou Lipkovou i naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Tak čím začneme?
3: Třeba jeho nejslavnějším dílem.
2: Psohlavci.
3: Temno.
4: To neznám. Já znám jenom ty báje. To jsem četl k matuře. To je bída, co?
1: Jolanta Lipková je režisérkou inscenace, zároveň autorkou scénáře Jirásek za 3600 sek. Jolanto, v čem je pro vás rozsáhlé dílo Aloise Jiráska natolik inspirativní, že jste se rozhodla napsat scénář a vytvořit inscenaci?
5: Tohle přišlo jako vlastně zadání od divadla, tak jsem se k Jiráskovi vrátila, začala jsem ho číst. Najednou jsem zjišťovala, že když člověk přijme tu formu, jakou píše, takže vlastně nám otvírá i otázky týkající se toho, co je hrdinství, v českém podání hrdinství. Najednou jsem začala uvědomovat, že můžeme být celkem hrdý národ na to, co jsme dokázali, jaký máme hrdiny, na který možná zapomínáme. Dokonce samotnou mě to inspirovalo k tomu, abych se začala aktivněji zabývat současnou politikou, současným světem a jak se můžu k tomu postavit já jako občan nebo jako člověk. Tak si myslím, že tohle může být inspirativní i pro mladý studenty, ať už středních nebo vysokých škol. Tak jsme se rozhodli, že tady to barvité, rozsáhlé dílo nahustíme do 60 minut a že to je zajímavý kontrast, s kterým budeme pracovat.
1: Konkrétně, které romány a které postavy a které situace se staly předlohou pro váš scénář?
5: Zásadní postavy jsou skuteční herci, kteří tady v D21 hrají. Je to postavený na jejich osobnostech, občas trošku zabarvených.
4: Mám něco vymyslet, když o tom týpkovi nic nevím.
2: Tak alespoň kdy žil, to víš, ne?
4: 17.
3: Narodil se 1850.
4: Nevím.
2: Tak s kým se tak mohl potkat?
4: Ježiši, jak to mám vědět? Tak co, děláme inscenace nebo hrajeme AZ Quiz?
5: Z hlediska děl Jiráska, který jsme vybrali, tak vybírala jsem to i podle časové osy, aby jsme šli od 19. století až k praotci Čechovi. Zazní tam Psohlavci, zazní tam Efelvěk, zazní tam Filozofská historie, zazní tam díla z období husitů a zazní tam samozřejmě České báje a pověsti.
1: Procházíte mnoho časových období a etap. Jak jste se chopili inscenace výtvarně?
5: Scenografii a kostýmy dělá Viktorie Drobná, s kterou spolupracuji už dlouhodobě a rozhodli jsme se, že budeme tomu naproti. My vycházíme z toho, že se nacházíme v kanceláři ředitele divadla, který Jiráska miloval a zůstanou tam spoustu věcí, ať už to jsou papíry, dokumenty, anebo právě historické kostýmy. A pracujeme s tím, že vytváříme z kostýmů, které nejsou vložně dobové, kostým, který v momentě, kdy se nasvítí a naskládá se tak, jak má, tak opravdu vypadá jako z té doby. To znamená, psohlavci mají svoje kostýmy, kdy kabáty jsou brané ze současnosti, ale mají vytažený knoflíky a podobně, takže to vypadá přesně jako to, jak vypadaly chodové v té době.
3: Mistr byl prvním autorem, kdo se soudil o autorská práva a dokonce do českého literárního kontextu zavedl termín plagiát.
4: A to stačí, Hasane, já tě vůbec nechytám, já si z toho celého pamatuju jenom nějaký plagiátorský bochník chleba.
2: Hasan je z Bosny. A ví toho Vojráskovi víc, než my dva dohromady, trochu trapas, ne?
1: Trojice herců, Michal Kraus, Petr Pochop a Hasan Zahirovič. Hasane, popište prosím vaši pozici v této inscenaci.
6: Hrají někoho, kdo obdivuje české dílo, všech klasiků, zvlášť mistra Jiráska. Těch postav je více. Je tam nádherně spojeno to naše autorské soukromí, můj bosanský původ, nemusím se na nic chrát, ale zároveň v té Unikovce se dostáváme opravdu k průniku Jiráskových děl. Pojala to chronologicky ve smyslu ne, jak to mistr psal, ale jak se to odehrává. Začínáme od Lucerny, protože v té hře my jsme vlastně herci, zemřel nám pan ředitel a já jsem ten, kdo chce splnit to poslední přání, aby se opravdu zahralo Jiráskovo dílo. Pak se postupně dostáváme do Koziny, třeba z Psohlavců.
1: Vy máte bosenský původ, ale jste bohemista, znalec české literatury. Jaký je váš osobní vztah k dílu Aloise? Aloise Jiráska. A jsou nějaké romány, které jsou vám obzvláště blízké?
6: Celý ten podkrkonošský kraj, já prostě miluju kraj Němcovi, Jiráska, Čapku, Škvoreckého a dalších významných českých literárních osobností. Bez Jiráska není česká literatura, i přesto bohužel, že ho Češi nečtou. Já nemůžu obdivovat Karla Josefa nebo Helenu Čapkovu v Hronově, aniž by nemyslel na Jiráska, protože oni ho také zakotvili do svého díla.
0: Herec Hasan Zahirovič a režisérka Jolanta Lipková mluvili o nové inscenaci v divadle D21 Jirásek za 3600 sek. Má premiéru už zítra.
1: A my za chviličku budeme mluvit o tom, že spisovatel Pavel Kosatík teď přichází s novou knížkou o prezidentu Edvardu Benešovi.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem českého ráje před vstupem do krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Jiří Čart v část sonáty pro flétnu a basso continuo v podání trojice Martin Hroch, Dalibor Pimek a Michaela Ambrozy.
1: Spisovatel literatury faktu, esejista a scénárista Pavel Kosatík v knížce O tom Benešovi vyšel z vlastního studia a bádání o druhém československém prezidentovi Edvardu Benešovi a právě dnes svou knížku pokřtí.
0: Kosatík se snaží v textu vymanit ze spirály stereotypů spojovaných s Benešem. K nejčastěji opakovaným patří v souvislosti s ním třeba léta 1938, tedy s Smíchovskou dohodou, a potom 1948, tedy s únorovým převratem.
1: Diskuse o těchto událostech se podle Pavla Kosatíka pořád vracejí a autor, jak uvedl v předmluvě své knížky, se chce dostat ze stavu takové kolektivní neurózy.

0: fill in the blanks, asi bychom mohli přeložit jako doplň prázdná místa nebo vyplň mezery. To je název skladby Libora Šmoldase, my jsme ji slyšeli v podání Organic Quartetu. Teď je 7 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Allwin Česko, Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 0,5 miliardy korun. Američan hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. To je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Ruský prezident Vladimir Putin dnes přiletí do Kazachstánu. Na návštěvu ho pozval jeho kazachstánský protějšek Kasym Žomárt Tokájev. Podle agentury Kazinform by spolu měli jednat o strategickém partnerství mezi Moskvou a Astanou. V kazachstánském hlavním městě také zítra začíná summit Euroasijské hospodářské unie, kterého by se měl Putin zúčastnit. Základy přes 2 metry silné středověké hradby objevili archeologové pod jižní branou brněnského hradu ve Veří. Podle použitého kamenného zdiva a malty odborníci předběžně odhadují, že vznikla nejpozději na přelomu 14. a 15. století. A čekejte jasno až polojasno, od severu potom přechodně oblačno. A hlavně na jihu a na východě se místy jinde jenom výjimečně vyskytnou přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravě až 32, na severu kolem 23. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co se děje dnes na festivalu Pražské jaro? Například uvedou oratorium Máří Magdaléna, duchovní drama francouzského skladatele Gilles Masneta. Zahraje na své domovské půdě sbor a orchestr Národního divadla v Praze pod taktovkou šéf-dirigenta Roberta Jindry.
2: V Činoherní kavárně v Praze mají na programu křest alba Eva Olmerová a Emil Viklický trio za účasti Emila Viklického, Petra Dvorského a Josefa Vejvody.
1: V Brně v přístavišti v Bystrci se koná koncert Brno Contemporary Orchestra s názvem Parník nad Atlantidou s hudební plavbou k 520 letům od úmrtí Krištofa Kolumba a 80 letům od zahájení lodní dopravy na Přehradě.
2: Pražská galerie Moderna, ta zve na vernisáž umělce Stanislava Vajceho Reálnost iluze.
1: No a jedna akce, která začne už zítra, tak to je Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež a na ní vás pozveme za chvilku.

0: pianista Glenn Gould a část sonáty pro klavír z Dur Josefa Haydna v 7 hodin, téměř 37 minut.
1: Od zítřka až do příští středy se Zlín stane centrem mezinárodních filmových soutěží, tvůrčích setkání a taky odborných diskusí. Zlín Film Festival se i letos zaměří na podporu mladé generace talentů, ale připomene i témata, která trápí třeba ty nejmenší a dospívající mládež.
0: A to v rámci projektu Young Stars se tentokrát představí třeba Emu Klangovou Businskou, Tomáše Webra, Filipa Františka Červenku a Tadeáše Moravce. Další podrobnosti už přidá náš redaktor Tomáš Pilát.
2: Do 66. ročníku festival vstupuje s novou znělkou a novým vizuálem. Zmíněným průvodním znakům věnují organizátoři akce velkou pozornost. A co se týče znělky, je letos originální, velmi hravá, prolínají se tu šestky, přitom přístupná divákům všech generací. Umělecké ředitelky Zlín Film Festivalu Markéty Pášmové se ptám, kdo za ní stojí.
3: Nově letos je autorem znělky brněnské studio Nestido, které pro nás dělalo vlastně celý ten vizuální styl. Jsou to mladí, kreativní lidé, musím říct, že na to máme velmi pozitivní ohlasy, zejména z té mladé generace. A co se týká toho, jak je důležitá znělka, tak si myslím, že to je prostě identifikace s tím festivalem. Já si myslím, že to je velmi důležité, protože to je to první, na co člověk narazí a je to to první, u čeho si vytváří nějaké své dojmy. Takže si myslím, že je to velmi důležité a já věřím nebo doufám, že se to podařilo, tak se musím pochválit.
2: Letos festival tradičně připomene kulatá výročí, kterých není málo.
3: To hlavní velké kulaté výročí bude 100 let od narození Miloše Macourka, kroměřížského rodáka, mistra fantazie, takže budeme jednak promítat filmy, budeme besedovat, budeme mít výstavu kostýmů, bude tam výstava plakátů, takže na to se moc těšíme. Dalším velmi významným výročím pro nás konkrétně ve Zlíně je 90 let od založení zlínských filmových ateliérů, jedna, který budeme mít takový cyklus komparativních besed, jak to vlastně bylo dřív a jak je to dnes. Budeme každý večer promítat v parku Komenského pásma krátkých filmů, které vznikly ve Zlíně a ty oslavy se potáhnou v průběhu celého roku, takže začneme na festivalu. Dalším potom výročím je 100 let od narození Arnošta Lustiga a 150 let od narození Tomáše Bati a já záměrně tyto dva pány dávám pospolu, protože oba dva v letošním roce byli zapsáni do prestižního kalendáře výročí UNESCO a samozřejmě Tomáš Baťa, zakladatel našeho moderního města, vizionář i jakýsi zakladatel moderní komunikace, to všechno s tím filmem souvisí, byť ateliéry potom založil jeho bratr Jan Antonín. No a Arnošt Lustig, velký humanista a myslím si, že jeho principy, jeho myšlenky jsou v dnešní době více než aktuální a my ten program, který budeme mít, budeme směřovat hodně také ke studentům, třeba gymnázií.
2: Které filmy Arnošta Lustiga nebo podle knih Arnošta Lustiga jsou vhodné právě pro děti a mládež? To jméno není úplně spjaté s filmy pro děti a mládež.
3: Není, budeme promítat Modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, budeme promítat Demanty noci. No a jsem moc ráda, že uvítáme také dceru Arnošta Lustiga, Evu Lustigovou, která bude uvádět svůj film, který natočila o svém otci. A ještě ráda zmíním to, že Letňák bude zasvěcený Stevenu Spielbergovi a jeho 80.
2: Ten naopak s tvorbou pro děti a mládež je spjatý hodně.
3: Určitě je a jsme moc rádi, že budeme moc na velkém plátně uvést takové, řekla bych, šlágry, jako je E.T. Mimozemšťan, nebo jako jsou Čelisti, Dobyvatele ztracené archy, Jurský park, dejme tomu i West Side Story a spoustu dalších, takže to bude taková filmařská lahůdka pro všechny generace.

0: Stevena Spielberga připomněla hudba z filmu E.T. Mimozemšťan. Jedním z hostů festivalu bude i herec Tomáš Weber. Svou zlínskou návštěvu hodlá pojmout pracovně. Mimo jiné chce podpořit své mladé kolegy i zájemce o filmařinu z řad veřejnosti.
1: Primárně je to o tom, že já si hledám to svoje místo v tom tvůrčím světě a s tím, jak já si začínám být jistější a jistější, tak mám zase větší nutkání podporovat v tom i ty ostatní.
0: Když se řekne vaše jméno a film pro děti, tak se okamžitě vybaví Zlatovláska, High School Heist, tyhle filmy. Podle vás, jak vypadá scéna s filmy pro děti a mládež u nás v Česku?
1: My máme obrovské štěstí, že k tomu máme takový vztah a máme takovou tradici právě díky Zlínskému filmovému festivalu a ta naše tradice dělání filmů pro dospívající a pro děti je obrovská a já se těším právě na festival, na to, že se budu potkávat s mladými diváky a budu se bavit s nimi o tom, co jim třeba v té naší tvorbě chybí, co je naopak baví a jaká témata, jaké filmy jim můžeme přinést.
0: Co vám třeba v té tvorbě chybí a co vás baví?
1: Mě baví ta tvorba, která reflektuje mnohovrstevnatost našeho světa, že už nezůstáváme černobílí, ale vidíme možná větší důraz na individualitu daného člověka, daného jedince a to, že každý člověk je opravdu jedinečný. A to si myslím, že je věc, která se nikdy nevyčerpá. Lidský potenciál, lidská jedinečnost, lidská tvorba, potřeba po svobodě, po lásce, po porozumění, po blízkosti, tak to je něco, co tady bude pořád aktuální a co je potřeba jistým způsobem pořád zpracovávat.
2: 660. ročník Zlín Film Festivalu začne už zítra a festivalu, který je nejstarším a největším svého druhu na světě, se budeme věnovat pochopitelně i v zítřejší Mozaice.
3: A za malou chviličku ještě budeme mluvit o filmu, tentokrát o filmu Pozoruhodně bystrá stvoření. Teď máme 7:45, za 2 minuty.

0: skupení Brágas a včerem polistojí zámek na vlnách Českého rozhlasu Vltava minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: O jizvách na duši, druhých šancích a rodinných tajemstvích, které dají vzniknout nečekanému poutu mezi 70-letou vdovou a 30-letým mladým mužem, hledajícím svoje kořeny, vypráví film Pozoruhodně bystrá stvoření, uvádí ho Netflix. Vypravěčem, pozorovatelem a současně hybatelem událostí se v něm stává obří pacifická chobotnice jménem Marcellus.
0: Chobotnice, o nichž je známo, že patří mezi inteligentní živočichy, kteří se učí pozorováním, se stává jakýmsi vševědoucím vypravěčem, ale zároveň jízlivým glosátorem, který přes kritiku lidských pochybení přistupuje právě k těmto selháním chápavě a jak se ukáže i se snahou o nápravu.
2: Recenzi najdete v rubrice Kultura na serveru Novinky. Režisérka přesně ví, kde nenásilně zatlačit na emoce i kde nechat promluvit poučeného vypravěče, tedy chobotnici Marcelluse, který bilancuje svůj život podobně jako hlavní hrdinka Tova. Držitelka dvou Oscarů Sally Fieldová ji vybavuje zdánlivou odtažitostí danou její zranitelností, která ale postupně roztává.
0: Tolik informace o filmu Pozoruhodně bystrá stvoření.

0: Miroslav Ambroš a Karel Vrtěška v části pěti madrigalových stancí Bohuslava Martinů.
1: Vizitka.
2: Jedna z pozic, která k Českému rozhlasu rozhodně patří a bez které se třeba my dva s Františkem vůbec neobejdeme, je mistr zvuku. V rozhlase je jich celá řada. My dnes máme skvělou mistryni zvuku, Natašu Vodvářkovou, která se zaměřuje na konkrétní zvukovou práci. No a vizitka si pozvala další zvukovou mistryni.
0: Tentokrát Ivu Podzimkovou, absolventka zvukové tvorby a hudební režie na HAMU, se u nás v rozhlase specializuje na vážnou hudbu.
2: Nedávno se vrátila z Paříže, právě tam absolvovala zvukovou dílnu. Jaká to pro ně byla zkušenost?
0: I o tom bude řeč ve vizitce po 10. dopoledne.

0: symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Jiří Bělohlávek v hudbě Bedřicha Smetany.
1: Básník Pavel Reichmann celý život pracuje na dráze. Ve svém volném čase ale propadl křehkému světu americké autorky Emily Dickinson a právě od ní nám přečte některé její slavné verše.

0: Básnění.
1: Láska je vše, co je, toť vše, co o ní vím. A stačí to, vždyť náklad je úměrný kolejím. No, co ještě říct o Emily Dickinsonové? Osamocená žena zprvu toužila po společenském uznání své poezie. A z mého dnes subjektivního pohledu je dobře, že se tak v její době nepřihodilo, protože by se třeba nestala výsostnou básnířkou, jež dodnes uhranuje a oslovuje svou bezprostřední otevřeností. A bez rozpaku to řeknu, že krásou, tedy tou nejniternější výpovědí, již pochopitelně nemůže být bez bolesti. Poezie Emily Dickinsonové je jen pro toho, kdo je připraven a má dar vzácného vnímání. Emil Juliš to charakterizoval ve svém dopise ještě mnohem přesněji. Pane Reichmane, vždyť poezie je jenom pro zasvěcené, nechtějte nemožné. V přečtení jsem si tedy vybral text z výboru básní v zahradě, který přeložila Eva Klimentová a vlastně se nejedná bezprostředně o báseň, ale o dopis anonymnímu adresátovi. Emily Dickinsonová, neznámému adresátovi, v roce 1861. Kdybyste spatřil, jak se do ptáka strefila kulka a on by vám tvrdil, že není postřelený, možná byste zaplakal nad jeho zdvořilostí, ale o jeho slovech byste jistě pochyboval. Tomasova víra v anatomii byla silnější, než je jeho víra ve víru. Vesuv ani Etna nemluví. Jeden z nich před tisíci lety vyslovil slabiku a když to Pompeje zaslechli, navěky se schovali. Řekla bych, že se potom nemohli podívat světu do očí. Upejpavé Pompeje.
2: Neznámému adresátovi 1861 od Emily Dickinsonové. Text, který nám přečetl a představil pardubický básník Pavel Reichman.
3: A skladbu Satin Doll už hraje McCoy Tyner. Nahrávka je z roku 1963.

0: Hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna by měla rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Chorvatsko bude v turistické sezóně udržovat cenovou regulaci paliv. Maximální ceny benzínu a nafty bude vláda vyhlašovat každé 2 týdny. V Pražském národním divadle v rámci festivalu Pražské jaro zazní duchovní drama o Máří Magdaléně. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 26 až 30 stupňů Celsia. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. A takovou možnost by měli mít ti důchodci, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Ti, co smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Pokračuje jeden z předkladatelů novely, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
3: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
2: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s představiteli Estonska. V Tallinnu s nimi bude jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo spolupráci univerzit.
4: Estonsko, stejně jako Litva a Lotyšsko, jsou podle prezidenta Petra Pavla státy nejvíce vystavenými hybridním útokům ze strany Ruska.
5: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů.
4: Řekl před odletem do Estonska. Prezident se dnes zúčastní také mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Estonsko zažilo masivní kybernetický útok v roce 2007. Dnes patří mezi světové lídry v digitalizaci systémů i obraně digitálního prostoru. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos mohou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
6: Ředitel Pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Hudební festival Pražské jaro dnes uvede oratorium Máří Magdaléna. Duchovní drama francouzského skladatele Žila Masneta zahraje na své domovské půdě sbor a orchestr Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry. Kdo zaspívá Ježíšovu následovnici, ví umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
7: Té titulní roli se představí Alexandra Kuřak, polská sopranistka, která mimochodem nedávno vystoupila jako Toska v královské opeře Covent Garden s Jakubem Hrušou.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, od severu čekáme přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy, jinde jenom výjimečně vyskytnou přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů a na jihu Moravy až 32. Na severu čekáme kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Příjemné ráno, otevírá se před námi další den, tentokrát 27. květnový máme středu. No, my vás pochopitelně opět vezmeme za kulturou, za uměním i za příběhy, které dávají známým místům třeba i nový život. Až 450 divadelních křesel v těchto dnech mizí z nové scény Národního divadla v Praze. Tahle budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí a ikonické modrozelené sedačky od architekta Karla Pragera tak dostanou druhou šanci. Část z nich se promění v originální propagační předměty. Podrobnosti přidáme. Noční město, nádraží, vietnamské večerky anebo tajemný distrikt Borovic. I takové obrazy přináší nová básnická sbírka Jakuba Řeháka, taky společně prolistujeme. A čekají nás Benátky. Na letošním bienále umění se po 20 letech znovu společně představují Češi a Slováci, a to ve společném projektu pro československý pavilon. Na místě jsme byli, reportáž pochopitelně nabídneme.
1: A z klasiky i z jazzu nabídneme Johannesa Brahmse nebo Gregoryho Portra a taky George Gershwina. Začneme Wolfgangem Amadem Mozartem. Českou filharmonii řídí v nahrávce Václav Talich.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, teď i Českou filharmonií a Wolfgangem Amadeem Mozartem.
1: Tři umělci, kteří Českou republiku a Slovensko letos společně reprezentují v Benátkách na Bienále, říkají: téma si vybralo nás, reflektujeme naše pocity, kontext, podmínky a také dobu, ve které projekt připravujeme.
0: Právě projekt nazvaný Krtkovo ticho je složený z filmu českého umělce Jakuba Janci a soch slovenské dvojice Alexe Selmeci a Tomáš Kocka-Jusko.
1: A v československém pavilonu v zahradách Giardini pro nás natáčela reportérka Zuzana Filipková.
2: To, co my tady děláme, vzniká pod nějakým jako lokálním a globálním tlakem. Vlastně nacházíme se v nějaké extrémně specifické a po dlouhou dobu jakoby nečekané geopolitické situace. A ten tlak je tady na všechny umělce z ostatních pavilonů i na nás. A ta práce není jenom o tom, že jsme měli něco vyrobit a měli jsme z toho mít nějaký jako estetický zážitek, ale vlastně jsme se museli poprat s tím kontextem, do kterého jsme vstoupili, který v mnoha momentech připomínal absolutní horor.
3: Říká audiovizuální umělec Jakub Janca, který vytvořil film o performerovi panu M. Ten celý život stvárňoval fiktivní postavu Krtka, tedy postavu určenou původně dětskému publiku. Krtkovo ticho je projekt, který zkoumá, co se děje s imaginací ve chvíli, kdy se promění v nástroj kulturní reprezentace. Různých odkazů a metafor tu ale najdete více. Pan M odkazuje i svým začátečním písmenem na tvůrce ikonické postavy Krtečka od Zdeňka Millera.
2: Ten projekt je vlastně koncipovaný jako reflexe té samotné reprezentace a toho aktu, že umění, imaginace, fantazie a nějaký hodnoty, kterými sdílíme kolem toho, tak vlastně vstupují do služeb a má vlastně reprezentovat ve formátu, jako je Bienále, protože my se nenacházíme v galerii, my se nacházíme v podstatě na takové umělecké ambasádě.
4: A kdybyste měli přiblížit vlastně, co si odsud návštěvníci jako mezinárodní publikum má odnést té vaší koncepce, hlavní myšlenky, hlavní témata?
5: Já bych tam to možno tak zafrejmoval, že právě to nebude to asi ten pozitivní pocit, s kterým budu odcházet.
4: A s čím chcete vy jako umělci, aby z toho pavilonu odcházeli? S jakými myšlenkami, s jakými tématy a co by se v nich mělo odehrávat v těch lidech vlastně po té návštěvě?
2: My jsme se vlastně celou dobu sami sebe ptali a je možný, že se to na to stejný ptá i spousta dalších lidí. Jako jestli ticho je nástrojem odporu anebo projevem selhání. My tady celou dobu pracujeme s nějakým tlakem a strachem, s kterým se musíme vyrovnat a stejně tak vlastně ta naše ústřední postava se s tím vyrovnává taky. V tom filmu selže ta performance, kterou předvede ten dospělý Krtek v Benátkách, tak se mu odmlčí nástroje a ta performance přestane fungovat, takže jakoby nedopadne. Ale je tam zase nějaký, v tom filmu na konci je možná nějaký zvolání nebo encouragement k nějaké naději, tak uvidíme, jestli to někomu pomůže, já nevím. My jsme se zatím terapeuticky jsme se s tím vyrovnali, tak to, kam to bude pokračovat, nevíme. Alex, ještě.
4: Můžete možná hodně i doplnit, vy tady vlastně máte ty sochy, tak jestli byste mohli možná popsat i ten význam jejich, nebo čím jste se inspirovali?
6: Jasně, my jsme vlastně využili hudobné nástroje, které jsou v nějakom nefunkčnom, stíšenom stave. A tam právě možná trošku můžeme najít tu naději, že ty nástroje máme. A je teraz otázka, či se naučíme ich používat nějakým jiným způsobem. Zároveň my pracujeme s nějakým zmnožením, že si myslím, že tiež je nějak akoby odkaz skoro na nějakou neschopnost znieť kolektivně, ale že ta vina nie je na tom jednotlivcovi.
3: Říkají umělci Jakub Janca a slovenská umělecká dvojice Alex Šelméci a Tomáš Kocka-Jusko. Československý pavilon po druhé za sebou vsadil na to, že do hlavní role projektu dal zvířecí postavu, i když letos jde spíše o symbol rovinu. Je to podle komisaře naší československé reprezentace Michala Novotného dobrá volba pro mezinárodní publikum?
7: Já můžu říct za sebe, za ty dvě vydání Bienále, kdy jsem působil jako komisař, tak jsme samozřejmě se snažili pracovat s tím, aby to téma i to podání bylo nějak atraktivní, jo? Přestože to možná může působit anekdoticky, jsme měli žirafu před dvěma lety, letos máme Krtka, tak je to samozřejmě i nějaká snaha o určitou jako přístupnost. Je to nějaká snaha o tu přívětivost vůči těm návštěvníkům, je trošku snaha působit mimo, protože samozřejmě ty návštěvníci jsou do takové míry jako z celého světa, že celá řada z nich ani neví, jako kde je vlastně Česká republika. Většina z nich si myslí, že jsme pořád Československo, ostatně nemáme napsáno na pavilně Čekoslovakia, jo? Takže se vlastně snažíme, aby trošku dá se říci, jakoby ten se šířily nějaké pověsti o tom, tam je ten krtek, když se tam podívají, tam žirafa, jo, snažíme se prostě působit i na tomhle tom, jako, jo, ne tedy jenom tou silou těch velkých zemí, jo, kde jsou finance, je tam ta pozornost, je tam i ten jako kapitál v těch lidech, který jsou známí a tak dále, ale snažíme se vlastně působit i tím, že představujeme nějaký témata, která jsou trošku jakoby specifická v tom kontextu a za mě je to vždycky taky ta přítomnost toho humoru, jo, který je ostatně nějakým jako národním rysem pro mě. A tak který tady byl před těma dvěma lety a je tady i dnes.
3: Dodává Michal Novotný přímo před československým pavilonem v zahradách Giardini, který tu na jedné ze dvou hlavních tříd stojí přesně 100 let. Pavilon se postavil v roce 1926 podle návrhu architekta Otakara Novotného. Pavilon prošel první fází rekonstrukce a po skončení bienále ho čeká ještě druhá etapa.
1: Benátské bienále můžete navštívit až do listopadu v italské metropoli. Jsou k vidění i desítky paralelních výstav a vystavují tam i další čeští umělci.
0: U nás na webu vltava.rozhlas.cz najdete i další reportáže Zuzany Filipkové, která sledovala českou stopu v Benátkách.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i ve středu 27. května 20 minut po 8.
1: Básnění jsme vám nabídli před pár desítkami minut, ale básním se budeme věnovat i teď. Jakub Řehák patří k básníkům, kteří dokážou z města vytvořit skoro živý organismus. Ve sbírce Distrikt Borovic propojuje konkrétní místa s halucinačními obrazy, ale taky s melancholií a úzkostí současného světa.
0: Ve studiu už je s námi Dagmar Plamperová, básnířka a publicistka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaká je? František měl stejnou otázku jako já.
2: Výborné.
1: Jaká je ta nová sbírka Jakuba Řeháka?
2: Tak já se budu snažit nebýt příliš obšírná. Je to poezie založená na rytmu, atmosféře a pohybu chodce, který prochází městem, pozoruje ho a podává o něm takové zvláštní svědectví. Vracím se jako stín tam, kde jsem předtím nikdy nebyl, píše Jakub Řehák v jednom z veršů. A právě tenhle paradox návratu je pro celou sbírku klíčový. Sbírka má trojí kompozici, která nás zavede na tři uhrančivá místa. Společně s básníkem se jako stín pohybujeme ročními Vršovicemi, vlakovým nádražím i temnými periferii. Periferiemi, tedy prostory důvěrně známými a cizími zároveň. Celou knihu charakterizuje hypnotický, smyslný a velmi atmosférický proud obrazů, kterým si autor vytyčuje vlastní mentální území, takovou krajinu vzpomínek, kterou pojmenovává právě Distrikt Borovic. A v závěrečné části se na nás vyloupne loď a možná žena Alexandra a my se dostáváme hluby a hluby.
0: Když zmiňujete noční město, jakou roli tedy vlastně hraje ten prostor města?
2: Určitě klíčovou. Není to jenom kulisa, ale právě, jak jste zmínili, živý organismus. Je to především noční Praha, která je místem neklidu, samoty i zvláštního takového erotického napětí. Jsou tu skryté dvorky, periferie, nádraží nebo temná zákoutí, která jakoby odrážela vnitřní stav člověka. Jakub Řehák, nebo spíš jeho tvorba, se hlásí k post-surrealismu, k poetice Stanislava Dvorského nebo Petra Krále. Město nepopisuje tedy realisticky, spíše ho nechává dýchat a proměňovat se. V jeho básních, když si je přečtete, tak téměř jako cítíte fyzicky to město, ty noční světla, zvuky i pachy. Je tam také silná zvukovost, chrastění, ševelení, šustění, ale zároveň i melancholie a pocit, že se město přímo před očima rozpadá a znovu skládá.
1: Mm-hmm. A jakým způsobem potom Jakub Řehák pracuje s obrazností a se strukturou básní?
2: Jak už jsem říkala, tak Distrikt Borovic má třídílnou kompozici, které se propojí třeba ústřední postavou básníka chodce. Formálně, když si to představíme, tak se odpíchneme od klasické poemy přes básně v próze až po experimentální texty. Řekla bych takové surrealistické básnické glosy. Jakub Řehák hodně pracuje s rytmem a opakování. Opakováním třeba anaforické vidíme vytváří proud obrazů a zároveň zvláštní potřebu ukotvit se ve skutečnosti. Poezie občas ztrácí rytmus, občas ho získá a vy vlastně jako se pořád jako nadechujete a plynete. A možná bych vám mohla přečíst ukázku?
0: Je to
2: z prvního
0: sbírku. Sbírku jste si přinesla?
2: Ano, ano, koupila a nechala si podepsat. Vracím se jako stín tam, kde jsem nikdy předtím nebyl. Vidím pokořené muže, jak prolévají slzy, stékající do prázdných půl litrů. Vidím ženy, jak si svlékají šaty a jak za nimi na kole přijíždí znásilňovači a oni se jim podvolují s umrzajícím výrazem ve tváři. Vidím, že ulicemi utíká veliké zvíře a trhá tmu plnou lidských částí. Vidím, jak se otvírají vietnamské večerky a explodují v nich banánové výbušniny.
1: Tak tolik ukázka z Distriktu Borovic Jakuba Řeháka. Dagmar, proměňuje se v průběhu té sbírky nějak tón nebo způsob psaní?
2: A určitě. Oddíl Distrikt Borovic, který je, to je taková jako prostřední část, už není jen snová a noční, ale působí mnohem úzkostněji a angažovaněji než tahleta pasáž, kterou jsem vám četla. Objevuje se tu válka, pocit rozpadu světa i potřeba znovu pojmenovat realitu. Jakoby básník potřeboval ten svět zachytit dřív, než zmizí. Samotný Distrikt Borovic přitom není úplně konkrétní místo, spíš je to, jak už jsem říkala, mentální území, prostor stínu, paměti a existenciální nejistoty. Pohybují se tu chodci, mrtví i lidé, kteří jakoby postupně ztráceli vztah ke světu i k sobě. navzájem.
0: Ještě krátce, Dagmar, jak vám je po přečtení té sbírky, co ve vás vzbuzuje?
2: Hezky. Poetika Jakuba Řeháka je mi blízká, když ne, tak úplně jako mě básnířce, ale hrozně ráda se pohybuju v jeho obrazech a tak trošku on jako trénuje to moje pozorovací oko.
1: Tak děkujeme, že jste se tady zastavila ve studiu se sbírkou Distrikt Borovic od Jakuba Řeháka. Dagmar Plamperová byla naším hostem. Mějte se pěkně.
2: Krásný den.

0: Alexander Kantorov v části sonáty pro klavír číslo 2, opus 2 Johannesa Brahmse. Za pár vteřin bude 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Den D, tedy spojenecká invaze do Normandie během druhé světové války, měl původně nastat o den dřív. A důvody, proč byl začátek operace odložený z 5. až na 6. června roku 1944, teď rozebírá nový hraný film s názvem Pressure.
0: Snímek natočil Anthony Maras na motivy oceňované divadelní hry Davida Hainga. Hlavní role stvárnili hollywoodské hvězdy Andrew Scott a Brendan Fraser.
2: Novinku, která zatím nemá českého distributora, začnou kina ve Spojených státech amerických promítat právě tento týden, tedy krátce před 82. výročím invaze.
0: Podle agentury AP se odklad o jeden den zpětně vzato nezdá, kdo ví jak zásadním na plánování operace zahrnující bezprecedentní přesun téměř 160 tisíc spojeneckých vojáků do Normandie, měl však mohutný dopad.
2: My ještě o filmu v dnešní ranní mozaice mluvit budeme, protože za námi do studia přijde kritička Alice Aaronová a to, aby zhodnotila britský film Přísahám, že za to nemůžu. Ale ještě předtím se podíváme na svlékání z kůže, konkrétně na stěhování divadelních křesel z nové scény Národního divadla.

0: Johann Sebastian Bach, Concerto Italiano a Rinaldo Alessandrini v části Světy pro orchestr číslo 4.
1: Přiznám se, že jsem se vždycky těšila do nové scény Národního divadla v Praze, protože v těch modrozelených kožených křeslech se příjemně sedělo. No a tisíce diváků už usedlo za více než 40 let právě do těchto modrozelených kožených křesel.
0: Ty jsou už minulostí, protože divadlo od letošního jara prochází kompletní opravou, a to včetně interiérů.
1: Jenomže divadelníci nechtěli, aby sedadla skončila na smetišti, a tak se je rozhodli darovat.
0: Darovat studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili nové věci.
2: Kluci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži, a tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sudat. Takže to řežou a odtrhávají.
3: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
2: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovaly, proto sedačky budou jiné.
3: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
2: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře odpočívalo během zkoušek.
3: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Na první představení si dobře vzpomíná i někdejší děkanka pražské DAMU Doubravka Svobodová.
4: Ta premiéra byla taková trošku rozpačitá a jestli si dobře vzpomínám, tak pro tu arénu se tyhle ty křesla nepoužívaly, ale já jsem je nikdy neměla ráda, tady na ně všichni vzpomínají, jak se v nich krásně spalo, protože jsou nedivadelní, jsou hrozně, mají vysokou vlastně tu zadní stěnu, člověk se tam schová a může spát a nevnímají se diváci vzájemně, a myslím si, že to divadlo je, že se sejdou diváci a měli by mít nějaký společný zážitek, ale takhle to je taková vlastně takový televizní křeslo, takže já jsem k ním nikdy nějak nepřilnula, byť jsem z těchto křesel viděla v tomhletom prostoru spoustu krásných představení, na který vzpomínám možná víc než na to první.
3: Proměnu nové scény v moderní divadlo sleduje i taneční teoretička a lektorka Kateřina Hanáčková.
5: Já jsem milovala tu symbiózu, ty barvy, zelené kůže, zeleného koberce, celého toho prostoru, který se už vlastně napojil na člověka při vstupu, protože ten zelený mramor vlastně krásně ladí. Takže pro mě to bylo něco jako ikonického, vizuálního, příjemného. Člověk sem chodil rád a pak ono to vypadalo hrozně moderně, takže já mám ty křesla ráda. A teď, když je tady takhle vidím slečená, obnažená, no, tak je mi úzko.
6: Nebudou pohodlný.
5: Strašně pohodlný.
3: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže, která byla původně modrozelená, jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
7: Vlastně já jsem vedoucí ateliéru designu oděvu a obuvi na UMPRUM, takže jsou to naši studenti primárně, kteří ten experiment začnou. Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdybychom vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestop tašku nebo Edwinku, něco takového, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky, jako programy, peníze, mobil a tak dále.
3: A správní ředitelka činohry Národního divadla Jolana Dvořáková dodává, že z této kůže vzniknou nejenom klíčenky nebo kabelky, ale dokonce i bundy.
8: Tenhle nápad vlastně vznesla už před 2 lety, když jsme vůbec řešili, co s novou scénou bude. Simona tehdy přišla s nápadem, že by si hrozně přála, kdybychom skutečně tu kůži nechali znova obživnout a nechali tu paměť toho prostoru si žít úplně novým způsobem. A ona bude mít celý semestr na to se studenty vyvíjet nejenom jako oděvní design. Měla by to být celá kolekce, která z toho vznikne, ale měli by využít úplně do posledního decimetru všechny ty kůže, které zbydou pro náš budoucí obchůdek, který bude tady na nové scéně.
3: Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vetyšková, Český rozhlas. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Začínali jako amatéři a po 30 letech koncertování je z Vypsané fixy jedna z nejpopulárnějších kapel u nás.
1: Nyní přichází s novinkou nazvanou Ideál.
0: Zpěvák a frontman Márdy ji představí ve vltavském Art Café.
1: 1. června po 17. hodině.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Katě a Mariela Labekovi. George Gershwin na vlnách Vltavy téměř ve 8:45.
1: Do kin přichází britský snímek Přísahám, že za to nemůžu. Je to životopisné drama režiséra Kirka Jonese a je natočeno podle skutečného příběhu Johna Davidsona. Důležitou roli tady hraje Tourettův syndrom a jeho přijímání lidmi v okolí.
0: Jaký tenhle film je? Na to se budeme ptát filmové publicistky Alice Aronové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaký je příběh filmu Přísahám, že za to nemůžu?
2: Tak je to intimní snímek a on je vlastně natočen, jak zaznělo, podle skutečného příběhu Johna Davidsona a my se ocitáme ve Skotsku v roce 1983, kdy hlavnímu hrdinovi je 13 let, dostal se na prestižní gymnázium, hraje úspěšně fotbal, takže ten začátek je velmi pozitivní, až do okamžiku, kdy ze dne na den u něj propukne Tourettův syndrom a protože jsme v 80. letech, tak nikdo o této chorobě nic neví a jeho bezstarostné dospívání je vlastně náhle ukončeno odcizením doma, ve škole, všude odmítá nechápajícím okolím a začne hledat tápavě svůj vlastní nový život. No a jeho život se změní až po 13 letech, kdy se setkává s energickou matkou svého spolužáka, zdravotní sestrou z psychiatrie, která náhle mu začne měnit medikaci, otevře mu novou cestu do světa a hlavně mu nabídne nejenom práci, ale podporu, porozumění a dá mu takovou tu odvahu postavit se, čelit vlastnímu životu a chuť pomáhat lidem s podobným osudem, s podobným onemocněním. No a tam sledujeme i nádherné, dojemné, on je to i na začátku, tak proto to mohu prozradit, nejenom na konci 2019 rok, kdy je John přijat britskou královnu v rámci poděkování za osvětu a za pomoc lidem s Tourettovým syndromem, který právě v těch 80. letech, kdy hlavní hrdina dospíval, byl pro veřejnost, jak říkám, zcela neznámou chorobou.
1: Vykresluje snímek Tourettův syndrom autenticky?
2: Právě, že ano. Ono to je vlastně, ten film je, o tom ještě budeme mluvit, herecký a on je právě protchnutý jemným humorem, komickými, absurdními situacemi a právě on vlastně nemapuje jen to vážné téma, takže když tam vidíme, jak hlavní hrdina trpí tiky a klením, to je takové to spontánní vykřikování vulgarismu, tak protože on trpí extrémní podobou syndromu, takzvanou koprolálí, tak ve filmu několikrát zazní rada z jeho okolí, ignorujte jeho tiky, což samozřejmě pro to okolí je velmi složité a z toho pramení opravdu řada zábavných momentů. A ještě, protože právě nejenom ta přirozenost a autenticita, je to prostě všechno založeno na těch hercích, takže já obdivuju, že se to odhrává ve Skotsku, všichni hovoří ještě skotským akcentem, který je pro nás také hodně nesrozumitelný a tam je nutné právě zmínit jméno 62-letého britského scenáristy a režiséra Kirka Jonese. Posluchači znají jeho filmy jako Všichni jsou v pohodě, Moje tlustá řecká svatba, Dvojka a tak dále. A právě on tenhle ten film produkoval a ten cit pro látku, pro ten skutečný příběh, kdy vidíme i ty závěrečné titulky, kde vlastně vidíme toho skutečného hrdinu, včetně jeho rodiny a těch lidí, kteří mu pomáhali. To je prostě nesmírně dojemné a vidět tam to morální dilemata filmových hrdinů obdivuhodné.
0: Ve Velké Británii se tenhle snímek díky cenám BAFTA stal opravdovým hitem. Vy už jste naťukla ty herecké výkony. Jak byste ještě víc zhodnotila možná taky tu obrazovou koncepci?
2: Taky a určitě bych ještě doplnila herecké výkony, kromě toho syrového Skotska, které je i výborně vizuálně obrazově natočeno, tak na cenách BAFTA právě nejlepší mužský herecký výkon hlavní roli si odnesl 33-letý britský herec Roberto Aramayo a vlastně za zmínku a právem a za zmínku stojí i postava energické matky spolužáka britská herečka Maxine Peake, 51-letá, která oba dva jsou vlastně nesmírně přirození, autentičtí, herecky přesní a jako dvojice parťáků takového toho dua do nepohody jsou opravdu skvostní.
1: Tourettův syndrom, to je vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění, začíná se projevovat právě v období adolescence nebo puberty, projevuje se pohybovými, zvukovými tiky, už to tady taky padlo. Jaká je dnes situace s léčbou tohoto syndromu u nás?
2: A velmi jsou zajímavá i právě čísla, že vlastně jedno dítě ze 100 má tiky, ale jedno z tisíce až 10 000 má tu extrémní podobu tiku. O tom je vlastně i ten dnešní film. A ještě zajímavé, že z hlediska poměru dominují chlapci oproti dívkám. Je to 3:1, což prý je způsobeno samozřejmě i díky testosteronu. A jak vidíme ve filmu, syndrom právě se projevuje buď to dětství, od 6, od toho 6. 8. roku. U někoho až v pubertě, to zachycuje ten film většinou kolem 11. roku, ale vždy se to projeví do 18 let, to je zajímavé, později už ne. A ten film právě krásně vypráví o té naději. My vlastně vidíme i ten snímek, že končí v roce 2023, kdy je ukázaná možná forma pomoci lidem s touto nemocí. Léčba se zaměřuje na potlačení tiků formou speciálních náramků, které stimulují nervy v mozku, ten daný nerv. A důležitá v rámci zmírnění tiků je samozřejmě práce s vůlí, tiky je možné ovládat, ale to, co hlavně pomáhá, a to je vidět i krásně v tom filmu, je důležité tyhle ty lidi zapojit prostě do práce, do jakékoliv aktivní činnosti a samozřejmě pomáhá i terapie. A to, co bych ještě řekla, to je velká zajímavost, že v rámci koprolálie, toho neovladatelného vykřikování vulgarismu na veřejnosti, tak je to u každého národa prý jinak, že třeba v angloamerickém světě z 50% jsou zcela běžné a velmi oblíbené nadávky typu fuck, protože to slovo prostě je součástí hovorové mluvy. Ale například v Japonsku se neslušná slova v mluvě u těchto jedinců objevují minimálně.
0: Říká Alice Aronová, filmová kritička, která pro nás zhodnotila britský snímek Přísahám, že za to nemůžu, který už brzy přijde do českých kin. Moc děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Krásný den, naslyšenou.

Blížíme se k 9. hodině. František za okamžik nabídne aktuální zprávy. Pochopitelně nebude chybět ani předpověď počasí. Ale mimochodem, tušili jste, že Česko má mimořádně hustou síť historických varhan? I o tom si budeme po 9. povídat s varhaníkem Adamem Viktorou.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vedení úřadu vlády bude dopoledne jednat se členy vládních rad o jejich přesunu pod jednotlivá ministerstva. Týká se to agendy lidských práv, menšin a rovnosti žen a mužů. Změny oznámil premiér Andrej Babiš z ANO minulý týden. Část členů rad ale v reakci na změny oznámila, že v takovém případě ke konci června rezignuje. Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Načetli k ní tak pozměňovací návrhy. Opozice chce například zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Mezi dalšími pozměňovacími návrhy jsou také úpravy pravidel pro interpelace, vedení sněmovny anebo širší možnosti projednávat naléhavá témata. Úlomky ukrajinského dronu způsobily požár námořního terminálu v ruské Tuapse. Kyjev v noci vyslal rakety také na města Taganrog v Rostovské oblasti a krymský Sevastopol. Podle tamních úřadů Ukrajinci na Krym útočili střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow. Několik ruských obyvatel bylo zraněných a noční úder poškodil i obytné domy. Ukrajina už se pátým rokem brání ruské invazi. Součástí konfliktu jsou také vzdušné útoky obou stran. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pietní akt v pražské Libni u památníku Anthropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. květen se od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzdoru. A čekejte jasno až polojasno, od severu potom přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy, jinde jenom výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy až 32, na severu kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Krásné ráno, vítejte na vlnách Vltavy. Doufám, že nás čeká další příjemný vstup do následující hodiny ranního vysílání. My vás pozveme do míst, ve kterých hudba nezní jenom pro potěšení, ale dokáže rozechvět celý prostor a možná i lidskou paměť. Český varhanní festival letos slaví 20 let a jubilejní ročník nabídne rekordních víc než 100 koncertů po celé republice. Od slavných chrámových nástrojů až po varhany, které po dlouhých letech znovu ožívají. Festival tedy není zdaleka jenom přehlídkou hudby. Je to taky cesta za příběh historických nástrojů, jejich záchranou a taky jedinečnou atmosférou míst, ve kterých znějí. A tak si za okamžik budeme povídat přímo tady ve studiu se zakladatelem a ředitelem Českého varhanního festivalu Adamem Viktorou. Budeme moc rádi, když si na nás uděláte chvilku čas.
1: A taky chvilku na poslech zajímavého výběru hudby David Hazeltine hned před 9:30, potom Alexandr Cemlinský, Jiří Suchý nebo Pavel Vranický. Začneme Andreou Šulcovou, jejím albem z roku 2022. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: brat. Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Andrea Šulcová dospívala necelých 7 minut po 9 dopoledne.
1: Následující minuty budou patřit královskému nástroji. Český varhaní festival vstupuje do svého jubilejního 20. ročníku. Od května až do konce tohoto roku potom rozezní víc než 100 historických varhan po celé České republice. Od těch nejslavnějších nástrojů až po ty, které třeba dlouhá léta mlčely.
0: Může to být i cesta za konkrétními nástroji, jejich příběhy nebo možná i za jejich záchranou. Ve studiu už je s námi zakladatel a ředitel Českého varhanního festivalu Adam Viktora. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Slavíte 20 let, když se ohlédnete za začátky festivalu. Jaká byla původní vize, v čem je třeba ten letošní ročník jiný nebo čím je naplněn nejvýrazněji?
2: Tak v úvodu ta vize vycházela z mých zkušeností co by studenta, který podnikl mnoho nejrůznějších studijních cest po historických nástrojích v Čechách, v Rakousku, ve Slovinsku, v Chorvatsku, v Rumunsku, v Německu a zjistil jsem, že v těch historických varhanách spočívá ohromné bohatství, které se nedostává dále k publiku. Že posluchači a vůbec společnost vlastně nemá vůbec žádné ponětí o tom, že v Čechách máme téměř 10 000 nástrojů, zhruba polovina z nich jsou nástroje významné historické hodnoty a že to prostě nikdo nemůže fyzicky ověřit. Takže jsem si řekl, že by bylo vhodné na těch místech, kde vlastně varhany zní zcela výjimečně, by bylo vhodné vytvořit prostor, aby se dostali blíže k publiku a začali jsme velmi skromně s nějakými 4 nebo 6 koncerty za rok. Teď je to 100. A to naplnění té vize je tedy do určité míry, protože těch historických nástrojů je mnohem více. My jsme, i kdybychom třeba vzali polovinu, tak 5100 nástrojů z toho, to je pořád něco mezi 2-3%, tu vizi jsme splnili asi tak na 2 nebo na 3%.
0: Musí to být náročné, ten festival pro tu 100 nástrojů dramaturgicky, organizačně připravit. Vy navštívíte všech 100 koncertů?
2: To nejsem schopen, ne. My máme velice zkušený tým varhaníků, kteří se o ty koncerty dělí a samozřejmě uspořádat jeden koncert znamená vybrat to místo, tak aby odpovídalo té naší představě. Potom je třeba ověřit, jestli ty varhany jsou v dobrém technickém stavu, aby ten koncert, jestli jsou způsobile k tomu, aby ten koncert proběhl. Pokud ne, tak je třeba objednat varhanáře, aby nástroj prohlédl, aby ho nějakým způsobem opravil, naladil, vyreguloval. Pak je třeba získat prostředky, takže máme různé dotační programy, pak je třeba zajistit pro toho posluchače tištěné programy, ten koncert zpropagovat, propagační materiály, to zázemí pro toho hudebníka, celé to zorganizovat, vytisknout programy, pořádkovou službu v tom kostele zajistit a tak dále. A když je to jeden koncert a když máme 100, tak je to 100x tahle ta činnost. Takže je není to žádná velká věda, ale jsou to tisíce hodin práce.
1: Takže v hlavní roli celého festivalu stojí především samotné varhany. Co to potom v praxi znamená pro výběr repertoáru a samotných interpretů?
2: Ti interpreti musí být hudebníci a varhaníci, kteří mají povědomí o těch historických nástrojích. Ne, totiž každý varhaník je schopen si s těmi zapeklitostmi historických nástrojů poradit bravurním způsobem. Musí mít obrovské zkušenosti, poněvadž každé ty varhany jsou jiné. A takový ten běžný studijní nebo koncertní typ nástroje, jak je známe ze škol, tak ten je úplně jiný než ty různé odlišnosti potom v tom terénu. Takže to musí být varhaník, který tyhle ty zkušenosti má a ten potom připravuje repertoár, vlastně dramaturgii pro daný nástroj. A každý ten nástroj je jiný a každý má jiné možnosti. Proto je dobré, nebo jestli nezbytně nutné, aby ten varhaník měl velmi dobrou představu o tom, kam jede, co to je za nástroj, jak je velký, z jakého období pochází, jaký je tedy styl a podle toho je schopen potom vybrat vhodnou literaturu.
0: Když jste zmínil to číslo 10 tisíc, je tenhle varhanní fond, ta mimořádně hustá síť historických varhan, výjimečná v evropském kontextu?
2: Je výjimečná v celosvětovém kontextu. Jsme v přepočtu na obyvatele na prvním místě. Je to dáno tím, že v 18. století byla taková vize, že žádný obyvatel království neměl mít do kostela dále než asi 5 kilometrů, přibližně hodinu cesty. A ta síť byla tedy velmi zahuštěná a do každého kostela se pořizovaly varhany. To byla prostě nezbytná součást a proto tedy ta naše oblast v té střední Evropy, kde je málo hor, třeba v Rakousku to nebylo možné tímhle způsobem zasítit, protože tam jsou obrovské plochy, které jsou prostě špatně dostupné. Tady to bylo vlastně možné skoro všude a vznikly tady skutečně tisíce nástrojů, zejména v tom 18. století.
1: A my se za chviličku Adama Viktory zeptáme na to, na jaké konkrétní lokality nebo nástroje by nás určitě rád pozval.

0: Jean Martin hrál část ze skladby z cyklu Stevena Hellera minutu před 9:45 ve středu 27. května.
1: Český varhanní festival slaví 20 let, letošní jubilejní ročník nabídne rekordních více než 100 koncertů po celé České republice. S námi je stále ve studiu ředitel festivalu, sám varhaník Adam Viktora. Tak kam máme rozhodně zamířit?
2: My jsme z těch 10 000 varhan udělali takový konkrétní úzký výběr a pro mě není v tuhle chvíli možné, abych z toho výběru těch stovky lokály, které jsou každá něčím pozoruhodná, vybral třeba jenom 3. To by bylo prostě nespravedlivé. Jo. Já si myslím, že si každý vybere. Je to prostě tak bohaté a tak lákavé, že není pro mě v tuhle chvíli možné vybrat 3 nebo 4 nebo 5 nástrojů.
0: Tak nevybírejte, ale když hrála muzika, tak jste nám prozradil, že když objevíte nějaký nový nástroj a nové koncertní místo, že se tam jedete podívat. Tak kde jste byl naposledy?
2: Nedávno jsem byl třeba v Jindřichově Hradci, v kapli svaté Maří Magdaleny, což je v areálu bývalé jezuitské koleje nebo gymnázia, a zjistil jsem, že tam jsou nádherné barokní varhany, na které se vůbec nehraje. Byly zrestaurovány dokonce, takže jsou vlastně v dokonalém stavu a nemají žádné využití. Když jsem se tam ptal té paní, která tam dělá pořádku službu, když se na to hraje, on říkala, že se na to vůbec nehraje, že ty varhany jsou přeci nahoře a že lidi by nic neviděli a že to nemá smysl na to hrát, když ty lidi nevidí. A to je samozřejmě nesmysl, poněvadž varhany jsou umístěny na kůru právě proto, aby ten varhaník nerušil tou svou činností toho posluchače, aby ten posluchač mohl soustředit na tu hudbu, na to mystérium toho prostoru, které je nasyceno emocemi postaletí těch lidí, kteří ten chrám navštěvovali, a ten zvuk se odráží od různých míst v tom prostoru, ten varhaní zvuk, a má tak obrovskou škálu jako fyzických vlastností od těch nejhlubších po ty nejvyšší tóny, že to toho posluchače v podstatě nějakým způsobem jako pohlcuje. Mm-hmm. Čili Jindřichův Hradec je třeba zrovna to místo, kde jsem byl úplně u vytržení, jak nádherné varhany jsou úplně mimo pozornost.
1: Mm-hmm. A mají už nějaký elektrický pohon, anebo tam musí stále ještě šlapat měchy?
2: Prakticky všude, až na pár výjimek, třeba na Vršíčku u Rokycan, tam motor není, ale v naprosté většině už ten motor ty varhany mají. Někdy je tak strašně hlučný, že je ale výhodnější mít sebou latinsky bychom řekli kalkanta, česky měchošlapa, který to obstará někdy velmi elegantně, nebo elegantněji než nějaký hlučný starobylý motor.
0: Váš festival taky pomáhá upozorňovat na stav historických varhan, v některých místech podněcuje sbírky nebo různé restaurátorské projekty. Dá se říct, že to pravidelné koncertní využití může být pro tyhle nástroje otázkou přežití?
2: To je v několika rovinách. To, že se tam má konat koncert, znamená, že se musí dbát na to, aby ty varhany byly ve stavu, že ten koncert bude možný. To znamená, že to zpravidla znamená kontrolu toho stavu a v mnoha případech taky zásah varhanáře. A už to samo o sobě, ta pravidelná údržba je úplně rozhodující. Kdyby ty varhany byly 10 let bez naprosté pozornosti a bez údržby, tak by to znamenalo vážné ohrožení jejich existence. A pak je tam ta druhá úroveň, když jste zmiňoval ty sbírky, tak se často stává, že v nejrůznějších místech si lidé uvědomí až po té, co ty varhany navštíví a fyzicky se jich dotknou, že patří jim, těm obyvatelům těch lokalit, a stává se, že se z těch místních rekrutuje určitá skupina takových lokálních patriotů, bych řekl, kteří se pak za ty varhany postaví a zakládají sbírky, sdružení a usilují o to, aby ty varhany byly zachráněny. A to se stalo mnohokrát a je to nesmírně cenné. A je to dáno i tím, že ty varhanní koncerty nejsou takovým tím neosobním způsobem, že člověk přijde, poslechne a odjede, ale že dost často pořádáme na kůru po tom koncertě exkurze a ti lidé mohou se těch varhan dotknout, podívat se dovnitř a získají k ním osobnější vztah a můžou je potom pokládat za vlastní svým způsobem, protože nikdo jiný ty varhany nezachrání než skupina těch nadšených lokálních patriotů.
1: Říkáte, že lidé dnes hledají autenticitu, že hledají duchovní rozměr, který jim digitální svět nenabídne. V čem je právě varhaní zvuk tak silný? V čem má takový potenciál?
2: Tak on působí ten varhaní zvuk v tom prostoru, způsob na člověka fyzicky, psychologicky a také tomu člověku nabízí určitý duchovní rozměr. To fyzické působení si uvědomuje, že v tom rozsahu od těch nejhlubších po ty nejvyšší frekvence, tak ty hluboké frekvence působí v člověku, v tom jeho těle, určité vibrace v hrudníku, v břiše a ty, dnes je taková móda, nebo je dobře známo, že hudba nebo hudební zvuky mají blahodárný účinek na zdraví člověka, na jeho psychiku, ale i na ten fyzický stav a jsou módní různé tibetské mísy a podobné věci, ale ty varhany mají neskonale bohatší repertoár. Tam je prostě taková škála nejrůznějších druhů zvuků a vibrací, že to je samozřejmě jedna úroveň. Ta další, ta psychologická je taková, že ten člověk v tom prostoru neví najednou, odkud ten zvuk se šíří, je svým způsobem jako úplně obklopen tím zvukem a působí to na něj, takže i ten chrám v tom kostelní ticho, to je určité mystérium, které působí jako jakýsi rezonátor pro ten varhaní zvuk. A člověku to trošku upozaďuje jeho vlastní ego. Když přijde do toho kostela, vidí se tam sám malý, má pocit, že se dotkl něčeho stálého, něčeho svým způsobem nekonečného. Má to prostě úžasné účinky na člověka. A ty varhany jsou jedinečné nástroje, poněvadž kromě jiného, ten varhaník, když stiskne klávesu, tak ten zvuk neustále zní. Tak dlouho, jak dlouho to drží. Když to srovnáme třeba s klavírem, tak ten zvuk po chvíli se vytratí. Když to u těch varhan stále zní a může znít dlouhé minuty nebo hodiny nebo dny a to v člověku vyvolává určitý dojem jakési stálosti nebo nekonečnosti.
0: Nepochybuji, že vás Adam Viktora nadchl proto navštívit některý z koncertů Českého varhanního festivalu, který letos slaví 20 let. Vybírat můžete na stránkách českevarhany.cz. Moc děkujeme za pozvání, že jste se zastavil u nás ve vysílání. Mějte se hezky.
2: Děkuji vám mnohokrát, nashledanou.

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovický chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: David Hazeltine, I Will Let You Know z roku 2012 a album The New Classic Trio. V 9 hodin a 30 minut ve středeční ranní mozaice na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Flight of the Bumblebee, česky Let čmeláka. Tohle je slavná orchestrální skladba od Nikolaje Rimského-Korsakova a je známá extrémně rychlými pasážemi, které mají napodobovat poletování čmeláka.
0: Ale není to zdaleka jediná skladba, která přiznává inspiraci blanokřídlým hmyzem. Své písně mají i vosy, mravenci nebo včely.
2: Co tedy mají společného? Tenhle blanokřídlý hmyz až nečekaně často inspiroval hudební skladatele, a to nejenom ty ze světa klasické hudby.
0: Víc o tom Lukáš Hurník.
3: Mistři pěvci opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
4: Dnes se budeme věnovat hlavně blanokřídlému hmyzu. O včelách se praví, že udržují lidstvo při životě, bez jejich opylování by rostlinná výroba skolabovala. Některé žijí v rojích, jiné jsou samotářky, tak jako mnozí skladatelé vážné hudby. Čím skladatelé nedisponují, je vosková žláza, díky níž si včela staví úly. Typickým skladatelem samotářem byl Franz Schubert, nikoli ovšem ten, co napsal 9 symfonií, nýbrž jeho jmenovec, který se proslavil jednou jedinou houslovou skladbičkou o délce 1 minuta 20 vteřin. A její název zní Včelka.

Také vosy jsou buď součástí roje, nebo samotářky. Kalevi Aho, finský soudobý skladatel a virtuos na mandolínu, napsal pro nás důležitou hmyzí symfonii a hned první věta nese titul Parazitická vosa a její larva.

Kalevi Aho napsal 18 symfonií, ale o hmyzu je jenom tato. Ještě se k ní vrátíme, je to hudebně entomologický poklad. Takto bojovně třeba znějí symfoničtí mravenci.

Na konci 70. let celosvětově zasvítila a brzy zase zhasla kariéra anglického rockera Adama Anta. Také jeho kapela měla název The Ants, mravenci. Podařilo se jim spojit punk s velmi propracovanou hudbou blízkou artificiální hudbě. Měli skvělé hudební nápady, ale byl to až příliš originální příspěvek do mraveniště komerční popkultury. Adam Ant, vlastním jménem Stuart Leslie Goddard, se dnes úspěšně živí jako filmový herec a nedivil bych se, kdyby na svém sídle v Los Angeles, kam se přestěhoval, choval mravenečníky.

Když si můj otec Ilja Hurník po válce zařizoval byt, kupoval hlavně starožitný nábytek, který byl levnější než sektorová produkce. Při vědomí nebezpečí, jaké starému nábytku hrozí, zařadil do své orchestrální svity věci, část červotoči v barokní truhle. Je to takové koncerto grosso, postupně rozežírané obtížným hmyzem až k finálnímu zhroucení.

Jeden z největších hitů klasické hudby je Let čmeláka z opery Pohádka o caru Saltánovi od rimského Korsakova. Do čmeláka je zaklet Saltánův syn, který ještě předtím prošel podobami komára a mouchy. Jsa proměněn ve čmeláka, zatne žihadlo do zlé babice, která v pohádce intrikovala proti němu. Problém je to, že kromě podoby musel carevič zřejmě změnit také pohlaví. Žihadla totiž mají jen čmeláčí samice.

0: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
1: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
0: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.
2: Když tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou, marně hledávám řeku Mississippi.

0: chalani, to je muzika.
1: A vy jste tady taky?
0: No samo.
1: No nazdar.
0: Nazdar, nazdar. Ha, to je rytmus, že? Nepak, kde je rytmus, tam jsem i já. Ale páni, těmto šlape.
1: Aby ono nás to neušlapalo.
0: Ach, nebojte se. Víte, co se mi nejvíc líbí? Ten fagot. Va, va, va, va, va, va, jo?

0: Jiří Suchý, Jiří Šlitr a orchestr Ferdinanda Havlíka v ranní mozaice ve 9:45.
1: Před námi dnešní úvaha a tentokrát na opravdu zajímavé téma. V současnosti se na území České republiky nachází víc než 600 kolektivních pomníků a památníků holokaustu. Jaká je jejich umělecká kvalita? I na to se teď zaměří historička umění Eva Janáčová.
2: Kolektivní pomníky a památníky holokaustu nejsou jen dlouhými seznamy jmen obětí, doplněnými o data a místa jejich úmrtí. Představují svébytný způsob kombinace materiality a snahy po zachování paměti na jednu z největších tragédií 20. století. Slouží jako připomínka těch nejrůznějších činů, které si lidská mysl neumí často ani představit, a zároveň jako nepřehlednutelná výstraha pro nynější i budoucí generace. Jednotlivé pomníky či památníky se od sebe navzájem liší. Je to dáno jak jejich různorodou funkcí i významem, tak jejich umístěním, dobou vzniku i způsobem realizace. Jedno mají však společné, zachovávají paměť na osoby, jež byly zavražděny, případně na objekty a místa, která byla zničena nebo zanikla v období holokaustu. V současnosti se na území České republiky nachází více než 600 kolektivních pomníků a památníků holokaustu, které připomínají židovské nebo romské oběti nacistické perzekuce jako kolektiv, skupinu, část populace nebo větší rodinnou jednotku. Jejich počet neustále roste. Každý rok u nás přibývá přibližně 10 nových pamětních míst věnovaných právě obětem holokaustu. Ve srovnání se světem se jedná o skutečně nebývale vysoké číslo, které nemá nikde jinde v cizině obdobu. Tento počet by byl ještě vyšší, kdyby v Česku existoval například pomník připomínající homosexuální oběti nacistického režimu. Zatímco za našimi hranicemi takové pomníky najdeme, například v Německu, Rakousku či Holandsku, u nás doposud žádný trvalý pomník tohoto druhu vybudován nebyl. Stejně tak i oběti z řad duševně nemocných, zdravotně postižených či nábožensky pronásledovaných, jako například svědků Jehovových, nemají dosud svůj samostatný pomník či památník. Soustředíme se však blíže na realizované projekty, jež zápasí s určitými problémy. Především se jedná o uměleckou kvalitu pomníku a památníku holokaustu, která místy především po roce 2000 pokulhává. Když se podíváme na díla vzniklá na základě výsledků veřejné umělecké soutěže, jako je například památník holokaustu na náměstí 28. října v Brně, dále památník holokaustu Rómů a Sintů v Letech u Písku nebo ostravský pomník věnovaný obětem prvního transportu Židů z Ostravy do polského Niska, zjistíme, že se jedná o umělecky zdařilé a velmi působivé realizace. Pro naprostou většinu pomníků a památníků holokaustu vzniklých v posledních 25 letech nebyla však soutěž vypsána, čili vypracování návrhu bylo svěřeno přímo konkrétnímu autorovi. To se sice ukázalo jako snadné, ale ve výsledku velmi kontraproduktivní řešení ze strany zadavatele. Následkem toho vznikl značný počet umělecky nepříliš kvalitních děl, která sice splňují svou základní pomníkovou funkci, tedy připomínají tragickou dějinnou událost, ale jiným způsobem neobohacují veřejný prostor a nevnášejí do něj tolik potřebnou výtvarnou kvalitu. Často se jedná o realizace bez uměleckých ambicí, zakonzervované svou formou v tradičním pojetí, což ubírá jejich potenciální působivosti a naléhavosti. Tato díla můžeme proto označit za promarněné šance, neboť svou umělecky méně přesvědčivou formou, popřípadě i nekontextuálním umístěním v prostoru, umenšují svůj význam a s ním i spojené poselství. Neméně důležitým problémem jsou rovněž vandalské útoky páchané na pomnících a památnících holokaustu. Po nejrůznějších škrábancích, útoku sekerou, použití motivu svastiky nebo nápisu do plynu, psáno s někým i, jsme se nově stali svědky hesla Free Gaza, doplněného o trojúhelník se špičkou obrácenou dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas a propalestinské hnutí. Jde vidět, že pomníky a památníky holokaustu neustále vyvolávají značné emoce. Přestože od konce druhé světové války uplynulo už více než 80 let, holokaust pořád zůstává bolavým a hlavně na mnoha úrovních nespracovaným tématem v naší společnosti.
1: Zajímavé téma, kolektivní pomníky a památníky holokaustu, zpracovala je historička umění Eva Janáčová.
0: Zahrajeme si také z tvorby Pavla Vranického, Komorní filharmonie Pardubice řídí Marek Štělec.

0: Ještě 6 minut necelých a bude 10. Máme středu 27. května.
1: A my se máme, že máme Natašu Vodvářkovou, naši zvukovou mistryni, bez které bychom si tady asi nevěděli rady.
0: No neškrtli.
1: Bez které bychom si neškrtli. Ale víc už dovysvětlí Karolína Koubová, moderátorka dnešní vizitky. Já jsem na to šla trošku oklikou, ale vlastně se ptám na jediné, Kájo, vítej u nás. Koho jsi pozvala?
2: Dobré dopoledne, já zkusím navázat. Ano, dnešní vizitka bude patřit mistryním zvuku, respektive jedné mistryni zvuku, je to Iva Podzimková. Budeme mluvit vlastně o specifikách té profese, protože ty jsi mluvila o Nataše, ta je tady s námi během živého vysílání. Iva Podzimková zase se specializuje na nahrávání vážné hudby, takže třeba prostě musí zachytit sočr prostě ve své monumentálnosti toho sočru orchestru a musí zachytit jakýkoliv jednotlivý tón, aby tam prostě dozněl. O tom budeme mluvit, ale zároveň Iva Podzimková se soustředí na imerzivní zvuk, řekneme si, co to je, absolvovala dílnu v Paříži a také, krom tedy hudby, nahrává ale třeba i podcasty, tak mě zajímá, jaký je to zásadní rozdíl.
1: Jsme na to zvědaví, ať se to vydaří. Iva Podzimková za okamžik, hostem Karolíny Koubové.
0: O nářečích bude akcent v 16.30, nakolik rozmanité jsou dialekty a můžeme se vůbec ubránit jejich postupnému ústupu. O tom budeme mluvit v 16:30 odpoledne s moderátorem Sašou Michailidisem. Krásnou středu vám ze studia Vltavy přejí Neděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Sněmovna znovu schválila návrh zákona, podle kterého budou muset výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků hlásit výpadky dodávek do Česka. K úpravě předlohu do dolní komory vrátil Senát. Informace budou výrobci posílat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přes elektronický formulář. Při ohrožení veřejného zdraví také velkým odběratelům a případně nemocnicím. Zdravotnickými prostředky jsou například obvazy, chirurgické nástroje, berle, implantáty nebo stomatologické výrobky. Za nedodržení zákona může hrozit pokuta až 15 milionů korun. Návrh teď dostane k podpisu prezident. Polští vědci budou dnes ve Varšavě demonstrovat. Chtějí, aby vláda během 4 let zvýšila výdaje na vědu na 3% hrubého domácího produktu. Teď je to 1,44% HDP, včetně výdejů ze soukromých zdrojů. Petici s požadavky vědců podepsalo 23 tisíc lidí. Lidé v Liberci zítra v Severočeském muzeu uvidí soutěžní snímky na Mezinárodním Nisa Film Festivalu. Ten se každoročně koná ve městech regionu Nisa v Německu, Polsku a Česku. Liberec nabízí divákům program ve čtvrtek a v pátek a uvidí třeba snímky Karavan nebo 1+1+1. Ještě počasí, bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy jinde jenom výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy až 32 a na severu kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Mým úkolem je zajistit, aby posluchač u přijímače slyšel přesně to, co se děje v koncertní síni. Do posledního ševelení flétny nebo do zvuku v obecním domě, říká Iva Podzimková, mistrně zvuku Českého rozhlasu, která přijala pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, Ivo, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Absolventka zvukové tvorby na HAMU a rozhlasová zvukařka, specialistka na nahrávání vážné hudby, spolupracuje během své práce také se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a podílí se i na řadě rozhlasových pořadů a podcastů. Nedávno se vrátila z Paříže, kde absolvovala prestižní dílnu zaměřenou na imerzivní zvuk, technologii, která mění způsob, jak hudbu posloucháme i prožíváme. O tom všem budeme mluvit a já dnes tedy budu pod speciálním dozorem, jak daleko jsem od mikrofonu a tak dále, že Ivo. Řekněte mi ale, jaké to je pro vás, že nesedíte ve studiu, respektive za mixážním pultem, ale za mikrofonem.
2: Je to strašný nezvyk. Já jsem si svoji stranu pultu vybrala už strašně dávno a musím říct, že zatím sklem ve zvukový režim. Že mě ta červená neděsí tolik, jako tady ve studiu.
1: Vybrala jste si svoji stranu pultu už dávno. Tak můžete mi k tomu říct, co vás k tomu vedlo? Protože pokud vím, tak vy třeba i zpíváte, tak jste neuvažovala, že budete před mikrofonem?
2: Určitě jsem uvažovala, že budu před mikrofonem i jako zpěvačka, ale moje sny se, řekla bych, rozplynuly v nějaký realitě po té, co jsem zjistila, jak to u zpěvaček chodí, jak vlastně těžký je prosadit se i v té naší české kotlině, a vlastně jsem zjistila, že jsem dost trémiska, která není ochotná úplně vykročit ze své komfortní zóny, a za tím pultem jste taková šedá eminence, takže byť se nic neodehraje bez vás, tak nejste ten výkonný umělec jako takový a mě to vlastně vyhovuje.
1: Uznávám naprosto šedá eminence za pultem. Zvukoví mistři a mistrně jsou opravdu velmi, velmi důležití. A tu komfortní zónu, v té vám taky rozumím. Ale teď mě prosím prozraďte, když jsme mluvili o té vaší dílně prestižní v Paříži ohledně imerzivního zvuku, tak co přesně jste se tam učila? Jak zásadní zkušenost to pro vás byla?
2: My jsme imerzivní zvuk brali vlastně už na škole v rámci jako studia na Vysoké umělecké škole na HAMU.
1: A čili to je ten, do kterého se ponoříme, nebo který nás obklopí?
2: Tak, je to v podstatě synonymum, imerzivní zvuk je synonymum pro prostorový zvuk nebo nějaký 3D zvuk. Ty instalace můžou být různé, pro nás úplně nejkomfortnější poslech je asi takzvaný binaurální audio, kdy můžeme vlastně na sluchátka zažít nějaký jakoby prostorový vjem toho zvuku, můžeme se do něj ponořit, pohltit, ten zvuk nás může obklopit, a to samé se pak dělá vlastně v instalacích, kde, jakoby v rámci kterých používáme reproduktory, více než 2 reproduktory, a pak ty instalace můžou mít různý právě počet těch reproduktorů, čím víc jich je, tak tím větší ten pocit těch 360 stupňů kolem hlavy u toho zvuku jakoby máme.
1: Ale když říkáte, že jste imerzivní zvuk brala už na škole, tak teď tedy už s významnou zkušeností z praxe jste byla v Paříži. Co se tam nového dělo pro vás zajímavého?
2: Já musím říct, že když jsem já byla na škole, tak ten imerzivní zvuk, nebo buďme konkrétnější 5.1 formát vlastně audia, tak se bral velmi teoreticky. My jsme neměli moc kde to poslouchat, neměli jsme vůbec podmínky takový zvuk vyrábět. Taky jsme neřešili úplně vysílání a vlastně jakoby ten proud toho rozhlasového vysílání, což je jako, řekla bych, velké specifikum v mé branži, že jak vlastně dostat tady ten imerzivní zvuk k posluchačům. Takže to teďkon bylo vlastně úplně nové a ve Francii jsem se dozvěděla, jak tuto příležitost uchopili v Radio France a jakým způsobem tam více než 10 let vlastně už řeší tuto možnost.
1: Řekněte mi prosím ta specifika proudového vysílání, co se týče imerzivního zvuku, že jak se tedy užije třeba v rozhlase, protože asi něco jiného je imerzivní zvuk, pokud mluvíme třeba o zvuku k filmu. Ale přesně, když se line vysílání, udělat z něj něco, co nás obklopí.
2: No, u filmu ten imerzivní zvuk vlastně se používá už strašně dlouho a jenom se navyšuje ten počet těch kanálů, ten počet těch reproduktorů, aby vlastně ten zážitek byl co nejkomplexnější. V tom vysílání je trochu problém to dostat k tomu koncovému posluchači, ten zážitek, protože ne každý doma úplně si může tady ten imerzivní zvuk přehrát, takže právě pro ně je ten binaurální do těch sluchátek, ale my vlastně máme i problém, jakým způsobem ten zvuk kódovat, jakým způsobem ho dostat do toho broadcastingu jako takového. To znamená, že pokud tady budeme řešit imerzivní zvuk jako v rámci rozhlasu, tak úplně nebude na té vysílací vlně, že bude spíš jakoby v on demandu a spíš si ho posluchači budou moct vyhledat podle toho, jakou platformu jsou schopni doma přehrát, vlastně co jsou schopni doma technicky si vytvořit.
1: Mm-hmm. Čili si to vlastně potom musí ta strana, která je na té, na tom příjmu, rozhodnout, jestli a vlastně musí na tom významně participovat aktivně, ať už má tady nějaká sluchátka nebo...
2: Ano, já si myslím, že ta strana příjmu ne, že aktivně participovat a rozhodnout, ale spíš si vybrat. Hmm. Že i tak to mají vlastně koncipovaný v Radio France, že veškerý tady ten imerzivní zvuk, tak se k němu můžete dostat on-demandově a na jejich stránkách si vyloženě zaškrtnout možnost, že nechcete poslouchat ten daný koncert, tu danou klasiku třeba ve stereu, ale v 5.1 nebo v binaural audio.
1: Vysvětluje Iva Podzimková, mistryně zvuku Českého rozhlasu, co se týká imerzivního zvuku. Tak já nevím, teď si poslechneme, co jste nám pečlivým svým citlivým uchem vybrala za playlist, takže samozřejmě velmi fundovaný, ale jak to budou poslouchat naši posluchači, třeba tady právě árii z kantáty Bachovy Kommt ihr an, angefochten Sünder, tak to je taky asi na nich, nebo jak to je? Imerzivně to asi nebude.
2: Imerzivně to určitě nebude.
1: Dobře, tak ale vybrala jste tuto árii podání Magdaleny Kožené, tak jestli prosím řeknete pár slov proč?
2: A to byl můj úplně první kontakt asi s klasickou hudbou, který mě dost jako ovlivnil obecně. Magdalena Kožená a všechny její počiny tady té starší hudbě, tak mě velmi ovlivnily a nasměřovali mě na tu moji klasickou cestu.
1: Hraje muzika Florea a řídí Marek Štrincl.

0: Pokračuje vizitka dnes s mistryní zvuku Českého rozhlasu Ivou Podzimkovou. Mluvili jsme o imerzivním zvuku, to jsme si řekli, že v živém vysílání to je opravdu jako nemožné ho dostat, takže to posloucháme tak jako klasicky ve formátu.
1: Přesně tak, ve formátu stereo a někdy mono, ale jako ta snaha je spíš stereo.
0: No já si právě říkám, když jste mluvila o tom, že svoji stranu pultu jste si už vybrala dávno, když jste třeba měla i nějakou ambici zpívat, tak jak jste potom pronikala do světa frekvencí, formátů, zvukových stop, vlastně těch dosti jako technických záležitostí. Nebyl to pro vás problém žádný?
1: Byl to problém a stále to je problém. Jako narážím na svoje limity, jako hlavně v téhle oblasti a teď aktuálně jako v té programátorské oblasti, že vlastně zvukař v současné době už musí být tak trošku ajťák a to mně se úplně nedaří a cítila jsem, že mám v tom rezervy už jako na škole, kde prostě když jste jediná holka na katedře, tak...
0: Byla jste jediná.
1: Byla jsem, dost dlouhou dobu jsem byla jediná holka vlastně na katedře. Měla jsem dva spolužáky v ročníku a pak se to zlomilo až na magisterském studiu.
0: Aha. No a jak je to tedy běžná profese být zvukovou mistryní? Protože právě třeba z pohledu do našich studií při živém vysílání máme tady ženy zvukařky, ale jak je to potom třeba právě, když mástrujete, nebo prostě v tomhle v téhle úrovni zase jiné než je živé vysílání?
1: No v té naší hudební sféře je to dost genderově nevyvážené a myslím si, že to dáno právě těma jako předpokladama, že vlastně ta umělecká stránka tam je samozřejmě taky, to je tak jako půl na půl s tou technickou a ta technická bych řekla, že ty dámy dost odrazuje. Mm-hmm. A, takže my vlastně máme taky i tady ve výrobě, jako v tvůrčí skupině, tak máme ženy taky, ale jsou ve velikém nepoměru vůči mužským zvukařům.
0: Takže když si vaše jméno vyhledáme v našem rozhlasovém adresáři a píše se v něm Podzimková Iva mistr zvuku, umělecká tvorba, mistři zvuku, vývoje a výroby, tak přece jenom by se to už trošku, alespoň co se týká názvosloví, mohlo změnit. Ale co přesně to tady znamená, mistři zvuku, vývoje a výroby, mistrině zvuku?
1: Mistr zvuku je takové, řekla bych, honosnější slovo pro zvukař, nebo nevím, zvukový inženýr třeba, když to, za to se úplně nepovažuje. Ty odchylky, které tam jsou, tak jsou opravdu drobné. Mistr zvuku bych řekla, že je pozice, která je ustálená už strašně dlouhou dobu, takže se to už jenom tak jako z historie prostě tak nazývá. Jinak my máme dokonce i ženský ekvivalent, který se jmenuje mistrině zvuku, což teda zní strašně.
0: Opravdu, mě zní v pohodě.
1: Jo, mě to zní strašně, jakože klidně mistr zvuku, mistrině je takový divný.
0: Jak budete chtít. Ale co tedy vlastně je všechno součástí vaší práce? Protože asi právě to třeba, že byste byla za pultem u živého vysílání, tak to zrovna úplně ne.
1: To zrovna úplně ne, nebo já jakoby vysílám taky, ale vysílám tu hudbu, což je, bych řekla, trošku jiná disciplína, než jako být tady jako vysílací zvukař a zažít ten adrenalin toho opravdu rychlého vysílání. Myslím si, že to rychlé vysílání je jako soubor mnohem jako víc adrenalinové práce a komunikačních dovedností, než já vlastně reálně u toho vysílání koncertu musím obsáhnout.
0: No a asi tam taky máte různé adrenalinové situace.
1: Tak rozhodně.
0: Tak mi nějaké popište, jak to vypadá a kdy vlastně vyrážíte třeba do terénu, právě do toho obecního domu a kdy zůstáváte ve studiích a vysíláte a kdy natáčíte.
1: No, my vlastně v těch studiích zůstáváme velmi málo, máme jenom komorní řadu koncertů na D-dur, na stanici Český rozhlas D-dur, které moderuje Lukáš Hurník, ale jinak vlastně chodíme vysílat do Rudolfina koncerty anebo do obecního domu a občas se naskytne i nějaký jiný exteriér. Většinou je to podle pořadatele, Sočer má abonentní koncerty v Rudolfínu, Půlku a v Půlku v obecním domě, takže to je naše jakoby priorita, to jsou koncerty, které se primárně vysílají pro posluchače a předpokládá se, že je budeme vysílat a pak si do vysílání vlastně Vltava objednává koncerty i jiných organizátorů než je Český rozhlas a ty jsou pak navázané třeba i na jiné exteriéry než na Rudolfinum a obecní dům.
0: A jaké to je, když se Iva Podzimková vypravuje na natáčení nějakého koncertu?
1: No, je to složité, protože se to celé musí připravit, vykomunikovat. My nosíme takové tabulky, kde máme napsaný, kolik jakých mikrofonů, kde bude stát, co k ním chceme za stativy, jak vysoko to má být. Občas malujeme obrázky. S obrázkama teda kolegové mi nejsou úplně spokojeni, takže ty radši tu tabulku, takže mě to naučilo dělat tabulky. A pak přijde ta takzvaná špinavá práce, kdy prostě člověk musí jít, vzít ty kufry s těma mikrofonama, stativama, prostě to tam celý odnosit, namontovat a umístit do toho orchestru, jak potřebuje. To je vlastně to největší know-how, protože v momentě, kdy ten mikrofon dáte špatně na tom pódiu, na té stage, tak už to nemáte šanci moc jako zachránit.
0: A víc mi řekněte k tomu know-how. Jak se zvučí koncert právě, abyste to potom nemusela nějak zachraňovat, protože asi fakt by se pan dirigent divil, kdybyste tam se najednou objevila, posouvala někde nějaký.
1: To je proces, který musí si na to každý přijít sám a jako je strašně dlouhodobý, že vy si zkoušíte různé pozice mikrofonu, protože samozřejmě ty nástroje, které obsluhujete nebo které máte zaznamenat nebo přenést tomu koncovému posluchači, tak mají nějaký směr právě vyzařování nejrůznějších frekvencí, takže vy tam nějaké frekvence chcete, nechcete, podle toho umisťujete ten mikrofon okolo daného nástroje a je to, řekla bych, nebo dá se něco nastudovat z literatury, ale řekla bych, že většina je osobní zkušenost a nějaký zážitek, který jsem s danou pozicí mikrofonu už mohla zažít.
0: Popište mi nějaké takové zážitky, jak jste se takhle formovala na té cestě, že jste si třeba neřekla, no tak na tohle já to nebudu dělat, já nepůjdu do terénu a já se vrátím zpátky tady prostě do studia.
1: No, já si to říkám, skoro každý koncert mám nějaký takovýhle zážitek, kdy si říkám, já už to nebudu dělat, já se vrátím zpátky do studia, že už je to jako moc adrenalinu, protože u většiny těch koncertů nemáte moc jako čas předělávat ty mikrofony, pokud jsou špatně, protože ta rozhlasová výroba jede naprosto neúprosně, takže většina těch mikrofonů musí být hotová na první dobrou takzvaně. Ale jinak je to...
0: A pak se to natáčí taky, jako
1: pak, no, bez zastavení. Pak se to zaznamenává taky bez zastavení. My vlastně to vysíláme zároveň s tím, to zaznamenáváme, aby bylo možnost nějakých oprav, případně z generálních zkoušek nebo z jiných koncertů. A ten záznam je většinou pak k poslechnutí on demandově na webu nebo v aplikaci. Mm-hmm. A také se ukládá do fonotéky, když náhodou přijde někdo, že by chtěl dělat třeba live CDčko a vytáhnout si nějaké ty koncerty na CDčko, tak potom je možnost taky, protože se to všechno tady ukládá.
0: No a co se třeba potom právě ještě může opravit, když říkáte, jedeme to na první dobrou, jedeme vlastně živě a ten záznam a pak už se do něj za stolik nesahá, jenom asi když je opravdu nějaký průšvih?
1: Nebo? No, ten záznam se dá editovat zaprvé obsahově, když se něco nepovede, co se týče obsahu hudebního v té nahrávce, tak se snažíme to nějakým způsobem vylepšit, aby třeba tam byla správná intonačně nota, nebo aby tam nebyl třeba hluk, protože na spoustě těch koncertů, tím, že tam je jako velké publikum, tak prostě se tam dějí různé kašle a různé hluky, které v té nahrávce jsou nepříjemné pro normálního posluchače. Tak to se dá jako všechno opravit a ty hluky třeba můžeme opravit buď teda z té generálky, anebo potom je možnost je nějakým způsobem frekvenčně vymazat z frekvenčního spektra, v podstatě vygumovat takzvaně, tak to i lze dělat v té postprodukci. No a když ten mikrofon dám špatně, tak zachránit už ho můžu třeba jenom nějakým frekvenčním ošetřením, třeba ekvalizérem, protože spousta těch nástrojů má nelichotivé frekvence, kvůli kterým právě v té dané pozici ten mikrofon nemůže být. Takže pokud se do té pozice dostanu, tak pak ty frekvence, které mě vadí, musím prostě uříznout někde jinde. Přesně tak.
0: Takže to se všechno děje v postprodukci a jestli to chápu správně, tak potom třeba takový koncert, který takhle nahrajete, si tedy naši posluchači můžou v on demandu, tedy na vyžádání, když si to chtějí poslechnout, tak si tam mohou zvolit tu variantu imerzivního zvuku?
1: Zatím to tak není. Byla bych strašně ráda, kdyby to tak do budoucna fungovalo, protože ta výroba toho imerzivního zvuku zároveň během toho vysílání živého je strašně náročná, tak tohle to všechno potřebuje prostě svůj čas. A teď momentálně třeba právě v té Francii, kde jsem byla, tak tam to tak funguje, že si pak můžou na vyžádání ten koncert zpětně ty posluchači najít a zvolit si, že ho chtějí poslouchat imerzivně, nikoli ve stereu. Takže kdyby to takhle fungovalo jednoho krásného dne u nás v rozhlase, tak by to bylo moc pěkné.
0: A jak byste popsala právě, jak se změní ten prožitek z imerzivně nahraného zvuku, respektive potom i poslouchaného?
1: No, vás ten zvuk jakoby vlastně vtáhne nebo vás obklopí, závisí na tom, kterém mixu. Samozřejmě některý zvuk má jako větší potenciál vás obklopit, ať už je to třeba orchestr nebo nějaký hlubší, jakoby barevnější věm. A některý zvuk je jako na to míň takový výhodný, třeba nějaký komorní ansámbl, ale to všechno se dá nějakým způsobem vymyslet, vymíchat, takže jako potenciál samozřejmě mají obě ty tělesa, jo. Ale vtáhne vás to a myslím si, že nebo takhle, já jsem zjistila, co imerzivní zvuk přináší a co obnáší až v momentě, kdy mi ho sebrali. Pro mě vlastně nejbolestivější bylo z toho imerzivního zvuku pak tu samou nahrávku poslouchat zase zpátky ve stereu.
0: Aha.
1: To je prostě něco šíleného, najednou vám kus sebe chybí.
0: Říká Iva Podzimková, mistrně zvuku Českého rozhlasu, která se nedávno vrátila z Paříže, kde absolvovala dílnu zaměřenou právě na imerzivní zvuk, o kterém mluvíme, ale mluvíme také o tom, jaké to je být mistryní, mistrem zvuku v Českém rozhlase a co všechno tahle profese obnáší. Určitě obnáší velice a předpokládá citlivé ucho, vybrala Iva Podzimková právě tímto citlivým uchem další píseň. A to je Uptown Girl od Billy Joela, takže se vlastně od Bacha přesouváme do autodílny.
1: Od Bacha po Vlacha, jak se říká.
0: Od Bacha po Vlacha. Tak tohle jste vybrala proč, Ivo?
1: To je takový můj, já bych řekla, uvolňovací song, uvolňovací píseň, která, když má člověk unavený uši, ať už ve studiu, nebo má nebo jinde, nebo má prostě jenom špatnou náladu, že úplně nevyšlo něco podle představ, tak tahle písnička mě vždycky dokáže nějakým způsobem vytrhnout z toho splínu a myslím si, že spousta mých kolegů tady v rádiu už mě přes sklo ve studiu viděla na ní tančit, takže tímto je srdečně zdravím.

0: Na Vltavě pokračuje vizitka. Dnes s Ivou Podzimkovou, mistryní zvuku Českého rozhlasu. A tuhle písničku Iva poslouchá, jak říkala, když má unavené uši. Co vám nejvíc tak unavuje uši?
1: Je, toho je strašně moc. Jsou to většinou nějaké jako hluky, které člověk nemůže úplně předpokládat. Většinou mají nějaký perkusivní charakter, to znamená, že to jsou nějaké mlácení, nějaké prásky, nebo třeba já nesnáším metro. To je úplně jako nejhorší, co se mi může stát, jet metrem. To je úplně
0: nejhorší. Co na něm nesnášíte? Jako
1: no, je to spousta hluků. Spousta hluků, které to ucho musí jako neustále analyzovat. To je taková nemoc z povolání prostě. Takže z toho bývám dost unavená, naštěstí většinou jezdím tak jako 2-3 stanice, tak to se dá vydržet.
0: No, tak jestli právě už třeba nenosíte sluchátka, které by jenom odhlučňovaly, nic by se do nich nepouštělo, máte takové tendence?
1: Myslela jsem si, že taková sluchátka budu potřebovat a že je zvládnu, ale zjistila jsem, že mě vlastně mnohem víc rozhazuje to, že nemám pak ponětí o okolním jako světě a bojím se právě jako v tom ruchu Prahy nosit tady ty sluchátka, aby mě nepřejela tramvaj nebo nějaký cyklista třeba.
0: Když si dáte ten mod vypnout okolní zvuk.
1: Přesně ano. Tak.
0: Pište na vizitka@rozhlas.cz, cokoliv vás zajímá ohledně profese mistra zvuku, protože Iva Podzimková vám o tom řekne víc a mě právě zajímá, když si to tak porovnávám ze své zkušenosti pouze s mluveným slovem a případně, když jsem něco komponovala, tak ve dvou stopách jsem se tam trochu upoceně snažila něco smíchat. Tak když vy nahráváte a zároveň tedy rovnou vysíláte a mícháte tedy třeba 100 členů. V kolika stopách to je? V kolika stopách se to děje?
1: Většinou se u ty orchestrální tvorby dostáváme jako přes 30 stop. Většinou tak jako to rozmezí těch 30-40 je docela jako dobrý odhad.
0: Jak je to možné uposlouchat dvěma ušima? Protože vy jste říkala třeba, já si říkám, tak Natáša tady sedí, když budu moc řvát, tak mě stáhne, vás třeba vyjede, nebo prostě podle toho, ale jak je možné uposlouchat ty nástroje všechny?
1: No já naštěstí jako neposlouchám sama. To je výhoda toho, že za mnou sedí hudební režisér, který je kontrolní moje další dvoje uši, takže když se aktuálně koncentruju prostě v tom orchestru na nějaký nástroj, který není důležitý nebo zrovna jako zní dobře, ale potřebuji být někde jinde, tak ten hudební režisér mi řekne, na co konkrétně se mu koncentrovat a co mu konkrétně vadí a nebo potřebuje nějak jinak udělat.
0: Nám tady do vysílání chce evidentně promluvit i moucha, která tady bzučí a sedí na mém mikrofonu. Ivo, jak nakládáte s těmi to ruchy třeba právě, které se dějí během živého vysílání? Moucha je teď aktuálně potichu, ale co jste třeba zažila, co jste museli nějakým způsobem řešit během koncertu?
1: Tak much jsem zažila už spoustu. Moucha je teda velký nepřítel, protože přilétá, odlétá, sedá si zas a znova. Takže jedině vyhnat mouchu, neumím jinak to doporučit, což tady teda bude fakt těžko v tomhle studiu. No každopádně, jako zažila jsem třeba padající omítku na mikrofony, to máte pocit, že jako je zemětřesení. Nebo různě teďkon se mi děje u muzikantů, když ten mikrofon dám špatně, tak sice ode mě je to jako dobrá zvuková myšlenka, ale jim třeba vadí při hraní, takže se mi stane, že do něj třeba hodí nebo uhodí smyčcem, nebo tam mám jiné třeba dupání nebo takovéhle věci. Hodně se mi to děje třeba u dirigentů. Myslím, že posluchači Vltavy už slyšeli spoustu mých taktovek ve vysílání, protože prostě taktovka je jako největší zabiják všech mikrofonů.
0: A co všechno právě musíte vlastně dopředu nastudovat, když víte, že budete přenášet ten a ten orchestr s tím a tím dirigentem, tak asi třeba právě i jeho projev prostorový a tak.
1: Rozhodně, tak jsou dirigenti, kteří jako mají velký prostorový projev a tam pak člověk musí dávat opravdu pozor, kde ty mikrofony stojí, protože prostě to je pak špatný, no. Ale jinak všechno i v té hudbě bych řekla, že dost funguje právě na tom osobním poznání se, na té osobní rovině, na té bázi, takže já jsem strašně ráda, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu je taková ohromná rodina, se kterou se známe a kde už já vím, co od těch hráčů mohu očekávat a oni to tak jako asi tuší i u mě.
0: Vy jste řekla, že za každým výsledným zvukem hledáte kombinaci řemeslné preciznosti a hlubokého porozumění hudební interpretace. Tak jak jste se to naučila vy, co je právě důležité pro to porozumění správné hudební interpretace?
1: Já si myslím, že to je i určitá poslechová zkušenost daného díla. Třeba to obnáší i moje příprava na nějaké takové vysílání koncertu, že si jdu prostě poslechnout, jak vypadají ty nahrávky, jinak podívám se do not. Myslím si, že to je to nejdůležitější, co pro to můžu v ten daný okamžik udělat.
0: A když říkáte, jdu si poslechnout, jak vypadají ty nahrávky jinak, co potom může zvukový mistr udělat, třeba aby tam trochu měl ten svůj otisk? No, je vůbec možný, aby tam byl?
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že my jsme velmi rozpoznatelní, jako v éteru s kolegou, co se takhle střídáme na těch koncertech, jsme rozpoznatelní, bych řekla. Nebo obecně, když slyším nějakou nahrávku, ať už v rámci klasiky nebo čehokoliv jiného, tak ten podpis u některých svých kolegů tam prostě poznávám. A to je nějaký návyk, něco, co máme rádi, něco, co lichotí našemu uchu. To bych řekla, že je dost individuální věc každého, kdo poslouchá, a to, jestli ta moje preference se trefí zrovna do preference posluchače, tak bych řekla, že je klíčové.
0: Mm-hmm. No ale jak se takhle potkáváte s posluchačem?
1: A ta klasika má jako výhodu v tom, že nějaký ten zvukový model toho, jak ten orchestr vypadá na té nahrávce, tak je víceméně ustálený a já si úplně nemůžu dovolit ho udělat trochu jinak. Takže tam si myslím, že je to hlavní, v čem se shodujeme. A pak už je to jenom nějaké dodržování základních pravidel, které se obecně nese všemi těmi nahrávkami. Myslím si, že v té klasice nemám jako moc šanci a prostor nějakým způsobem být úplně mimo ten zájem.
0: Tam jsou jasné mantinely
1: ano,
0: asi.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale jaké je tady to desatero? Jaká jsou ta základní pravidla? Možná to není desatero, ale tak nevím, 3-4 pravidla.
1: Které... Desatero nevím, jestli bych dala dohromady. Ale tak základní pravidlo je nějaká ta stereobáze a hloubka orchestru. V podstatě to prostorové jako vymezení toho orchestru, kdy jsou jasně dané pozice těch hráčů v tom orchestru. To znamená, že já si úplně nemůžu vymyslet, kde bude sedět flétnista a že kontrabasista bude úplně naproti sálu. Ani nemůžu změnit tu skutečnost většinou s tím prostě to, jakým způsobem ten orchestr v tom prostoru sedí, protože to prostě nedělá dobrotu. No a pak samozřejmě musím ctít tu hloubku, což znamená, že by se mi úplně neměli dostávat hráči ze zadních řad před hráče z předních řad a tak.
0: Iva Podzimková, mistryně zvuku Českého rozhlasu, je naším dnešním hostem. A vracíme se ke klasice. Johann Strauss mladší, tedy vídeňská krev, což je opereta, pokud vím. A vy jste vybrala duet Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky. A je to tedy vaše nahrávka, kterou jste točili tady v našem největším studiu S1 se Sočerem. Tak řekněte nám k tomu nahrávání a natáčení, prosím, něco.
1: To bylo velice příjemné nahrávání, které začalo vlastně v srpnu a myslím si, že ta deska vyšla někdy v lednu, až že se to táhlo tak nějak jako půl roku různě po různých korekturách a takovýchhle věcech. A já jsem do té doby operetu nepovažovala úplně za žánr, který bych jako dobrovolně poslouchala doma. A nějak prostě jsem si k tomu našla vztah, jinak u nás v rodině se operety poslouchaly, jako prarodiče poslouchali operety, ale já jsem k tomu nikdy nějak jako cestu nenašla, tak právě až tady na tom natáčení jsem zjistila, jak ty písničky dokážou být vlezlé a dokážou se člověku zažrat pod kůži. Myslím si, že zrovna Wienerblut, který budem pouštět, tak se zažral pod kůži nejen mě, ale řekla bych i celé vrátnici rozhlasu, že už jsem pak chodila míchat snímky ve 3 ráno a vrátní už si zpívali se mnou Wienerblut. Takže...
0: Vrátnice je dosti blízko tomu studiu.
1: Přesně tak.
0: Ale jak to vlastně máte s žánry, jenom když jste to teď načala, protože když já se dívám na ten váš playlist, a my jsme se z něj odehráli zatím jen málo, ale tak je to přes pop rock, klasiku, romský sbor až po punk, tak co lahodí vašemu uchu zvukaře?
1: Já si myslím, že ta správná otázka je spíš, co nelahodí. Já jsem zjistila, že buď jsem jako velmi rozpolcená osobnost, anebo nepříliš vyhraněný posluchač, že vlastně...
0: Je toho málo, co by vám nelahodilo.
1: Jo, je toho opravdu málo. A nejsem posluchač jako alb, já si spíš vyzobávám jednotlivé kusy, takže mám ráda tu pestrost a ráda ji mám i ve svých playlistech.
0: Takže teď je to tedy Wienerblut, Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka a Sočer.

0: Wiener Blut, vídeňská krev, opereta Johanna Strause mladšího. Asi úplně jsem viděla teď s Ivou Podzimkovou, mistryní zvuku Českého rozhlasu, jak celá vrátnice, která je nedaleko studia S1, kde Iva Podzimková tuhle operetu nahrávala, tančí ten valčík. Vy jste říkala, že vlastně to tam potom takhle trochu vypadalo. Ale řekněte, možná přibližte i pro naše posluchače to studio S1, jaké možnosti skýtá z pohledu zvukaře.
1: Z pohledu zvukaře to studio 1 není moc velký prostor. Ten orchestr, jakoby sočer, který tam teda funguje na domácí půdě, tak vlastně v něm sedí na šířku, což je dost nezvyklé. Je tam spousta prvků, které ale nám usnadňují práci, ať už to jsou nějaké akustické difuzory, které můžeme stahovat a vytahovat podle toho, jak potřebujeme, jaké těleso tam vlastně máme k dispozici, nebo třeba rozvedení nějakých pečovacích modulů, do kterých můžeme zapíchat mikrofonní kabely různě po studiu, že nám to usnadňuje vlastně práci s tou kabeláží. Tak je to třeba, jsou to třeba kamery. My nahoře vlastně ta režie, která k tomu patří, tak sedí vlastně opatrovýš a nemá úplně vizuální kontakt s tím studiem, takže se tam dali 3 kamery, takže my můžeme v rámci toho sledovat na televizi jednotlivé hráče a řešit jednotlivé vizuální vlastně nesrovnalosti už takhle na dálku.
0: Vizuální nesrovnalosti jako zvukař?
1: No, třeba, že mi padá mikrofon, to je jako, když vám padá mikrofon do klavíru, to je nepříjemný.
0: Takovouhle vizuální nesrovnalost budete řešit, aha, jo.
1: Stalo se mi to třeba v Rudolfinu, tam je to ještě horší, tam sedíte vlastně patro pod a to je úplný jako peklo, měla jsem tam nějaký kvartet a měla jsem na něj jenom 2 mikrofony a teď jsem jako viděla na té kameře, jak ten jeden z těch mikrofonů jako jede dolů. A jak každou tu vteřinu té skladby je jako níž a níž. A teď už jsem věděla, že až překoná nějakou tu jako výškovou hladinu, takže to bude jako velký špatný, že už to nezachráním. Tak to bylo jako rychlé rozhodování, co s tím budeme dělat.
0: Co jste s tím udělala?
1: Já se přiznám, že to ekvalizér nevyřešil. Já se přiznám, že už si nepamatuju, že možná jsem používala nějaký, jako tam, že tam je trvalá instalace, tak možná jsem si jela jako narychlo nějakou trvalou instalaci, nějaký závěs, abych to něčím jako dobojovala a pak to šli kolegové mezi skladbama jako upravit, ale no, byl to šílený pocit.
0: Já vidím Ivu Podzimkovou, jak právě za tím pultem vyjíždí ty takzvané různé šavle podle toho, kde ví, co má kde zaznít. Je to tak? Musíte to znát. Takhle.
1: Musím to znát a mám tam toho hudebního režiséra, který mi v tomhle fakt jako kreje záda a vždycky mi řekne, říká mi nástupy třeba těch jednotlivých nástrojů, jenom abych věděla, na co se mám aktuálně soustředit a co mám hlídat. Je to hrozná berlička, já vlastně nestíhám během toho přenosu koukat úplně do noc, to se jako nedá, to bych musela mít ještě jeden pár rukou asi. Takže on jako dost hlasitě vždycky, nebo ona, že máme i hudební režisérku, tak vždycky jako říkají, co přijde a na co se mám koncentrovat.
0: Zajímavá spolupráce. Vlastně to člověk také si hned neuvědomí, že tam máte hudebního režiséra, který sleduje a vám dává taky pokyn, ano, jak dirigent orchestru.
1: Ano, přesně tak. Je to velmi úzká spolupráce a myslím si, že funguje i na bázi právě toho zvuku, že si jako můžeme odsouhlasit ten mix, schválit a že v momentě, kdy něco by, nebo že je ta varianta, že by něco nemohlo jako, nebo nemuselo lichotit posluchačskému uchu, tak ten režisér hudební, to bych řekla, stopne hned velmi jako v základu.
0: Tak to je velká součást toho, co vás ve vaší práci v rozhlase definuje, tedy živé vysílání koncertů, vážné hudby a nahrávání jich, ale co dál? Pak, protože pokud ví, tak vy se podílíte třeba i na podcastu Hlasy paměti, tak to je zas úplně jiný šálek čaje.
1: No, tak ono, když si spočítáte, kolik té vážné hudby vlastně dostává prostor v tom éteru a kolik z ní přenášíme, kolik z ní třeba vyrábíme v tom studiu, tak vlastně zjistíte, že bychom tady neměli moc jako práci. Takže my jsme takový univerzální zvukaři, kteří, když nemají hudbu, tak chodí dělat cokoliv jiného. Takže vlastně předvyrábíme pořady pro víceméně všechny stanice a Hlasy paměti, to je takové moje roční dítko. Prostě přišla za mnou Lucie Korcová, řekla, že chce jenom jednoho zvukaře a že by to hrozně ráda dělala se mnou a nějak to vyšlo.
0: A je pro vás tedy ale zajímavé vlastně míchat převážně mluvené slovo, třeba právě dobře s nějakým zvukem, s nějakou hudbou, možná taky, i když pokud vím, tak v těch Hlasech paměti ne tolik. A vymýšlet ten zvukový design, třeba asi to je tam potom vaše práce taky, ne?
1: Ano, já si vlastně z nějakých jakoby hudebních bank dělám různé předěly a různé tady ty právě bubláčky a takové ty složky toho audiodíla, které tam jako zákonitě musí být, tak to si vyrábím taky. Já se přiznám, že si do takovýchhle pořadů a podcastů chodím odpočinout, že vlastně ta výroba mě jako uklidňuje, je to oproti tomu vysílání, bych řekla, jako vyvážený protipól.
0: A tam tedy vlastně děláte, řekněme, tu výrobu komplexní, co znamená, že od začátku, kdy tam nastavíte mikrofon k nějakému rozhovoru, který tam potom bude použit, se stříhán a tak dále, přes ty různé zvukové předěly až po ten finální mastering, takzvaně pořadu.
1: No zrovna u hlasů paměti ne, hlasy paměti se natáčejí vlastně na plusu. Takže to řeší výrobní zvukař plusu. Lucie si potom čistí většinu toho slova sama, takže mě odpadá taková ta prvotní práce, já už vlastně dostávám vyčištěné audio.
0: No a to mě zajímá, komponuju. Když třeba potom přijdete, Lucie, jak jsi to tady střihla, to musím předělat a přitom už je to stříhat, přece jenom.
1: Ano, ne, já musím říct, Lucie stříhá dobře, Lucie stříhá dobře, my akorát řešíme různé takové ty mlaskání a tak, takže to spektrální ošetření, to vyčištění, tak to vlastně řeším já potom, ale ty zásadní střihové věci si dělá sama Lucie a dělá je velmi dobře.
0: Dobře. A teď mě ještě zajímá jedna vaše aktivita, že vy za Český rozhlas fungujete v Evropské vysílací unii EBU. Co přesně je vaší rolí?
1: Já jsem tam teď v takové pracovní skupince nebo v takové komunitě zvukařů, která se ustálila v rámci nějakého hodnocení nebo evaluace snímků a která různě může jezdit na různé stáže právě ven a navštěvuje se, aby se ustálily ty standardy, aby vlastně, když se vyměňují ty snímky v rámci rádií, v rámci sítí Eurorádií, tak aby měli nějaký podobný standard, takže patřím do tady té komunity a teď vlastně i do užší komunity, do té pracovní skupiny, která řeší právě ten immersive sound, ten imerzní zvuk v rámci teda svého rádia. Mm-hmm.
0: Mě vlastně zajímá taky, v čem je jako veřejnoprávní zvukařská komunita združená v EBU, protože to jsou převážně veřejnoprávní média, specifická. Jestli to postavení jako zvukaře v tom veřejnoprávním médiu, kde asi jsou jako různé příležitosti, vy jste je popsala, je jiná než třeba v privátu?
1: No, tak oproti privátu se to liší, řekl bych, opravdu hodně. My zaprvé musíme vyrábět mnohem rychleji než privát, protože to, co rozhlas nabízí, tak je tak strašně rozsáhlé a je to dobře teda, jo, ale je to tak rozsáhlé, že my vlastně nemáme úplně moc čas řešit jeden pořad půl roku, takže prostě musíme opravdu fungovat stoprocentně. Musíme jet takovou nějakou jakoby zajetou výrobu, musíme prostě udržovat furt nějaký ten standard a hlavně musíme držet ten veřejnoprávní standard, což si asi ne každý posluchač uvědomuje, ale když si pustíte nějaké komerční rádio, tak i vlastně obsahově nebo obecně třeba jazykově je to úplně někde jinde, že my třeba dbáme na to, aby nezůstávaly ve vysílání těch komponovaných pořadů nějaké parazitní slova, nějaké mlasky. To podle mě tohodle toho se na komerční stanici jako nedočkáte.
0: Prostě to víc čistíte.
1: Přesně tak, přesně tak. Mm-hmm.
0: Byly doby, a my jsme si to mohli připomenout, myslím, s filmem Vlny, kdy mistrové zvuku chodili v rozhlase v bílých pláštích, což už teda dnes neplatí. Řekla byste, nebo všímáte si toho, díváte se třeba i do historie, jak se vaše profese proměnila za poslední půl století třeba?
1: Proměnila se neskutečně a myslím si, že se ještě neskutečně bude měnit. Tohle je tak strašně rychle vyvíjející se odvětví, že já nevím, 2 měsíce o prázdninách nevysílám, protože není orchestr a v září už se mi klepou ruce, protože naskakuju do něčeho nového. Jo. Takže si myslím, že je důležité i v naší profesi pořád držet krok a ty bílé pláště jsou toho jako důkazem. Já už třeba jsem generace, která stříhala pásek jenom jednou a doufám, že už to nikdy v životě nebudu muset dělat.
0: Čili ten fyzický pásek.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže my už máme na všechno vlastně počítače a řešíme všechno v takzvaném nedestruktivním střihu, což je taková pohodička, protože když to střihnete špatně, no tak Ctrl Z, vrátíte se zpátky a jede se znova, že jo? Když jste střihla špatně do pásku, no tak to byl velký problém.
0: Tak tam se to potom nějak lepilo, ne?
1: No jasně, proto měli všichni ty bílý mundory, protože ty lepidla byly úplně všude.
0: No a řeknete mi prosím, ještě něco mě zaujala, když se vrátím do vašich studií, vaše diplomová práce, vy jste zkoumala směrovost vyzařování hlasu u operních a popových zpěvaček. A tak když si já vybavím třeba Taylor Swift, Anu Netrebko, nebo z našeho ranku Evu Farnou, Dagmar Peckovou, tak jak se liší směrovost vyzařování hlasu a co to vlastně je?
1: Tak už jenom, když si představíte vlastně ty dvě techniky, operní a nějakou tu neklasickou, třeba tu popovou, tak už jenom třeba ta operní zpěvačka dokáže vytvořit mnohem jako větší dynamický nahoru, co se týče nahoru rozsah, to znamená, že ta operní zpěvačka může být jako malej tryskáč na hlas, což ta popová zpěvačka v životě jako takovýhle decibely neudělá, takže už jenom tam je to, tam se to liší a pak se to liší samozřejmě tím frekvenčním proudem toho zvuku. Ta popová zpěvačka je mnohem jako víc směrový zářič, mnohem víc dává ten zvuk do jednoho bodu, kdežto ta popová má ten zvuk vlastně mnohem víc kolem sebe. Mm-hmm.
0: A co to tady potom vypovídá o možnostech toho publika, které si vytvoří, jestli prostě už to, že ten operní zpěv je něčím tak specifický, takže může být trošku úzkoprofilovější, když to tak řeknu, než ten popík.
1: No, asi jo, já si spíš myslím, že tohle byla taková práce jako návodná spíš pro zvukaře, kam umisťovat ten mikrofon, protože u toho, u těch operních zpěvaček většinou chceme, aby tam bylo velké zastoupení nějakých vyšších frekvencí, protože to je takzvaný ten lesk jejich. Takže vlastně podle té mé práce jako je doporučení dávat ty mikrofony spíš jako nad úroveň těch úst, protože ty
0: takže
1: vyšší
0: to bylo vlastně
1: frekvence,
0: vyloženě praktické, ano, praktické, pro praktické použití.

0: jako válčím, nebo která je pro mě velmi jako ceněná od té doby, co pracuju v rozhlasu, tak ještě mnohem víc ceněná než předtím. Myslím si, že se jako ty moje uši a to, jakým způsobem analyzuju to okolí, dost proměňuje. Já třeba mám hrozný problém po takovém vysílání koncertu usnout, protože ty uši jsou nastavený na sebe menší detail, na sebe menší prostě ruch, takže pak přijdu domů a teď slyším, jak ta voda koluje v těch trubkách a jak jezdí po Vinohradský tramvaje a jako fakt je problém zavřít oči a jenom se ponořit do snu. A jindy naopak mám ty uši tak už unavený a přetažený, že vlastně neslyším vůbec nic. Já tomu říkám takový skleníkový efekt. Prostě máte pocit, jako kdyby vám dal někdo přes hlavu deku, nebo kdyby vás právě zavřel do toho jako skleníku. A v ten okamžik prostě můžu poslouchat, co chci, a nedává to vůbec smysl. A v ten okamžik musím vypnout ten mozek a říct tak a dost.
1: A jak ho vypínáte?
0: Mám různé vypínače, které na to fungují. Já třeba jsem člověk, který si opravdu před vysíláním nemůže dát ani sklenku alkoholu, protože v ten okamžik přesně přijde jako ta deka, celý se to zavře, takže jako jít na pivo před koncertem není pro mě úplně jako dobrá věc.
1: Takže ale po to tedy může potom být třeba ten vypínač.
0: Po je to právě ten usínáček, to je to jedno pivo, který si člověk dá, než jako úplně usne, tak to je fajn moc jako věc a to je opravdu osvědčená věc, která funguje. Ale jinak většinou mi stačí koncentrovat právě ten svůj poslech nebo tu svoji koncentraci, tu svoji pozornost někam jinam. Já si jako strašně ráda peču a obecně se motám v kuchyni, takže to je pro mě úplná výpust, kdy ty už jdou úplně stranou.
1: No a Iva umí v této disciplíně, co se týká pečení, něco, čemu já vůbec nerozumím, to jsou třeba makronky, nechápu, jak se vám to vůbec může podařit, ale o tom možná někdy až příště, protože jsme dospěli do finále. Iva Podzimková, mistryně zvuku Českého rozhlasu, byla naším hostem. Na závěr jste vybrala punk, Vysací zámek Klíště. Už jenom prosím stručně proč?
0: Protože to je kapela, na které jsem byla vychovávaná, to je velmi oblíbená kapela mého tatínka, takže když jsme vždycky někam vyjeli na nějakou dovolenou, tak prostě hráli Vysáči a chodili jsme pak na koncerty. Je to taková rodinná událost, když se pustí CDčko Vysacího zámku.
1: Děkuju moc, Iva Podzimková, nashledanou.
0: Díky za pozvání, nashledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Načetli k ní tak pozměňovací návrhy. Opozice chce například zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Mezi dalšími pozměňovacími návrhy jsou také úpravy pravidel pro interpelace, vedení sněmovny nebo širší možnosti projednávat naléhavá témata. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s představiteli Estonska. V Tallinnu s nimi bude jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit. Zúčastní se také konference o kyberbezpečnosti. Pavla na návštěvě doprovázejí zástupci českých firem. Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv. Tamní úřady ohlásily nejméně 15 výbuchů a škody na infrastruktuře a několika podnicích. Další ruský úder v Dněpropetrovské oblasti zranil nejméně 6 lidí. Podle ukrajinského letectva Moskva celkem vyslala více než 160 dronů. Většinu z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Ukrajina v noci naopak zaútočila na několik ruských měst. Na krymský Sevastopol vyslala i střely s plochou dráhou letu Storm Shadow a úder zranil několik lidí. Polsko a Spojené království dnes podepíšou dohodu o spolupráci v obraně. Podle mluvčího polské vlády dokument prohloubí stávající závazky obou zemí v NATO a poskytne základ pro společná vojenská cvičení, sdílení zpravodajských informací a užší bezpečnostní spolupráci. Server veřejnoprávního polského rozhlasu píše, že podpisu se v Londýně zúčastní jak britský premiér Keir Starmer, tak polský premiér Donald Tusk. Hudební festival Pražské jaro dnes uvede oratorium Máří Magdalena. Duchovní drama francouzského skladatele Gilles Masneta zahraje na své domovské půdě sbor a orchestr Národního divadla pod taktovkou šéfdirigenta Roberta Jindry. V titulní roli vystoupí polská sopranistka Alexandra Kuržak, part Ježíše bude zpívat tenorista Kang Wang. A počasí. Bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, zejména na jihu a na východě se místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na severu kolem 23. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Den národního vzdoru v Českém rozhlase průběžně připomínáme o události, které v naší zemi vedly ke konci druhé světové války. Ještě bude řeč i v příštích hodinách, protože ale je krátce po 11. hodině. Dobrý den a poklidnou jazzovou půlhodinu vám přeji od mikrofonu Lenka Novotná. Tento týden si jazzoví fanoušci připomínají 100 let od narození Milese Davise. A náš kolega z východních Čech, Tomáš Kačner, si toto velké výročí a tohoto velkého inspirátora pro dnešek nevybral, samozřejmě vysvětlí proč. Tak zdravím na dálku, dobrý den.
2: Dobrý den. No samozřejmě, pokusím se, protože pro mě to není o tom dnešku či včerejšku, den narozenin, ale je to vlastně ten celý letošní rok, já vnímám jako rok Milese Davise, 100 let od jeho narození beru jako celoroční aktivitu. A když jsem tak trošku přemýšlel, samozřejmě, co by se na ten dnešek hodilo, tak když jsem viděl úžasnou nabídku, co kolegové na Vltavě pro Milese připravili, tak jsem si říkal, no tak to ne, to chce jít trošku jinudy, aby posluchač neměl dojem, že otevře ledničku a tam na něj bude číhat Miles Davis, takže jsem šáhnul trošku jinak. Minulý týden, 22. května, oslavil 80. náš člověk, Martin Kratochvíl. Naprosto významná postava, výrazný muzikant, výrazný autor, který má vlastně několik podob. Protože Martina můžeme jednak brát jako takové jednoho z otců jazz roku v Čechách, čemuž odpovídá působení v jeho kapele Jazz Q. Vedle toho je ještě úžasný akustický hráč, jenom vlastně na akustické piano spolu s americkým kytaristou Tony Ackermanem, to je jejich duo, neustále vlastně ještě funguje. Vedle téhleté muzikantské činnosti se ještě hodně věnoval cestopisům, natáčení cestopisů a k tomu skládání hudby k tomu. Takže a k tomu ještě je spousta dalších aktivit, o kterých člověk ani pořádně neví, provoz klubu Golem a dalších aktivit, které opravdu dělá. Takže Martin je strašně činorodý člověk, který jakoby neustále kouká někam dál a dopředu. A takže to byl důvod a teď jsem si tak na ně zaměřil a najednou jsem si vytáhl z poličky desku, kterou mě před rokem věnoval. Ta deska se jmenuje Oxymoron. Nahrál je Jazz Q Martina Kratochvíla spolu s Big Bandem, který vedl a pro který vlastně všechny úpravy napsal Milan Svoboda. A já jsem si ho znovu dal do přehrávače a já jsem byl oslněn. Prostě tím, jak ta deska je neustále po tom roce, co jsem ji vlastně dostal, úplně stejně skvělá a stejně impresivní jako ten první poslech tenkrát, protože jak vůbec k této desce došlo. Martin k tomu má takovou historku, že vždy na Vánoce už od 90. let poslouchá desku Vánoční písně a koledy, což je deska, kterou natočil Milan Svoboda právě, kde ty koledy převedl do aranžmá pro Big Band. Reharmonizoval ty věci, úplně je předělal, úplně je změnil a je to samozřejmě skvělá muzika. No a Martin říkal, že tahle deska mu od té doby hraje každé Vánoce častěji nežli Rybovka.
1: A právě tou se necháme rádi také oslnit. Mm-hmm. Jakou skladbu jste vybral jako první?
2: Takže první věc se bude jmenovat Stínohra. Ta je z LP a CD Znovu. A je to taková ne úplně typicky jazzová věc, je taková hodně lirická, snovější, jsou tam krásně barevná sola na kytaru, na minimum a nádherně udělaná právě pro Big Band.

0: stínohra, krásná souhra Big Bandu a jazzrockové kapely Jazz Q. Martina Kratochvíla mizí z jazzové půlhodiny Polední Vltavy. Vybrali je do úvodních minut Tomáš Kačner. Tomáši, vy jste už naznačoval, že oni spolu dohromady vlastně nehráli. Jak vlastně tato deska vznikala?
1: No, naprosto správná otázka. Takže ještě domluvím úplně, jak vznikla jakoby nejdříve v těch přípravách a pak proběhla ta produkce, jak to nahrávání proběhlo. Takže Martin měl ten nápad, že by bylo skvělé vlastně udělat jeho tvorbu pro Big Band, takže chtěl po Milanu Svobodovi, protože oni vlastně se spolu vystřídali ve studiu na Berklee, tak mu řekl, hele, ty jsi možná to skládání tam naučil, nebo to aranžování daleko ještě lépe než já, pojď převést moji muziku do současného zvuku, do současného soundu Big Bandů. Milan se zamyslel, po pár dnech mu zavolal, říká, hele, to není dobrá cesta. U tebe to gro tvé tvorby je v tom, že to hraje právě ta vaše malá sestava. Pojďme to udělat jinak, bude tam Jazz Q a my to obklopíme tím zbytkem a celé to proaranžujeme a tak to bude dobrý. A tak na tom se shodli, protože ta cesta, jak je slyšet z té nahrávky, ta prostě to fantasticky funguje. No jo, tak to byl ten první úkol, takže se z 50 věcí muselo vybrat 10 věcí, které vlastně Milan Svoboda potom přearanžoval, předělal, upravil tímto způsobem. No a pak byla ta druhá, možná ještě těžší otázka, jak to nahrát tak, aby těch 17 hrajících muzikantů to nedělalo půl roku, protože samozřejmě prostě nahrávání stojí hodně velké peníze. Takže samozřejmě ideální to nahrát všechno dohromady, v celých sekcích, všechno dohromady, ale to stojí. To opravdu stojí čas a peníze. Tím pádem se rozhodli pro jinou variantu. Pojďme to nahrávat po jednotlivých malých sekcích s přesně jasným názorem. Naštěstí Milan tím, že to celé vlastně připravil, tak měl veškerou hudbu v hlavě a dokázal opravdu těch 17 lidí jednotlivě ponahrávat tak, že to celé působí tak, že je to dohromady, že je to v jedinečnou chvíli, že to spolu funguje, pulzuje a zapadá do sebe. Úžasná věc.
0: A ani redaktoři jazzových půlhodin nemají lehký úkol, musí vybrat 3 skladby. Tu, kterou jste vybral, vy ohlásíte vy nebo já, ten název?
1: Dobře, to mohu. Název Zloprcek.

0: Mezi 11:30 a 11:30 dnes posloucháme v polední Vltavě na dálku s Tomášem Kračnerem ukázky z loňské desky Martina Kratochvíla a se skupení Jazz Q spolu s Big Bandem v aranžích Milana Svobody. Tomáši, deska se jmenuje Oxymoron, její název je tedy protimluv. Zkusme to trochu vysvětlit.
1: No, ono to vlastně navazuje na to, co posloucháme, protože Jazz Q, malá jazzroková kapela, která vznikla vlastně jako opozit proti velkým big bandům. A najednou ten malý band čtyřčlenný hraje s tím velkým big bandem dohromady, čili vlastně to, co stálo kdysi jakoby trošku proti sobě, generačně, stylotvorně, esteticky, tak najednou hraje dohromady a ono to funguje, což je přesně přenesení toho slova oxymoron, čili spojení dvou slov, které již na významy se navzájem odporují nebo se popírají, ale ve výsledku právě to spojení dává přenesené smyslu daleko větší význam. Můžeme si třeba zacitovat některé oxymorony, třeba zdraví nemocný, živá mrtvola, ohlušující tělo, ohlušující ticho, pardon. A teď tedy spojení Jazz Q a Big Band. Pro mě.
0: A je to šerosvit.
1: Šerosvit je vlastně jedna z nejznámějších skladeb Martina Kratochvíla, která celou desku uzavírá. Nádherná skladba s krásným aranžma, hodně se tam střídají nálady, tempa, úžasně otevřená věc a moc krásně aranžovaná Milanem Svobodou.
0: Tak díky za dnešní výběr a hezký den.
1: Mám také. Hezký den.

0: Šerosvět z oxymoronu Martina Kratochvíla z loňského alba s aranžemi Milana Svobody je pryč. Vysílání Polední Vltavy ale ještě zdaleka ne. Popolední se například zaměříme na aktuální program Slováckého divadla, kde chystají příběh, který chcete vidět, ale nechcete ho zažít.
1: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
2: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
1: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.

0: tebou, ty jsi hezký a víš to, dospívala si Rl Amy krátce před 11:30.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11:00 do 2:00.
0: Italianistka, překladatelka, znalkyně italských operních libret a také jazyková specialistka, konzultující s předními pěvci správnou výslovnost, Marie Kronbergerová, bude vzpomínat na další etapu svého života, běhu už za chvíli.

0: Album Scratch a skladba And Again právě končí.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
5: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání italianistky, překladatelky a znalkyně italských operních libret a také dlouholeté pedagožky Marie Kronbergerové připravil Vojtěch Babka. Technicky spolupracoval Tomáš Kselhofer. Hudebně nás doprovázejí úryvky z opery Orfeus od Claudia Monteverdiho. Část třetí.

Nevím, jak je to třeba u té nejmladší generace teď, ale v mé generaci a v následujících ještě Italové si své kulturní dědictví, bohatství velmi uvědomovali a byli na ně pyšní. Někde jsem četla, že v Itálii je soustředěno 70% evropského kulturního dědictví. Nevím, z čeho vycházejí UNESCO, jestli to sledovalo a tak dále, ale tohle jsem někde četla. A to obrovské bohatství si ti Italové opravdu uvědomovali, ale na druhou stranu Italové si jaksi užívají život. Takže kromě kultury mají ve svém životě velmi výrazně například fotbal. To je pro ně významná položka. Já jsem vždycky uváděla také, že třeba prezident Sandro Pertini, což byl pán, který nastoupil do toho úřadu opravdu ve vysokém věku, tak svého času vyvolal pohrdání nebo pohrdavé výroky na svou adresu, když na mistrovství světa, tuším, že to tehdy bylo ve Španělsku, kde Italové vyhráli. Vím, že na tom mistrovství byl přítomen tehdy francouzský prezident, německý prezident, protože jejich mužstva byly v tom finále. A pan Sandro Pertini tehdy ve věku přes 80 let tam radostně skákal na pódiu. A ti další prezidenti, co tam byli a kteří nevyhráli, tak ho právě odsoudili, že to není hodno hlavy státu. A stejný pan prezident Pertini si všechny fotbalisty potom vzal do vládního speciálu letadla, dovezl si je do Říma a tam z letiště až do středu Říma k prezidentskému paláci, kam si je odvezl na oběd, to lemovalo všechno davy lidí. Vztah k fotbalu je obrovský. Stejně tak mají Italové velmi silný vztah například ke kuchyni, ke své italské kuchyni, která je úžasná, založená na kvalitních potravinách a jednoduchých, jednoznačně chuťově vytříbených pokrmech. A to k té kuchyni například vím, že desítky let každá italská rodina měla si svoji pizzerii, kam chodili v pátek na večeři celá rodina. A my, když jsme byli třeba u kamarádů v Itálii, tak nás v pátek, a byli jsme tam zrovna v pátek, tak nás tam vzali. A to vždycky probíhalo tak, že nás představili, protože se samozřejmě znali s těmi majiteli, tak nás představili, ti nás dokonce vzali i do kuchyně, což není úplně normální. A když jsme tam třeba za nějakou dobu přijeli znova a šli jsme opět do té pizzerie oblíbené, tak už nás vítali jako členy rodiny, to znamená, že nás všechny pocelovali na obě líce a měli jsme tam takové jaksi výsadní postání a tak dále. Italové prostě žijí skutečně plnokrevný život.

Další výrazné prvky jaksi italského života je samozřejmě móda. To já musím říct ze svého života, že když jsem v tom roce 73 byla poprvé v Itálii, tak u nás tehdy byla móda jaksi tesilová. S umělé hmoty v Itálii už dávno nosili bavlnu len. A já od té doby jsem si šila sama, protože koupit ty látky bylo velmi jednoduché, těch bylo mnoho, ale jinak, kdybych si kupovala hotové oděvy, tak je to všechno z té umělé hmoty, což jsem prostě nesnášela. A nevadilo mi stejně jako Italkám, že třeba ty lněné jsou zmuchlané. No a dalším momentem toho italského života je samozřejmě vztah automobilům, i když tam se to hodně pokazilo, to souvisí s tím, jak oni byli Fiat, že italská značka, tam se všechno nějak změnilo, to je v mezinárodním kontextu teďka jaksi vnímáno a vím, že Italové, jaksi starší Italové, tak oplakávají tu hegemonii, jaksi Itálie v tomto směru. Samozřejmě také mají vztah k různým automobilovým soutěžím, k motorkám a podobně. To jsou další výrazné prvky taky italského života. Když jsme začali jezdit do Itálie v těch 90. letech, tak zpočátku jsme navštěvovali kamarády, které jsem do té doby získala a bylo to tak, že většinou oni přijeli do Prahy a my jsme tam vlastně jako jim to nemohli oplatit a zvali nás k ním. V podstatě takové širší jaksi přátelství vznikala od roku 85, kdy do Prahy přišla jedna kamarádka, Fabricia Stellione se jmenuje, myslím, že to tady klidně mohu říct, protože taky řada mých kamarádů ji zná. A ona přišla nakladatelství Odeon, tuším, tenkrát vydávalo časopis Víta Čekoslováka, respektive propagandistický časopis této republiky, vydávalo v různých jazykových mutacích a také vydávalo Víta Čekoslováka, Československý život. A v té redakci vždycky měli rodilého mluvčího. A ta Fabricie, protože byla ze severu a protože byla silně levicově zaměřená také, tak jsem přišla tu redaktorku dělat. A já jsem se s ní seznámila tak, že tehdy se obrátilo nakladatelství na jazykovou školu a chtěli někoho, kdo naučí Italku na bazi italštiny česky. Paní vedoucí oddělení mě teda požádala, takže jsme se s Fabricí začali pravidelně stýkat a já jsem ji začala učit česky. A ona mě hned ještě téhož roku, co tady byla, tak jsem přivezla další svoje kamarády, kteří sem přijeli, že ona, bylo to půvabné, protože třeba přijeli na 1. máje, protože tady chtěli důstojným způsobem tento svátek slavit, ale přijeli v kožichu, protože by mohla být zima, byť byli ze severu. A pak přijeli a rozčilovali se, že v restauraci je dost rychle neobsloužili, když si dávali biftek a tak, ale tehdy to bych se zase, jak si se dostávala do hlubších souvislostí, ale biftek tenkrát stál, já nevím, 32 korun nebo kolik v restauraci a běžný oběd byl třeba do 10 korun, že? A takže ti, co tam byli v té narvané restauraci, tak ti si všichni dávali spíš ten guláš. Oni byli zkrátka takhle dočeni. Zkrátka tímto způsobem jsem se seznámila s řadou dalších lidí, kteří sem vždycky přijeli. Já jsem je prováděla po Praze, což jsem měla už praxi dávno předtím. Případně jsem je pozvala k nám na oběd a tak. A oni mi vlastně jenom chtěli toto oplácet a byli šťastní, že tam můžeme jet. Takže v těch 90. letech, v těch prvních letech, my jsme tam jezdili každý rok potom, tak jsme to dělali tak, že jsme nejprve jezdili po těch kamarádech. A pak jsme, protože jsme chtěli poznat jaksi celou Itálii, tak jsme jezdili jsme takzvaně na blind, protože v Itálii je tolik hotelů, jak známo, že absolutně nebyl problém si jet. Vždycky jsem si jenom stanovila trasu, došla jsem si do italského kulturního střediska a tam jsem si to nastudovala v jejich obsáhlé knihovně.
A potom, když jsme tam jeli, tak na tom místě jsem si kupovala průvodce. Nic detailního, hlavně tam byly obrázky, takže jsem věděla, že to místo, kam se chci dostat, že tam je. No, to pochopitelně pak koncem 90. let, když jsme začali používat internet, tak jsem si to hledala na internetu všechno. A jenom jeden rok, bylo to na přelomu nového tisíciletí, jsme jeli do Itálie v době Ferragosto, čili kolem 15. srpna, kdy je svátek a kdy to je neoficiální začátek italských rodinných dovolených. A bylo tak strašně všude plno, že jsme měli velký problém ten hotel sehnat. A od té doby jsem si začala na internetu vyhledávat a přes internet jsem si objednala ten pobyt. To byla moje část na tom, že synek s námi přestal jezdit nějakých 17 letech asi, pak jsme jezdili s mužem sami. A můj muž zase obstarával všechno kolem auta, zajišťoval tuhle tu část té dovolené, takže to bylo nádherné. Můj muž také fotografoval, takže máme obrovský, jenom jaksi vytvořených máme 37 alb, ale potom máme ještě mnoho dalších fotek, které jsem do alb jaksi neukládala, ještě nestihla.

Všude se uvádí, nebo na mnoha statistikách jsem už zaznamenala, že operu řadují pouze 3% obyvatel. Určitě jak si opera nepatří k nejsledovanějším momentům kulturním na celém světě. Já sama jsem k ní také neměla žádný zvláštní vztah. Já jsem spíš, mě zajímaly koncerty klavírní, varhaní a tak dále. A pak jsem se seznámila, záhy vlastně po absolutoriu, jsem se seznámila, obrátila se na mě Jiřina Marková, v té době studentka konzervatoře. Bylo jí 18, myslím, v té době a na konzervatoři, konzervatoř je 6letá, že jak známo, jenom to tady připomenu, a italština se tam tehdy učila jenom v prvním až třetím ročníku. Měli ji povinnou zpěváci, samozřejmě klasický zpěv. Pop zpěv tehdy na konzervatoři ani nebyl ještě. A ta výuka byla rozvržená tak, že v prvním ročníku měli 2 hodiny, ve druhém 1 a ve třetím také 1. A bylo to proto, že vlastně během studia se seznamovali s italskými áriemi, ale v divadlech se opery zpívaly v překladu do češtiny. A ta Jiřina se chtěla dozvědět, jak si víc, naučit se víc italsky. Takže jsme spolu začali tu italštinu dělat. Potom ona se záhy dostala do Národního divadla, začala vystupovat a zvala mě na všechna představení a pak se k ní přidalo několik dalších zpěváků, kteří mě prosili o to též. Například tehdy Miroslav Kop, Pavel Horáček, Ivona Škvárová a další. Pak v roce 88 za mnou přiběhla Jiřina a řekla mi, že se na konzervatoři uvolňuje místo italštináře. Italštinářka odcházela na mateřskou dovolenou a ať tam hned jdu, že už jim to řekla a ať tam hned jdu. Tak jsem tam šla. Tehdejší zástupce ředitele mě řekl, že jde o to naučit je říct si o chleba a o peníze. Takhle to formuloval tehdy. A stále to byly teda ty vlastně 4 hodiny týdně, respektive vlastně bylo to 5 v tom roce 88, protože už bylo dálkové studium, už vzniklo oddělení pop a mělo dálkové studium a měli také povinnou italštinu. Pak se to zrušilo, jednak pop přešel do denního studia a přestali mít tu italštinu jako povinnou. Tak jsem tam začala pracovat. V roce 90 hned, když se změnila situace v divadlech a začaly uvádět opery v originále, což dodnes je ve většině zemí, že víme, že všude ve světě zpívají Janáčka česky, což je úžasné. A tehdy se na mě obrátili, jestli bych mohla učit víc hodin a rozvrhli to tak, že se začalo učit, vím, že to bylo ten celkem 16 hodin a bylo to rozvržené tak, že první 4 ročníky měly 3 hodiny týdně a další poslední 2 ročníky měly po 2 hodinách týdně. Ty poslední 2 ročníky už nebyly povinné, stále měli italštinu povinnou pěvci, zpěváci, klasický zpěv. A ty poslední 2 ročníky nebyly povinné, protože to tam bylo rozdělené první 4 ročníky jaksi do maturity, která tehdy ještě nebyla, tak jako v celém státě, začala být povinná před několika lety. A ty poslední 2 ročníky byly k absolutoriu a tam si oni mohli vybrat, protože zpěváci byli jediní, kteří měli povinné 2 jazyky. Ten druhý byl volitelný. Italština byla povinná pro všechny a druhý byl volitelný a mohli si tehdy volit mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou. A drtivá většina těch zpěváků, to byla výjimka, která si tu italštinu nezvolila, protože samozřejmě už jaksi to, že se opery uvádějí v originále, bylo všeobecně známo. Oni také na ty opery do toho divadla chodili, že? Já jsem potom učila ještě na řadě dalších škol, kde jsem si to vždycky jaksi přizpůsobila. Například v 90. letech jsem učila v italském kulturním středisku a tam jsem si po několika letech jaksi prosadila, že se
tam dělala libretní kurz takzvaný, to znamená, že jsem těm frekventantům kurzu povídala, vyprávěla o různých libretech, o různých operách a dělali jsme si k tomu arie a pak jsme si to pouštěli na videu tehdy. A pak jsem začala učit také na HAMU, Dalově konzervatoři a ještě na jiných, převážně tedy hudebních školách.

Tahle ta výuka zpěváků byla pro mě nesmírně zajímavá. Když jsem začala učit na konzervatoři, tak mě řekli, někteří lidé mě řekli, doslova se vyjádřili takhle, není to podfuk, když přece zpěváci všichni mají hudební sluch, tak to musí slyšet a musí dobře vyslovovat. To jsem při té výuce zjistila, že to tak není, že je rozdíl mezi, samozřejmě hudební sluch měli všichni, jinak by se asi na tu školu nedostali, ale jsou to dvě věci, jaksi profesní. Jedna věc je hudební sluch a druhá je, teď to nazvu úplně laicky, schopnost nápodoby výslovnosti toho jazyka, který studujeme. A to, já se domnívám, že to je talent. To není, to se nedá ovlivnit, to se nedá úplně do té míry naučit. To myslím, že všichni známe. A třeba v té italštině konkrétně vlastně s tím souvisí ta libozvučnost italštiny, která je daná tím, že italština nemá hrdelní hlásky, to je první věc. A za druhé se všechno vyslovuje na patře mnohem blíž horním zubům, než v češtině. Takže to, co člověk běžně učil na jazykovkách a tak, tu výslovnost, tak pro ty zpěváky to nestačilo, protože to je i záležitost při tom zpěvu, aby ten hlas šel volně ven právě tím hrdlem. A tak to ještě souvisí s tím, že tam jsou třeba zdvojené hlásky, že r se vyslovuje někde jinde. Pro mě nebo pro lidi, kteří studují italštinu, bylo trošku šokující poznání, které já jsem se dozvěděla od Italů a pak mi to řeklo ještě několik mých žáků, kteří třeba studovali v Itálii nebo kteří zpívali v divadle a jim to řekli Italové. Pro Italy třeba české L zpívané může působit jako rána, ruší jim to. Tohle to všechno jsem potom, tyhle ty poznatky týkající se výslovnosti, jsem potom, když jsem působila v divadle jako jazyková poradkyně, tak jsem si to taky ještě ověřovala, třeba když jsme při generálce, jsem seděla v hledišti, že a na jevišti probíhala zkouška a vedle mě si sedávaly, zvláště teda ženy, alternantky té role, její kolegyně to zpívala na jevišti, ona seděla vedle mě a teď mi říkala, že to je takhle. A teď mi do ucha řekla, co zavnímala a většinou to byly právě tyhle věci. Ne, že by měli to špatně nastudováno, to ne, ale neměli tu výslovnost dostatečně jaksi v těch ústech položenou. A tatáž, já jsem jí dala za pravdu a ona si šla na to jeviště potom, sedla si ke mně ta alternantka, která to tam před... A ty otázky byly stejné. To znamená, že to vnímali, ale pak ještě dál vlastně jsem se s tím setkala, že jsem jim říkala, nahrajte si tu svoji zkoušku, tu svoji roli, protože se na mě, když jsem šla jednomu zpěvákovi říct, jaké jsem tam našla chyby a on mě říkal, no ne, ale já jsem to říkal. A já jsem říkal, tak si to nahraj. Tak on si to nahrál sám sebe a říkal, no jo, měl si pravdu. Protože skutečně, jak si člověk není schopen, někteří jsou schopni ten jazyk posunout nebo to vyslovit, tak, ale někteří to dělají zkrátka tak jako pořád stejně. No. V tom třeba velké plus mají třeba zpěváci slovenští, protože slovenština je měkčí, že je jinak prostě posazená. Jedna slovenská zpěvačka, která pořád dělala v 90. letech, pořád dělala jednu chybičku a já jsem to konzultovala s jednou kolegyní tam, která se s ní kamarádila a říkala jsem, proč to pořád? A ona říkala, no protože ona je Maďarka. Já byla Slovenka, ale rodiče měla maďarské a zřejmě první jazyk byla maďarština, nevím. No, takže to jsou takové nesmírně zajímavé momenty i v té práci kolem té výslovnosti.

češtině, oni měli nastudovanou v češtině a měli ji nastudovat v italštině a byli pozváni do Německa, západního Německa nepochybně tehdy, tak jim to stalo za to si to celé nastudovat. A pozvali mě jednak jako jazykovou poradkyně, to jsem vlastně poprvé působila jako jazyková poradkyně, protože tehdejší ředitel usoudil, že mám výbornou výslovnost, protože oni to právě všichni slyší, ale chtěli právě udělat poprvé pracovní překlad nebo doslovný překlad. Slovo pod slovo, což je specifikum. Naprosté, v cizině se to tak dělalo, ale tady ne, protože se to zpívalo v češtině, tak proč by se dělal ten překlad? Tady se dělal jenom ten překlad do hudby. To bylo poprvé, kdy jsem se tedy setkala s doslovným překladem, protože v té době se, jak už jsem uvedla, opery uváděly v překladu do češtiny a to byla taková specifická záležitost, protože překládat libretto do hudby je samozřejmě nesmírně náročné, protože se musí hlavně respektovat ta hudba a čeština a italština jsou hodně odlišné, hodně vzdálené v tomto směru. A navíc ten překlad do té hudby dělal se jaksi básnický překlad, tak jak většinou ty překlady byly v originále, respektive recitativy nemusely být veršované, ale árie byly zásadně, árie a dueta a tak dále. A samozřejmě ten překladatel musel v té češtině spoustu věcí pozměnit. Já jsem se s tím poprvé setkala, když jsem v 80. letech na jazykové škole jsem součástí toho měla pravidelně, že jsme si překládali nějakou árii jako jeden z kulturních momentů, kterými jsme se zabývali. A vím, že jsem jim ráda dávala, nebo začínala jsem tím, že jsem jim dávala árii Madamína z opery Don Giovanni. A byla jsem velmi překvapená. Měli jsme to tam, překládali jsme si to vlastně doslova, ale zároveň jsem si k tomu našla překlad, který byl v programu zřejmě. A byla jsem velmi překvapená, že ten překladatel tím, jak to přizpůsoboval češtině, tak v podstatě z toho Leporella, což je nesmírně zajímavá postava té opery, a je to takový jaksi prototyp těch sluhů pozdějších, který měl být zároveň sluha, ale i takový kumpán vlastně toho Dona Giovanniho, tak on z něj udělal vyloženě jenom takovýho sluhu poslušného a tak mě to obměnil. Zásadní byla ta záležitost jaksi těch not, které musel vyjádřit. Ale zároveň v té době třeba ty překlady dělali básníci nebo skutečně jaksi spisovatelé, hlavně básníci, kteří si nechali udělat právě překlad, protože neuměli italsky a pak to vlastně literárně jako dotvořili. A to je taková zásadní otázka vůbec, která se potom řešila. To nebylo jenom v té opeře, ale vím, že se to někdy už v 80. letech se to řešilo i tehdy v nějakém literárním časopise. Vím, že o tom byl dlouhý článek, že není možné, aby překladatel překládal z jazyka, který neumí, tak to byl takový problém, který potom se ještě táhnul zase v jiné podobě dál a tak dále.

0: od Claudia Monteverdiho. Osudy připravil Vojtěch Babka a povídá vám v nich Marie Kronbergerová. Pokračovat bude i čtvrtou částí zítra v 11 hodin a 30 minut. Odvysílané vzpomínky této italianistky, překladatelky i znalkyně italských operních libret hledejte na vltava.rozhlas.cz. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Živnostníkům se sníží odvody na loňskou úroveň. Sněmovna rozhodnutím přehlasovala Senát. Živnostníkům se sníží odvody, o tom budeme hovořit za chvíli. V Liberci zítra začíná projekce snímků z mezinárodního NISA Film Festivalu a počasí. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty většinou do 30 stupňů. Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
2: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5005 korun.
2: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
4: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 korun měsíčně.
2: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
5: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
0: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův právní zástupce. V armádě slouží od 80. let. Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci, popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu či absurdní divadlo. Jednání stále není u konce, odešla z něj ale třeba ředitelka organizace Profem Jitka Poláková, Pavel Kubů z Českého konopného klastru nebo Jan Schulz z Unie lidí se zkušeností ze závislostí. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Ukrajinským dronovým silám se daří blokovat logistické pozemní spojení mezi Ruskem a anektovaným Krymem i dalšími okupovanými oblastmi. S odvoláním na vojenské zdroje to uvádí telegramový kanál Krymský vítr.
6: 414. brigáda Nemesis bezpilotních sil Ukrajiny podle kanálu Krymský vítr zablokovala silnici z Mariupolu přes Melitopol do Simferopolu na Krymu. Ukrajinské útočné drony už zničily desítky armádních aut, nákladňáků a palivových cisteren, uvádí Krymský vítr. Drony nacházejí cíle i na alternativních vedlejších a polních cestách. Je to začátek velkého lovu na ruskou logistiku, napsal ukrajinský kanál. O hrozbě úplného odříznutí Krymu informovali i ruští tzv. Z-blogeři, kteří se specializují na válku proti Ukrajině. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v New Yorku se svým čínským protějškem Wang Yiem. Mluvili mimo jiné o případu čínského občana, který je v Česku podezřelý ze špionáže, i o cestách českých politiků nad Tchaj-wan. Na ostrov v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil. Macinka zdůraznil, že česká vláda nemá s tchajwanskými představiteli žádné oficiální kontakty a že podporuje politiku jedné Číny. Podle šéfa čínské diplomacie chce Peking s Prahou spolupracovat na oživení tradičního přátelství. Petr Macinka se dnes přesune do Washingtonu, kde bude jednat s představiteli americké administrativy. Lida v Liberci zítra v Severočeském muzeu uvidí soutěžní snímky na mezinárodním NISA Film Festivalu. Ten se každoročně koná ve městech regionu NISA v Německu, Polsku a Česku. Liberec nabízí divákům program ve čtvrtek a pátek a tak uvidí třeba snímky Karavan nebo 1+1+1. Kde jinde můžou lidé festival navštívit, říká organizátorka Hana Antušová.
7: V České republice ve Varnsdorfu, v Německu například v Žitavě, v Budyšíně a v Polsku ve Šieňavce, případně v polském Zhořelci. Vybíráme prvotiny nebo maximálně druhé snímky začínajících autorů. Tak mají šanci se zviditelnit a navázat nové kontakty.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu kolem 23, na jihu Moravy až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně až čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině.
8: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den, za chvíli vám řekneme, kde se bude odehrávat příběh, který chcete vidět, ale nechcete ho zažít. Předtím se dozvíte také tipy na některé komentované prohlídky, ale hlavně vám přeji nikým a ničím nerušený poslech.

Několik ukrajinských lidových melodií použil při komponování symfonie číslo 2 C mol maloruské opusu 17 Petr Iljič Čajkovský a také tuto kompozici tvořil. Vyslechli jste úryvek ze třetí části a to v podání České filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova. Kdo dnes hledá místo kulturního vyžití spíš ve stinných prostorách, k tomu by se mohly hodit následující typy. Památník písemnictví na Moravě, jedna z poboček Muzea Brněnska, zve na komentovanou prohlídku výstavy Ex Libris pod lupou. Kurátorka Miroslava Šudomová povypráví zajímavosti knižních značek z muzejních i soukromých sbírek. Začíná se v 15.30 a sraz je před klášterem v Rajhradě. Muzeum východních Čech v Hradci Králové zase zve na prohlídku otevřených depozitářů. Zahájena bude v 16 hodin ve vestibulu budovy muzea na Eliščině nábřeží a průvodci vás zavedou do muzejní budovy v Gajerových kasárnách, kde navštívíte otevřené depozitáře archeologie, militárií, uměleckého průmyslu a také lihových preparátů. Dozvíte se, jaká jsou specifika práce s jednotlivými sbírkami. Kdo to tedy stihne do Hradce Králové do 16 hodin, ať hledá Muzeum východních Čech.

0: Muzika Antiqua Köln a Reinhard Gebel v čele dohráli část z koncertu pro dva lesní rohy, smyčcové nástroje a basso continuo S-dur Georga Filipa Telemana. Příběh, který chcete vidět, ale nechcete ho zažít, chystá Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Premiéru by měl mít titul Terapie zítra a proto je to téma, které v polední Vltavě chceme slyšet. S autorem scénáře Josefem Kubáníkem a také jedním ze dvou aktérů nové inscenace jsme ve spojení. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Joško, při pohledu na aktuální program Slováckého divadla to trochu vypadá, že jedním z cílů tvůrčího týmu bylo, že budou diváci ze široka daleka říkat pojďte na terapii, je to skvělé. Jaké ale byly ty první autorské pohnutky napsat terapii?
1: Ty úplně první pohnutky jsou osobní. Já jsem u Slováckého, ve Slováckém divadle, u divadla, obecně jsem asi 25 let a každý den jsem zkoušel, každý den jsem hrál a postupem času jsem zjistil, že už mě to nenaplňuje tak, jak mě to naplňovalo na začátku a úplně obyčejně jsem vyhořel. Divadlo mi nedělalo dobře, nedělalo mi dobře jeviště a trochu jsem se vzdálil, jenomže po nějaké době jsem si říkal, že zkusím zjistit, jestli mi diváci a divadlo chybí. Hledal jsem hru, ve které bych to mohl otestovat. Žádnou takovou, která by se mi líbila, jsem nenašel a tak jsem si ji napsal.
0: A do týmu si přizval i herečku Nelu Boudovou. Zrovna této kreativní ženě je životní koučování dost blízké, aktivně se mu věnuje. Tak řekni, jak na nabídku hostovat ve Slováckém divadle reagovala.
1: Nejdřív mi řekla, že Uherské Hradiště je od Prahy, kde působí tak daleko, že si to nedovede představit. Potom si ale hru přečetla a najednou už to pro ně zas taková dálka nebyla a říkala, že by do tohohle toho projektu chtěla okamžitě jít. Já jsem měl velkou radost a hned jsme začali zkoušet.
0: A přepisovala také něco během zkoušení?
1: Nepřipisovala, přepisoval jsem já. Já jsem tam změnil jednu motivaci a změnil jsem tam jednu situaci tak, aby byla víc na tělo Nele Boudové a je to situace, u které se diváci možná pobaví, protože to odkazuje i na další její aktivity.
0: Vaše inscenace je specifická a v podstatě i experimentální z více důvodů. Nebude se totiž odehrávat na Prknech, jenž v Uherském Hradišti také znamenají svět. Kde to bude?
1: Terapii budeme hrát v budově polikliniky. A to proto, že si říkáme, že to může být nový druh zážitku pro naše diváky a vlastně i pro nás. Diváci totiž budou sedět všude kolem nás, to doslova na dotek. A my se těšíme, co to udělá. Včera jsme měli první zkoušku, přímo, myslím, na poliklinice. A bude to teda velká výzva, ale oba se na to těšíme.
0: A lékaři budou pobíhat mezi vámi, nebo tam nebudou?
1: Večer už doufám, že léčit nebudou, ale pokud by pobíhali, nám to vadit nebude, my je klidně vezmeme do hry.
0: Vy se v každém případě chystáte do příběhu zapojovat svým způsobem i diváky, můžeš to nějak upřesnit?
1: Ano, je to tak, v první části zahrajeme hru terapie a po přestávce si budeme s diváky povídat. A budeme si s nima povídat právě o duševním zdraví. Budeme si s nima povídat o tom, co je někdy trápí a jak z těch trápení ven. A takže vlastně bychom byli rádi, kdyby to byla nakonec terapie pro nás, pro všechny. Bude to terapie pro ty dvě divadelní postavy, tedy terapeutku a jejího klienta, to je ta první část, a potom to může být terapie pro diváka a vlastně to bude i terapie pro nás.
0: A ono se říká, že ano, že divadlo pro některé tvůrce může být i jakousi arteterapií. Samozřejmě ne pro všechny umělce, někteří se k tomu hrdě hlásí, jiní to zase tvrdě popírají. Jak to máš s divadlem a terapií, ty už si naznačil, ale není to otázka příliš na tělo, kdybys to ještě upřesnil, jestli i toto bude pro tebe svým způsobem terapie?
1: Bude to terapie i pro mě, protože zjistím a objevím spoustu věcí. Jednak tu, jak hra terapie funguje, protože já se poprvé představím jako autor divadelní hry a to je ve mně malá dušička. A potom také jako herec, který musí naplnit nějak text. Herec, který poprvé spolupracuje s Nelou Boudovou, byť jsme kamarádi. A potom je samozřejmě velká výzva i to publikum. Takže to všechno bude jedna velká terapie.
0: Otázka na závěr, stručná. Je k takovému typu inscenace nutná i dramaturgie a režie?
1: Ano. Je, samozřejmě. A my jsme moc rádi, že i Lukáš Kopecký, i Jitka Šotkovská do toho vstoupili s velkou vervou a dávají nám velmi cenné připomínky, protože vždycky každý pohled zvenčí je důležitý.
0: Napínavý příběh z prvky thrilleru, to je Terapie Slováckého divadla, kterou do světa poprvé uvedou na Uherskohradišťské poliklinice zítra večer herci Nela Boudová a Josef Kubáník, který je také autorem scénáře. Tak zlomte vás.
1: Bam ti čert.

Tolik další skladba. Alexej Korněnko a Viktor Kuna hráli svitu ve starém slohu pro housle a klavír, její první část, a autorem byl Alfred Schnittke.

0: Polední Vltava.
1: Středeční popolední kvíz je tady. 27. května 1877 se narodila Isadora Duncanová. Víte, kdo to byl? Isadora Duncanová byla americká tanečnice, průkopnice a zakladatelka moderního tance. Odmítla přijmout přísná pravidla klasického baletu a zavedla přirozený pohyb, improvizaci a možnost projevovat emoce. Vystupovala bosá, v lehkých antických tunikách a stala se symbolem ženské emancipace a nespoutanosti. Inspirovala se starověkým Řeckem, přírodou a mořskými vlnami. Její odkaz zásadně ovlivnil generace tanečníků a směřování scénického tance ve 20. století. Založila taneční školy v USA, Francii i v Sovětském svazu. Duncanové soukromí bylo plné skandálů. Obhajovala volnou lásku, udržovala vztahy s mnoha významnými osobnostmi, například s básníkem Sergejem Jeseninem, a její život provázely také tragédie. Obě její děti se utopily při nehodě poté, co sjel automobil do řeky. Sama bosá tanečnice, jak byla Duncanová přezdívána, zemřela v roce 1927 tragickým způsobem. Její dlouhá hedvábná šála se zamotala do zadního kola jedoucího automobilu a zlomila jí vaz. Tolik tedy pár slov o matce moderního tance.
0: Polední Vltava s Lenkou Novotnou.

0: To byla část z koncertantní symfonie pro flétnu, klarinet, fagot, housle a ještě violončelo C-dur Johanna Wilhelma Wilmse. Harmonie Universal dirigoval ji Andreas Spering. Teď je krátce po půl jedné, posloucháte stále Polední Vltavu a dnes si řekneme také o tom, že zítra má na Vltavě premiéru radiodokument, který mapuje boj nezávislé kultury proti cenzuře a ekonomické likvidaci v Srbsku a na Slovensku. Autorkou je Tamara Pomorišky, pro mě prozatím neznámá, a tak se zeptám rovnou Marka Mojžíška, který je dramaturgem těchto radiodokumentů. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Představíš nám autorku?
1: Tak Tamara Pomorišky, jak je možná podle jména patrné, tak pochází původně ze Srbska, právě proto i ten dokument vychází primárně z událostí, které se staly v Bělehradě, a ona vystudovala tedy v Srbsku a nyní studuje v Praze na DAMU doktorantské studie, už tady žije několik let, mluví dost slušně česky, to znamená, že nám to přišlo jako dobrý spojovací článek, jako dobrá osoba, která by se tomuhle tématu mohla věnovat, ona ho tedy přinesla sama. A ten výchozí bod, který celý tento dokument spustil, je vlastně zrušení největšího bělehradského divadelního festivalu Bitev, který se udál loni.
0: A dokument se jmenuje Divadlo pod tlakem.
2: Procházím chodbou na doktorskou přednášku a na stěnách fakulty vidím čerstvé plakáty. Damu, stojíš za kulturou. Nenecháme si ukrást budoucnost. Připomnělo mi to moji poslední cestu do Bělehradu v prosinci 2025.
3: Naprosto souhlasím, že by i širší evropská veřejnost měla vědět víc o tom, co se teď děje na jednom z nejstarších festivalů současného divadla. Můj tým i já jsme odešli z uměleckého vedení Bitefu. Důvodem byl pokus o cenzuru našeho programu ze strany festivalové rady, kterou dosadilo město.
4: Divadlo pod tlakem. Dokument Tamary Pomorišky.
0: To byla ukázka z nového radiodokumentu, který uslyšíte zítra večer, to si potom ještě upřesníme. Dramaturg Marek Mojžíšek ještě dodá pár informací ze zákulisí.
1: Tak jak už jsem řekl, ten festival Nebitev běží prostě desítky let v Srbsku a loni mu nebyla přiznána finanční dotace z města, a to na základě angažování velmi takového slavného kontroverzního švýcarského režiséra Mila Rau, který tam měl mít svou inscenaci Proces Pelikot, který vlastně vytváří takovou paralelu mezi tím otřesným případem Gisèle Pelikot ve Francii a zeměmi, které jsou vlastně taky svým způsobem znásilňované svými vládami, korporacemi a tak dále. Ono, jedním z těch hlavních témat toho dokumentu je i to aktivistické divadlo, které v Srbsku je tedy velmi silné a samozřejmě to souvisí i s tou místní politickou situací, stejně tak i na Slovensku, a my jsme se i právě ptali potom, proč v Čechách vlastně se to zas až tak moc neděje, a nějak jsme došli k tomu, že zatím nebylo potřeba. Otázkou je, jak ta situace, která samozřejmě se v poslední době vyvíjí poměrně dynamicky, tak jak se to vyvine v Čechách. No a pokud tedy jsme zmínili ten Bitev, který nakonec si studenti sami rozhodli, že si ho zorganizují, a byl takovou punkovou formou, nazvali si ho Bitev, tak ta Tamara a její manžel tam vlastně natáčeli v těch prvních dnech, ale byl to tady opravdu velký punk. Ty divadelní festivaly punk bývají i za normálních okolností, tak tohle bylo o to silnější. A na Slovensku tam zase máme respondenty Moniku Škojcovou z divadla Potoň a Martina Kubrana z divadla Ludus, kteří také přinášejí vlastně příběhy, jakým způsobem tamnější prostě politická moc se někdy chová k různým kulturním institucím, které jsou třeba kritické vůči těmto politickým představitelům a tak dále.
0: Tento radiodokument, zdá se, bude velmi aktuální. Poslouchat ho můžete zítra večer od 20 hodin. O rozhlasovém dokumentu Divadlo pod tlakem jsme mluvili s dramaturgem Markem Mojžíškem. Radiodokument Tamary Pomorišky potom bude samozřejmě také na webu Vltavy v audioarchivu na stránce vltava.rozhlas.cz. Díky za tuto pozvánku k poslechu a hezký den.
1: Já děkuji.

Na albu La Marea Marty Tepfrové byste našli tuto skladbu z roku 2005, La Gran Manzana. Kdo nás pustil do blízkosti své knihovny, už vědí posluchači, kteří ladili Polední Vltavu včera a předevčírem. Jako scénárista je podepsán pod desítkami krátkometrážních filmů pro děti i dospělé a celovečerním filmu Na půdě. K oblíbeným spisovatelům, k nímž se často vrací, počítá Hemingwaye, Hellera, Capoteho, Kerouaka či France Kafku. Ze své knihovny vybírá a čtenářské vyznání nabízí spisovatel a scénárista Edgar Dudka.

0: Po roce číšníkem v rekreačním hotelu v Letovicích, kde jsem celoročně obsluhoval závodní školení mzdových účetní z celého kraje, i v létě u bazénu, jsem po vojně rok odpočíval a odvykl věčnému odmítání s vojákem netančím. Vydělal jsem si na psací stroj, spací pytel i oblečení od krejčího. Připravoval jsem se na léta v Praze. Nenechal jsem se přemluvit, abych zůstal v hotelu ještě jeden rok. V Praze jsem se díky přátelům nastěhoval do podnájmu básníka Petra Kabeše v Konviktu, který zrovna odešel na vojnu. Po roce všeobecného blahobytu následoval rok tvrdé askeze. Nebylo čím topit, vysoká barokní okna byla styřelá, samý fuk. Zima toho roku byla krutá. Nebylo co jíst, jen chleba a šipkový čaj. Připravoval jsem se na vysokou školu. Byl to můj pokus vydělat si na živobytí. Přátelé loutkoherci České televize mě pozvali mezi sebe. Například jsem xkrát hrál v městských divadlech pražských v černém kostýmu jako neviditelný herec ve slavné komedii Neposedný duch s výbornými Václavem Voskou, Irenou Kačírkovou a Jiřinou Švormovou. Za utržené peníze jsme šli hned naproti na jídlo do první a jediné čínské restaurace ve Vodičkově ulici. Zároveň jsem se připravoval na zkoušky na Filmovou akademii muzických umění, která tehdy byla vyhlášená ve světě jako svobodomyslná. Proslavili Miloš Forman, Jiří Menzel a mnoho dalších velkých jmen. A právě tehdy, v kruté zimě a ve spacím pytli, jsem seděl u psacího stroje a psal povídky z dětského domova. Nejdříve jsem si sepsal 20 konkrétních prožitků, už tehdy jsem věřil, že s tím prorazím. Vždyť přece zrovna vyšel Kunderův žert. Jeho směšné lásky byly biblí mladé generace. Navíc se okamžitě filmovali. Obešel jsem s dětským domovem nakladatelství v Praze i v Brně. Všude mi knihu chválili, ale bohužel ji nemůžeme vydat, říkali. Teprve pak jsem si uvědomil, že Kundera byl komunista. On mohl i kritizovat, kdežto moje mátí utekla z vězení a žije v Austrálii, a moje prvotina taky nebyla příliš státotvorná. Jednu povídku z dětského domova jsem dal k přijímačkám na FAMU, tam mě přijali. Mým profesorem byl i Milan Kundera. Jeho sešity směšných lásek byly vtipné a mnohé z nich byly i sfilmované. Umění románu ilustroval na díle Vladislava Vančury, později ve Francii na díle Honoré de Balzaca. O to větší bylo naše vystřízlivění, když Kundera začal drtit svá francouzská díla a odmítal je nechat přeložit do češtiny. Nejspíš toužil po Nobelově ceně. Já jsem mezi tím dokončil studia, profesor Bor se mě zeptal, čemu dám přednost. Závěrečnému školnímu scénáři Bláznivý čáp o dvou nedospělých, kteří mají dítě, nebo sfilmovat dětský domov. V tom přijeli ruské tanky a opět bylo po ptákách. Inu, měl jsem glejt scénaristy a filmového a televizního dramaturga. Toť vše.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v rubrice Knižní pól spisovatel a scenárista Edgar Dudka. Připravil Petr Šrámek a připomenu, že další díly pořadu najdete na webu Českého rozhlasu Vltava a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Senioři budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty. Schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili,

nastoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu. Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněných. Izraelská armáda také podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizballáh pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Polští vědci budou dnes ve Varšavě demonstrovat. Chtějí, aby vláda během 4 let zvýšila výdaje na vědu na 3% hrubého domácího produktu. Teď je to 1,44% HDP, včetně výdajů ze soukromých zdrojů. Petici s požadavky vědců podepsalo 23 tisíc lidí. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomněl pietní akt v pražské Libni u památníku Anthropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. květen se od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzdoru. A počasí. Bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, zejména na jihu a na východě se místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na severu kolem 23 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den u kulturního přehledu, který nás zavede mimo jiné do Francie, vám přeje Lenka Novotná. Uvažujete-li o letním sestřihu, pomalu na to bude vhodný čas. V Polední Vltavě teď ale nic stříhat nebudeme. Část z Rossiniho Lazebníka sevilského je tady pro vás kompletní.

Mnichovský komorní orchestr vedený Alexandrem Liebreichem dohrál předehru Klazebníkovi Sevilskému v originále jednu z nejhranějších komických oper, nazval Gioacchino Rossini jako Il Barbiere di Siviglia a aktuálně tento příběh uvádí jak Národní divadlo Brno, tak třeba Národní divadlo v Praze nebo Ústí nad Labem. Festival Open House Praha, který nabízí komentované prohlídky architektonicky jedinečných prostor, zve dnes v podvečer na prohlídku Fuchs 2 od stadionu ke klubu. Cílem je ostrov Štvanice a funkcionalistická budova stojící hned vedle magistrály. Kdo miluje noční život a koncerty, zřejmě už se s termínem Fuchs 2 setkal. Jestli jste o něm ale ještě neslyšeli, upřesním. Jde o nesmírně zajímavý objekt navržený významným českým architektem Josefem Fuchsem s bohatou historií, který vám bude představen i zevnitř díky provozovatelům klubu. Řada mistrovství světa, velká vítězství československých hokejistů, renomovaný architekt, vynikající architektura a také techno a rave music, to všechno je s tímto místem spojeno. Na komentované prohlídce se dozvíte také, komu se přezdívalo Černý Stalinův apoštol. Průvodcem bude Michal Šedivý a hlásit se můžete na webu neziskové organizace Open House Praha. Místo srazu je v 18:30 před hlavním vstupem do klubu Fuchs 2, který se nachází pár metrů od tramvajové zastávky Štvanice.

0: Spoustu not pro hoboj zapsal na počátku 18. století Giovanni Benedetto Plati pod svoji sonátu pro hoboj a basso continuo C moll. Druhou část jste vyslechli v podání Kataríny Ličik, se kterou se na interpretaci podíleli také Michaela Haseltová a Xenia Leflerová. Patří k předním francouzským hercům současnosti. To už je Nils Schneider. Zahrál si hlavní roli ve snímku Think Good. Film byl letos uveden na festivalu v Cannes ve výběru velkých premiér. Jak přistupoval k roli manipulátorského muže, který psychicky týrá svou ženu? To vše na pozadí ortodoxního židovství. Více se dozvíme v rozhovoru, který v Cannes natočila naše spolupracovnice Marie Sýkorová.
1: Silný vítr Mistral ten den pociťovalo město Cannes a na programu festivalu byl ten den film Si tu penses bien v anglické verzi Think Good. V češtině bychom řekli Mysli správně. Snímek, který natočila francouzská režisérka Géraldine Nakache. Hlavní roli muže jménem Jacques stvárnil francouzský herec Nils Schneider. Příběh o muži a ženě, kteří mezi sebou mají toxický vztah, říká Nils. Oba zažívají vztah velmi silný, ovšem za cenu toho, že muž svou ženu izoluje a uzavírá. Ona se tak dostává pod jeho vliv a jeho rozhodování.
2: Histoire d'une emprise. Ce que j'ai voulu éviter, c'est de faire le portrait comme ça d'un psychopathe ou d'un monstre.
1: Nils říká, že se chtěl vyvarovat klasickému stvárnění manipulátora, psychopata a děsivého monstra ve vztahu. Zlo je často ukazováno ve své obecné banalitě. V tomto příběhu je to ale hlubší a plíživější. Vše se jeví ideálně, ve skrytu je ale vztah velmi nerovný. Snímek Think Good je vhledem do manželství ortodoxních židů, páru, kterému se finančně daří a nestrádají. Projevy lásky ze strany postavy manžela se záhy propadají v žárlivost, závist, manipulace, vydírání, zesměšňování a ponižování své ženy žil. Tu ve filmu stvárnila kanadská herečka Monia Chokri. Její postava ve vztahu ze zamilovanosti trpí. Film je tak drsnou psychologickou sondou do současného typu soužití dvou lidí. Všichni máme kolem sebe osoby, většinou ženy, například sestru, která se nachází v podobné situaci a zažívá něco takového, říká Nils. Postava, kterou stvárnil, je podle něj komplexní. Jacques si v podstatě není vědom toho, že dělá něco špatně a jak zachází se svou ženou.
2: L'intelligence du scénario, c'est que parfois ce qui compose l'amour est...
1: Přesnost scénáře je podle něj v tom, jak chápe projevy lásky a to ve své náklonosti nebo naopak absolutní destrukci. Postava Žaka se podle herce hlavně bojí. Je to strach, co ho ovládá, je to strach ze ztráty vlastní ženy, proto ji raději ničí.
2: Frappé par le réalisme, justement, j'avais l'impression de connaître cet homme, j'avais l'impression de connaître des femmes qui se trouvaient dans cette situation-là.
1: Nils Schneider přiznává, jak byl překvapen přesností právě scénáře i svou rolí. Měl dojem, že takovou postavu zná ze svého okolí a že zná ženy, kterých se takové jednání dotýká. Nebyl to ale jen prostý popis perverzního narcisty. Podle něj je jeho postava mnohem hlubší a hlavně realistická.
2: Il peut se montrer être un père formidable et c'est un personnage qui a une qui peut être tendre, qui peut être charmant, qui peut être drôle, attentionné.
1: Může se jednat o skvělého otce, pozorného, šarmantního manžela. Na druhou stranu se v něm projevuje strach ze ztráty a opuštěnosti. V takové chvíli se stává zranitelným a tím i agresivním. A to je nebezpečné. Nebezpečné je podle Nilse i to, když se ze dvou lidí v páru stává jeden, který manipuluje a rozhoduje o druhém. Herec Nils Schneider exceloval ve snímku Think Good, kde je významnou složkou obraz náboženství a praktikování. Podle něj je židovství ukázkou vnitřního chaosu hlavní postavy. Skrz náboženství tyranizuje své okolí a tím židovskou víru zneužívá ke zničení druhých.
2: C'est aussi une manière perverse de pratiquer la religion, parce qu'il utilise la religion finalement pour contrôler les autres. C'est ce
1: que... Dodává herec Niels Schneider o temném, ale velmi přesném snímku Think Good.
2: Merci à vous.
1: Skan, Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: část ze symfonie B-dur Jana Václava Antonína Stamice zněla s rukou novozélandského komorního orchestru. Provedení řídil Donald Armstrong.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Další příběh z knihy povídek Tyhle fragmenty je už připraven k odvysílání. Čekáme už jen na 13. hodinu a 30. minutu. Tento týden máme na Vltavě týden Bianky Belové. Mezinárodní výprava 8 spisovatelů a spisovatelek, překladatelek a nakladatelek míří za čtenáři na italský literární festival. To je začátek příběhu. Cesta rozpáleným mikrobusem je úmorná, nic nejde podle plánu, ale this is Italy. Vypravěč, spisovatel z Prahy je stejně a napůl myšlenkami u své bývalé milenky Natálie, která se mu nečekaně ozvala. Jak to bude pokračovat dál, si poslechněte za pár minut. V příběhu nazvaném Došlo k vzájemnému kulturnímu obohacení.

0: dnešním vysokým teplotám jsme zařadili tak trochu tematicky skladbu Spain Michela Camila a Tomatita.
1: Povídka.
0: I když jméno autorky dnešní povídky Bianca Belová zní trochu exoticky, patří jedné z nejvýraznějších českých spisovatelek dneška. Věnujeme jí také tento týden v cyklu Povídka. Za domnělou exotikou Bianky Belové stojí její balkánský původ. Došlo k vzájemnému kulturnímu obohacení, to je název dnešní povídky. Účinkuje Tomáš Drápela, režíma Jakub Doubrava.

Navzdory tomu, že je konec října, se počasí tváří jako vrcholné léto. Když nastupují do mikrobusu, sedačky jsou rozpálené, než zabere klimatizace, dá se dýchat jen přes tričko. Došlo k jakémusi nedorozumění. Auto má místa pro 8 cestujících a jich je 9 s řidičem 10. Fabricio, organizátor festivalu, si na sedadle vedle řidiče mne čelo a hledí do stropu. Vedle něj sedí albánský spisovatel Enar a potí se. V řadě za nimi se na 3 sedadlech tísní 4 italské nakladatelky a překladatelky. Jsou štíhlé a elegantní a mačkat se jim zřejmě vadí méně než komukoli jinému z osazenstva. Nepřestávají mluvit a gestikulovat, každou chvíli se některá z nich nahlas rozesměje. Mají husté a dlouhé hřívy, celý mikrobus je plný jejich vlasů. Připadá mu, jako kdyby jel na casting nějakého Felliniho filmu. On sedí uprostřed poslední řady. Nevidí nic ze svého okolí, vnímá jen zelené šmouhy. Vpravo sedí Němka Ilza, je nakrátko ostříhaná a na temeni má napletené barevné dredy. Pod paží si neholí, což je bohužel zjevné. Po jeho levici Daniela, italská spisovatelka narozená v Libii, elegantní šedesátnice, výrazné brýle, blond mikádo. Když už všichni sedí, nastane problém s posuvnými dveřmi. Není síla, která by s nimi dokázala pohnout. Bráva! Zvolá osazenstvo unizóno ve chvíli, kdy překladatelka Kristýna loktem udeří do dveří a ty se konečně zavřou. Mikrobus se rozjede. Nechce se mu s nikým mluvit. Do displeje telefonu ale taky moc zírat nemůže. Obě ženy k němu bez děky sklouzávají očima. Jak je to ještě daleko? Zeptá se Ilza a nepokrytě se nakloní, aby se mu podívala do Google Maps. Krátko zrace zamžourá. Zachytí její tělesnou vůni a je mu protivná. 231 kilometrů, odpoví on. To je teda dálka. Odfrkne ona a on rychle zhasne displej svého telefonu a založí si paže na prsou, aby bylo zjevné, že tím jejich povídání skončilo. Obrazovka se rozsvítí zprávou. Natálie. Počkat. Co? Udělala to znovu. Znovu se ho jakoby nic bude ptát. Jakže se má? Ona, že měla blbej týden a že doufá, že ten jeho je lepší. Bude se tvářit, jakoby se to nikdy nestalo. Jako by s ním před 4,5 měsíci nepřestala z ničeho nic a bez vysvětlení komunikovat. On se jí pak zeptá, proč měla blbej týden a ona odpoví, že to vlastně nic není, prostě jen stres v práci, jako vždycky. Krajina za oknem je nudná jako stará pana a mikrobus jede velmi zvolna. Není těžké si spočítat, že touhle rychlostí tam budou tak za 3,5 hodiny. Zavře oči. Nemůže si ji znovu pustit do života, není blbej. Ví přece už teď, jak to dopadne. Měl by její zprávu hned vymazat. Ale nevymaže. Mikrobus zastaví u benzínky, ale netankuje. Všichni vystoupí, jdou do budovy čerpací stanice, kde se prodávají velká balení Rafaela a Nutelly, pánské košile v krabicích a motorový olej v plechovkách. Všichni si objednávají kávu. V prostoru benzínky je najednou asi 30 lidí, kteří pijí malá espressa. Potom stojí všichni venku a kouří cigaretu, pak druhou. Potom si jen tak povídají u olivovníku vedle benzínky. On neříká nic, kouřit už taky před časem přestal. Na co vlastně čekáme? Zeptá se po 20 minutách s potlačeným podrážděním. Na nic, zasmějí se Italky. This is Italy, vykřikne Fabricio, a mává přitom pravou rukou s prsty složenými do špetky. Všichni se rozesmějí. Auto už je zase rozpálené. On obsedantně kontroluje displej svého telefonu. A tvoje kniha? O čem je tvoje kniha? Zeptá se Daniela vedle něj příjemným chrapákem. Odpoví on. Já to moc neumím, jako říct, o čem je moje kniha. Jsem radši, když si to čtenář... No, vlastně je to o zločinu a vině. Ano, opáčí ona.
Řekni mi o té svojí. Ona se usměje. Je vidět, že celý život věděla, kdy se usmát a jak. Já jsem italská židovka narozená v Libii. On vyšpulí rty a svraští čelo, aby viděla, jak ho to zajímá. Žila jsem tam, dokud se nedostal k moci Kadáfí a všechny židy nevyhnal. No a to je v podstatě první část knížky. Je o dívce, která vyrůstá v Libii a pak ji musí opustit. Kývne, že rozumí. No a druhá část je o tom, jak se ta dívka už v dospělosti do Tripolisu vrátí a zjistí tam něco velmi překvapivého o své sestře a jejím osudu. Vyšla v nějakém překladu, kterému bych rozuměl? Zatím ne. Je to úplně čerstvá věc. Komplimenty? Děkuji. Usměje se ona znovu tím podmanivým úsměvem. Rád bych si ji přečetl, opravdu. Kolikátá je to tvoje kniha? Druhá. Druhá? A co jsi dělala, než jsi začala psát? No, jsem soudkyně. Soudkyně. Trestní. U kasačního soudu. Ne, vážně? Daniela se zasměje. No, celý život jsem trestní právník. To musí být materiálu. To jo, ale já mám pravidlo, že nic z toho, co zažiju v práci, pro psaní nepoužívám. I když by to často stálo za to. To věřím. Na chvíli se odmlčí a Daniela se dívá z okna. Jak ses předtím ptala, ta moje kniha je inspirovaná politickýma justičníma vraždama v 50. letech, řekne po chvíli. Političtí oponenti, váleční hrdinové, ti všichni čekali na smrt. A noc před smrtí dostali papír a tušku, aby se rozloučili se svými blízkými. No a teď si představ, že ti jejich blízcí ty dopisy nikdy nedostali. Našli se v archívu po 50 letech. Neuvěřitelné, vydechne Daniela. A to vám nevadí, že máte ve vládě fašisty? Přeruší je náhle Němka Ilza, která dosud mlčela. Zkontroloval si telefon. Nová zpráva. Natálie. Ty mě musíš nenávidět. No, já teď zrovna nejsem moc pyšná, že jsem Italka, odpoví Daniela. Povídají si teď přes něho. Jeho už trochu brní nohy. Ty mě musíš nenávidět. Nenávidět. Jako by někdy v životě někoho nenáviděl. Neodepíše jí. Nespadne do toho znovu. Tůdle. Marně se ho snaží vyprovokovat. Mikrobus sjíždí z dálnice a zastavuje na nedalekém parkovišti. Zastávka, volá Fabricio. Kulturní program. Prohlídka památek. A přitom by měl tolik důvodů ji nenávidět. Málem kvůli ní opustil rodinu a ona si ho prostě zčista jasna, bez vysvětlení, už potolikáté vymazala ze života. A teď se zastváří, jako by nic. To je 1000 let stará románská bazilika. Nesmírně cenná památka. Jediná svého druhu na jih od Říma, volá Fabricio nadšeně. Kostel je kamenný s vysoko černobíle zebrovanou věží. Tráva kolem něj je ještě zelená. Představil si křivku Natálii na krku a rozbolela ho z toho obě předloktí. Ležet tak s ní tady v trávě a nechat na sebe svítit teplé podzimní slunce a foukat vítr. Nenápadně si od boku střihne selfíčko s románskou věží a azurovou oblohou v pozadí. Ta mrcha Němka Ilza vidí, jak se fotí a ušklíbne se, jako by ho přistihla při masturbaci. Připíše, mám se takhle, a bezmyšlenkovitě fotku odešle. Když si to rozmyslí, je už pozdě. Osádka mikrobusu se fotí, odesílá své fotky na Instagram, taguje se navzájem a kouří. Enar vypráví, jak jeho otce kdysi v Praze zatkla albánská tajná policie a potí se. Němka Ilza posměšně zopakuje, jak jí znepokojuje nárůst fašismu. Jedna z překladatelek se na ní usměje. Fabricio zavelí k odjezdu. Do místa konání festivalu je to už jen 12 kilometrů.

Mikrobus zastaví na hotelovém parkovišti. A tak teprve všichni zjistí, že se setkání se čtenáři mají odehrát v hotelu. V hotelu? Podíví se on a Daniela s úsměvem pokrčí rameny. Ostatně jiný kraj, jiný mrav. A proč by měla být beseda se čtenáři zrovna v knihovně či knihkupectví? V hotelu se zastavil čas někdy začátkem 90. let. Stěny jsou zelenkavé a světle žluté se vzorem rozmitým houbou, těžké závěsy s rudočernými skvrnami, zlacené konzole, nábytek z laminátu a imitace černého mramoru, znuděný personál, obstarožní recepční v brýlích s obroučkami o velikosti pivních tácků. Literární festival se má konat v prvním patře, ale neupozorňují na něj žádné šipky ani cedule. On už po letech objíždění různých literárních akcí pozná, když něco smrdí. Jako právě teď. Na předsednickém stole jsou připraveny mikrofony i vody. U dveří na velkém stole leží desítky knih, poznává mezi nimi i tu svou. Všechno je připraveno. Chybí jen jediné. Diváci. Auditorium pro 100 lidí zeje prázdnotou. Nikdo tu není, pronese polohlasně ke své překladatelce. Ale vždyť je ještě brzy. Mávne rukou ona a pokračuje v hovoru s ostatními. Není, řekne on a snaží se, aby to neznělo plačtivě.

10 minut po plánovaném začátku zabloudí do sálu starý pán s igelitkou a brýlemi přelepenými v jednom místě leukoplastí. Posadí se a pozorně naslouchá. Oni všichni tak musí sehrát tu hru na festival. Nejdřív on se svou překladatelkou a moderátorem, pak milánské nakladatelky a Daniela, nakonec albánský autor s berlínskou autorkou a svými překladatelkami. 3hodinové bloky, ve kterých všichni předstírají festival, zatímco starý pán se propadá stále hlouběji do polstrované židle. Všichni znají své role, všichni jsou protřelí festivaloví harcovníci. Otázky, odpovědi, vtípky, slovní hříčky, smích, gesta, názory, emoce. Fotky účinkujících na pódiu se na facebookové stránky festivalu vyfotí přes hlavy ostatních účinkujících, kteří zrovna sedí v první řadě, takže to vypadá, že jsou v sále lidé. Tak se to ostatně dělá na většině akcí. Když ta blamáž konečně skončí, starý pán spí a hlasitě oddychuje. Večeře je pro ně přichystaná v hotelové restauraci, která je stejně odpudivá jako zbytek hotelu. U vedlejšího stolu sedí společnost místních důchodců, nakrátko ostříhané dámy s obarvenými vlasy a bělovlasí muži nízkého vzrůstu. Je slyšet, jak se smějí. Mluví jakýmsi dialektem, kterému nerozumějí ani Italové. Pak začnou zpívat více hlasem a v tu chvíli unavená servírka neurčitého věku přinese primi piatti, těstoviny podivného tvaru zamazané červenou omáčkou a z kusy mletého masa. Ze slušnosti předstírá, že jí. Do restaurace vstoupí 2 udělaní třicátníci se zlatými řetězy na krku a posadí se ke stolu opodál. Beze slov zírají na obrazovku televize na zdi, kde běží nějaký zábavný pořad s polosvlečenými hosteskami. Kdo může být tak zoufalý, aby trávil sobotní večer zrovna tady? Telefon se mu v kapse zachvěje. Pak ještě jednou. 2 zprávy. 1 od Hany, 2 od Natálie. Kurva. Vrátí telefon zpátky do kapsy a servírka servíruje sekondy. Tenké, stvrdlé plátky, těžko identifikovatelného masa, asi vepřového, a rozmačkané brambory přelité nějakou bílou omáčkou. Hana poslala fotku dětí, jak se koupou. Rozinka má jako vždycky výraz vážný až k breku. Fanda svírá oběma rukama houbu a ždímá si ji na hlavu. Místo odpovědi pošle srdíčko. Natálie oproti tomu posílá fotku svých dlouhých nohů, položených na protější sedačku ve vlakovém kupé. Vzruší ho to a podráždí zároveň. Vždycky měl pocit morální převahy nad lidmi, kteří si pokládali nohy na sedačku. Krém karamel je samý škrob a poživatelný je jen s nejvyšším sebezapřením. Jediná přednost toho desertu je, že už je posledním chodem na menu. Zatímco on s jídlem udatně bojuje, jeho spolustolovníci jako by tu hnusnost ani nezaznamenali a zdatně konverzují. On myslí na to, že je 3 hodiny cesty od svého hotelu a ráno mu letí letadlo. Další zpráva od Natálie. Teď selfiečko s vyšpulenými rty, které maskují pokleslé koutky. Od té doby, co ji viděl naposledy, jí narostly vlasy. Má je teď až na ramena a on musí uznat, že jí to sluší. Sluší ti to, odepíše jí. Máš dlouhé vlasy. V tom se něco přihodí. Do restaurace vstoupí jeden ze seniorů, který ještě před chvílí seděl s partou u vedlejšího stolu. Tentokrát nad sebou drží rozevřený deštník a na sobě má pláštěnku s motivem obdařené nahé dívky vpředu i vzadu. Něco hlasitě haleká, společnost seniorů je zaražená, pak se jeden muž na invalidním vozíku začne smát a tleskat a ostatní se postupně přidávají. Některé starší dámy výskají. To je nechutný, pronese nahlas Němka Ilza. Všechny hlavy se k ní otočí. Už aby tahle generace s celou tou svou toxickou maskulinitou zdechla, pokračuje Ilza.
Starý muž v nestydaté pláštěnce se točí kolem své osy a předstírá, že se stydí jako novicka. Seniorky se řechtají a tleskají. Ty báby asi vůbec netuší, co je to objektivizace ženského těla. To by asi takhle netleskali, řekne ještě Ilza a rozhodně si posune brýle na nose, ale kromě jednoho soucitného úsměvu nemá pro své téma partnera. Vzduch v restauraci je těžký, smaženým tukem a spocenými těly. Fabricio ještě objednává kávu. Seniori se pomalu zvedají a odcházejí do hotelové lobby, kde spočinou na červených koženkových křeslech. Natálie, chyběl jsi mi. Byl by nad tím rád měl kontrolu. Ale pomalu se znovu staví na start závodu, který zase prohraje. Pravidla i výsledky jsou předem dané. Odepisuje. A jak ty mě? Když jdou na parkoviště do mikrobusu, přitočí se k němu Daniela a polohlasem mu řekne. To teda byl průser, co? Nějaký slušný šméčko z fondů EU, to se vsadím. On nic neříká. Ze všeho nejvíc bych chtěl být ve své posteli. Zet mi zakvílí sanitka a zastaví u vchodu do hotelu. Dva unavení záchranáři vejdou do hotelové lobby a poskytují první pomoc někomu ze skupiny seniorů. Srdeční příhoda nejspíš, co jiného. Účastníci zájezdu zase postávají u mikrobusu. Řidič něco hlasitě vysvětluje, je zjevné, že z nějakého důvodu nemohou odjet. Většina kouří. Co je za problém? Zeptá se Danieli a ta pokrčí rameny. S jeho nejlepším kamarádem se rozešla holka a on neví, co má dělat. Je nešťastný a chce skočit z mostu. Tak z mostu, říkáš, odpoví on a kopne do pneumatiky mikrobusu. Tak ať skočí, blbec, hlavně ať už jedeme, zamumlá. Sedne si dovnitř v marné naději, že se ostatní přidají a pochopí, že je čas jet. Je 11:30. Sanitka s ječením odjíždí. Dobrou noc, baby, napíše Haně, po krátkém váhání odešle tutéž zprávu i Natálii. Když se mikrobus konečně rozjede, mluví jen Albánec Enar, cituje doticha pasáže ze své vlastní knihy. Ostatní mlčí. O kolosálním průšvihu, jehož byli všichni aktéry, nikdo nemluví. Nemluví vůbec o ničem. Jemu samotnému občas bolestivě upadne hlava do strany či dozadu, když začne klimbat. Chce se mu močit, ale neodváží se říct si o zastávku. Ví, že by to znamenalo další nejméně půlhodinové zdržení. Mikrobus ale stejně nakonec zastaví uzavřené benzínky, všichni vystoupí, tlachají a kouří. On poodejde do tmy, aby se vymočil, ale terén pod jeho nohama se ukáže být kluským a svažuje se do jakési strouhy. Takže se zaklením padá do něčeho mazlavého. Po zbytek cesty má potřebu se svým spolucestujícím omlouvat, protože zapáchá.

Byly navázány vztahy s hostiteli i autory z dalších evropských zemí. Došlo k vzájemnému kulturnímu obohacení. Návštěvnost byla poněkud pod běžným průměrem. Před možnou budoucí účastí na festivalu se nabízí doporučení ověřit propagaci akce mezi jejími případnými konzumenty. Za finanční příspěvek na účast na festivalu děkuji a zůstávám se srdečným pozdravem. Zprávu napíše už v letadle a odešle cestou z letiště. Fotky Natálie na spodního prádla a záblesků její kůže si zálohuje na cloud a vymaže z mobilu. Jistota je jistota. Haně dá tričko s motivem festivalu, bude v něm ráda spát. NASA je vůni pražského podzimu.

Cestu za čtenáři rozpáleným mikrobusem na italský literární festival zachytila Bianca Bellová ve své povídce nazvané Došlo k vzájemnému kulturnímu obohacení. Účinkoval Tomáš Drápela, režii měl Jakub Doubrava a povídka byla z knihy Tyhle fragmenty. Tento týden na Vltavě posloucháme povídky Bianky Bellové až vlastně do neděle.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první právní zástupce. V armádě slouží od 80. let. Prezident Petr Pavel je na oficiální státní návštěvě Estonska. Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí, Petr Pavel a Alar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru. Španělská policie prohledala madridské sídlo vládnoucí socialistické strany. Vyšetřuje její možnosti.

0: Ne nezákonné financování, informoval o tom španělský server El País. Vzhledem k citlivosti celého případu policie neposkytla žádné podrobnosti. Strana premiéra Pedra Sancheze má za sebou několik korupčních skandálů, včetně různých vyšetřování klíčových spojenců a rodinných příslušníků. Ve Španělsku se pořádají protesty, které volají po Sanchezově rezignaci. Premiérou českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží začne zítra dopoledne Zlín Film Festival. 66. ročník přehlídky dětských filmů nabídne na 300 snímků z rekordních 57 zemí. A počasí bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, zejména na jihu a na východě se místy vyskytnou přeháňky, jinde jen výjimečně. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na severu kolem 23. Ještě opravuju první zprávu, omlouvám se, nesprávně jsem uvedla, Hlaváč doteď působí pochopitelně jako řehku v první zástupce, nikoli v právní. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
1: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Dlouhým, ale zároveň poměrně jemným pádem v podání kapely Tarafuky zahajujeme středeční odpolední Vltavu. A není to žádná tragédie, protože jak věděl a psal už William Shakespeare, hluboký pád přivodí často největší štěstí. Ať je váš dnešní den pádů ušetřen a jestli se přeci jen nějaké pády stanou, ať vám přinesou moudrost a třeba i nový pohled na sebe a svět. Vítám vás u poslechu Kulturní Vltavy a jsem ráda, že jste s námi. Hudbou jsme začali a hudbou budeme také pokračovat. Jestliže včera patřilo pražské jaro kanadské sopranistce a dirigentce Barbře Hennigan a jejímu velmi odvážnému uchopení Pulánkova a Cocteauova lidského hlasu, dnes večer nabídne festival úplně jinou hudební polohu. V Národním divadle Praha zazní duchovní drama Máří Magdalena Žila Masseneta, ve kterém se hlavních rolí ujmou hvězdní solisté, sopranistka Alexandra Kuržák a australsko-čínský tenorista Kang Wang. Solisty, orchestr i sbor opery Národního divadla povede dirigent Robert Jindra, se kterým jsme natočili rozhovor. Nabídneme ho už za okamžik. Připomeneme ale také život a tvorbu českého skladatele, hudebního teoretika a pedagoga Antonína Reichy, od jehož úmrtí uplyne zítra 190 let. Kdo patřil mezi jeho pařížské žáky a jak bohatý je jeho hudební odkaz, před půl třetí řekneme s Alenou Maršíkovou. A hudbu, jak víme z vltavského seriálu Mistři pěvci, provozují jen lidé, ale také zvířata, včetně blanokřídlého hmyzu. Ano, své písně mají také vosy, mravenci nebo včely, jak se dozvíme v dnešním díle pořadu Lukáše Horníka. Tak buďte s námi.

0: Neuvěřitelných 22 let stál v čele České filharmonie Václav Neumann, který první český orchestr vedl mezi lety 1968 a 1990. Jak víme, Neumann proslul především hlubokým citem pro českou muziku, ať už šlo o díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka nebo Bohuslava Martinů. Teď nám ale z filharmoniky hráli poému Svibichovy selanky v podvečer. A my u hudby zůstáváme i dál, byť se ze střední Evropy posuneme na západ. Na festivalu Pražské jaro dnes večer totiž zazní duchovní drama Francouze Žila Massenetta Máří Magdaléna. V titulní roli vystoupí polská sopranistka Alexandra Kuržak. Part Ježíše bude zpívat tenorista Kang Wang. A solisty, orchestr i sbor opery Národního divadla povede dirigent Robert Jindra, kterého si k mikrofonu pozval Daniel Jäger.
1: Tak já se přiznám, že toto dílo je v podstatě taková moje studentská láska. Je to jeden z prvních děl, které jsem od Žila Massenetta vlastně slyšel a inspiroval mě naopak k tomu, abych zkoumal jeho vývoj další skladatelský. Ta partitura překvapí vás především s tou jednoduchostí a zpěvností, protože já si dokonce myslím, že to je z nejmelodičtějších partitur Žila Massenetta. A ta jednoduchost, která vlastně ta, až bych řekl, prostota té hudby, která ale samozřejmě souvisí s tím, co má ten příběh vyprávět, je právě trošičku u Massenetta zarážející, protože on vzhledem k tomu, že komponoval díla velmi široce rozkročená, to znamená od veristických děl, jako je Manon nebo Werther, přes biblické příběhy až po vlastně orientální příběhy, tak on nebyl nikdy nějak cíleně vyhrazený, že by se zaměřoval třeba jenom na mytologii. On skutečně pracoval s různými motivy a dokázal je velmi brilantně do toho vkoncipovat. A tato partitura právě je ukazatelem, jak pestrou vlastně paletu barev a různých harmonií dokáže vměstnat do takového díla.
2: Massenet dílo označil jako dram sacré, tedy duchovní drama. Je pro vás při nastudování důležitější jeho sakrální rozměr nebo spíš divadelnost, emoce a lidský příběh Máří Magdalény?
1: To je docela dobrá otázka, já to vlastně ještě nevím. Já se přiznám, že já jsem samozřejmě primárně operní dirigent, mám v opeře největší zkušenosti a ta teatrálnost, kterou Massenet do té partitury vložil, tam je nespochybnitelná, on byl dobrý dramaturg, on cítil divadelní, takové ty časovky, jak se říká, takže on skutečně něco divadelního v tom má, ale myslím si, že se to musí velmi dobře vyvážit, aby to právě nespadlo do pouhé teatrálnosti a zachoval se tam vlastně ten duchovní rozměr toho díla.
2: Vy sám jste už o této hudbě řekl, že osciluje mezi odkazem Richarda Wagnera, francouzskou barevností a až impresionistickými odstíny. Jak se takový stylově rozmanitý svět dá udržet dirigentsky pohromadě?
1: Tak já si myslím, že je potřeba skutečně v prvé řadě poznat text, ten zpívaný text, který opravdu jsem si nechal přeložit, aby člověk pochopil, v kterých momentech právě může do určité teatrálnosti tu hudbu nechat pustit a v jakých místech je potřeba skutečně v sobě zapřít tu opernost a teatrálnost a opravdu tomu nechat ten klid a rozvahu.
2: Titulní roli zpívá Alexandra Kuržak, Ježíše Kang Wang, vedle nich vystoupí Arnheidir Eiriksdóttir a František Zahradníček. Jaké nároky klade Massenet na samotné pěvce?
1: Tak toto dílo bylo vlastně v té době, kdy bylo poprvé uvedeno, zpíváno skutečně operními hvězdami té doby. Ta role Máří je vlastně zvláštně koncipovaná, že jde o roli, která není čistě sopránová ani čistě mezzosopránová. Osciluje v takovém tom mezioboru. Je potřeba, aby ty hlasy byly velmi hutné a znělé ve střední a spodní poloze, ale vlastně i umět zaspívat lehce, odlehčeně mezzavoce, ty vysoké polohy, kterých je tam nemálo. A v podstatě to samé platí i o té roli Krista, kdy opravdu nejde o nějakého hrdiného spinto tenora. On tam má jenom opravdu velmi málo momentů, kdy je potřeba ukázat velký hlas, ale jinak celá tato role je vlastně, nebo tento part je vlastně koncipovaný v sotovoce poloze a je potřeba, aby především tyto dva pěvci disponovali touto flexibilitou.
2: Na Pražském jaru zazní Máří Magdaléna po 30 letech, navíc v Národním divadle se sborem a orchestrem opery Národního divadla. Jaká je to pro váš soubor výzva?
1: Pochopitelně pro nás je to velkou radostí a ctí se zúčastnit tohoto významného světového festivalu, jako je Pražské jaro. Má obrovskou a velkou tradici a myslím si, že toto dílo si zaslouží uvést ho, že to patří na takovýto významný festival a pro nás je to vlastně i takové osvěžení a vybočení z toho běžného divadelně operního provozu.
0: Massenetovo duchovní drama Máří Magdaléna najdete na dnešním programu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Hlavních pěveckých partů se v historické budově Pražského národního divadla ujmou sopranistka Alexandra Kuržak a tenorista Kang Wang. Orchestr a sbor opery Národního divadla povede dirigent Robert Jindra.

0: Buď mě opusť, anebo mě miluj, zpívá v písni Love Me or Leave Me Nina Simone svým krásně zbarveným hlasem, který kolísá mezi altem a tenorem. Tuto píseň najdete na desce Let It All Out z roku 1965. My se teď ale vrátíme proti proudu času ještě o kus dál, konkrétně do roku 1836, kdy své poslední životní chvíle prožíval rodilý Pražák Antonín Reicha, hudební skladatel, teoretik a pedagog. Jaký je hudební odkaz autora, od jehož úmrtí zítra uplyne 190 let, to se teď dozvíme od vedoucí hudební redakce Vltavy, Aleny Maršíkové Michálkové. Vítám tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Zmínila jsem, že Reicha byl rodilý Pražák, narodil se 27. února roku 1770 na Starém Městě. Co víme o jeho rodinném zázemí, o jeho cestě k hudbě a za hudbou, tedy jinými slovy, odkud vlastně tento tvůrce, umělec pocházel?
1: Tak on to neměl úplně jednoduché. On pocházel z rodiny pražského pouličního hudebníka. Co víme, jeho otec zemřel ve velmi jako mladém věku Antonína Reichy a jeho matka tak se vdala, bohužel se o něj nepříliš dobře starala, takže nezbývalo, než v 11 letech doslova uprchl z domova, nejprve tuším ke strýci do Klatov a pak, ne, to bylo k dědečkovi, a pak do Švábska ke strýci, a ten působil ve vyhlasné kapele hraběte Wallersteina. Poté oba se strýcem odešli do Bonu, kde hráli u kurfiřtského dvora. Tam se Reicha seznámil s mladým Ludwigem van Beethovenem a společně navštěvovali přednášky na univerzitě. Kromě toho také spojovalo i jméno učitele stejného, což byl Christian Gottlob Neefe. On pak se k Reicha přesunul do Hamburku, kde vyučoval, skládal, chvíli pobýval v Paříži, ale potom tak se usadil na nějaký čas ve Vídni a studoval zde u Josefa Haydna a také se setkal s dalšími vyhlasnými vídeňskými skladateli, kteří zde pobývali. Co bylo ale nejdůležitější, od roku 1808, tak se trvale usadil v Paříži, oženil se zde, získal francouzské občanství a od roku 1817 tak působil na pařížské konzervatoři jako profesor a za svou činnost tak byl odměněn řádem čestné legie a také se stal členem Francouzské akademie věd a umění.
0: Bonn, Hamburg, Vídeň a tedy tebou zmiňovaná Paříž, kde Reicha také ve věku 66 let nakonec i zemřel, nechal za sebou, myslím, velkou stopu, jak už si zmiňovala i na té pařížské konzervatoři. Kdo patřil mezi jeho žáky?
1: Tak mezi jeho žáky tak najdeme opravdové hvězdy hudby 19. století. Tak já zmíním ty úplně nejvýznamnější. Hector Berlioz, autor fantastické symfonie. César Franck, vynikající varhaník. A nebo Charles Gounod. A také k němu chodil soukromně studovat
0: Ferenc Liszt.
1: Přesně tak.
0: Co všechno najdeme v hudebním odkazu Antonína Reichy? Čím je zajímavý? Nebo čím se zapsal do dějin hudby?
1: Tak jeho těžiště tak spočívá právě v nahlížení na hudební teorii a úplně nejvíce tak se zabýval zkoumáním fugy. On napsal teoretické pojednání o novém systému fugy a také s tímto dílem souvisí jeho kompozice 36 fug pro klavír. Jinak v jeho hudebním odkazu nalezneme komorní hudbu, různé instrumentální koncerty, mezi nimi je velmi zajímavý koncert pro skleněnou harmoniku a orchestr, což je nástroj, který vynalezl americký prezident Benjamin Franklin, a také duchovní hudbu. Kromě toho tak komponoval i opery a konkrétně třeba během toho jeho pařížského pobytu, tak zde byly provedeny opery Kaliostro, Natálie a nebo Safo.
0: Předpokládám, že sklo asi dneska neuslyšíme, zvuk skla v podání Antonína Reichy. Nicméně ty neseš sebou do studia hudební ukázku, co tedy vybíráš?
1: Já jsem vybral hudbu pro klavír a bude to závěr klavírní sonáty na Mozartovo téma a hrát bude Ivan Ilič.
0: Od úmrtí českého hudebního skladatele, teoretika a pedagoga Antonína Reichy zítra uplyne 190 let v odpolední Vltavě. Nám ho teď připomněla vedoucí hudební redakce Alena Maršíková Michálková. Moc za to děkujeme.
1: Není zač.

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovický chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Trio Joe Tetna a svěží energie písně Just Don't Stop. Právě takové je nám, myslím, všem třeba ve středu 27. května. Je 6 minut po půl třetí a vy posloucháte odpolední středeční vltavské vysílání, které pro vás dnes připravuje posádka v čele s editorem Janem Zítkou z techniky. Vysílání odbavuje Nataša Vodvářková a od mikrofonu vás zdraví Markéta Kaňková. A co mají společného včely, vosy, mravenci a čmeláci, to se dozvíme právě teď. Tento blanokřídlý hmyz totiž až nečekaně často inspiroval hudební skladatele. A to nejen ze světa klasické hudby, ale také i rocku, jak nám teď dokáže v dnešní části seriálu Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo její autor Lukáš Hurník.
1: Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
2: Dnes se budeme věnovat hlavně blanokřídlému hmyzu. O včelách se praví, že udržují lidstvo při životě, bez jejich opylování by rostlinná výroba skolabovala. Některé žijí v rojích, jiné jsou samotářky, tak jako mnozí skladatelé vážné hudby. Čím skladatelé nedisponují, je vosková žláza, díky níž si včela staví úly. Typickým skladatelem samotářem byl Franz Schubert, nikoli ovšem ten, co napsal 9 symfonií, nýbrž jeho jmenovec, který se proslavil jednou jedinou houslovou skladbičkou o délce 1 minuta 20 vteřin. A její název zní Včelka.

Také vosy jsou buď součástí roje, nebo samotářky. Kalevi Aho, finský soudobý skladatel a virtuos na mandolínu, napsal pro nás důležitou hmyzí symfonii a hned první věta nese titul Parazitická vosa a její larva.

Kalevi Aho napsal 18 symfonií, ale o hmyzu je jenom tato. Ještě se k ní vrátíme, je to hudebně entomologický poklad. Takto bojovně třeba znějí symfoničtí mravenci.

Na konci 70. let celosvětově zasvítila a brzy zase zhasla kariéra anglického rockera Adama Anta. Také jeho kapela měla název The Ants, mravenci. Podařilo se jim spojit punk s velmi propracovanou hudbou blízkou artificiální hudbě. Měli skvělé hudební nápady, ale byl to až příliš originální příspěvek do mraveniště komerční popkultury. Adam Ant, vlastním jménem Stuart Leslie Goddard, se dnes úspěšně živí jako filmový herec a nedivil bych se, kdyby na svém sídle v Los Angeles, kam se přestěhoval, choval mravenečníky.

Když si můj otec Ilja Hurník po válce zařizoval byt, kupoval hlavně starožitný nábytek, který byl levnější než sektorová produkce. Při vědomí nebezpečí, jaké starému nábytku hrozí, zařadil do své orchestrální svity věci, část červotoči v barokní truhle. Je to takové koncerto grosso, postupně rozežírané obtížným hmyzem až k finálnímu zhroucení.

Jeden z největších hitů klasické hudby je Let čmeláka z opery Pohádka o caru Saltánovi od rimského Korsakova. Do čmeláka je zaklet Saltánův syn, který ještě předtím prošel podobami komára a mouchy. Jsa proměněn ve čmeláka zatne žihadlo do zlé babice, která v pohádce intrikovala proti němu. Problém je to, že kromě podoby musel carevič zřejmě změnit také pohlaví. Žihadla totiž mají jen čmeláčí samice.

0: O vídeňském klasikovi Josefu Haydnovi už dnes na Vltavě byla řeč, a to v souvislosti s českým skladatelem Antonínem Reichou, který u Haydna studoval. Otec symfonie ovšem teď do kulturního vysílání vstoupil i fakticky, a to závěrečnou částí 7. symfonie C-dur, která společně se symfonií 6. a 8. tvoří takzvanou denní trilogii. Orchestr Orfeo řídil Györgyi Vasegi. A vy už z našeho vysílání víte, že zítra ve Zlíně začne Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Až do 3. června se Zlín stane centrem soutěží, tvůrčích setkání a také odborných diskuzí. Zlín Film Festival se i letos zaměří na podporu mladé generace talentů a připomene témata, která trápí nejen ty nejmenší, ale také dospívající mládež. V rámci projektu Young Stars pak představí Emu Klangovou Businskou, Tomáše Webra, Filipa Františka Červenku a nebo Tadeáše Moravce. Další podrobnosti už teď přináší redaktor Tomáš Pilát.
1: Do 66. ročníku festival vstupuje s novou znělkou a novým vizuálem. Zmíněným průvodním znakům věnují organizátoři akce velkou pozornost. A co se týče znělky, je letos originální, velmi hravá, prolínají se tu šestky, přitom přístupná divákům všech generací. Umělecké ředitelky Zlín Film Festivalu Markéty Pášmové se ptám, kdo za ní stojí.
2: Nově letos je autorem znělky brněnské studio Nestido, které pro nás dělalo vlastně celý ten vizuální styl. Jsou to mladí, kreativní lidé, musím říct, že na to máme velmi pozitivní ohlasy, zejména z té mladé generace. A co se týká toho, jak je důležitá znělka, tak si myslím, že to je prostě identifikace s tím festivalem. Já si myslím, že to je velmi důležité, protože to je to první, na co člověk narazí, a je to to první, u čeho si vytváří nějaké své dojmy. Takže si myslím, že je to velmi důležité, a já věřím nebo doufám, že se to podařilo, tak se musím pochválit.
1: Letos festival tradičně připomene kulatá výročí, kterých není málo.
2: To hlavní velké kulaté výročí bude 100 let od narození Miloše Macourka, kroměřížského rodáka, mistra fantazie, takže budeme jednak promítat filmy, budeme besedovat, budeme mít výstavu kostýmů, bude tam výstava plakátů, takže na to se moc těšíme. Dalším velmi významným výročím pro nás konkrétně ve Zlíně je 90 let od založení zlínských filmových ateliérů, jednak který budeme mít takový cyklus komparativních besed, jak to vlastně bylo dřív a jak je to dnes. Budeme každý večer promítat v parku Komenského pásma krátkých filmů, které vznikly ve Zlíně, a ty oslavy se potáhnou v průběhu celého roku, takže začneme na festivalu. Dalším potom výročím je 100 let od narození Arnošta Lustiga a 150 let od narození Tomáše Bati, a já záměrně tyto dva pány dávám pospolu, protože oba dva v letošním roce byly zapsáni do prestižního kalendáře výročí UNESCO. A samozřejmě Tomáš Baťa, zakladatel našeho moderního města, vizionář i jakýsi zakladatel moderní komunikace, to všechno s tím filmem souvisí, byť ateliéry potom založil jeho bratr Jan Antonín. No a Arnošt Lustig, velký humanista, a myslím si, že jeho principy, jeho myšlenky jsou v dnešní době více než aktuální, a my ten program, který budeme mít, budeme směřovat hodně také ke studentům, třeba gymnázií.
1: Které filmy Arnošta Lustiga nebo podle knih Arnošta Lustiga jsou vhodné právě pro děti a mládež? To jméno není úplně spjaté s filmy pro děti a mládež.
2: Není, budeme promítat Modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, budeme promítat Demanty noci. No a jsem moc ráda, že uvítáme také dceru Arnošta Lustiga, Evu Lustigovou, která bude uvádět svůj film, který natočila o svém otci. A ještě ráda zmíním to, že Letňák bude zasvěcený Stevenu Spielbergovi a jeho 80.
1: Ten naopak s tvorbou pro děti a mládež je spjatý hodně.
2: Určitě je, a jsme moc rádi, že budeme moc na velkém plátně uvést takové, řekla bych, šlágry, jako je E.T. Mimozemšťan, nebo jako jsou Čelisti, Dobyvatele ztracené archy, Jurský park, dejme tomu i West Side Story a spoustu dalších, takže to bude taková filmařská lahůdka pro všechny generace.

0: Stevena Spielberga připomněla hudba z filmu E.T. Mimozemšťan. Jedním z hostů festivalu bude i herec Tomáš Weber. Svou zlínskou návštěvu hodlá pojmout pracovně. Mimo jiné chce podpořit své mladé kolegy i zájemce o filmařinu z řad veřejnosti.
1: Primárně je to o tom, že já si hledám to svoje místo v tom tvůrčím světě a s tím, jak já si začínám být jistější a jistější, tak mám zase větší nutkání podporovat v tom i ty ostatní.
0: Když se řekne vaše jméno a film pro děti, tak se okamžitě vybaví Zlatovláska, High School Heist, tyhle filmy. Podle vás, jak vypadá scéna s filmy pro děti a mládež u nás v Česku?
1: My máme obrovské štěstí, že k tomu máme takový vztah a máme takovou tradici právě díky Zlínskému filmovému festivalu a ta naše tradice dělání filmů pro dospívající a pro děti je obrovská a já se těším právě na festival, na to, že se budu potkávat s mladými diváky a budu se bavit s nimi o tom, co jim třeba v té naší tvorbě chybí, co je naopak baví a jaká témata, jaké filmy jim můžeme přinést.
0: Co vám třeba v té tvorbě chybí a co vás baví?
1: Mě baví ta tvorba, která reflektuje mnohovrstevnatost našeho světa, že už nezůstáváme černobílí, ale vidíme možná větší důraz na individualitu daného člověka, daného jedince a to, že každý člověk je opravdu jedinečný. A to si myslím, že je věc, která se nikdy nevyčerpá. Lidský potenciál, lidská jedinečnost, lidská tvorba, potřeba po svobodě, po lásce, po porozumění, po blízkosti, tak to je něco, co tady bude pořád aktuální a co je potřeba jistým způsobem pořád zpracovávat.
2: 66. ročník Zlín Film Festivalu začne už zítra a přehlídce, která je nejstarší a největší akcí svého druhu na světě, se budeme věnovat i v zítřejší Mozaice. A teď už na cestě do odpoledního ráje zbývá udělat jen pouhých 7 kroků. Právě teď je uděláme s big bandem GRP All Stars. Užijte si píseň 7 Steps to Heaven. Chystáme pro vás zprávy.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.
2: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ředitelé také požadují vznik odborné pracovní skupiny, její založení přislíbil premiér Babiš už před několika týdny. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo pro některé firmy. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Maďarsko bude dále členem Mezinárodního trestního tribunálu. Rozhodli o tom dnes poslanci vládní strany TISA. Zrušili tak rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána, který instituci sídlící v nizozemském Hágu označil za spolitizovanou. Orbán vystoupení oznámil loni, kdy na oficiální návštěvu Budapešti přijel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tribunál na něj v roce 2024 vydal zatykač za údajné válečné zločiny v pásmu Gazy. Dnes odpoledne bude dál jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, hlavně na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů,

Na severu území kolem 23, na jihu Moravy až 32 stupňů, na horách pak naměříme kolem 20. A více zpráv, jak víte, najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Ne všechno v našich životech bývá dokončené a zdá se, že ani tvorba a umění nebývají vždycky kompletní a dokonané. Alespoň tak o svých písních přemýšlí hudebník Jiří Smrš, který o nich říká, že jsou nedokončené. Nazval tak i své v pořadí čtvrté album, na které zařadil 13 písní. A my teď saháme po druhé v pořadí a stejně jako autor jí zdravíme ruského básníka, esejistu a překladatele Osipa Mandelštama, který byl v roce 38 deportován na Sibiř, kde téhož roku taky zemřel v tranzitním táboře. Věřím, že zlovůle a despotické režimy nemají poslední slovo nad lidskými životy a tuto píseň tedy pomyslně věnujeme všem, kdo v tuto chvíli čelí bezpráví nebo útlaku. A vám přejeme dobrý poslech.
2: Osip.

nemůžu vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osipe Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci, knížky, jaké chci.

Jedním ze vzorů Osipa Mandelštama byl francouzský prokletý básník Paul Verlaine. Mezi jeho přátelé patřila třeba básnířka Anna Achmatovová. Nejen těmto třem, ale všem básnickým duším bych teď ráda pomyslně darovala Lily. Jeden z úžasných výtvorů přírody. Ostatně, jak říkal anglický spisovatel a umělecký kritik John Ruskin, ty nejkrásnější věci na světě jsou ty nejméně užitečné. A právě k nim patří třeba i lilie. Této květině, která bývala oficiálním znakem francouzských králů a dodnes slouží jako hlavní symbol celosvětového skautského hnutí, se v jedné ze svých menších výstav věnuje Pražská národní galerie. Jaké podoby na sebe v dějinách umění bral květ, který je odvěkým symbolem čistoty, nevinnosti, naděje i vznešenosti, jak ho viděli například Albrecht Dürer, Václav Holar nebo Jan Zrzavý. O liliích a lidech budeme mluvit už za chvíli s kurátorkou výstavy Lilie, květina a symbol Alenou Volhrábovou. A mluvit budeme také s divadelní publicistkou Pavlou Bergmanovou, která sledovala dění na Mezinárodním festivalu Divadelní flóra Olomouc. Jeho 29. ročník skončil teď v neděli, my se za ním ohlédneme koncem této hodiny. Teď už nabízíme rytmicky i výrazově přesnou hru českého pianisty Iva Kahanka, a to ve Dvořákových Furiantech pro klavír.

0: Květiny jsou hudbou země, alespoň pro ty, kdo naslouchají, napsal básník a filozof George Santayana. O jedné z květin teď pojednává výstava připravená ze sbírky grafiky a kresby Národní galerie s výmluvným názvem Lilie, květina a symbol. Jaký význam měla v antickém a jaký třeba v barokním umění, to nám teď ozřejmí kurátorka zmiňované sbírky i výstavy, paní Alena Vlorábová. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A významů může mít lilie celou řadu. Proto mě zajímá, co lilie symbolizuje a s čím si nejsilněji pojíte vy.
1: Asi jako většina lidí si ji pojím zejména s tou její krásnou, ladnou podobou, která potom vábila také umělce. No a samozřejmě v pozadí mám někde tak jako povědomí o tom, že je to symbol čistoty, zejména ta bílá lilie.
0: Mm-hmm. Říkáte, lilie vábila umělce, vaše výstava to i dokládá poměrně jasně. Čím je přitahovala? Bylo to díky symbolice, anebo to byl právě nějaký estetický rozměr květiny jako nějakého vizuálního objektu?
1: Ono to určitě souvisí. V prvopočátku podle mě byla ta její podoba, ty ladné květy, které určitě přitahovaly svou krásu umělce, ale z toho potom vznikaly i různé symboly a zejména ta bělostná lilie se pak stávala symbolem čistoty, protože takovou i evokovala a ten vývoj je složitější ještě.
0: O zobrazování lilie se, myslím, dochovaly zmínky už ve starověku. Víme přesně, kdy a v jaké kultuře byla zobrazena vůbec poprvé?
1: Vůbec poprvé, no, co víme, tak byla zobrazena na freskách v Knossu, v paláci Knossu v minojské kultuře a také na její stylizované květy se nalezly na keramických nádobách starověkých. I ve starém Egyptě byla zobrazována, kde zřejmě plněla funkci při nějakých obřadech a tak dále.
0: Ty antické národy nebo ty antické kultury vztahovaly se k lilii nebo vnímaly ve smyslu nějaké té čistoty, neposkvrněnosti, nebo tam byly i třeba jiné významy?
1: Také znamenala čistotu pro ně, ale také znamenala symbol plodnosti například. A pokud se podíváme na antické báje, tak ta lilie vznikla údajně, že bohyně Héře ukvápl mléko z prsu, což na jednu stranu evokuje takovou tu její, ten její půvab, ten božský původ. Na druhou stranu je tam právě ještě v tom trochu souvislost s tou plodností. Takže i tak se to dá brát, ale to jsou ty antické báje, kdy ještě i tam právě znamenala, měla význam té čistoty, protože podle jedné z těch bájí bohyně Proserpína jí trhala těsně předtím, než jí unesl Hades do podsvětí. To ale znamená, že ona právě trhala lilie, tedy symbol čistoty, a on potom ten květ, dnes bychom řekli, utrhl.
0: Teď je, krásně mluvíte o antických mýtech a bájích. Co takový středověk, který, myslím, hodně vycházel, nevím, z liturgie, zkrátka z nějakých církevních obřadů, samozřejmě z písma, jakých obrazů, podobenství, nebo v jakých situacích se třeba lilie vyskytuje v písmu?
1: No, v Bibli ji nalezneme víckrát, ale úplně nejvíc ta symbolika křesťanská vztahuje k starozákonní písni písní, což je krásná lyrická báseň, ale s velice erotickým podtextem. Ono to neznamená, že v Biblii není o sexu psáno, je mnoho, ale tato báseň je právě velice výjimečná, protože je to skutečně poezie. A byla připsána jako autorovi králi Šalomounovi, nicméně stále je stále si s ní církevní otcové a teologové museli nějak poradit, jak s ní naložit, co se týče výkladu Bible jako takové. Takže ta symbolika, která je v ní obsažená, dostala ten církevní obsah. A protože v písni se několikrát hovoří o lilii, která se zde používá jako symbol zejména té nevěsty, kterou ten milý stále hledá, ale i ona, která hledá milého, tak ho připodobňuje k lilii, tak teologie křesťanská si to vzala tak, že jde o symbol čistoty, symbol Panny Marie, a protože se zde hovoří i vůbec o zahradách, o zahradě uzavřené, tak to je také symbol čistoty a zároveň zde je také význam církve jako takové, jako nevěsty Kristovi.
0: Kolik takových vyobrazení vycházejících z Bible najdeme na vaší aktuální výstavě ve Schwarzenberském paláci, tedy na výstavě Lilie, květina a symbol?
1: Těch křesťanských, víte, těch křesťanských je tam asi 12, ale v těch ostatních ta křesťanská symbolika více či méně obsažena je také, protože ten význam té čistoty křesťanské symboliky už byl tak zakořeněn, nebo je možná dodnes tak zakořeněn, říkáme čistá jako lilie. A ono to vlastně pochází nejenom z té podoby té květiny, ale i z toho křesťanského podtextu. Takže i pokud jde o studie nebo o výjevy ze zahrady, tak tam si myslím, že ten umělec přinejmenším měl v povědomí, že tam nějaký křesťanský význam je.
0: Dočetla jsem se včera, když jsem si dělala rešerši, že lilie není jen symbolem Panny Marie, ale také celé řady svědců, mimo jiné třeba svatého Antonína Paduánského, svatého Aloise Gonzaga nebo svatého Stanislava Kostky či svaté Kláry z Assisi. Jsou na aktuální výstavě zobrazeni třeba někteří z těchto svědců a v jakých situacích, nebo proč zrovna lilie v případě?
1: Tady má také význam čistoty. Jsou tam dva.
0: A to by mohli mít ale všichni svědci lilie.
1: No, tak jako ne u všech je jisté, že, že zemřeli s čistotou těla i ducha, protože ta čistota neznamenala jenom tu neposkvrněnost tělesnou, ale také mravní. Takže zejména tam, kde se to dalo nějakým způsobem třeba dokázat nebo zdůraznit, tak tam je ta lilie jako symbol té čistoty.
0: Říká kurátorka sbírky grafiky a kresby Národní galerie Praha Alena Volrábová, se kterou se za chvíli k výstavě Lilie, květina a symbol vrátíme.

0: Vyhledáte-li ve snáři heslo Lilie viděti, pak se dozvíte, že jde pravděpodobně o platonickou lásku. Viděti Lilie barvy bílé pak předpovídá, že bude nařčena nevinná dívka. A Lilie trhati pak znamená ztracené panenství, může to ale znamenat také smrt. Symbolika Lilie je neuvěřitelně pestrá a v průběhu dějin umění se také proměňovala. Vypovídá o tom i výstava Lilie, květina a symbol v pražském Schwarzenberském paláci, kterou ze sbírky grafiky a kresby Národní galerie připravila Alena Volrábová. A když mluvíme o této sbírce, pak je přímo povinnost se zeptat, kolik vyobrazení Lilie v ní máte. A vzala jste na výstavě do hry bezvýhradně vše, nebo něco zůstalo i ležet ladem a stranou?
1: Spočítat je asi nelze, protože samotná ta výstava grafiky a kresby, ona je vůbec největší sbírkou Národní galerie a čítá listů, samostatných listů, skoro 400 tisíc. Což znamená, že právě třeba pod jedním inventárním číslem, pod jednou položkou je celá řada, nějaká série grafických listů a také kreseb. Takže nelze zcela odpovědět, kolik je tam vyobrazení lilí, ale určitě jich mnoho. A já jsem se snažila vybrat pro ten grafický kabinet takové příklady, aby nejen něco řekli o tom symbolu lilie a trochu představili, jak se vyvíjel v rámci vůbec celých dějin umění, co můžeme dokládat, ale aby to byly také krásné příklady, anebo alespoň něčím obzvlášť zajímavé. Mm-hmm. Takže většinou jsou to, z valné většiny jsou to špičková díla a nejenom ze sbírky grafiky a kresby, pozor, je tam také jeden grafický list z asijské sbírky. Mm-hmm.
0: Má Alena Volrábová mezi liliemi nějaké své srdcovky?
1: Mám. Já vůbec květinu lilii mám velmi ráda, dokonce jsem se pokoušela je pěstovat svého času. Ale co se týče tady na té výstavě, což je komorní výstava, opravdu grafický kabinet ve Schwarzenberském paláci, tak tam jednak samozřejmě taková jména jako Albrecht Dürer, Václav Hollar, což je vlastně můj nejbližší autor, ale třeba také z toho moderního umění. Tam jsou nádherné věci z období kolem roku 1900. To jsou, musím říct, srdcovky, které jsem si neobjevila, ale ke kterým jsem se díky této příležitosti blíž dostala. Mm-hmm.
0: Albrecht Dürer a vámi zmiňovaný Václav Hollar, to jsou, myslím, dvě vůbec nejznámější jména autorů z celé té výstavky. Popište nám díla těchto dvou autorů. Čím jsou zajímavá?
1: Tak jednak Albrecht Dürer. To je zajímavé tím, že je to také krásná grafika, kterou si můžeme pochlubit. Máme pěknou sbírku grafiky Albrechta Dürera a je to výjev zvěstování Panny Marie, kde právě ten anděl bývá většinou zobrazován, že s lilí v ruce, jak Marii přináší tu zvěst, že se stane matkou Božího syna a zároveň přináší tu lilii jako na znamení právě její tělesné i mravní čistoty, ale u Dürera ještě nemá anděl tu lilii v ruce, ale je postavená nedaleko ve váze, což bylo obvyklejší právě ve středověkém nebo pozdně středověkém umění ještě před Dürerem, ale během 16. století už si vzal ten anděl do ruky.
0: Mm-hmm. Václav Hollar lilii spodobnil také v náboženském kontextu?
1: Ta vyobrazení, která tam vystavujeme, nemají ten přímý náboženský kontext. Spíše jsou to příklady téměř botanického charakteru nebo přírodovědného charakteru. Jsou to krásné grafické listy, ale už se tam projevuje vůbec takový ten racionalismus 17. století.
0: Alena Vlorábová, kurátorka sbírky grafiky a kresby Národní galerie Praha, nám ve středečním vltavském odpoledni přiblížila výstavu Lilie, květina a symbol v grafickém kabinetu ve Schwarzenberském paláci v Praze. Ji můžete navštívit do 28. června. Moc vám děkuji, ať se vám daří.
1: Vám také děkuji.

0: Nejprve dynamický a emotivní Carl Philipp Emanuel Bach se svou symfonií H-moll a teď klasicistně zkázněný Mozart s kvintetem pro dvoje housle, dvě violy a violončelo C-dur. Slyšeli jsme z něj třetí část Menuetto.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Krásné, příjemné odpoledne, vážení a milí. Dnes je středa 27. května, přesně 15 hodin a 40 minut a my se teď v následujících minutách dáme v čase trochu naspět, konkrétně se vrátíme do neděle, kdy skončil v Olomouci už 29. ročník Mezinárodního festivalu divadelní Flora, který trval od 15. do 24. května a nabídl bohatý program zahrnující na 60 akcí, včetně desítky zahraničních produkcí. Tuto výraznou akci sledujeme společně s divadelní publicistkou Pavlou Bergmanovou, která je teď připravena v ostravském studiu, aby zhodnotila závěr část programu. Pavlo, zdravím vás. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Můžete nám přiblížit, v jakém duchu se nesla ona závěrečná třetina festivalu divadelní Flora?
2: No tak pomeneme-li inscenace oceňovaných tvůrců, tedy Zlaté město Ivana Buraje a Oedipus Utopia Michala Háby, tvůrců, které festival sleduje pravidelně a které byly uvedeny na velké scéně Moravského divadla, tak se ten program závěrečných dní nesl v takovém velmi sympatickém komorním duchu. Festival jednak navázal na jednu ze svých zásadních programových linií, v nichž vlastně mapuje slovenskou tvorbu a nabídl mini profil nezávislého souboru Uhol 92. Slovenská tematika se ale týkala i inscenace domácího divadla na Cucky Flora, režisérky Sylvie Folman, která s Uholem 92 také spolupracuje. No a v neděli pak festival vyvrcholil dramatizací titulu Kniha krve, ikony současné queer literatury Kim Dalorison v komorním nastudování švýcarské scény Bean and Bern, režiséra Sebastiana Schingena. A to byl velmi šťastné zakončení festivalu.
0: Podívejme se nejdříve na vámi zmiňovanou tvorbu slovenského souboru Uhol 92. Jaké tituly v Olomouci představil?
2: Tak byly to dva žánrově odlišné projekty. Jednak titul Happy End, v němž šéfka souboru Alžběta Vrzgula nabídla takovou hravou sondu do současných partnerských vztahů, a to na symbolickém střetu dvou archetypálních postav, Amazonky bojující s patriarchátem a kovboje, který hledá místo ve světě, kde se ale to tradiční mužství stává dneska přežitkem. Ta inscenace s takovou patřičnou ironií diagnostikuje společnost, která je čím dál tím méně schopná nějakého reálného kontaktu. A druhým titulem byl oceňovaný triptych Slováci ožijů, hymna pre 21. storočí. Za jeho konceptem stojí také Alžběta Vrzgula, která oslovila tři své vrstevníky, režiséra Adama Draguna, Sylvie Folman a Julii Rázusovou, a to s úkolem najít novou podobu národní hymny. Dodejme, že v době, kdy se netušilo, jak moc to bude aktuální. A každá z těch tří inscenací má jinou formu. Dragunova repríza je přednáškou a rekonstrukcí scény jeho iniciační divadelní inscenace. V Nad Tatrou je depka, pak Sylvie Folman ve stand-upu herce Petera Ondrejíčky představuje vyhořelého umělce, který zpívá parafráze slovenských popových hitů a utápí se tak symbolicky vlastně v nějaké povrchní nostalgii. No a režisérka Julia Rázusová v části Zapamatej mi krajinu preludí pomocí hry Světel a stínu dokonale buduje obraz takové vyčerpané země, s níž se nová generace nedokáže identifikovat. No a skvělým tahem organizátorů bylo umístění inscenace do prostoru Olomouckého muzea umění. A těmi prostory vlastně diváci spolu s účinkujícími procházeli a díky tomu imerzivnímu přesahu získala ta inscenace takovou velkou výraznou autentičnost.
0: Kdybyste to, Pavlo, měla shrnout, čím je z vašeho pohledu tvorba souboru Uhol 92 specifická, jedinečná?
2: No tak jednotliví tvůrci toho sdružení vlastně velmi citlivě vnímají nálady ve společnosti. Systematicky se věnují různým ožehavým tématům, reflexy politického, společenského dění na Slovensku a hledají vlastně pro tu reflexi nějaké netradiční formy zobrazení. No a díky vlastně vzájemným konfrontacím v rámci třeba procesu tvorby, tak vznikají vlastně takové mnohovrstevnaté inscenace, v nich se vlastně nevyhýbají kombinace vážného, ale ale i humoru, často objevují různé nedivadelní formy performancí nebo stand-upů a vznikají tak jako velmi aktuální, sofistikované a současně divácky velmi přístupné výpovědi o jejich generačních pocitech, ale i třeba podstatných slovenských traumatech.
0: V 29-leté historii festivalu se letos v Olomouci vůbec poprvé představila švýcarská scéna, konkrétně respektovaná Biene Bern, která přivezla oceňovanou adaptaci románu Kniha krve, jednoho z nejvýraznějších a nejdiskutovanějších zástupců současné evropské literatury Kim de l'Horizon. Jak režisér Sebastian Šuk předlohu uchopil?
2: No, Kniha krve je zásadním textem současné queer literatury a její autor vlastně nám ní představuje svého nebinárního hrdinu, který se rozhodne vlastně konfrontovat se svou rodinnou minulostí a hledat tak své místo na světě. A ta předloha je svou strukturou velmi složitá v kombinaci takových různých časových rovin, forem vyprávění, různých měnících se úhlu pohledu. No a tu nelineáritu zachoval právě i režisér Sebastian Šuk, který ale zároveň našel skvělý klíč v tom, že inscenaci pojal jako monodrama a veškerou pozornost soustředil na linku hledání identity té hlavní postavy, ale i na její takové velmi bohaté sexuální zkušenosti s tím, že vlastně s ostatními postavami pak vede jen pomyslné dialogy. Šuk našel skvělou partnerku v herce Lucii Kotíkové, která pro dokonalé vytvoření obrazu té nebinární osoby skvěle kombinuje svoji ženskou křehkost toho svého zjevu a s takovou extrémní mužskou energií, s níž se vrhá do zobrazení toho složitého osudu. A i díky tomu pak z té všude přítomné vulgarity dělá určitou jako metaforu toho neuspokojeného světa kolem nás. Ten výkon herečky byl skutečně jedinečný, ona navíc se snažila vlastně, je to klasicky vystavené monodrama hrané v němčině, narušovat takovým improvizovaným dialogem s diváky. S námi se bavila anglicky, což nabídlo takový zase takové intenzivní vtažení do příběhu a tu spoluúčast. A opět se ukázalo, že to skutečně velké divadlo se nemusí dělat jenom ve velkých opulentních sálech s velkou výpravou, ale že jednoduché nápady a řešení letdy přinášejí mnohem více než nějaká velká podívaná.
0: Když se, Pavlo, ohlédnete a poprosím už jen stručně, co pro vás bylo pomyslným vrcholem festivalu?
2: No, pro mě asi ty inscenace Úholu 92, právě pro tu důslednou koncepčnost, mnohovrstevnatost, pro to prolínání zásadních myšlenek, emocí i formy. Jsem ráda, když můžu z divadla odcházet a dlouho přemýšlet o tom, co mi tam tvůrci nabídli.
0: Říká divadelní publicistka Pavla Bergmanová, která pro nás zhodnotila a také tím uzavřela 29. ročník Mezinárodního festivalu Divadelní flóra, který se konal v Olomouci. Moc za to děkujeme. Ať se daří.
2: Naschledanou.

0: Petr Ostrouchov a Jiří Dědeček, to jsou autoři písně Okno v paměti, kterou právě teď na Vltavě dospíval Vladimír Mišík. A před námi je úvaha historičky umění a religionistky Evy Janáčové. Má název Pomníky a památníky holokaustu.
1: Kolektivní pomníky a památníky holokaustu nejsou jen dlouhými seznamy jmen obětí, doplněnými o data a místa jejich úmrtí. Představují svébytný způsob kombinace materiality a snahy po zachování paměti na jednu z největších tragédií 20. století. Slouží jako připomínka těch nejrůznějších činů, které si lidská mysl neumí často ani představit, a zároveň jako nepřehlednutelná výstraha pro nynější i budoucí generace. Jednotlivé pomníky či památníky se od sebe navzájem liší. Je to dáno jak jejich různorodou funkcí i významem, tak jejich umístěním, dobou vzniku i způsobem realizace. Jedno mají však společné, zachovávají paměť na osoby, jež byly zavražděny, případně na objekty a místa, která byla zničena nebo zanikla v období holokaustu. V současnosti se na území České republiky nachází více než 600 kolektivních pomníků a památníků holokaustu, které připomínají židovské nebo romské oběti nacistické perzekuce jako kolektiv, skupinu, část populace nebo větší rodinnou jednotku. Jejich počet neustále roste. Každý rok u nás přibývá přibližně 10 nových pamětních míst věnovaných právě obětem holokaustu. Ve srovnání se světem se jedná o skutečně nebývale vysoké číslo, které nemá nikde jinde v cizině obdobu. Tento počet by byl ještě vyšší, kdyby v Česku existoval například pomník připomínající homosexuální oběti nacistického režimu. Zatímco za našimi hranicemi takové pomníky najdeme, například v Německu, Rakousku či Holandsku, u nás doposud žádný trvalý pomník tohoto druhu vybudován nebyl. Stejně tak i oběti z řad duševně nemocných, zdravotně postižených či nábožensky pronásledovaných, jako například svědků Jehovových, nemají dosud svůj samostatný pomník či památník. Soustředíme se však blíže na realizované projekty, jež zápasí s určitými problémy. Především se jedná o uměleckou kvalitu pomníku a památníku holokaustu, která místy především po roce 2000 pokulhává. Když se podíváme na díla vzniklá na základě výsledků veřejné umělecké soutěže, jako je například památník holokaustu na náměstí 28. října v Brně, dále památník holokaustu Rómů a Sintů v Letech u Písku nebo ostravský pomník věnovaný obětem prvního transportu Židů z Ostravy do polského Niska, zjistíme, že se jedná o umělecky zdařilé a velmi působivé realizace. Pro naprostou většinu pomníků a památníků holokaustu vzniklých v posledních 25 letech nebyla však soutěž vypsána, čili vypracování návrhu bylo svěřeno přímo konkrétnímu autorovi. To se sice ukázalo jako snadné, ale ve výsledku velmi kontraproduktivní řešení ze strany zadavatele. Následkem toho vznikl značný počet umělecky nepříliš kvalitních děl, která sice splňují svou základní pomníkovou funkci, tedy připomínají tragickou dějinou událost, ale jiným způsobem neobohacují veřejný prostor a nevnášejí do něj tolik potřebnou výtvarnou kvalitu. Často se jedná o realizace bez uměleckých ambicí, zakonzervované svou formou v tradičním pojetí, což ubírá jejich potenciální působivosti a naléhavosti. Tato díla můžeme proto označit za promarněné šance, neboť svou umělecky méně přesvědčivou formou, popřípadě i nekontextuálním umístěním v prostoru, umenšují svůj význam a s ním i spojené poselství. Neméně důležitým problémem jsou rovněž vandalské útoky páchané na pomnících a památnících holokaustu. Po nejrůznějších škrábancích, útoku sekerou, použití motivu svastiky nebo nápisu do plynu, psáno s někým i, jsme se nově stali svědky hesla Free Gaza, doplněného o trojúhelník se špičkou obrácenou dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas a propalestinské hnutí. Jde vidět, že pomníky a památníky holokaustu neustále vyvolávají značné emoce. Přestože od konce druhé světové války uplynulo už více než 80 let, holokaust pořád zůstává bolavým a hlavně na mnoha úrovních nespracovaným tématem v naší společnosti.

0: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
1: Dobré odpoledne, je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
1: Ruský duchovní Ilarion byl propuštěn a je vyšetřovaný na svobodě. Českému rozhlasu to řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Metropolita se na sociální síti Telegram stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. V neděli ho policie zadržela na čerpací stanici u dálnice D6 u Unhoště na Kladensku kvůli údajnému převozu zakázaných látek. Richterová už dříve potvrdila, že ve vozidle byly 3 sáčky s neznámou bílou látkou. Zatím nebyl nikdo obviněn, kvůli zadržení metropolity si ruské ministerstvo zahraničních věcí v pondělí předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě. Izraelská armáda několikrát vyzvala obyvatele libanonského města Nabatea k evakuaci. Následně zahájila bombardování oblasti. Podle deníku L'Orient Le Jour jeden z úderů zasáhl místo poblíž nemocnice. Přímé boje mezi izraelskými jednotkami a militantním hnutím Hizballáh zároveň pokračují i ve vesnici Zautar až Sharkia. Vesnice je mimo takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje Izraelem okupované libanonské území podél hranic. Výjimečné herecké příležitosti nabízí komedie Večer tří králový Williama Shakespearea, kterou uvede Činohra Národního divadla v Praze. V její poslední premiéře sezóny účinkují Vladimír Javorský, Denisa Barešová, Kateřina Winterová, Lucie Trmíková, Robert Mikluš a další známí herci. Divokou a přitom melancholickou komedii O klamu a lásce dnes soubor představil při generální zkoušce ve Stavovském divadle. Premiéra je na programu zítra, a to 25 let od posledního uvedení Večera tří králového na této scéně. Režie se ujal Jan Nebeský z divadelního spolku Jedl. Čeká nás jasná nebo skoro jasná noc, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, v údolích ojediněle až 4, na horách pak naměříme kolem 7 stupňů Celsia. Zítra pak čekejme jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia. A více zpráv se dočtete na webu irozhlas.cz.

Cesta některých umělců k úspěchu bývá trnitá a někteří se ho za života ani nedočkají. Americká zpěvačka a skladatelka Madeleine Peru začínala jako teenagerka v ulicích Paříže, kde kolem jdoucím zpívala jazzové a bluesové vintage písně. Mainstreamového ohlasu dosáhla až v roce 2004 s deskou Careless Love, které se prodalo 500 000 kopií. O 2 roky později natočila album Half the Perfect World, ze kterého teď vybíráme píseň The Summer Wind.

0: Astronomické léto začne v neděli 21. června přesně v 10 hodin a 24 minut středoevropského letního času, kdy také nastává letní slunovrat. My jsme se ale letním bánkem nechali ofouknout už teď písní The Summer Wind. Na Vltavě dozněla v 16 hodin a téměř 8 minut.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: A pozor, v dnešním akcentu budou znít poněkud podivná a málo užívaná česká slova. Pokud nevíte, co znamená pidravý, bohdál nebo hafera, pak se to dozvíte právě dnes o 16:30 na Vltavě. Ona tři úvodní slova totiž souvisí s výstavou v Galerii Akademie věd na Pražské národní třídě, kterou můžete navštívit ještě do 15. června. Expozice nás seznamuje s kriticky ohroženými jevy našich nářečí. Proč je vlastně v současnosti mapovat, nakolik rozmanité jsou dialekty a můžeme se vůbec ubránit jejich postupnému ústupu? Saša Michailidis se zeptá Martiny Irejnové a Filipa Kubečka. Oba působí v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Pořad vznikl v březnu letošního roku a my vám ho v 16.30 nabídneme v repríze.

0: Naléhavá hudba Johanna Sebastiana Bacha, konkrétně jeho koncert pro dvě čembala C mol. Myslím, že dobře koresponduje s naléhavostí posledního tématu středeční odpolední Vltavy. Řeč totiž bude o penězích na kulturu, konkrétně o tom, že místo 400 milionů korun jako loni dostanou česká divadla a orchestry od státu o 50 milionů méně. 14 profesionálním orchestrům a sborům připadne 70 milionů korun, což ale podle nich na stabilní fungování nestačí. Mluvili o tom zástupci orchestrů a ministerstva kultury na setkání ve Velkých Karlovicích.
1: Je to vlastně úplně jednoduché. Ve srovnání s těmi ostatními kolegy, s ostatními českými symfonickými orchestry, profesionálními filharmoniemi, je to tak, že pro všechny bude ta stagnace z té ministerské dotace bolestivá nebo omezující, tak pro Západočeský symfonický orchestr může být úplně na životě ohrožující.
2: Tak vidí situaci ředitel nejstaršího českého symfonického orchestru Vladimír Smutný. Ani peníze od soukromých sponzorů podle ředitele Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů Tomáše Gregůrka výpadek příjmu nevyřeší.
3: Ta cesta je poměrně jako zdlouhavá, složitá, ale určitě to jakoby nemůže sanovat jakoby ty výpadky v takové velké výši, co teďka v rámci vlastně ministerstva kultury ten deficit nastal.
2: Kulturní instituce dostávají státní peníze každý rok a vždy čekají na to, co dovolí rozpočet. I to zvyšuje jejich nejistotu. Řešení by mohlo být víceleté financování.
4: Že bychom měli nějakou garanci toho, že ta výše těch příspěvků dotací od všech těch potenciálních přispěvatelů bude konstantní nebo bude v nějaké výši, tak by se nám asi, řekněme obecně, žilo trochu lépe.
2: Říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla s tím, že například dramaturgické plány orchestry řeší na několik let dopředu. Právě o navýšení prostředků budou instituce usilovat při jednání s ministerstvem kultury o rozpočtu na příští rok. Jak pokračuje předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů Lenka Kavalová.
5: Ta předvídatelnost pro nás samozřejmě znamená, kolik bude v tom programu peněz, protože od toho my si můžeme odvodit, jaká ta situace bude. A když mluvíte o tom navyšování, tak samozřejmě inflace je jedna věc, ale teď i ta situace, která je, tak se všichni potýkáme s tím, že nám rostou náklady na dopravu, protože jsou nám účtovány palivové příplatky v souvislosti s narůstajícími cenami pohonných hmot a energiemi a dalšími.
2: Snížení státní podpory vysvětluje ředitel sekce živého umění ministerstva kultury Milan Němeček.
6: Ten důvod byl jednoduchý, jednak bylo rozpočtové provizorium a jednak nastupovala nová vláda, která se nepřihlásila k tomu původnímu rozpočtu. Nejvyšší možná částka, která tam mohla být po dohodě, vlastně byla 350 milionů, bylo tam vlastně původně navrhováno i méně.
2: Podle zástupců orchestrů a divadel by udržitelná částka měla být alespoň 500 milionů korun.
6: Já myslím, že ještě v současné době jako neproběhla pravidelná jednání o rozpočtu kapitoly ministerstva kultury v souvislosti se státním rozpočtem, ale jak jsem slíbil asociaci, tak budu tento požadavek tlumočit panu ministrovi.
2: O výši rozpočtu na příští rok budou kulturní instituce s ministerstvem jednat v létě. Z Velkých Karlovic František Kuča, Český rozhlas.

0: Jaké to je ocitnout se zpátky v nebi, to by mě upřímně zajímalo. Peter Binder a Robert Nebřenský, tedy pánové z kapely Vltava, tvrdí, že to tam bude fajn, protože tam na nás čeká láska. Já se tedy těším, doufám, že vy též. Proč byl Henrik Ibsen klíčovou osobností pro vývoj evropského dramatu a divadla 20. století? V čem spočívá humor jeho her a čím jsou výjimeční hrdinové a hrdinky, které vytvořil? Nejen na tyto otázky hledá odpovědi dokumentární pásmo nazvané Za všechno může Ibsen, aneb pravdivost přirozenosti a přesvědčivost skutečnosti. Nabídneme vám ho dnes v rámci Vltavského večera na téma. V pořadu Kateřiny Ratouské z roku 2006 mluví například překladatel a znalec Ibsenova života i díla František Frélich, režiséři Hana Kofránková a Jan Antonín Pitínský, anebo také nordistky Karolína Stehlíková a Daniela Mrázová. Tady je krátká ukázka.
1: V souvislosti s tím, kam by člověk měl jít přímo v Oslo, tak se asi nabízí kavárna Grant na hlavní třídě na Karl Johan, protože tam se Ibsen objevoval s železnou pravidelností, si tam čítával své noviny a bylo ho možné pozorovat z ulice, jak vždy teda v tu pravidelnou hodinu tam sedí. A potom je samozřejmě možné navštívit hřbitov, kde má pomník a kde leží všechny významné osobnosti. A ještě možná před Národním divadlem stojí v bronzu vyvedená socha, kde stojí zároveň se svým kolegou a rivalem Bjørnstenem Bjørnsonem, takže tam je možné vypozorovat, jak tito dva velikáni si byli podobní a tam dodnes stojí.
2: Zajímavé by také bylo nejít jenom po stopách Ibsena, ale po stopách třeba jeho postav. To znamená třeba navštívit Gudbrandsdalen, kam je situována hlavní část slavné hry Peer Gynt a kde je i takzvaná Gyntova stezka.
0: Hosté pořadu budou mluvit také o prvních českých překladech a uvedeních Ibsenových textů a dozvíte se také několik tipů, kudy se v Norsku vydat po dramatikových stopách. V sobotu 23. května uplynulo 120 let od smrti Henrika Ibsena, jemu věnovaný večer na téma začíná na Vltavě dnes ve 20 hodin. A zítra úderem 6. začíná čtvrteční ranní mozaika s datem 28. května. Po 8. hodině vás vezveme na Zlínský filmový festival, o kterém dnes byla řeč, přihlásí se z něj reportér Tomáš Pilát. A po 9. hodině se budeme věnovat Tanci Praha, který začne 1. června. Naším hostem bude Ivona Krojcmanová a také choreografka a tanečnice Jana Rojtová. Laďte nás i dnes v podvečer. Prozatím vám přejeme příjemný zbytek dne a Markéta Kaňková se s vámi loučí. Zdraví vás také za editora Jana Zítku a Romanu Kouřilovou ze Zvukové techniky.

0: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
1: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
0: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 16 hodin a 30 minut, posloucháte kulturní stanici Českého rozhlasu Vltava a v tento čas, jak víte, na vás čeká pravidelný publicistický akcent. Dnes vám nabídneme reprízu pořadu z března letošního roku. Právě tehdy začínala v Galerii Akademie věd na pražské národní třídě výstava věnovaná nářečím. Expozici můžete navštívit do poloviny června, třeba vás teď na ní ještě nalákáme.

0: Akcent.
1: Pidraví, Bohdál, Hafera. Pokud tápete jako mě, tak za chvíli se dozvíte. Ona tři úvodní slova souvisí s výstavou v Galerii Akademie věd na Pražské národní třídě. Expozice nás seznamuje s kriticky ohroženými jevy našich nářečí. Proč tedy v současnosti mapovat nářečí? Nakolik rozmanité jsou dialekty? A můžeme se vůbec ubránit jejich postupnému ústupu? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a ve studiu Českého rozhlasu v Brně jsou s námi Martina Irejnová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A Filip Kubeček.
3: Dobré odpoledne.
1: Oba dva jsou z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk Český akademie věd a tím pádem jsou ti nejlepší, kdo nám může vysvětlit, co to je slovo pidravý.
2: Tak pidravý je v nářečí šilhavý a pro ten význam šilhavý existuje v našich nářečích mnohem více výrazů nebo existovalo. Před 50 lety probíhal velký celouzemní výzkum našich nářečí a výsledky tohoto výzkumu najdeme v Českém jazykovém atlase, který je dostupný i online a najdeme tam právě i mapu pro šilhavý a šilhat. Takže pidravý, brixlavý a tak dále.
1: Pidlovoký.
2: Třeba.
1: Bohdál, Filipe.
3: Bohdál, to by měl být zřejmě čáp. Pokud se nemýlím, těch výrazů je také více. Myslím si, že i by to šlo s láskou G, jako Bogdál. I takový výraz třeba máme. Některé ty výrazy se právě liší jenom v těch určitých hláskách, že je tam jiná výslovnost, jinde se liší celé to slovo. Takže čáp a Bohdál, tak to je úplně jiný základ zase.
1: No a Martino Hafera?
2: Hafera to je borůvka a taky pro borůvku existuje více nářečních výrazů, například na části Čech černá jahoda, v jižních Čechách na Jindřichohradecku borovka, takže tam jsme právě jenom u toho hláskového rozdílu. A ty hafery bychom našli v oblasti slezských nářečí, například na Frýdecko-Místecku, kde najdeme i kopec, který se nazývá haferník, právě podle toho, že je tam výskyt těch hafer borůvek.
1: Já vám teda musím říct, že mám rodinu na Frýdecko-Místecku a v životě jsem neslyšel, že bychom šli na hafery. To znamená, že skutečně je to nějaké, byť vlastně regionálně vázané slovo, které ale je silně na ústupu?
2: Pravděpodobně ano, anebo ho užívají vyloženě ti rodilí mluvčí, možná ti mluvčí z nejstarší generace, z té současné nejstarší generace, kteří mají ještě spojitost s tou nejstarší generací, která byla předmětem výzkumu právě před těmi 50-60 lety. Protože ta současná nejstarší generace jsou vlastně vnuci těch tehdejších respondentů, nebo tedy generace vnuků.
1: Filipe, kolik vlastně je českých nářečí, pokud se vůbec dají spočítat?
3: To je právě ta věc, že se spočítat úplně nedají, protože nářečí se vymezují podle různých jazykových jevů. A ty jevy mohou být na úrovni hlásek, jak jsme tady už říkali, na úrovni přímo slov jako takových, na úrovni tvarů slov a každý ten jev má trochu jiný výskyt. A ty jevy se navzájem různě prolínají a tím, že každý tu hranici má trošku jinde, tak nejde úplně říct, že na tomto místě by končilo nějaké nářečí a začínalo nějaké jiné. Každé to nářečí zkrátka se skládá z více či méně těch nářečních jevů.
1: Martino, ale pokud tedy i na té výstavě je určitá mapa, tak ta mapa tady má velmi nejasné takové až fluidní hranice mezi těmi jednotlivými nářečími.
2: My ty hranice tam máme, dá se říct, jasné, protože naše nářečí českého jazyka se rozdělují na velké nářeční skupiny a to podle vývoje hlásek I a U, to byly staré české hlásky, jako ve slovech mlín, starý, můka, lůka a podobně. A tak, jak se ty hlásky I a U v našich nářečích vyvíjely a měnily, tak podle toho výsledku těch změn máme 4 velké nářeční skupiny, a to česká nářečí, kde máme Dobrej, Mlejn, Mouka, Louka, potom nářečí středomoravská, kde se tyto hlásky změnily v E a O, takže je Dobré, Mlén, Louka, Mouka, východomoravská nářečí, kde se tyto hlásky nezměnily, takže je to ten Starý, Mlín, Můka, Lůka, a potom slezská nářečí, kde, jak většina ví, jsou samohlásky krátké, takže zůstalo to I a U, jenom se zkrátily. Takže to je základní rozdělení našich nářečí. Ale jak říkal Filip, máme potom spoustu dalších znaků, které nám tady tyhle ty velké skupiny rozdělují na menší podskupiny, na úseky. A kdybychom šli do podrobností, tak bychom mohli říct, že v podstatě každá lokalita má do určité míry to svoje nářečí.
0: Znamená to, že stejně jako Filip nejste schopná říct konkrétní nějaké číslo? To znamená, že bychom věděli, že máme třeba 80 nářečí?
2: Ne, to se tak říct nedá.
0: A vůbec dá se popsat rozdíl třeba mezi nářečím a dialektem, anebo to je jenom stejné slovo pro to tež?
3: Dialekt je vlastně cizím slovem nářečí, ale pozor na to, že ta slova se mohou používat někdy i v trošku odlišných významech, protože my se zabýváme nářečím takzvaně teritoriálním, to znamená územním, geografickým, ale existuje třeba i nářečí sociální, kterému se častěji říká slang nebo sociolekt, a to zase zkoumá mluvu určité společenské vrstvy.
4: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: S Martinou Irejnovou a Filipem Kubečkem z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk České akademie věd se věnujeme nářečím, dialektům, jejich rozmanitosti, ale vlastně i postupnému ústupu. Ale když se podíváme ještě na samotná nářečí, tak existuje nějaké české nářečí, které je pro, řekněme, většinu česky mluvících lidí nesrozumitelné?
2: Tak určitě bychom našli taková nářečí, kdybychom se posunuli například do oblasti slezských nářečí na česko-polskou, dejme tomu, hranici, nebo do toho pruhu, který jde podél česko-polské hranice, tak tam je to nářečí doopravdy hodně odlišné a věřím, že mnozí by měli s tímto nářečím problém, měli by problém mu porozumět.
0: A když jste, Filipe, třeba pracovali právě s jednotlivými slovy a nářečími, tak bylo tam nějaké konkrétní nářečí nebo třeba konkrétní slova, která vás vyloženě nadchla a která jste třeba začali používat i ve svém běžném životě?
3: Tak nevím, jestli jsem něco takhle vyloženě přijal, ale je pravda, že když člověk se dostane do nějaké odlišné lokality, tak je to často návykové, a když jsem právě třeba zkoumal v té oblasti slezské, o které mluvila paní doktorka, konkrétně v oblasti česko-polského pruhu, kde už je to hodně podobné polštině a právě hodně odlišné od spisovné češtiny, tak jsem měl minimálně potom, po těch několika dnech, co jsem tam strávil, pocit, že tomu nářečí rozumím mnohem více, a třeba jsem si všímal, že i zkracuji některé samohlásky. A
0: to
3: že
0: je vždy
3: trošku,
0: návykové, ano.
3: Trošku přizpůsobuji právě té místní mluvě.
0: Martino, vy předpokládám, že jste se také setkávali s opravdu zajímavými vlastně lidmi, kteří mluví nářečím, které už možná mnozí ani v tom regionu nepoužívají, právě proto, že jsou buď, teď to řeknu trošku hrubě, náplava, anebo proto, že vlastně začali mluvit řečí, kterou slyší v hromadných sdělovacích prostředcích nebo sociálních sítích. Co vlastně vás nejvíc bavilo na těch, kteří umí mluvit ještě opravdu teď v uvozovkách postaru?
2: Tak rozhodně je to to, že si potvrzujeme, že ty nářeční výrazy ještě žijí. Že je například ta nejstarší generace, současná nejstarší generace je stále ještě používá aktivně, tak to je pro nás, pro dialektology, kteří se zabývají výzkumem nářečí, potěšující. A Potom, co je na těch našich výzkumech takové, řekněme, zajímavé, tak to je to vůbec setkání s těmi lidmi. To, že si s nimi povídáme i o jejich životě a že mnohdy zjistíme, že měli nejednoduché ty životní osudy a přesto zůstávají optimisticky naladění a prostě dívají se na ten svět pozitivně.
0: Stávalo se vám při těch rozhovorech, že byste skutečně nerozuměli tomu, co, nebo jednotlivým slovům, co vaši respondenti a respondentky říkají? To znamená, že jste se jich museli stále ptát na to, co vlastně to, co říkají, znamená?
2: Tak vzhledem k tomu, že my se snažíme jezdit do terénu připravení, vždycky si díváme na slova, která se v tom regionu používala.
0: Počkejte, teď vás zastavím, Martina. To znamená, že vy si uděláte domácí přípravu a ta spočívá v tom, že jedete třeba právě do oblasti Frýdecko-Místecka například a doma se podíváte na výrazy, které jsou proto charakteristické a naučíte se, co znamenají.
2: Neřekla bych, že se je naučíme, ale podíváme se, jaké výrazy se používají v tom regionu, neříkám třeba v té konkrétní lokalitě a že bychom se je učili, ale přeci jenom za ty roky už máme trošičku přehled, ledacos si, troufám si říct, pamatujeme, takže mnohdy nám stačí si třeba něco připomenout, ale to neznamená, že by nás nikdy nic nepřekvapilo v tom terénu. Někdy samozřejmě se ptáme těch respondentů na slovo, které použili, na jejich význam, takže není to tak, že bychom byli pochodující nářeční slovníky.
0: To jsem ani možná nečekal, i když si myslím, že za ty roky se to asi taky pravděpodobně stane. Možná, že ta jedna z nejzábavnějších částí jazyka, a to z mnoha různých důvodů, tak jsou nadávky. Sbíráte i nadávky z nářečí, Filipe?
3: Vyloženě na nadávky jsme se v žádném výzkumu nesoustředili, ale...
0: Není to škoda?
3: Možná
0: ono to většinou
3: ano,
0: je dost šťavnaté.
3: Ale oni by se dali ty nadávky vytáhnout z těch přirozených promluv, které vlastně zaznamenáváme, protože se snažíme o to, aby ti lidé, ti respondenti mluvili s námi otevřeně, uvolněně a tak, jak by mluvili třeba se svým sousedem nebo s kamarádem, takže ono, když se potom rozpovídají o nějakém třeba kontroverznějším tématu, tak jim občas nějaké slůvko ujede a kdybychom se na to chtěli soustředit, tak z těch záznamů pravděpodobně něco vydolujeme.
0: Ale zase na druhou stranu nepředpokládám, že byste je záměrně chtěli naštvat, aby opravdu vytáhli ty nejpeprnější výrazy, které v nářečí jsou.
3: To určitě ne, my se soustředíme na taková témata vlastně běžná, v běžné konverzaci, takže záměrně je nepopuzujeme k tomu, aby mluvili o něčem takovém vyostřeném, to určitě ne.
0: No, teď nechci vám do toho úplně rypat, ale nechybí tím pádem jedna dost podstatná část nářečí, ty nadávky, to je vlastně jedna z prvních věcí, které, díky kterým by možná i mladí začali mluvit tím nářečím.
2: Možná ano, ale my se nevyhýbáme ani tady tomuto tématu, tomuto okruhu slovní zásoby, protože máme v našem archivu uloženy doklady i právě na různé nadávky, expresivní slova, takže je zpracováváme do našeho slovníku, do slovníku nářečí českého jazyka, který je dostupný online. Jsme tedy u písmene D zatím, protože ta slovní zásoba je doopravdy rozsáhlá, ale nevyhýbáme se ani těmto výrazům, takže máme je zpracované a zpracováváme je.
0: Počkejte, jestli jste u písmena D, tak kdy skončíte?
2: No, to je otázka, protože teď v této chvíli jsme ten slovník malinko upozadili právě proto, že jezdíme do terénu a zkoumáme ta nářečí tak, jak se užívají, tak, jak je užívá ta současná nejstarší generace. Protože ten materiál v tom archivu, ten tam máme, ten tam zůstane. Ale ta nejstarší generace, s těmi potřebujeme teď mluvit.
0: Martine, když se díváte někdy na televizi nebo na filmy, tak předpokládám, že sledujete i nářečí. Teď například vstoupil do kin film Poberta, který se odehrává ve Strážnici. Dost výrazně si vlastně tvůrci dali záležet na tom, protože i režisér je ze Strážnice, aby opravdu se mluvilo tím nářečím. Jsou nějaká nářečí, která jsou vyloženě vděčná pro film a pro televizi? Předpokládám, že řeknete Severní Morava, tedy Ostravsko a potom Brno.
2: Tak určitě jsou to, tak jak jste říkal, ty regiony, o kterých jste mluvil teď vy, to znamená oblast slezských nářečí, právě proto, že se doopravdy odlišuje třeba od toho spisovného vyjadřování hodně. A potom nejenom Brno, ale vůbec oblast středomoravských nářečí, tak ta je taky taková nářečně výrazná a hlavně odlišující se právě od toho spisovného jazyka nebo od většinového vyjadřování.
0: A většinou, když právě vy oba dva slyšíte, ať už televize, ve filmu, v rozhlase, nářečí, které je stylizované, tak jde většinou o nepovedenou nápodobu, anebo o dobře míněnou snahu, která se nepovedla?
2: Tak záleží na tom, jak k tomu tvůrci přistoupí.
0: Zajímá mě, jestli vás to zlobí někdy.
2: Asi nás to možná zlobí méně, než ty mluvčí z toho daného regionu, anebo z té dané lokality. Takže ti, vzhledem k tomu, že mají to nářečí přirozeně vlastně vžité, používají ho, tak ti si víc všímají takových těch, řekněme, nepovedeností třeba. Takže ty to asi popuzuje víc než třeba nás, ale pro nás třeba takovýto zdroj je čistě jenom zajímavost, ale pro nás, pro ty naše výzkumy je důležité povídat si s těmi lidmi v tom terénu.
0: V Akcentu se věnujeme nářečím, a to nejenom z hlediska rozmanitosti, ale možná i postupném ústupu. Jsou s námi zástupci dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk České akademie věd Martina Erejnová a Filip Kubeček. Je pravda, Filipe, že nářečí mizí, anebo jsme v situaci, kdy spíše ještě máme čas je zaznamenat a není to tak kritické?
3: Nářečí určitě mizí. Ale zároveň máme ještě trošku času na to je zaznamenat. Je to tak, že se vytrácí nářečí jakožto jazyková struktura, to znamená, že by se projevovala úplně ve všech těch jazykových rovinách, jak v tom hláskosloví, tak té tvarosloví a třeba stavbě věty a tak dále. Je to tak, že pokud někdo používá některé nářečí znaky z těch mladších generací, tak už jsou to spíše jenom tak výběrově některé. Ale opravdu to důsledné nářečí je otázkou opravdu těch generací nejstarších a právě za nimi proto teď nejvíce jezdíme a snažíme se zachytit to nářečí v tom svém ještě jakž takž tradičním stavu, dokud to jde. No a půjde to právě už pár desítek let maximálně.
0: Martino, ale není to přirozený proces? Nedocházelo vlastně k tomu i v uplynulých staletích?
2: Určitě k vývoji dochází ke změnám a my, když jsme studovali nějaké archivní zdroje, tak jsme narazili na to, že Karel Jaromír Erben někdy v polovině 19. století už říkal, že naše nářečí do konce 19. století zaniknou, protože si všímali těch změn, všímali si toho, že tím, jak se lidé pohybují, potkávají se, takže naše nářečí se mění. Naštěstí se tato předpověď nepotvrdila, takže máme už víc jak 100 let, 150 let vlastně poté a pořád máme co zkoumat, což je dobře. Ale samozřejmě záleží na tom, nakolik ti nejstarší si budou povídat s těmi mladšími generacemi a nakolik budou používat ta nářeční slova tak, aby si ti mladší je zapamatovali, aby je třeba používali a předávali je dál svým potomkům.
0: Existuje nějaké místo na mapě, které by se dalo říci, že je bez nářečí, to znamená, že se tam mluví obecnou češtinou?
3: Tak obecnou češtinou se mluví v podstatné části Čech, vlastně nejvíce v oblasti středočeské, tam došlo k největší takzvané nivelizaci nářečí, kdy ty prvky, které byly typické pro nějaké menší oblasti, tak vymizely a spíše tam nastoupily ty prvky rozšířenější, právě obecně české, ale jinak existuje oblast pohraničí, vlastně bývalých Sudet, kde se nářečí, to tradiční nářečí nedochovalo z toho důvodu, že tam došlo po druhé světové válce k vystěhování obyvatel a nastěhovali se tam noví lidé z různých částí země, třeba i ze zahraničí, takže na těchto místech se ani neskoumalo tradiční nářečí při takových velkých výzkumech v 60. a 70. letech minulého století. Takže to jsou taková ta na té mapě nejbělejší místa.
0: To znamená, chcete tím říct, že mimo jiné v Praze a ve středních Čechách jsme z hlediska mluvy a nářečí nejnudnější?
3: Neřekl bych, že úplně nejnudnější. Je tam také spousta prvků a hlavně Praha je místo, z něhož se šířily ty jazykové změny, takže to je takový hybatel toho, že vůbec máme nějaké větší nářeční rozrůznění, takže Praha je vlastně vůbec i v historii dialektu místem velmi zajímavým.
0: No, sice jsme hybatelem tady v Praze, ale na druhou stranu také se nám v Brně a v Ostravě velmi smějí. Jakým způsobem mluvíme, a vlastně se jim nedivím, jsou nějaká místa, která jsou vyloženě, Martino, hrdá a vlastně udržují mnohem více třeba právě to nářečí než nějaká jiná?
2: Tak určitě jsou to místa, kde si uvědomují tu svoji, řekněme, výjimečnost, a to je třeba Střední Morava. Máme doklady z Litovelska, z Olomoucka, kde se doopravdy snaží udržovat to svoje nářečí. Píšou slovníčky, různé konverzace, píšou učebnice. Existuje například učebnice hanáčtiny pro nejmenší, napsaná v tom středomoravském nářečí. Takže tam rozhodně Východní Morava, ale i třeba Slezská nářečí, a když jsme byli na výzkumu na podzim v Podkrkonoší, tak i tam si uvědomují to, že to jejich nářečí je nějakým způsobem specifické a snaží se ho udržet.
0: Vy jste to sami zmiňovali, že to ohrožení nářečí vlastně už probíhalo před mnoha desetiletími nebo staletími, především s migrací třeba z vesnic do měst, ale co je teď největším ohrožujícím prvkem pro nářečí? Média hromadná anebo sociální sítě, která vlastně to všechno zcukávají do jedné podoby jazyka?
3: Je to určitě kombinace několika prvků, vůbec to, že žijeme právě v tak globalizované době, kdy jsme si navzájem všichni mnohem blíže, kdy nejsme izolovaní a vázáni na místo svého rodiště, jako to bývalo dříve, takže k tomu určitě dopomáhá v současné době nejvíce média, internet, sociální sítě, kde také dochází i k těm různým střetům, tedy jazykovým, ale samozřejmě i mnohým jiným. Každopádně dochází k tomu, že někdo třeba použije v rámci nějaké diskuze na sociálních sítích nějaký nářeční prvek, nějaké nářeční slovo a hned je na to upozorněn, takže se vlastně i tímto způsobem dozvídáme o tom, které různé nářeční prvky naši krajané používají.
0: Závěrečná otázka, která je na vás na oba. Máte pocit, že se může stát, že za nějakou dobu, desítka let, možná sto více let, že budeme mluvit jenom jednou variantou češtiny?
3: Myslím si, že vzhledem k tomu, kolik nás je a kolik nás snad ještě bude na zemi, ale i u nás v České republice, tak některé rozdíly, ať už jenom rozdíly individuální v rodině, budou v té řeči existovat vždycky.
2: Souhlasím s Filipem, myslím si to též, pochybuji, že by došlo k situaci, že budeme mluvit doopravdy úplně stejně, ale kdo ví, třeba to tak nastane.
0: A byla by to škoda. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali rozmanitosti dialektů, ale i také jejich postupnému ústupu. V brněnském studiu s námi byli Martina Irejnová a Filip Kubeček, oba z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Moc děkujeme, že jste s námi byli.
2: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
4: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Slyšeli jste reprízu pořadu Akcent. Výstavu věnovanou nářečím můžete navštívit v Galerii Akademie věd na Pražské národní třídě ještě do poloviny června.

0: Je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místopředsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem, získala 70 hlasů, potřebovala jich ale alespoň 85. Druhé kolo bude v dalších dnech. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak dále zůstává neobsazené. Opoziční hnutí STAN navrhlo Urbanovou poté, co 4x neuspěl jeho předseda a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemného bydlení. Obce a města o ně budou moci žádat zřejmě od začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Peníze by podle ní měly jít z přebytku v operačních programech. 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpalo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal Spojené státy o další rakety protivzdušné obrany. Napsal to v dopise adresovaném prezidentu Donaldu Trumpovi a americkému kongresu. Ukrajina jich má kritický nedostatek, navíc v době, kdy Rusko zesílilo útoky. Moskva zároveň hrozí novou vlnou úderů na metropoli Kyjev. Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábějí Spojené státy. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz. Zprávy na Vltavě v 17 hodin a 2 minuty dočetla Markéta Kaňková, ta už vám teď také přeje co nejpříjemnější podvečer s Vltavou.

0: Art Café.
1: Příjemné spočinutí při poslechu dnešního Art Café na stanici Český rozhlas Vltava vám přeje Aleš Opekar. V dnešním pořadu se zaposloucháme do několika nových desek zkušených rockerů. Jejichž začátky a hlavní úspěchy spadají do období před rokem 1989, ale kteří stále pociťují tvůrčí přetlak a píší a nahrávají nové písně. Budou to Precedence s Martinem Němcem, Michal Pavlíček, Framus Five s Michalem Prokopem, Folimanka Blues s Ladislavem Jaklem a v jisté retrospektivě také trio Myšík Hrubý Hájek a in memoriam Josef Kůstka. Nejprve Precedence. Martin Němec připravil pro svou vlajkovou hudební loď album Od stíny černé. Kapela sice průběžně koncertovala, ale opravdové řadové album tady máme vlastně až po 20 letech od desky Aurora z roku 2005.

11 songů se nese v docela tvrdší rockové aranži s výrazným podílem kytary Karla Vošty. I když samozřejmě klávesové nástroje zůstávají všudy přítomné, stylotvorné i náladotvorné. Vedle zpívajícího kapelníka a autora je obsluhuje Pavel Nedoma. A protože metou Martina Němce jsou především písně, písničky s výraznými texty s mnoha kulturními odkazy, nemůže chybět zpěvačka s emotivním výrazem. Po Báře Basikové nebo Ivě Marešové je to posledních 5 let Daniela Langerová. Posloucháme ukázky z alba skupiny Precedens Odstíny černé, Piruety, Válka smloky a Hoří Notre Dame.

takhle si mi tak těsná, zbudím se ze snu, pak na kolena klesnu. V noci a kolem samý noci zbouzím se už roky.

Piruety, válka smloky, hoří Notre Dame. Slyšeli jsme tři ukázky z alba skupiny Precedence Od stíny černé. Jejich autorovi, Martinu Němcovi, se občas stane, že se jeho textu chopí i někdo jiný. A k tomu došlo na poslední desce Michala Prokopa Ostraka. Skupina Framus Five stále svým způsobem navazuje na kořeny rhythm and bluesového a soulového stylu, vstřebané Michalem Prokopem už v 60. letech. Zvuk a výraz kapely zůstává do jisté míry tradiční, ale zároveň je vlastně i soudobě svěží. A hlavně ve spojení s přemýšlivými texty přesvědčivý. A to tak, že album Ostraka přesvědčilo i většinu hlasujících v rámci hudebních cen Anděl, kde vygenerovalo, jak známo, hned dvě sošky. Uslyšíme text Jana Laciny Bezvětří, zhudebněný Michalem Prokopem, a text zmíněného Martina Němce A přece ráno, který zhudebnil Andy Čermák. Andy Čermák z někdejších Sunflower Caravan. Již léta spolupracuje s Michalem Prokopem ve Framus Five. Vystudoval skladbu na konzervatoři Jaroslava Ježka a buduje svou dráhu jako solista a skladatel filmové hudby. A přece ráno a bezvětří. Hraje Framus Five, zpívá Michal Prokop.

A přece ráno a bez větří. Zpíval Michal Prokop, který letos oslaví 80. narozeniny. Na albu Ostraka hraje jako člen Framus Five mimo jiné Jan Hrubý, jen o něco málo mladší houslový virtuos, po němž byla vždycky scháňka. Nejvíc z toho nahrál právě s Michalem Prokopem anebo s Vladimírem Mišíkem. A protože mezi nové desky patří i nová vydání starších koncertů, zahrajeme si nyní ukázku z desky Mišík, Hrubý, Hálek, Sladké je žít. Jedná se o čtvrtstoletí starý záznam koncertu z klubu Alterna Brno z 21. prosince 2001. Repertoár střídal známé mišíkovské songy, jako Stříhali do hola malého chlapečka, s instrumentálkami složenými právě Janem Hrubým v duchu jeho odvěké záliby v keltské a irské hudbě. Na akordeon hraje Rudolf Hálek. Vybíráme právě Hrubého skladbu Zeměplas, po níž bude následovat ukázka z dosud nevydané, ale již nahrané desky Josefa Kůstky. Mistr strunných nástrojů, mimo jiné také houslí, bude mít konečně své profilové album. Vydání se bohužel nedožil, neboť opustil tento svět uplynulou sobotu 23. května. Deska zahrne nově nahrané skladby, které v průběhu své životní dráhy Josef Kůstka složil pro jiné interprety nebo skupiny, v nichž zůstával skrytý jako šedá eminence. Hurikán, Cardinals, Blue Effect, Bacilli, Gen, Irish Dew, Dickobraz, Česká trojka. Z této teprve chystané desky si poslechneme ochutnávku v podobě rovněž keltské inspirace Pacov. Zaspívají autor textu, kytarista jejich společné skupiny Dickobraz Radim Karlčák.

svý největší slávy. Cestou deště pod okam,

Posloucháte Český rozhlas Vltavu a pořad Art Café. Honza Hrubý Zeměplas a Josef Kůstka Pacov. Dvě keltské inspirace českých rockových instrumentalistů, kteří většinou zůstávali ve stínu jiných frontmenů. Závěr dnešního pořadu bude patřit Michalu Pavlíčkovi a jeho albu Na obzoru. Ale předtím ještě Folimanka Blues se skladbami kytaristy a zpěváka Ladislava Jakla. Jeho LP deska se jmenuje Odpočívej v pokoji, což je odkaz k jeho obsáhle propracované rockové kompozici R.I.P. Rest in Peace. O saxofonové kvílení uprostřed skladby byl požádán Mikuláš Chadima.

0: Michal Pavlíček, letos 70-letý kytarista a skladatel, a jeho instrumentálka Lepší sedma z alba Na obzoru. Slyšeli jsme typický barevně odstíněný kytarový rukopis se hbitými, klouzavými vyhrávkami a improvizacemi. Deska neobsahuje jen instrumentálky. Hostuje na ní řada zpěváků, včetně Davida Kollera, Phila Schoenfelda, který dodal řadu textů, anebo Moniky Načevy. A jejím příspěvkem a následně titulní skladbou Na obzoru pořad Art Café na stanici Český rozhlas Vltava zakončíme. Opice zla na text Jáchyma Topola. Hezký zbytek večera a týdne vám přeje od mikrofonu Aleš Opekar. Hraje Michal Pavlíček, se skupinou zpívá Monika Načeva.
1: Bouře jedla blesky, jako opice zla jizry. Opice zla, opice chladu, požírá nebe, v pěsti drží blesky.

směješ. Pořád se směješ.

0: hudba, která právě dozněla na vlnách Vltavy, reprezentuje to nejlepší z dobře etablovaných desek zkušených rockerů. Nové desky skutečně stále rezonují, ať už jde o Precedence, Michala Pavlíčka, Josefa Kůstku, Folimanku Blues a další. Aleš Opekar byl autorem Art Café.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech

0: klíčovou osobností pro vývoj evropského dramatu a divadla 20. století, nebo v čem spočívá jeho humor, humor jeho her, čím jsou výjimeční hrdinové a hrdinky, které vytvořili. To až od 20. hodiny, kdy budeme nahlížet jednu ikonu světového dramatu a literární tvorby, jehož výročí narození jsme si také nedávno připomněli. Miles Davis by se dožil 100 let, jiná pro změnu jazzová ikona jako téma dnešního jazzového podvečera se Zdeňkem Přidalem.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru nám bude dělat společnost legenda zvaná druhý velký kvintet Milese Davise. Hezký poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Na počátku 60. let byl Miles Davis díky fenomenálnímu úspěchu desky Kind of Blue podle měřítek hudebního průmyslu uznávanou hvězdou, stálicí kulturního mainstreamu, celebritou s mezinárodním renomé. Pro hudebníky, zejména ty mladé a aktivní v New Yorku, byl ikonou. Navzdory všemu uznání však jeho hudební kariéra právě tehdy spěla do kritického zlomového bodu. Jeho sexteto postupně opustili saxofonisté Cannonball Adderley i John Coltrane. V prosinci roku 1962 Davis hrál společně naposledy i se zbývajícími členy formace, která natočila Kind of Blue, pianistou Wyntonem Kellym, kontrabasistou Paulem Chambersem a bubeníkem Jimmym Cobbem. V lednu roku 1963 hledal Davis zcela novou sestavu hudebníků a jak bylo obvyklé, hledal nové talenty. V květnu téhož roku dal dohromady kvinteto s čerstvě 25-letým kontrabasistou Ronem Carterem, 23-letým pianistou Herbiem Hancockem a teprve 17-letým bubeníkem Tonym Williamsem. Na postu tenor saxofonisty stanul na doporučení Coltranea George Coleman a později také Sam Rivers. Avšak Davis a jeho souputníci si už nějakou dobu mysleli na jiného talentovaného mladíka, kterého slýchávali s kapelou Jazz Messengers Arta Blakeyho a znali jeho pověst mystické osobnosti s jedinečným abstraktním kompozičním stylem na Wayna Shortera. Byl jsem v Los Angeles, když mi přišla ta skvělá zpráva, na kterou jsem čekal. Wayne Shorter odešel z Jazz Messengers. Zavolal jsem Jacku Whitmoreovi a řekl mu, ať zavolá Wayneovi. Mezitím jsem řekl všem v kapele, aby mu také zavolali, protože milovali jeho hru stejně jako já. Takže mu všichni volali a prosili ho, aby se k nám přidal. Když se mnou konečně spojil, řekl jsem mu, ať přiletí. Abych si byl jistý, poslal jsem tomu Hajzlíkovi letenku první třídy, aby mohl přiletět ve velkém stylu. Tak moc jsem ho chtěl. Získání Wayna mi udělalo opravdu radost, protože jsem věděl, že s ním vznikne skvělá hudba. A tak se také stalo. Stalo se to opravdu brzy. Vzpomínal na poslední akvizici svého druhého velkého kvinteta Miles Davis.

Takzvaný druhý velký kvintet Milese Davise zmotnil v druhé polovině 60. let stylový přerod svého kapelníka a právě Wayne Shorter měl na něm jakožto klíčový autor hudby lví podíl. Konec konců hned v úvodu dnešního jazzového podvečera jsme z desky Miles Smiles slyšeli jeho ikonickou skladbu Orbits. Před chvílí dozněla z alba Nefertiti, Shorterova skladba Fall. Davis se spolu se svým omlazeným kvintetem odklonil od uhlazené liriky a introspekce a přesvědčivě odpověděl na aktuální hnutí free jazzu a jazzové avantgardy. Metodou zvanou Time No Changes vyráželi především na koncertech na dobrodružné experimentální výpravy za slovy Herbieho Hancocka kontrolovanou svobodou. Ovšem nebyl to jen avantgardní Davis, kterého stvořil jeho druhý velký kvintet. Tahle formace s Wayneem Shorterem, Herbiem Hancockem, Ronem Carterem a Tonym Williamsem položila také základní kameny takzvaného elektrického Milese. Milé posluchačky, milí posluchači, na závěr dnešního jazzového podvečera si proto pustíme z desky Miles in the Sky Davisovou skladbu Stuff. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Přidál.

0: Americký jazzový trumpetista, skladatel a vedoucí několika jazzových uskupení byl předmětem oprávněné pozornosti Zdeňka Přidala. Jak by také ne, když od narození jedné z nejvýraznějších osobností hudby 20. století, Milese Davise, uplynulo včera 100 let. A my mu věnujeme všechny jazzové podvečery tento týden, tedy i ten zítřejší s Václavem Vraným a také zítřejší koncert jazz začínající od 21. hodiny. Nesoucí celkem pochopitelný titul Miles Davis and Friends. Aktuálně krátce po půl sedmé ovšem rozhlasová četba z textu Petra Placáka.
1: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba na pokračování.
0: Nejen Radiotéka je zdrojem setkání s literaturou, ale také rozhlasové četby vysílané na Vltavě. Ta aktuální večerní už v páté epizodě nabízí rozsáhlý text českého spisovatele, historika a kulturní osobnosti undergroundu Petra Placáka. Je věnován době komunistického režimu, založeného na plošném fízlování. Autobiografické zdroje a dobové materiály obohacují text způsobem, který z něj tvoří autentickou výpověď. Vznikla v rozhlasových studiích za režie Vlada Ruska a účinkování Igora Bareše. A ještě upozornění vzhledem k prezentovanému prostředí i charakteru postav lze očekávat i přítomnost expresivních výrazů.

21. září STB odposlechla rozhovor otce Reicherta a mne v Křivenické. Poté se Petra dotazoval, Reichert, zda má přehled o tom, že Havel vyzdvihoval jeho osobu jako úspěšného a mladého textaře v listech. Petr poznamenal, že jim konečně vyšla deska. Texty dělal Bondy, Verniše a on. Ze zprávy je zřejmé, že Petr Placák se zapojil aktivně do činnosti závadových hudebních skupin a spolupracuje se Zbyňkem Fischerem a bývalými členy skupin Plastic People. Stébák, který Ivana Verniše neznal, zapsal z odposlechu jeho jméno foneticky a druhý mluvnický pád považoval za nominativ. Z plastiky jsem začal hrát v roce 1982, kdy mi Mejla v hostinci u Zvoničky, kam jsme někdy chodili z hrobu, hodil lano. Je zajímavé, že estébáci se mě ani jednou nepokusili na kapelu vyptávat, ačkoliv věděli, že s nimi hraju. Odtud zřejmě i ono estébácké krycí jméno mého svazku Fagot. Ve skutečnosti jsem ovšem hrál na klarinet. 31. října 1984. Toho dne odposlechla STB v bytě rozhovor otce s Milošem Reichertem. Pramen byl přítomen rozhovoru bývalého mluvčího Charty 77 doktora Bedřicha Placáka se signatářem Charty 77 Milošem Reichertem. Rozhovor, který se uskutečnil v bytě Placáka, se v převážné míře týkal syna Petra Placáka, jak poznamenal pramen. V rozhovoru, který spolu vedli, Placák poznamenal, že se hlavně jedná o Petra, který nechce dál studovat a chtěl by dělat nočního hlídače nebo jít někam topit. Reichert hned k tomu sdělil, že se s Petrem srazili v autobuse a již o tom tedy ví. Chtěl by proto seznámit Petra s nějakým svým známým, který něco podobného na sobě poznal. V rozhovoru bylo dále poukazováno na Petrovu povahu s tím, že je strašně nestálý, má hodně zájmů, hudbu, psaní, ale přitom nechce na sobě pracovat. Poté Placák poukazoval na to, že na Petra má velmi špatný vliv Bondy, u kterého Petr vidí jen nepořádek a různé věci a přenáší to na sebe. Zpráva bude využita v akci Chirurg a Fagot, kde bude zjišťováno, zda objekt skutečně oficiálně zanechal studia na vysoké škole a v této souvislosti bude konzultováno další opatření s městskou vojenskou správou Praha. Ze zprávy je zřejmé, že mladý Placák na vysokou nestačí, ale má obavy z vojenské prezenční služby. Z toho důvodu bude mít snahu navázat prostřednictvím Reicherta kontakty na osoby, které by mu od vojenské prezenční služby odpomohly. Estébáci měli pravdu v tom, že jsem se chtěl vyhnout vojenské službě. Na druhou stranu si ovšem evidentně mysleli, že jsem chtěl vysokou školu opravdu studovat, což bylo z mého hlediska jen dobře. V červnu 1984 jsem maturoval na večerní průmyslovce a chtěl jsem si udělat, když ne dva roky prázdnin, tak aspoň rok. Z toho důvodu jsem se také hlásil, aniž jsem o tom mluvil, na strojní fakultu ČVUT, kam bylo nejsnazší se dostat, a aby to bylo jo sicher, vybral jsem si obor tepelné a jaderné stroje a zařízení, kam vůbec nikdo nechtěl. Hlásil jsem se tam jenom z toho důvodu, abych měl razítko v občance a měl krytá záda před policií. Matika a fyzika mi na rozdíl od češtiny, ruštiny a dějepisu vždycky šly, zkoušky jsem bez problémů udělal a na školu se dostal. Ačkoliv jsem jako nečlen neměl doporučení od Socialistického svazu mládeže, což ovšem nakonec také hrálo v můj prospěch. Ze zhruba 30 spolužáků ve třídě nebylo v Komunistickém svazu mládeže 6 lidí, kteří o další studium nejevili zájem. Ovšem ti, kteří do SSM vstoupili kvůli studiu na vysoké škole, měli od svazáků posudky, že špatně plní úkoly, nechodí na schůze a tak dál, což u mě nebylo. Byl jsem na tom líp. Předposranost se nevyplácí. Třetího prosince 1984. Rychlým šípům, partě STBáka Šípka,
Z pražské STB se zdálo, že už mají k mé osobě a mé nepřátelské činnosti schromážděno dostatečné množství poznatků, a tak navrhli můj PO spis, to je spis prověřované osoby, která je sledována průběžně pomocí agenturně operativních prostředků, převést na takzvaný signální svazek, kdy STB od víceméně statického sledování přecházela k soustavnému aktivnímu rozpracování určité osoby v inkviziční metodě vyhledávání její nepřátelské činnosti a dokumentování této činnosti pro případný trestní postih. 3. prosince 1984 návrh na aktivní sledování schválil náčelník 2A odboru správy STB, nadporučík Vladimír Jaroch. Já, poručík Hrubý Pavel, starší referent 2. oddělení 2A odboru správy STB Praha, navrhuji převést PO spis číslo 36485 na signální svazek pod krycím jménem Fagot, ve kterém bude rozpracováván československý státní příslušník Placák Petr, narozen 8.1.1964. Odůvodnění. Agenturně operativními prostředky bylo zjištěno, že Petr Placák se v posledním období aktivně zapojil do závadové činnosti ve spojení s osobami z řad signatářů Charty 77. Stal se jedním ze zakládajících členů závadové hudební skupiny Hovězí porážka. Podílí se na vytváření textů písní, které jsou tendenčně zaměřené proti socialistickému zřízení a zesměšňují socialistické zřízení v ČSSR. O této činnosti jmenovaného a dalších členech uvedené skupiny byl vydán článek v emigrantském časopisu Listy. Autorem článku je československý občan Václav Havel, signatář Charty 77, který se zmiňuje o Petru Placákovi jako nadějném muzikantovi v prostředí závadových hudebních skupin typu Plastic People a podobně. Dále bylo zjištěno, že Petr Placák je autorem řady básní, které mají nepřátelský charakter a zesměšňují současné poměry v ČSSR. V roce 1982 Placák sepsal povídky a eseje pod názvem Medor, které obsahovaly vulgární výrazy z prostředí mládeže. Byla zjištěna též skutečnost, že jmenovaný vytvořil takzvanou sbírku básní pod názvem Svátek noci učňovy zápisky. Jedná se o tendenčně zaměřené básně, kde jsou opět zesměšňovány poměry v odborných učilištích. K jeho aktivním stykům patří bývalý bubeník Janeček z bývalé hudební skupiny Plastic People, dále Ivan Verniš, který je veden jako evidovaná osoba. Oporou v jeho nepřátelských postojích a činnosti mu je jeho otec, bývalý mluvčí Charty 77 Bedřich Placák, který v současné době vyvíjí aktivní nepřátelskou činnost ve spolupráci s čelnými představiteli Charty 77. Například s Milošem Reichertem, Václavem Malým, Anou Šabatovou a dalšími. Petr Placák svoji negativní činnost také vyvíjí při spolupráci nahrávání závadových nahrávek, které vycházejí v zahraničí, a při této činnosti spolupracuje s Petrem Lamplou a Zbyňkem Fischerem, zvaným Bondy. Jednáním Placák směřuje k naplnění skutkové podstaty trestného činu pobuřování podle paragrafu 100 trestního zákona. Cíl rozpracování. Zjistit, prověřit a zadokumentovat podíl celkové činnosti Placáka v závadové hudební skupině, zadokumentovat autorskou závadovou činnost a zjistit, zda jeho díla jsou publikována v takzvaných samizdatech a emigrantských časopisech, prověřit, zjistit a dokumentovat spojení Placáka na závadové osoby angažující se v Chartě 77 a v takzvaném undergroundovém hnutí. Za využití všech dostupných AOP, agenturně operačních prostředků a prováděných akcí zabránit a zamezit jmenovanému k aktivizaci v uvedené činnosti. Po splnění uvedených cílů přistoupit k vyslovení výstrahy SNB a v případě, že najmenovaného nebude mít tato skutečnost vliv, posoudit možnost realizace pro trestní činnost dle paragrafu 100 trestního zákona. Prověrkové opatření.
zjistit současný denní režim jmenovaného, termín průběžně zodpovídá soudruh Hrubý. Zjišťovat, dokumentovat a agenturně prověřovat styky placáka s cílem získání vhodné osoby k operativnímu využití, termín průběžně zodpovídá soudruh Hrubý. Ve spolupráci s 2B odborem správy STB Praha znemožnit přerušení studia jmenovaného na ČVUT s cílem dosažení jeho úplného vyloučení ze studia na základě stanoviska vedení ČVUT, termín do 15.12.1984, zodpovídá soudruh Hrubý. V případě přerušení studia Petra Placáka na ČVUT dokumentovat a získávat další poznatky o jeho krátkodobých zaměstnáních, výdělcích a způsobu života. Nadále sledovat jeho pracovní morálku. Termín průběžně zodpovídá soudruh Babický, soudruh Hrubý. Agenturní opatření. V akci nadále využívat tajné spolupracovníky Ben, Mary, Jarda a Modřín. Termín dle operativní situace zodpovídá soudruh Hrubý, Tomek. Dle operativní situace využívat možností prostředků 4. zprávy SNB. Termín dle operativní situace zodpovídá soudruh Hrubý. Z aktivních styků vytipovat vhodnou osobu k agenturnímu využití k osobě Petra Placáka. Termín do 31.12.1984 zodpovídá soudruh Hrubý. Vytipovat vhodnou osobu v místě bydliště a využít ji jako důvěrníka. Termín dle možností zodpovídá soudruh Hrubý. Technické opatření. Ke kontrole objekta v bydlišti využívat ZTU diagram v součinnosti s akcí Chirurg. Termín denně zodpovídá soudruh Hrubý. Využívat ZTU nákup ve spolupráci s akcí Chirurg, termín průběžně zodpovídá řídící orgán. Ke kontrole styků využívat ZTU přestavba z akce Asistent. Termín průběžně zodpovídá soudruh Babický. Jiná opatření. Jmenovaného zařadit do akce Prevence. Opatření k objektovi konzultovat s obvodní správou SNB Praha 8, termín do 31.12.1988, zodpovídá soudruh Hrubý. Provádět profilakticko-rozkladné pohovory se zjištěnými styky Placáka s cílem jmenovaného izolovat mezi závadovou mládeží a signatáři Charty 77, diskreditovat jej na veřejnosti, termín průběžně dle operativní situace zodpovídá soudruh Hrubý. Dle operativní situace provést zpravodajské pohovory s cílem zadokumentovat trestné činnosti objekta, termín dle OS zodpovídá soudruh Hrubý. Při odjezdu objekta na rekreační objekt rodičů v Horních Lučanech konzultovat opatření s okresní správou STB Jablonec nad Nisou, termín dle OS zodpovídá soudruh Hrubý. Veškerá opatření koordinovat souběžně s akcemi Chirurg, zdravotník, laborantka a asistent. Termín průběžně zodpovídá řídící orgán. Vypracoval poručík Hrubý Pavel, náčelník 2. oddělení 2A odboru, nadporučík Šípek Zdeněk. V tomto návrhu je v kostce předvedena základní činnost operativy STB, tedy kontrola a buzerace občanů nepohodlných režimů. Návrh dobře ukazuje, jaké možnosti měla k ruce operativa STB a zároveň i hranice těchto možností, pokud si člověk jen trochu dával pozor, nemluvil do telefonu nebo v bytě, o kterém mohl předpokládat, že je napíchnutý, nechával si určité informace pouze pro sebe, nemluvil s ostatními o věcech, o kterých bylo zbytečné mluvit, měli STBáci velmi stíženou práci. STB proti vám stála s holýma rukama a ani v normalizačním režimu pro ni nebylo jednoduché iniciovat vaše trestní stíhání. Z celého tohoto zápisu je vidět, jak operativci STB vařili z vody, omílali pořád dokola víceméně náhodně sesbírané zprávy, prkotiny, jen aby vyhověli zadání paranoidní vlády, která z podvratných řečí podezírá i nebeské ptactvo a leká se i vlastního stínu.
AOP jsou agenturně operační prostředky, s jejichž pomocí STB sbírala poznatky o osobě, o kterou měla zájem. Šlo jednak o agenty, jednak o odposlechy bytů a telefonů, o sledování, kontrolu pošty nebo tajné prohlídky bytu, kterážto činnost se skrývá pod krycími názvy ZTU. To je zpravodajsko-technický úkon, ZTU diagram, ZTU nákup, ZTU přestavba. STB shromažďovala poznatky, které by mohly vést k zahájení trestního stíhání, popřípadě i odsouzení sledované osoby, přičemž ovšem musely být tajně získané informace legalizovány, například domovní prohlídkou, schválenou prokurátorem. Jak se operativa STB snažila z mála udělat hodně a jak jí to vůbec nešlo, dobře dokumentuje samo zdůvodnění návrhu. Hovězí porážka nebyla nová kapela, kterou bych spolu zakládal, ale nový hudební projekt Plastic People, na kterém jsem se podílel dvěma texty a kde jsem také hrál. Souvislost mezi hovězí porážkou a Plastic People byla STBákům z 2A odboru zprávy STB Praha evidentně neznámá. Bubeník Janeček byl ve skutečnosti Josef Janíček, který hraje na všechno možné, jen ne na bicí. Povídky a eseje Medor jsem nenapsal já, ale bratr. Ivana Verniše jsem v té době znal jen od vidění. Jednu dobu hlídal s otcem a s Vladimírem Karfíkem loretánský poklad a že si nás STB dala dohromady, vycházelo zřejmě z faktu, že se Verniš na hovězí porážce podílel také jako autor textů. Petra Lampla, STBák jeho jméno zkomolil, v sedmém pádě píše Slamplou, ačkoliv má být Slamplem, zvaného Peťák, jsem nikdy neviděl. V té době byl již několik let po smrti a jeho jméno jsem znal jen z vyprávění. Důvod toho, že je uváděn jako můj spolupracovník, je stejný jako v případě Verniše. V hovězí porážce je zhudebněn jeden jeho text. Od poslechy telefonu, bytu, kontrolou korespondence, sledováním a tak dál získávala STB značné množství dílčích poznatků, ve kterých se ale neuměla orientovat. Její informovanost proto do značné míry závisela na agentech pohybujících se v daném prostředí, kteří jim mohli pomoci zasadit získané informace do správného kontextu. Jenže kvalitních spolupracovníků, kteří by byli znalí věci a mohli STBáky zasvětit do širších souvislostí, bylo jako šafránu. Zprávy běžných agentů, které předávali STB, byly často zmatené. Věci, které spolu nesouvisely, byly sesypány na jednu hromadu a tak dál, což vyplývalo z neznalosti. Bohužel se to nedělo proto, že by chtěli STB mást, jak se dnes někteří hájí, ale dělali se před STB důležitější, než byli, fabulovali, aby nevypadali jako pitomci a věci, o kterých se jen doslechli, vydávali za zaručené zprávy. Beze zbytku to platí o všech čtyřech výše zmíněných udavačích, z nichž jsem neznal ani jednoho. A skutečnost, že mě měli agenturně pokrýt, bylo pouhé zbožné přání, respektive zakrývání policejního šlendriánu. Pánové Jarda a Modřín byli otcovi známí z pivnice u Tigra, s kterými jsem nikdy nepřišel do styku. O agentovi Mary alias Ladislavu Pražákovi jsem v životě neslyšel a dodnes nevím, kdo to je či byl. A co se týká Storoženka, Bena, nikdy jsem s ním neměl co dočinění a pochybuji, že jsme spolu vůbec kdy o něčem mluvili. Možná mimochodem na nějakém večírku nebo koncertě. Každopádně se na něj nepamatuji a ani nevím, jak vypadá. Tuto agenturní bezradnost jen podtrhuje fakt, že si STBáci chtěli v místě bydliště vytipovat vhodnou osobu a využít ji jako D, to je jako neformálního spolupracovníka STB v kategorii důvěrník. Pro boha koho? Třeba Lampasáka, který bydlel v našem domě nahoře, nebo dopraváka od naproti? Ti byli téměř dokonalí, až na jednu vadu, která byla ovšem dost podstatná. Byli to důvěrníci komunistů z povolání.
Na sídlišti v Čimicích, kde bydlela jen samá komunistická čelátka, jsem se absolutně s nikým nestýkal. S nikým jsem nemluvil, nic tam neprovozoval a nedělal ani nic jiného. Chodil jsem tam jen přespat. To ovšem neznamená, že by agenti druhé či třetí kategorie, kterých byla převaha, nebyli nebezpeční. Jak mnozí z nich po listopadu tvrdili, na STB prý říkali jen samé neškodné banality. Právě na základě těchto banalit si ovšem STB tvořila obrázek sledované osoby, s jehož pomocí pak volila další postup proti ní, v mezním případě včetně trestního stíhání. Ale jaký kmán, takový pán. Nešlo jen o donašeče STB, ale především o samotné operativce STB, kteří byli mnohdy úplně pitomí. Často šlo o lumpen proletáře, kteří zdrhli od soustruhu a podobně. Například právě poručík Hrubý byl regulérní blbec, i když blbci mohou být mnohdy nebezpečnější než standardně uvažující lidé. Jedině v hlavě vepřové se mohly rodit nápady typu izolovat placáka mezi závadovou mládeží. To snad mohlo platit u nějakého člověka ze struktur, který byl po 68. roce vyhozen a snažil se někde alespoň prstíčkem uchytit. Očekávat podobné reakce mezi závadovou mládeží, kde platila přesně opačná úměra, čím víc někoho fízlové pomlouvali, tím byl přijatelnější, k tomu byla zapotřebí opravdu hodně velká dávka zhovadilosti. STB se často snažila ohromit vyslýchané znalostí nejrůznějších detailů, které byly většinou opravdu jenom detaily bez jakéhokoliv dalšího významu. Byl jste tam a tam a měl jste na sobě to a to a podobně. Což mělo vyslýchaného přesvědčit, že STB ví úplně všechno. Všichni kolem vás jsou donašeči a že nemá cenu zapírat. Ve skutečnosti STB nevěděla zdaleka všechno a navíc tyto porůznu se sbírané jednotlivosti nedokázala zasadit na správné místo. To se pochopitelně týkalo především operativců v terénu, od kterých pocházejí záznamy v osobních spisech, ale nejenom jich. Operativci byli takové děvečky pro všechno, na špinavou práci. Měli na starosti vždy tu svou jednu chodbu nebo jeden dům a už nevěděli, co se děje v domě sousedním, než kvůli na ulici. STBáci z jednoho odboru neznali reálie, které znali STBáci z jiného odboru, a to včetně věcí, které byly v opozičním prostředí běžně známé. Pomineme-li inteligenci dotyčných, byl to asi záměr samotné STB udržovat lidi v terénu v neznalosti souvislostí i samotných cílů a významů jednotlivých akcí. Byla to součást vnitřní ochrany tajné policie. Proto jsou Zivčákovy historky o dalekosáhlém pozadí STBácké provokace ze 17. listopadu zcela směšné. Tento řadový fízl vůbec nevěděl, k čemu byl použit. Byl-li vůbec k něčemu použit. Šlo-li o akci z Nitra, STB, a ne o solovou záležitost jednoho divočejšího STBáckého odboru či oddělení. Informace shromažďované operativou se zbíhaly až ve vyšších patrech policejní hierarchie, kde se analyzovaly, vyhodnocovaly a zpracované předávaly vedení ministerstva vnitra, ústřednímu výboru komunistické strany a vládě. A právě v perverzním politickém zadání je zakopán pes. Práce STB nespočívala v kvalitě, ale v kvantitě. V plošném fízlování, které vycházelo z komunistické xenofobie a které bylo z 99% naprosto iracionální. Komunisté bojovali se vším, třeba i s úrodou a záležitostmi, s kterými normální systém žádnou potíž nemá. Za každým problémem hledali diverzi. Dalo by se říct, že šlo o klasický socialistický šlendrián, ale síla podobných organizací spočívá právě v jejich iracionalitě. Vnitro bylo ministerstvo strachu, který byl všemocnou zbraní, a podceňovat STB znamenalo počínat si podobně iracionálně. Jinak si ale můžeme spolu s Vratislavem Brabencem zaspívat: Státní bezpečnost to s tebou myslí dobře, fízlové všech zemí, spojte se. Poraďte jak dál, poraďte sami sobě, jeden druhýmu, hlídejte se, špehujte se.

z rozsáhlého textu českého spisovatele a historika, který je věnován době komunistického režimu, založeného na plošném fízlování Budeme čist i zítra. Petr Placák vychází z dobových úředních materiálů státní bezpečnosti, které konfrontuje se svými vzpomínkami, poznámkami a texty a bude tak prostřednictvím hlasu Igora Bareše za režie Vlada Ruska činit i zítra. I zítra poslouchejte 14-dílnou sérii, vzniklou v roce 2014 v rozhlasových studiích za dramaturgie Jiřího Vondráčka. Underground, komunistická perzekuce je konec konců i tématem naší druhé dnešní rozhlasové četby, tedy četby opatřené hvězdičkou, v níž také nechybí expresivní výrazy a osobitý autobiografický pohled na realitu Československa 70. a 80. let. Když je vám 15 a váš život formuje nastupující normalizace, je o čem vyprávět, zejména v reflexi, které je schopna Beatrice Landovská, dcera herce Pavla Landovského. Vrací nás do doby, kdy se utahovaly normalizační šrouby a vzhledem k prezentovanému příběhu i prostředí a charakteru postav jde o velmi expresivní, ale autentické vyprávění z ovzduší a doby, kdy se formovala Charta 77. Dnes naposledy, tedy po 23.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, milí posluchači, zdraví vás Marta Kloučková. V dnešním sedmém nebi si připomeneme 100 let od narození jazzové ikony, trumpetisty a skladatele Milese Davise, který se narodil 26. května 1926. Ve stejný den, ale o 6 let dříve, se narodila i zpěvačka a autorka písní Peggy Lee. Tu dnes také uslyšíme a když už jsme u toho slavení, tak dnes přesně slaví narozeniny zpěvačka Dee Dee Bridgewater. A tak si ji tu dnes také pustíme. Kromě narozenin dnes poslechem oslavíme i tuzemská novinková alba. Těšte se na Markétu Foukalovou s Martinem Brunerem, Ondřeje Rumla, Libora Šmoldase či Šimona Bylinu. Naši společnou hodinku zahájí Miles Davis a jeho kvintet a píseň Seven Steps to Heaven ze stejnojmenného alba z roku 1963. Příjemný poslech.

Milese Davise nám vystřídal pianista, skladatel a producent Robert Glasper se svým albem Everything's Beautiful z roku 2016. Na němž sampluje Davisovu trumpetu a dává Davisovým písním nový kabát. Slyšeli jsme píseň Silence is the Way a zpívala v ní britská zpěvačka Laura Mvula. Neobvyklou poctu vzdal Milesovi Davisovi i český kytarista Libor Šmoldas s novinkovým albem Sorry Miles. Libora před několika lety zaujaly fámy, že některé z oblíbených skladeb slavného jazzového inovátora nejsou doopravdy jeho vlastními díly. Album obsahuje skladby, které Davis proslavil, ale s největší pravděpodobností nenapsal, protkané některými autorskými kompozicemi inspirovanými jeho hudbou. A my si jednu z nich pustíme, přímo titulní Sorry Miles. A pak novinka od Markéty Foukalové a Martina Brunera, píseň Svět hučel z alba Zábrana.

0: Až bude zase světlo, báseň přejde.
1: Album Zábrana zpěvačky Markéty Foukalové a pianisty a skladatele Martina Brunera obsahuje zhudebněné básně Jana Zábrany. Na albu s nimi hraje i pianista Vít Křišťan a kytarista Tomáš Fuchs. A my si z něj ještě pustíme píseň s názvem Druhá. A pak další autorská novinka, tentokrát od zpěváka Šimona Byliny, jenž v březnu vydal svůj debut s názvem Severní album. Pustím píseň Nekonečno voltu.

Citlivost je síla, to kdybych zapomínal, dělám si malej nout, jdu dál. Trpíme jen chvíli, ale žijem život celý, dělám si další nout a nabíhám. Vždycky jsem to věděl, že je to tak jednoduchý, až když prošel jsem peklem, musel si to zkusit, nedostal jsem žádnej manuál. Nic, co bych měl vrátit, není co ztratit, jsme pod vedením, co má nekonečnou voltu, a tak každý den děkuju, že jsi.

To, co bylo, bylo, čas na další plán. Dělám si malej nout, jdu dál. Letíme ke slunci.

To byl Šimon Bylina a jeho píseň Nekonečno voltu na vltavských vlnách v sedmém nebi. Severní album vzniklo ve spolupráci s hudebníky a producenty Lukášem Chromkem a Janem Uvirou a my si z něj pustíme ještě píseň Pomalu. A aby podmanivých mužských hlasů nebylo málo, pustíme si i novinkové album Ondřeje Rumla. To se jmenuje Vždycky to tu bylo a uslyšíme píseň Miluji tě.

Zpěvák Ondřej Ruml vydal autorské album Po dlouhých letech. Písně vznikaly ve spolupráci s producentem Igorem Očepovským a Ondřej na nahrávce podle svých slov učinil zásadní autorský posun. Album je osobnější, temnější a zvukově odvážnější než cokoliv, co od něj posluchači dosud slyšeli. Pustíme si ještě píseň Saky Paky a pak v další písni jistě poznáte hlas zpěvačky Peggy Lee. Pustím její nejslavnější hit, jehož název snad ani nemusím prozrazovat.

Dozněla píseň Fever zpěvačky a skladatelky Peggy Lee. Včera uplynulo 106 let od jejího narození. Peggy Lee vlastním jménem Norma Delores Ekstrom byla nejen jazzová a popová zpěvačka, ale i písničkářka a herečka. Jejíž kariéra trvala téměř 60 let. K tomu skládala hudbu pro filmy a nahrávala konceptuální alba zahrnující poezii, komorní pop a artové písně. My si její hlas vychutnáme ještě v písni I'm a Woman a na úplný závěr si poslechneme úžasnou Dee Dee Bridgewater, která má narozeniny právě dnes. Tak všechno nejlepší. Píseň Afro Blue ze stejnojmenného alba z roku 1974 nás divoce, ale bezpečně dovede až do úplného konce dnešního sedmého nebe. Děkuji za pozornost, milí posluchači, a budu se těšit zase za týden naslyšenou. Loučí se Marta Kloučková.

0: výjimečným a krásným hlasům věnuje svou pozornost v pravidelném vltavském sedmém nebi. Marta Kloučková, která také připomněla důležité včerejší sté výročí narození Milese Davise. A já si dovolím i pozvat, milí posluchači, nejen k zítřejšímu poslechu sedmého nebe s Pavlem Klusákem, ale také k poslechu Miles Davisovských dramaturgií jazzových pořadů, mám-li to takto říct. Jednak k zítřejšímu jazzovému podvečeru, který obstará Václav Vraný, a také bude věnovat pozornost jubilantovi Milesi Davisovi, stejně tak jako k poslechu pozdějšího koncertu od 21. hodiny zítra Miles Davis and Friends. Bylo 20 hodin, tedy téměř, a to je také důvod pozvat vás k poslechu dnešního aktuálního večerního programu se 27. květnovým datem.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Je 27. květnový den, což je mimo jiné významný den národního vzdoru, připomínající důležitou událost nedávných československých dějin, atentát na říšského protektora, tedy za

prostřednictvím radiofonické kompozice navštívit po 22. hodině. A po hodině 23. dnes naposled z textu Beatrice Landovské, Když máma spala. Autobiografický text, vzpomínka, tedy s humorem a ironií na komunistickou represi 70. let v Československu. Teď po 20. hodině večer na téma.

0: Večer na téma.
1: Ten je, jak už bylo řečeno, věnován 120. výročí úmrtí výrazné osobnosti světového dramatu. Přesně, nebo téměř přesně, před 120 lety, konkrétně 23. května 1906, zemřel Henrik Ibsen. Asi nejznámější norský dramatik, který pro vývoj evropského dramatu a divadla 20. století udělal opravdu mnoho a dá se říci, že Henrik Ibsen hrál v skutku klíčovou roli v moderních divadelních dějinách. A neměl rád velká gesta, zaujal přesvědčivostí svého pohledu i svébytným smyslem pro humor a také zvláštním porozuměním ženské duši. Jeho osobnost a české rozhlasové a divadelní realizace nejslavnějších her připomíná Večer na téma, nazvaný Za všechno může Ibsen, aneb pravdivost přirozenosti a přesvědčivost skutečnosti. V roce 2006 toho připravila Kateřina Radhouská. Příjemný večer.

0: Henrik Ibsen, 1828 až 1906.
1: Když se zeptáte někoho téměř kdekoliv na světě, jakého zná norského autora, možná ani ne dramatika, tak pravděpodobně jediné jméno, na které si vzpomene, bude Henrik Ibsen. A to samozřejmě na jednu stranu je trochu smutné, na druhou stranu jiné země by si přáli, kdyby aspoň takové jedno jméno měli.
2: Když se zeptáte vlastně lidí na ulici náhodně, co jim říká Ibsen, tak myslím, že jim nic moc neříká, to buďme upřímní, jo, i když je to takovýhle jako veliká nebo člověk, který překročil nějaký horizont svý vlastní osoby, svý vlastní země.
0: Kdy jste se poprvé setkala s Ibsenem?
3: Myslím, že poprvé, když jsem si přečetla Hedu, a bylo to v takové pozdní pubertě, mě okouzlila. Já jsem to vzala jako ženskou vzpouru a leta letoucí jsem toužila jí dělat.
4: Ibsen se velice výhodně a výborně snese s moderním prostředím, protože to je kapitalismus, řekněme, dnešního světa, že my ho sotva poznáváme, tento druh lačného kapitalismu, ani o něm přesně nevíme, jak se máme vyjadřovat, a to úplně do našeho prostředí a do této doby krásně sedí, že ty vnější znaky toho Ibsena.
3: Já jsem se moc mála, když jsem si přečetla, jak chudák Ibsen čelil tomu feministickému nadšení ponoře. On je feministický autor, tím nemyslím ten izmus v tom, tím myslím, že zvláštním způsobem rozumí ženám.
2: Ta zápletka u toho Ibsena většinou je stejná. Vždycky na začátku je nějaká věc, která se kdysi stala, a teď se takovým tím principem toho rozmotávání, jo, jak ty slupky odpadávají, tak se člověk propracovává k tomu konci.
4: On má velice sarkastické a jízlivé situace, které jsou plné i humoru, který je vlastně šťavnatý a lidský taky. Jo. To on absolutně má velký humor Ibsen v sobě.
5: Mně je velmi blízký ten Ibsenův požadavek, toho cituju, pravdivost přirozenosti a přesvědčivost skutečnosti v každém ohledu. On, i pokud šlo o herecký projev, i pokud šlo o překlady, vždycky zdůrazňoval, že chce ukázat obyčejný život tak, jak je, žádná velká gesta, ať už jazyková nebo fyzická.
0: Nejsilnější je ten, kdo stojí sám, říká hlavní postava Ibsenovy hry Nepřítel lidu. Skoro se zdá, jako kdyby dramatik mluvil sám za sebe. Také on svedl osamocen

mnoho životních zápasů. I přes komplikace a problémy však nakonec zvítězil. Vždyť jeho vliv na evropské drama a divadlo byl tak zásadní, že se skoro chce říct, za všechno může Henrik Ibsen.

0: Překladatel Ibsenova díla a znalec jeho života František Frélich.
1: Ibsen se narodil v roce 1828 v městečku, které se jmenuje Šín a píše se to Skien, ku podivu. Narodil se do poměrně zámožné rodiny, ale ta brzy schudla, otec zkrachoval, takže se pohyboval v mládí v dost chudém prostředí. Jelikož neměli v rodině na nějaké další vzdělání, tak se jako 15-letý odebral do nedalekého městečka Grimsta, kde byl dán na učení k lékárníkovi. A tam se skutečně vyučil lékárníkem, dokonce v krásném básnickém díle jménem Brand využil tu lékárnickou terminologii v závěru. Ale už tehdy v tom Grimstadu, kde mimochodem kdo četl Intelektuály od Paula Johnsona, což je populární drbařské, klepařské kompendium o slavných lidech, tak se tam může dočíst také, že tam v té lékárně se přičinil o nemanželského syna, s kterým se potom viděl už asi jenom jednou v životě nebo dvakrát. Neznal se k němu. A už tehdy ale se začal zabývat divadlem a literaturou. A v Norsku probíhalo tehdy něco, co by se dalo možná přirovnat k národnímu obrození, aspoň po té kulturní stránce. Tam bylo takové velké vření, což také souviselo s tím, že po napoleonských válkách se Norsko konečně odtrhlo od Dánska, no ale trošku tak skočili z bláta do louže, protože měli potom až do roku 1905 personální unii se Švédskem. To národní vzedmutí se odehrávalo vlastně zpočátku hlavně v literatuře a v divadle. Čili jestliže on začal psát hry, tak to nebylo něco exotického, bylo to něco, co jaksi viselo ve vzduchu. A v roce 1850, když se tedy vyučil tím lékárníkem, tak odešel do Kristiánie, tak se tenkrát jmenovalo dnešní Oslo. Odmaturoval v zralém věku 22 let, což mimochodem je téměř stejný věk, v kterém dosáhl maturity Hans Christian Andersen, který byl taky takový ten late start, jak se říká anglicky. A tehdy napsal také svoji první hru, která se odehrává v antickém Římě, jmenuje se Katilína. Často se říká, že ta první replika z Katilíny je charakteristická jednak pro Ibsenův život, jednak pro jeho dílo, protože ta hra začíná slovy já musím.

0: V rámci toho kulturního obrození vzniklo v roce 1851 norské divadlo v Bergenu. A to vzniklo tak, že je založil velký mecenáš kultury, slavný norský houslista Ole Bull. Byl vypsán konkurs na režiséra toho norského divadla v Bergenu a Ibsen se do něj přihlásil a to místo získal. Smlouvu měl pětiletou a podmínky naprosto kruté, protože se zavázal k tomu, že 5 let bude dodávat jednu původní novou hru ročně. Tedy 5 her za tu dobu, plus neomezené množství režií, jelikož samozřejmě ten počet repríz, kterého tam ty hry dosáhly, byl minimální, takže oni museli neustále produkovat další a další premiéry. Ty hry, které tam napsal, o těch se není nutno zmiňovat, protože to jsou takové věci, jaksi ještě začátečnické, často veršované. Některé z nich dokonce ani nejsou přeložené do češtiny.
1: Víme něco o tom, jaký byl Ibsen režisér?
0: Nevíme moc o tom, jaký byl režisér, ale víme velmi přesně, co režíroval. A v podstatě se ve všech jeho životopisech uvádí, že to 5leté období v tom Bergenu bylo klíčové pro pozdější rozvoj jeho dramatické techniky, protože poznal klasiku k současné, hlavně francouzské a německé drama. Na tom se vyučil, tak říkajíc. Po těch 5 letech odešel z Bergenu do Kristiánie a stal se už teď ředitelem norského divadla v Kristiánii. To byla poměrně krátkodechá epizoda, jelikož to divadlo o 5 let později zkrachovalo, nikoli v důsledku jeho ředitelování tedy. Ale už rok poté, co to divadlo zkrachovalo, napsal první hru, která všeobecně uznává, že je začátkem té slavné řady jeho hlavních dramatických děl, a to jsou Nápadníci trůnu, což je ještě historická hra, jako řada těch předešlých, ale ze zcela moderní psychologií těch dvou hlavních postav.

V roce 1864 odjel do ciziny. Získal sice skromné, ale přece jenom stipendium a odjel do Říma. Řím, Itálie byla tedy hlavním magnetem pro severské spisovatele, malíře a tak dále. Oni sice se dostávali do světa jaksi překladově přes Německo, ale Itálie tím rozdílem klimatu a tím rozdílem národní povahy a všeho pro ně byla prostě takový zázračný klíč, který jim odevíral cestu k dosud netušeným světům, které pak zobrazovali ať už přímo nebo nepřímo ve svých dílech. A rok na to napsal své první veliké dílo, a sice hru Brand, o které už jsem se tady zmiňoval, což je příběh člověka, kněze, který se řídí heslem všechno anebo nic. A jde tedy naprosto přes mrtvoli v tom svém životním úkolu, že chce vybudovat jakýsi velký kostel. A nakonec jako řada dalších postav u Ibsena zahyne v lavině sněhu. A tam na konci právě je ten latinský citát z té lékárenské terminologie. Je to veršované dvojverší. Což nestačí mužné vůle quantum satis? A na to hlas z hůry odpovídá, on je Deus Caritatis, to znamená, že Bůh je Bohem lásky a to on prostě ve své posedlosti tím všechno nebo nic zapomněl nebo to od sebe odsunul. A to quantum satis je formule, když se míchají třeba mastičky nebo tak, tak se tam dá příslušná část účinné látky plus nějaké to sádlo nebo něco quantum satis, to znamená, kolik stačí, kolik dostačuje. V Římě potom hned rok na to napsal patrně svou nejslavnější hru, totiž Pera Ginta. Nevždy se ví, že všechny tyto jaksi arcinorské hry byly napsány v cizině. Dílem tedy v Itálii, dílem v Německu, v Drážďanech nebo v Mnichově.

0: Rozhlasová režisérka Hana Kofránková opéru Gintovi.
1: Zajímavé je, jak ta hra má mezi herci dobrou pověst a jak třeba Jiřina Jirásková, která dělá matku Ose, tak se strašně zlobila, co to opéra, tak pomlouvám, vždyť je to rozkošný. Dareba. No ten Dareba je vrah. A dokonce cynický vrah. Když podrží svoji oběť ještě chvíli nad vodou, aby se mohla pomodlit a pak ji utopí. Co to je? A já mám k němu takový velmi ambivalentní vztah, který se mě vylepšuje tím, že ho hraje Ivan Trojan, který je opravdu úžasný, pracovitý, zaťatý herec. A když jsem mu řekla, že toho Ginta vlastně jako figuru mám tak nerada, že mě tak dráždí a zlobí, tak on si vzal jako základní herecký úkol, že mi ho vylepší, že mi ho zdůvodní. Polovinu režijního výkladu té figury udělal on mě. Tak byl to ode mě trošku trik, ale jenom maličko. On prostě cítil potřebu mě říct, co je, jak je. No, já si stejně myslím, že je to Ibsenův hořký šklep. A to je ta hra z Emigrace, kdy měl svoje rodné opravdu v zubu. To napsal v Itálii, kdy odešel a zobrazil tam všechno možné ošklivé, co si o svých rodných myslí. Nejvíc tam bolí to páté jednání. Samozřejmě hrajeme to ve velkém zkrácení, ale to podstatné, tam zůstává hrůza z té bilance, že to možná člověk všechno zvoral. A to teda ve svých letech znám velmi dobře. A já jsem tam na poslední chvíli vracela z nějakého škrtu dvojverší, neocituju ho teď přesně, možná, že jsem byl mrtev už před svou smrtí. Možná, že jsem zemřel, ani jsem si nevšiml. Tak když se ten závěr opře o tohleto, tak nás neutěší teda ani Solveiga.
2: Umírám, Pere. Je to tak. Prosím tě, až mi oči zhasnou, zatlačíš mi je pod víčka a pak mi koupíš rakev krásnou, zlacenou. Mané, truhlička mi bude stačit.
3: Přestaň, mami, a nechej to, až přijde čas.
2: Dobrá, no dobrá. Takhle s námi naložili ti, však je znáš.
3: Už zase? Vím, je to má vina. Nač připomínat tuhle věc?
2: Ale kdo ti to připomíná? Všecko to vzniklo nakonec z pití. Byl jsi přece opilý. A to pak člověk netuší, co dělá. Jak pak bych tohle všecko nevěděla? Na sobech taky jezdil jako zběsilý.
3: I sobě nechme na pokoji. A vše, co v mysli trápí tě. Kdo o ně právě dneska stojí, necháme si je na příště. O čem teď povídat si budem? Tak, o jednom i o druhém. Jenom o špatném, křivém, chudém, krutém a zlém už nebudem. Vidíš, tvůj starý kocour přede. A kdo ví, jaké spády má?
2: Myši už ale chytat nedovede. A víš, co tohle znamená?
3: Co nového se děje v kraji?
2: Jedna dívka prý teskně sní o horách. Tak to povídají.
3: Kovář prý už má odzvoněno.
2: Nech své kováře proklete. Řeknu ti radši její jméno. No přece toho děvčete.
3: Nechceš se napít? Co by si tak dala? Co postel? Netlačí tě suk? Je krátká. Vždyť je to ta malá, v které jsem spával jako kluk. Vzpomínáš? Sedíš za večera, u mne jsem ještě maličký. Vidím to všechno jako včera. A slyším i tvé písničky.
2: A co tvé divotvorné sáně? Jak otec vyšel na cesty, jezdili v skutku nevídaně. přes fjordy kolem Pelesti.
3: A jestli pak jsi taky všimla toho koně, co přišel k nám? No přece toho nádherného Šimla.
2: Dobře si na něj vzpomínám. Vždyť to byl kocour naší Kary. Sotva vyskočil na špalek.
3: K zámku na západ od měsíce jsme se dali, k jinému na východ od slunce, nakonec přes sedmero vrchů, dál k zámku Soria Moria. A ty zhnala tu starou mrchu nějakým bičem, se mi zdá.
2: Místo biče jsem tenkrát měla hůl.
3: Popustila s pár opratí a po mně si se ohlížela. Kéž ti to pán Bůh oplatí, jak si mě uměla mít ráda i přeze všecko trápení.

0: Intermezzo první. Ibsen a Norsko. Chcete-li se vydat po stopách Henrika Ibsena, navštivte jeho rodiště nebo Bergen. Vedle těchto míst se ovšem nabízí také hlavní město. Kudy a kam poradí nordistky Karolína Stehlíková a Daniela Mrázová.
1: V souvislosti s tím, kam by člověk měl jít přímo v Oslo, tak se asi nabízí kavárna Grand na hlavní třídě na Karl Johan, protože tam se Ibsen objevoval s železnou pravidelností, si tam čítával své noviny a bylo ho možné pozorovat z ulice, jak vždy teda v tu pravidelnou hodinu tam sedí. A potom je samozřejmě možné navštívit hřbitov, kde má pomník a kde leží všechny významné osobnosti. A ještě možná před Národním divadlem stojí v bronzu vyvedená socha, kde stojí zároveň se svým kolegou a rivalem Bjørnstenem Bjørnsonem, takže tam je možné vypozorovat, jak tito dva velikáni si byli podobní a tam dodnes stojí.
2: Zajímavé by také bylo nejít jenom po stopách Ibsena, ale po stopách třeba jeho postav. To znamená třeba navštívit Gudbrandsdalen, kam je situována hlavní část slavné hry Peer Gynt a kde je i takzvaná Gyntova stezka.
3: Byli jste na Gyntově stezce?
2: Ne.
1: Já se přiznám, že jsem byla akorát v jeho rodišti a tam je takové muzeum, až bych řekla, je to taková zvláštní zkušenost, protože není tam mnoho lidí a já jsem byla úplně sama v celém tom objektu, který je poměrně veliký. A když jsem tím tak procházela, tam prostě je samozřejmě nainstalovaný, já nevím, zase stůl, jeden ze stolů, na kterém Henrik Ibsen pracoval. A člověk má pocit, že tam na něj někde něco bafne a skutečně v jedné místnosti potom stojí Ibsen jakoby figurín a stojí zády. Takže když tam vejdete a jste v tom objektu úplně sám, tak je to jaksi až takový šokující zážitek, že sám autor se přišel projít.
0: Jak se norští dramatici, jako například Jon Fosse, vyrovnávají s tím odkazem Ibsena?
1: Oni se s tím pochopitelně vyrovnávají tak, že většinou říkají, že s ním nemají nic společného, protože co taky mají říkat, ale opravdu zrovna dramatika Jona Fosseho je tak antirealistická, že asi není dramatiků, kteří by byli od sebe více vzdáleni. Ale pochopitelně to je součást toho literárního kánonu, takže všichni říkají, že samozřejmě, i kdyby to přiznávali nebo ne, tak někde v nich to je. Ať už to někde ve škole četli nebo viděli mnoho inscenací, prostě Ibsen je tím prorostlý.
0: Jak se Ibsen hrál v Norsku v 19. století, ve 20. století a jak se hraje dnes v novém tisíciletí?
1: To je pochopitelně velice široké téma. Nutno říct, že kromě těch prvotin, které měly premiéry v Bergenu nebo potom v Kristiánii, tak se potom za jeho života často ty hry premiérovaly někde jinde, buď ve Stockholmu nebo v Kodani, eventuálně ještě v Německu. Ale samozřejmě už za jeho života se hry hrály v Norsku. V tom 19. století převládala ta tradiční inscenační praxe, která byla prostě velice ovlivněna realismem a realistickým způsobem herectví. A tohle se začalo lámat, že až s koncem století, ale v Norsku se Ibsen poměrně dlouho inscenoval velice klasicky i v době, kdy už po Evropě, která pochopitelně byla ovlivněna různými francouzskými izmy, se začalo různě experimentovat, tak v Norsku, jak si byl Ibsen dlouho tak zakonzervován, ale samozřejmě i tam nastal zlom, který především přišel s inscenací Peera Gynta, která se hrála bez Griegovy hudby, s moderní novou hudbou, to bylo v 50. nebo v 60. letech. A to byl najednou takový úplně jakoby start toho, že Ibsen se dá dělat i jinak.
0: Existuje třeba v Norsku teď tedy v novém tisíciletí nějaký Ibsenovský režisér, který by se vyloženě zabýval tímto autorem?
1: Ono nutno říct, že Norsko vůbec nemá moc režisérů, protože nemá ani moc divadel. Je to velmi malá země a divadelně je to velice malý prostor. Ale například Stein Winge, což je jeden z nejdůležitějších norských režisérů, tak pochopitelně si své Ibseny dělá pravidelně. Tam zase nutno říct, že když jste norským režisérem, tak vás Ibsen nemine, protože buď je nějaké výročí, nebo pokud zvlášť jste režisérem v některém z kamenných divadel v Oslo, tak to je dramaturgický standard mít stále na repertoáru nějakého Ibsena. Moc hezky o tom píše Luboš Hrůza v tom sborníku Ibse, Ibse, Ibsen, který právě od roku 68 v podstatě v Norsku působil a působil v Národním divadle a každý rok byla jedna Ibsenovská inscenace, takže on má opravdu do těch 90. let na svém kontě téměř polovinu Ibsenových her, protože prostě z toho nevyšel.
3: A dá se nějak popsat, jakým způsobem inscenuje Ibsena?
2: Já se přiznám, že jsem osobně neviděla žádné z těch klasických představení. Viděla jsem teda klasické představení Divoké kachny jako televizní inscenaci, nicméně to bylo ze 60. let a opravdu se jednalo o klasické realistické stvárnění s velikým důrazem na dodržení Ibsenova textu. A potom jako kontrast jsem viděla inscenaci v Ušlunie Theater, což je takové městské divadlo. A tam jsem viděla pantomimickou Divokou kachnu, která nejenže byla tedy pantomimou, ale byla i velice nadsazená, byla to téměř parodie. A přitom člověk, který by tu hru neznal, si myslím, že by si dokázal udělat poměrně dobrý obrázek o tom, co se tam děje, aniž by vlastně měl oporu té mluvené řeči. Takže kdyby se potom vrátil k tomu textu, tak by jednoznačně rozpoznával ty jednotlivé scény, které předtím viděl v divadle.

0: V roce 1879 dokončuje Henrik Ibsen domov loutek, nebo chcete-li domeček pro panenky, tedy hru, která u nás vešla ve známost pod názvem Nora. Příběh ženy, která pro záchranu manžela sfalšovala podpis na směnce, se stal nesmrtelným. Muž ji nejprve odsoudil, ale brzy vzal zpět na milost. I přesto se Nora rozhodla, že nadále nebude manželovou loutkou a postaví se na vlastní nohy. Na slavný příběh navázala rakouská spisovatelka Elfriede Jelineková svou hrou Co se stalo, když Nora opustila manžela. Ibsenovo drama uvádí do kontextu František Frélich.
1: Především je nutno si uvědomit, že Ibsen přinesl obrovské novum, které vlastně začíná těmi oporami společnosti, to znamená 2 roky před Norou. Totiž dosud se odehrávaly divadelní hry většinou v prostředí, které nebylo normální, obyčejné, kde se nepohybovali obyčejní lidé. A on jednak odvrhl veršovanou formu naprosto a jednak odvrhl běžné divadelní konvence, přeslechnuté repliky, tajné dopisy, šeptem repliky stranou a tak dále. A začal psát hry o lidech, kteří, jak říká Michael Mayer, kterým se říkalo pane, paní a slečno. Nikoli veličenstvo. A byly to prostě hry ze současnosti o současných běžných lidech o středních společenských vrstvách, které chodili do divadla. Čili oni tam najednou viděli s velkým úžasem lidi jako oni sami. A jestliže tedy v Noře ta hlavní postava odchází od svého muže a od dětí, tak to není něco nezávazného. Najednou se to týkalo všech a najednou ti diváci viděli, tohle se může stát i mně. A tenkrát, jak upozorňují Ibsenovi životopisci, se třeba i rozcházela přátelství, protože se pohádali o náplň těch Ibsenových her do té míry, že zjistili, že ten názorový rozpor je naprosto nepřekonatelný. V případě Nory ten odchod samozřejmě není blesk z modrého nebe, ten je tam připraven celým tím vývojem. Ta Ibsenovská technika, která vychází z minulosti těch postav, která se postupně vyjevuje a vede k neodvratnému konci, tak ta tady byla postavena do služby úplně jinému pohledu na Ibsen nesnášel, když se říkalo na ženská práva, protože on říkal, já nepíšu o žádných ženských právech, ale na lidská práva.

0: Helenko! Helenko!
1: Ano, paní!
0: Helenko, pojď sem. Vezmi si tady od toho člověka všechny balíčky a stromeček.
1: Jistě, paní.
0: Poprosila jsem ho. Sama bych to... Kolik to bude?
2: 5 korun, madam.
0: Tady máte.
2: To je ale 10, madam.
0: To je v pořádku, už běžte.
2: Děkuju pěkně.
0: Helenko, děti tu budou za chvíli. Stromek pořádně schovej, ať ho nevidí.
1: Ano, paní. Pane jo, takových dárků.
0: Skvěle, skvěle, pro každého něco mám. Pro každého překvapení. Da, da, da, da. Oh, jsem tak ráda, že už jsem doma.
3: Co pak nám to tam švitoří? Že bys křivánek...
0: Hádej.
3: Co pak nám to tam rejdí? Že by veveřička... Kdy pak se nám veveřička vrátila?
0: Právě teď. Torvalde, pojď se podívat, co všechno jsem koupila.
3: Tohle všechno? Mm-hmm. Ale náš ptáček lehko nabil, už zase rozhazoval penízky.
0: Ale no tak, Torvalde, tohle jsou přece první Vánoce, kdy nemusíme škudlit.
3: Moc dopřávat si ale zase taky nemůžeme.
0: Trochu snad, když budeš mít teď tak ohromný plat.
3: Až od nového roku. A peníze dostanu nejdřív až za 3 měsíce. Bere se čtvrtletně.
0: No bože, tak si zatím vypůjčíme.
3: Noro, ty jsi ale dobrá. Já si dneska vypůjčím 10 000, ty je o Vánocích roztočíš a co, když mě na Silvestra spadne na hlavu taška a bude po mně?
0: Ale fuj.
3: Co kdyby? Co potom?
0: Kdyby se stalo něco tak děsného, bylo by mi úplně jedno, jestli nějaké dluhy mám nebo ne.
3: Ale co ty lidi, od kterých bych si vypůjčil?
0: Ale... Komu na nich záleží? Na cizích lidech.
3: Ano, to je ženská logika. Ne, vážně, Noro, víš dobře, jaký mám na tohle názor. Žádné dluhy, nikdy si nepůjčovat. Jak si rodina založí existenci na půjčování a na dluzích, je po svobodě. Je to prostě neslušné. Noro, těch pár neděl už to nějak vydržíme.
0: Jak myslíš, Torvalde?
3: A copak? Veveřička trucuje? Jen se podívej, co tady mám.
0: Penízky?
3: Tak vidíš. Vždyť já vím, že o Vánocích je potřebí fůra peněz.
0: 100, 200, 300, 400. Děkuju, Torvaldku. To mi vystačí na dlouho.
3: Taky doufám.
0: Pojď, ukážu ti, co jsem koupila. Tohle je nové oblečení pro Ivarka.
3: Ano.
0: A šavlička. Tady koníček a trubka pro Bobíka.
3: Aha.
0: No a tady panenka, ta je pro Emilku.
3: Mm-hmm.
0: A tady mám látku a šály pro služky.
3: Mm-hmm. A tenhle balíček?
0: Ne, Torvalde, to uvidíš až večer.
3: Ach tak. Teď mi ale pověz, co by si přála pro sebe.
0: Já nic nechci, Torvalde.
3: Jen mi to hezky pověz.
0: Vážně, nevím. I když...
3: No, tak jsem s tím.
0: Možná mohl by se mi... dát ještě nějaké peníze. Jenom trochu. Já si za ně potom něco koupím.
3: Tak tohle ne, Noro.
0: Udělej to tak, Torvalde, prosím.
3: Noro.
0: Není to snad rozumné.
3: Bylo by, kdybys ty peníze dokázala udržet a opravdu si za ně něco koupila pro sebe. Jenže ty to nakonec zase utratíš za domácnost a Bůh ví, jaké zbytečnosti.
0: Vždyť já šetřím, jak umím.
3: Jenže holt neumíš. No. Ty jsi ale stejně zvláštní stvoření. Úplně jako býval tvůj otec. Pořád někde scháníš peníze, ale jak je máš, tak se ti nějak rozutečou mezi prsty. Máš to prostě v krvi.
0: Škoda, že jsem po tátovi nepodědila ještě jiné vlastnosti.
3: Ale no tak. Skřivánku, můj zpěvavý, co pak je to s tebou? Vypadáš dneska nějak neklidně.
0: Opravdu? Nechme toho, Torvalde, prosím.
3: Jak myslíš?
4: Rozhlasová režisérka Hana Kofránková.
5: Noru jsem hledala poměrně dlouho a myslím, že na tom jsme se vlastně vhodně poznali s Danou Černou na téhle roli.
4: A v čem vás Dana Černá přesvědčila, že to bude ta správná Nora?
5: Nora je postava, která například mé poměrně inteligentní mužské přátele uvádí do varu a mě uvádí do varu, co oni o té figuře říkají. To jsou takový nesmysle, že se člověku opravdu pění žluč. A já jsem u té Dany nevěděla, jak to půjde. ale právě během té práce mě úžasně překvapila, jak uměla si tu figuru obhajovat a jak, když jsem říkala, a tady je nesnesitelná, tady vyrábí tu veveřičku toho skřivánka, prostě tu masku, ale musíš jí to skoro věřit. No a ona teda oddaně blbenkovala na začátku. To je dár, když ta herečka na to takhle jde.
0: Sedni si, Thorvalde. Musíme si spolu důkladně promluvit.
3: Co to má znamenat?
0: Sedni si. Bude to dlouhé povídání.
3: Já ti nerozumím.
0: To je právě ono.
3: Noro.
0: Ne, ne, nepřerušuj mě. Budeme účtovat, Thorvalde. Není ti nápadná jedna věc, když tady takhle sedíme naproti sobě?
3: Co by to mělo být?
0: Jsme spolu 8 let. Nenapadá tě, že je to za tu dobu poprvé, co spolu my dva, ty a já, manžel s manželkou, mluvíme vážně?
3: Vážně? To jsem tě měl v jednom kuse zasvěcovat do starostí, kterým bys stejně nemohla...
0: Nikdy jsme si spolu vážně nesedli a nesnažili se něčemu přijít na kloub.
3: Ale co pak by to bylo něco pro tebe?
0: Vidíš, nikdy jsi mi nerozuměl. A tak to bylo vždycky.
3: Jak to mluvíš o našem manželství? Co pak si tady nikdy nebyla šťastná?
0: Ne, nikdy. Jen veselá. Ty jsi na mě byl vždycky ohromně hodný, ale náš domov nebyl nic jiného než dětský pokoj. A já, tvoje žena, jsem v něm byla jen panenka. A naše děti, ty zase byly moje panenky. A to bylo naše manželství, Thorvalde.
3: Něco na tom možná je. Ale od nynějška bude všecko jinak. Čas hraní končí. Teď je čas vychovávat.
0: Mě nebo děti?
3: Tebe i děti, lásko moje.
0: Ach, Thorvalde, ty nejsi takový muž, aby ze mě pro sebe vychoval pořádnou manželku. A já? Jak jsem já připravená na to, abych dokázala vychovávat děti?
3: Noro!
0: Před chvílí jsi sám řekl, že ten úkol se mi neodvážíš svěřit.
3: To jsem byl rozčílený.
0: Správně si to řekl. Na takový úkol opravdu nestačím. Nejdřív musím vychovat sama sebe. A s tím si musím poradit sama. Proto teď od tebe odcházím.
5: Ta ženská žije na sobce. Ta jednou v životě něco provedla a od té doby hraje divadlo sobě i ostatním. Když na tohle nepřistoupím, no tak je to jenom rozmazlená panička, která má nějaký hemungy a náhle se rozhodne, že ne a práskne dveřma. Tak to není. Je zajímavý, jak všichni režiséři v poslední době nějak předělávají ten závěr. Jak cítí, že to je málo. Že musí někdo někoho zastřelit, buď to on jí, nebo ona jeho. Že nevěří tomu prásknutí dveřma, že to je dost silný. I dnes. Ale zajímavý na tom bylo, že když jsme začínali točit, tak se sešli herci a měli hrozný řeči. Jako je, tuhle tu starou hrachovinu, koho to dneska zajímá? Prosím vás, nějaká směnka, podívejte se, jak jde život. Do 5 minut se celý soubor pohádal, jak to je a kdo má pravdu. Tak jsem je nechala asi 15 minut a pak jsem říkala, ještě mě chcete říkat, že to je nesoučasné drama? Tak proč tady tak strašně pěníte? On uměl odkrýt problém, Ibsen, a ty hrdinky, myslím, nestárnou. A jejich problémy hlavně nestárnou.
3: S radostí bych pro tebe pracoval ve dne v noci, Noro, a... Ale svou čest nikdo pro toho, koho miluje, neobětuje. To...
0: Dělají to 100 000 žen.
3: Ty mluvíš jako hloupé dítě.
0: Když ses otřepal z toho leknutí, ne nad tím, co hrozilo mně, ale čemu jsi byl vystaven ty. A když nebezpečí pominulo, bylo to, jako by se vůbec nic nestalo. Přesně jako předtím jsem byla zase tvůj skřivánek, tvoje panenka. Thorvalde, v tom okamžiku jsem si uvědomila, že jsem tady 8 let žila s cizím člověkem.
3: Zeje mezi námi propast, ano. Ale, Noro, nedala by se zaplnit.
0: Taková, jaká jsem teď, už pro tebe nejsem ta správná žena.
3: Mám dost sil, abych se dokázal změnit. Rozejít se s tebou. Ne, Noro, já si to vůbec nedovedu představit.
0: Musí to tak být.
3: Noro, teď ne. Prosím tě, polož ten kabát. Počkej do zítřka.
0: Nemůžu zůstat přes noc v bytě s cizím mužem. S Bohem, Torvalde. Na děti se podívat nepůjdu. Vím, že jsou v lepších rukou, než jsou mé. Taková, jaká jsem, už pro ně nejsem nic.
3: Ale jednou, Noro, jednou...
0: Jak to mám vědět? Nevím přece, co ze mě jednou bude.
3: Jsi moje žena. Taková, jaká jsi, i taková, jaká budeš.
0: Podívej, Torvalde, když žena opustí muže a rodinu, tak prý je muž podle zákona zproštěn veškerých závazků k ní. Já tě tedy rozhodně všech závazků zprošťuju. Tady ti vracím prsten. Ty mi dej můj.
3: I tohle? No. Prosím.
0: Tak. Hotovo. Tady nechávám klíče.
3: Už si na mě nikdy nevzpomeneš?
0: Budu vzpomínat. Na tebe, na děti. I na tenhle byt.
3: Můžu ti psát, Noro?
0: Ne, to nesmíš.
3: Ale můžu ti přece někdy poslat...
0: Nic.
3: Pomoc ti, kdyby si potřebovala...
0: Od cizích nic nepřijímám.
3: To pro tebe nemůžu nikdy být nic jiného než cizí.
0: Torvalde, to by se musel stát zázrak.
3: Jaký?
0: To bychom se oba, ty i já, museli proměnit tak, že... Ach, Torvalde, já už na zázraky nevěřím.
3: Proměnit se tak, že...
0: Že by se z našeho soužití mohlo stát manželství. S Bohem.
3: Noro. Noro. Prázdno. Už tu není. Zázrak?

0: Příběh různých závěrů Nory začal už hodně dávno. V historicky první změně Nora nakonec manžela neopustila. Hovoří bohemistka a germanistka Helena Frélichová.
1: V literatuře se dočtete, že tedy Ibsen na požádání německého impresária a německé herečky paní Niemann Rábeové svolil, že ten tragický závěr Nory posledních 8 replik změní. A že dokonce to udělá sám, z korespondence Ibsenově zřejmé, že píše, já to napíšu sám, aby to ještě víc neponičili. Tohle se všechno ví, jenomže se neví, jakým jazykem to napsal. Podařilo se mi získat kopii faksimile rukopisu této změny a zjistila jsem, že ji vlastnoručně napsal německy. Nevím, jestli bych měla zmínit, že tam učinil dvě gramatické chyby. Úsměvné je, že ve stoletém vydání Ibsenových her, což je nejreprezentativnější vydání Ibsena vůbec, samozřejmě tu variantu otiskují, ale opravili ty chyby. Pokud se týká českého překladu té varianty, tak existuje jeden jediný, a to z pera Bedřicha Šalouna. Ta varianta se nehrála dlouho. Ta paní Rábeová, Niemann Rábeová, to snad hrála 20krát a pak už se to zřejmě nikdo v Německu hrát neodvážil z toho prostého důvodu, že Ibsen velmi důtklivě žádal, aby tedy hráli tu Noru v té původní verzi. Tuto změnu označil, cituji, barbarským násilím na hře.
0: Divadelníci si však konec Nory předělávají k obrazu svému i nadále. Jan Antonín Pitínský inscenoval tuto hru v brněnském divadle 7,5. Původní, feministicky vstřícný závěr vidí zcela opačně.
2: My jsme ukončili tu hru jinak, než myslel Ibsen. U nás Noru vlastně v té metafoře zabil nábytek jejího muže, jo, který tam tak pečlivě staví. A myslím, je to ten typ interiéru, na který Ibsen klade nesmírný důraz. Jo, tak my jsme ji nechali tím nábytkem rozřezat. Jestli to je feministické, samozřejmě se to feministkám nesmírně hodí, takový postoj, když já nemám svůj vlastní život, nebo když můj osobní život je znehodnocen takovým typem muže, no tak tu moji svobodu může utkat jedině nějaká nová svoboda a ta nová svoboda musí být tak radikální, že opustím rodinu a děti, že jo, tak to chápu, že určitý druh feministech asi plesá a jásá, že jo. A jako otázka od Ibsena je to postaveno velmi výhodně, protože velmi razantně, ale já nejsem feminista ani to nějakým způsobem neobdivuju, takže pro mě to byl opravdu spíš problém divadelní a přestože jsme toho jejího muže, jsem s něho udělali taky prazvláštní figuru prostě hravýho nedospělýho měšťáka, jo? Tak to opodstatnění mělo to, co ona udělá a ještě jsme zesílili jaksi ten akcent na jeho zhůvěřilost tím, že vykoná ten akt toho násilí na konci. No.
0: Když by někdo položil otázku, jestli to prásknutí dveřmi na konci Nory nestačí, co byste na to odpověděl?
2: No, odpověděl bych, že my jsme to viděli jinak a při procesu těch zkoušek se nám nabídly jiné možnosti. No. Protože ten rozhovor, ten poslední rozhovor je sám fenomenálním problémem, jo? Protože on je veden hodně po stránce racionální a v podstatě se tam nesnad rozmělněně, ale vrství se tam z hlediska Nořina projevu jenom důvod na důvod. To je jenom rozvíjení jakoby jedné ostré emoce do pojmenování těch problémů soužití s tím Helmerem, že jo, no. Tak jsme to prasknutí dveřmi vyjádřili poněkud jinak. Třeba někdo taky cítí, že i tady tento konec je tím prasknutím dveří, no, ale to já nedovedu odhadnout, pochopitelně.
0: Došlo v inscenaci k nějaké výrazné aktualizaci?
2: To já především nikdy to, čemu se říká aktualizace, neřeším. Samozřejmě už to bylo posunuto tím, že to museli hrát mladí herci, takže tím se některé konflikty řešily jinak, no, že tam byl jiný druh uhrančivosti a jiný druh přemýšlení i ze strany režiséra, i ze strany těch herců, takže možná, že to, co je aktualizované takzvaně, ačkoliv je to speciálně protivné slovo, tak vzniklo tím, jak oni si do svých vlastních životů přenesli prožitky z té hry. I když jsme v ní zase neškrtali tolik, že bychom si usnadňovali prostě tu cestu tím, že vyhážeme to, co je jaksi nad rámec sil mladého člověka, ale tak toto bych řekl, že byla taková aktualizace.

0: Jiný závěr nabídl také německý režisér Thomas Ostermayer. Čeští diváci se o tom mohli přesvědčit v roce 2003 na Pražském divadelním festivalu německého jazyka. Hovoří dramaturg a překladatel Josef Balvín.
1: Ostermayer se svým dramaturgem dostali jedno z nejvýznamnějších divadel v Berlíně, Schaubühne, kdysi Am Hallischen Ufer, nyní Am Lehniner Platz. A tohle divadlo se pod vedením do Thomase Ostermayera a dramaturga Jense Hilleho orientuje na současnost nejenom tedy současnými autory, ale postojem. Proklamují to, že to divadlo společensky kritické. Tu noru inscenoval jako naprosto současnou hru. Přitom je zajímavé, že nemusel, nebo až na jednu výjimku, k tomu se dostaneme, že bez jakékoliv textové změny, tak jak ten text od Ibsena leží a běží, tak ho inscenoval, pouze ho tu scénou, kostýmy, výrazem hereckým prostě posunul až do dneška, že třeba postavy jsou kostýmovány prostě zejména muži jako vysocí bankovní nebo státní úředníci odpovídajícím způsobem jednají. To se týká i třeba Nory, která nepřichází jako u Ibsena před Vánocema s nějakými plyšovými medvídky, jako dárky pro děti, ale s nějakými zbraněmi nebo samopaly. A sama, že v jedné scéně je kostýmovaná jako Lara Croft. Kritika německá to přijala v tom smyslu, že ta inscenace padne té hře jako dobře ušitá rukavice na ruku. Ještě tady by snad stálo za zmínečku, že jednu změnu vlastně i v textu přece jenom udělal, a to důležitou. U Ibsena Nora odchází od Helmera i od dětí. Tady v tom případě je ten konflikt, ten vztah manželské dvojice veden tak, že ona Helmera zastřelí.
0: František Frélich.
2: Ten příběh se změní v podstatě podle mě v nesmysl. U Nory ta zápletka je založená na tom, že ona sfalšuje ten podpis, že ano. No tak to u nás dneska by se řeklo, no tak o čem to budeme hrát, že ano, sfalšovat podpis, no bože, a má bejt. Tak tento základní dějový stavební prvek tam samozřejmě zůstává i u toho Ostermayera. A pak najednou je z Nory Lara Croft a svého muže zastřelí. Patrně chce režisér říci, že dnes by teda nestačilo, kdyby odešla od rodiny, v dnešní době by odpovídalo razancí řešení to, že ho zastřelí. No ale moje odpověď na to je, že si měl napsat tedy vlastní hru.

0: Nejen Nora způsobila skandál, ale také další hra z roku 1881 byla poměrně kontroverzní.
1: Přízraky byly skandální z řady důvodů. Většina těch důvodů byla, že se dotkli hluboce tabuizovaných témat, to znamená tématu pohlavních chorob, dědičnosti toho, že člověk k něčemu přijde, aniž by to jakkoliv zavinil, a jednak tématu incestu, protože tam paní Alvingová, tedy matka toho Osvalda, který nakonec na zděděnou pohlavní chorobu umírá, říká, že by neměla nic proti tomu, kdyby Osvald, pokud by to považoval za svou záchranu, se dal dohromady se svou nevlastní sestrou. A jelikož jejím hlavním protihráčem paní Alvingové je kněz, tak tím je ten konflikt ještě samozřejmě vyhrocen. A ten kněz je v té hře pojímán velmi, velmi kriticky. Mimo jiné z toho takového kierkegaardovského hlediska, že je to v podstatě kšeftsman, sedí sami ve správních radách a pojišťovny a tak dále, místo aby se zabýval tedy duchovní problematikou. Čili ta skandálnost přízraků byla tentokrát v tématu. Zase tu byla ta technika Ibsenovská samozřejmě, protože když je dědičná nemoc a zdědí tedy další generace, tak se to musí v té hře nějak vyjevit. A ona je vystavená v podstatě jako takový napínavý příběh. Když se obecenstvo chytí toho napínavého příběhu, pak dostává jedno ráno za druhou, tak tím je to samozřejmě výraznější.
0: Mohl byste zmínit nějakou českou inscenaci přízraků?
1: No, přízraky se u nás moc často nehrají, ale vynikající inscenaci udělal Jan Nebeský. Ono to začalo v divadle S.K. Neumanna tehdejším a pak to putovalo po různých pražských divadlech a norští divadelníci tím byli natolik zaujatí, že tuto inscenaci pozvali na Ibsenovský festival do Osla. Byly to metaforicky pojaté přízraky, ale zároveň byl tam ten napínavý příběh a byly tam vynikající herecké výkony. Osvalda hrál David Prachař, jeho matku, paní Alvingovou, hrála Zdena Drbolcová, toho kněze hrál Miloslav Mejzlík a Simona Vrbická hrála velmi pěkně tu Reginu, tu jeho nevlastní sestru. Oni o sobě nevědí, že jsou nevlastní sourozenci, to se dovědí samozřejmě až na konci. Velmi zajímavě byl udělán ten závěr, kdy Osvald, tedy David Prachař, je v té pozici lidského plodu nahý na stole a matka se tedy rozhoduje, jestli mu dá tu injekci nebo ne. To byla krásná inscenace.
2: Tohle všechno jsou ty vaše ideály, kterým už nevěříte ani vy. Topíme se v bahně. Všude se jenom píše. Člověk. Důstojnost.
3: Přízraky. Ale Osvalde, to pak nemiluješ ani mě?
2: Tebe aspoň znám.
3: Znáš. To je všechno.
2: A vím, jak mě máš ráda, za to ti musím být vděčný a taky mi můžeš být ohromně užitečná.
4: Ano, já budu skromná.
2: A taky radostná,
4: ano,
2: maminko.
4: Radostná, já budu všechno, co chceš, jenom prosím tě, řekni mi jedno. Zbavila jsem tě aspoň výčitek a sebeobvinování. Prosím tě, řekni.
2: To ano, ale kdo mě zbojí toho strachu?
4: Strach.
2: Regina by to udělala, stačilo by říct.
4: Jakého strachu? Co s tím má co dělat, Regina?
2: Maminko, že už je hodně pozdě.
4: Ano. Bude svítat a bude krásný den, uvidíš sluníčko.
2: Maminko, to se těším. A když už třeba nemůžu pracovat, tak...
4: Ale budeš pracovat,
2: to je všechno. Zatím bude, vyjde slunce, to už budeš všecko vědět a já se zbavím toho strachu. Maminko, víš, že si večer říkala, že není na světě nic, co bys pro mě neudělala, kdybych tě o to nepožádal. A trváš na to?
0: Herec David Prachař.
5: Ono se to totiž překládá jako strašidla, ale ty přízraky to znamenalo, že to je něco, co se furt vrací. Strašidlo, duchové, to je něco jiného, ale ten přízrak, to je jako tam říká Zdena Handrbolcová, já si třeba ráno otevřu noviny a vidím přízraky. Jo? To je věta nějaká, kterou napsal Ibsen před 150 lety. Ta věta platí do dneška. A ten Oswald vlastně zdědil nějakou nemoc, která tenkrát hýbala společnosti. Že? Syfilis, což tenkrát bylo jako dneska na úrovni AIDSu nebo něco takového, ještě teda komplikovanější a záludnější v tom, že to skutečně se dědilo geneticky. Já se tak pamatuju jenom, co mě na tom hrozně bavilo, že když jsem se díval do těch diváků, ten 87. rok, takový to bylo celý smutný, už sice jako blejskala nějaká naděje, nějaký změny, ale byla taková celková společenská jako otupělost. Já vždycky si pamatuju na tu chvíli, když on vlastně ten Oswald tam v tom konci říká, to je něco tak strašně přízračného, co se v nás furt vrací. Jo? Ta šílenost toho, že se furt to opakuje, že to je furt stejný ty problémy, jakoby život.

0: V roce 1884 dokončil Ibsen hru Divoká kachna. Pro Československý rozhlas ji v roce 1966 natočil Vladimír Vozák. O Ibsenově pojetí symbolů hovoří opět František Frélich.
1: Ta nálepka, která se na to obvykle dává, je symbolismus. Ibsen proti tomu velmi nakvašeně říkal, že on není žádný symbolista. Ta Divoká kachna tam funguje jako symbolismus.

0: No a řada dalších symbolických významů je obsažena v té divoké kachně a zároveň konkretizována v té hře.
1: Hjalmare, slyšel jsi?
2: Děda už začal lovit.
3: Kde ale? Dědeček dnes na půdě střílí sám?
2: Podívám se tam.
1: Počkej, počkej. Víš, co to bylo?
2: Co bych nevěděl?
1: Nic nevíš, ale já vím. To byl ten důkaz.
2: Jaký důkaz?
1: Byla to dětská oběť. Hedvika přiměla tvého otce, aby zastřelil divokou kachnu.
2: Divokou kachnu? A proč?
1: Hedvika ti chtěla obětovat to nejdražší, protože myslela, že ji pak zase budeš mít rád.
2: Ach, to dítě. Gino, kde je Hedvika?
3: Chudinka, sedí v kuchyni kde jinde.
2: Hedviko, pojď sem. Pojď sem ke mně. Ne, v kuchyni není.
3: Tak je ve své komůrce.
2: Ne, tam také není. Možná šla ven, jenom kdyby se brzy vrátila. Teď už věřím, že budeme moci začít nový život.
4: Tak ty jsi dnes byl na lovu sám, Hjalmare, hm?
2: Tatínku, ty jsi byl ve svém pokoji?
4: No ano.
2: To jsi tedy na půdě nevystřelil ty?
4: Já? Vystřelit?
1: Hedvika zastřelila divokou kachnu sama.
2: Co tohle má být?
5: Hedviko! Hedviko!
3: Kriste, pane, co se to děje?
5: A leží tady na zemi.
3: Ne, ne, to není možné. Co se jí stalo? Hedviko, řekni, co je ti. Hjalmare, odnes ji.
5: Zavolej Relinga, rychle, rychle.
3: Relingu! Relingu! Doktore Relingu!
1: Položte ji sem na pohovku.
6: Les se mstí.
3: Kam se střelila? Nikde není nic vidět.
5: Co se tu děje? Co se stalo?
3: Hedvika se postřelila.
2: Relingu, pomoz jí, prosím tě.
6: Postřelila? Počkejte, podívám se.
2: To přece nemůže být nebezpečné, že ne, Relingu? Skoro ani nekrvácí, že to není nebezpečné.
6: Jak se to stalo?
3: Chtěla zastřelit divokou kachnu.
2: A bambitka si spustila.
6: Les se mstí.
4: Les.
2: Relingu, proč nic neříkáš?
6: Kulka zasáhla srdce. Byla okamžitě mrtvá.
7: Neumřela ti dívka ta, neboť spí.

0: V paní z moře je tu ten symbol moře a té přitažlivosti moře. Nicméně zase je to natolik konkretizované, že když se té hlavní postavě, té Elidě, dostane naprosté svobody, když může svobodně a odpovědně volit, tak to kouzlo toho symbolu je zlomeno. Samozřejmě to je jaksi řečeno abstraktně, ale tou svobodou se ruší zlovolná přitažlivost toho moře. Vždycky je ten symbol hluboce zapracován do toho příběhu té hry.
1: Rozhlasová režisérka Hana Kofránková.
2: No, já jsem točila Elidu, to jest paní z moře. Já toho námoří nepřestávám litovat, ale to byl náš velký spor s Františkem Frelichem. No a tam jsem slyšela paní Hlaváčovou. Takový ten temný hlas. Myslím si, že jsem volila dobře, že jsem ji zastihla přesně v té době, kdy tu Elidu měla hrát. A takový to blouznění té figury, no, prostě jsem ji slyšela.
3: Elido, tvá duše je jako moře. Má příliv a odliv. Kde se vzala ta změna?
4: Co pak nechápeš, že k té změně muselo dojít?
3: A neznámo už tě nepřitahuje?
4: Ani nepřitahuje, ani neděsí. Mohla jsem zvolit. Proto jsem se ho mohla taky zříct.

0: Začínám tomu rozumět. Vnímáš v obrazech a ve viditelných představách. Co tě k němu přitahovalo, k tomu cizímu člověku? To byl jen výraz toho, jak se v tobě probouzela a sílila touha po svobodě.
1: Ani nevím, co ti na to mám říct. Ale byl jsi dobrý lékař. Našel jsi a taky ses odvážil použít ten pravý prostředek. Ten jediný, jaký mi mohl pomoct.
0: My, doktoři, se někdy odvážíme věcí. Takže ty se teď ke mně vrátíš, Elido?
1: Ano, Eriku. Protože se k tobě vracím svobodně, dobrovolně a odpovědně.
0: Když si představím, že teď budeme moci opravdu žít jeden pro druhého.
1: A taky pro naše děti, Eriku.
0: Naše, říkáš?
1: Já si je získám.
0: Ani nevíš, jak jsem ti za tohle slovo vděčný.
2: Odplouvá! Už odplouvá!
3: Pohled přímo pro malíře. A co ta naše kapela? To je co?
4: Báječná, pane Balestede.
2: No ne, hleďte se. Táta s mámou jak novomanžele.
3: Jo, slečinko Hildo, to je hold léto.
5: Pane doktore, vidíte? Ta anglická loď vyplouvá.
3: Letos naposled. Již brzy uzavře se každý průliv, jak praví básník. Je to smutné, paní Vanglová. A teď i o vás na nějaký čas přijdeme. Slyšel jsem, že se zítra stěhujete do Skjoldviku.
0: Ne, z toho nic nebude, milý pane Balestede. Rozhodli jsme se spolu dnes večer trochu jinak.
6: Opravdu, pane doktore?
4: Tati, je to pravda?
2: Tak ty u nás zůstaneš.
1: Ano, Hildičko. Když mě budeš chtít.
2: No ježiš, jak... abych nechtěla.
6: To je mi tedy překvapení.
1: Tak vidíte, pane Arnholme, včera jsme o tom mluvili. Jak se z člověka jednou stane suchozemské stvoření, nenajde už cestu zpátky k moři. Ani k mořskému životu.
7: Ale to je přesně jako s tou mořskou panou.
1: Asi tak, ano.
7: Akorát s tím rozdílem, že ta mořská pana, ta na to umře. Za to lidi, jo, ti se dokážou aklimatizovat. Já vás ujišťuji, paní Vanglová, ti se dokážou aklimatizovat.
1: Ano, pane Balestede, když mají svobodu, tak ano.
0: A odpovědnost, Elido.
1: Ano, Eriku. To je přesně ono.

Mě na Ibsenovi baví ještě jedna věc, taková ta skrytá poselství. Já myslím teď úplně detektivní. Já jsem podnikla takové detektivní pátrání kolem Elidy. Protože samozřejmě ten neznámý je napsaný hrozně divně. A řekla bych až placatě. Ten říká to, co se od něj čeká, že bude říkat. A je známá korespondence mezi Ibsenem a inscenátory téhle hry, který ho nutili, aby tu roli dopsal, aby mu dal nějaké lidské vlastnosti. A on řekl, že ne. A mně to bylo tenkrát hrozně divný, proč takovýhle autor jakoby ochudil nějakou figuru. A najednou mě přišel celý ten neznámý hrozně podezřelý. Ono se to tak hraje, že je to vlastně duch, že je to vize. Já jsem říkal, no dobře, ale tak když to vezmu z té realistické stránky, tak kdo to je? A tam je jedna věta, která je klíčová. A to by mě taky bavilo jednou to zahrát úplně jako detektivku. Jak si pan doktor, nespokojený v manželství, uspořádal psychodrama. Protože když má ženská takovejhle trouble, že teda se jednou rozhodla špatně a teďka neví a je furt na pomezí něčeho a něčeho, no tak je dobré jí uspořádat psychodrama, aby si ten konflikt odžila, odehrála, doslova, ještě jednou. To je systém psychodramatu. A teď on jí to vlastně dopřál. Je tam jedna věta, říká jí Boleta, její nevlastní dcera, a říká, stejně si myslím, že ty léky, co dává tatínek pořád mámě, jí moc neprospívají. To se dost často škrtá. Ale když se podíváte, tak Elida do každé důležité scény vchází replikou si to ty? Vypadá to, že ty figury v ostatní stojí za dveřma. Ne, oni jsou na scéně. Ona si není jista tím, kdo je kdo. Tak jsem se vypravila za panem doktorem Kalinou, který je přes neurózy a je dost často poradce přes Ibsena v divadlech jako psychiatr, a on mě říkal, že vůbec mě nerozumí, že jaký pak proč neznámý by byl nějaký duch nebo nějaká divná figura, že je to takový prostě obyčejný námořník. Nicméně mě řekl, že tenkrát se na všechno bralo opium. Že to byl módní lék. Paničky to brali i na zácpu, říkal on. Ale ta Elida fakt neví, kdo je kdo. A neznámý ho nikdy nepotkal nikdo jiný než ona a její muž. No tak jak to vlastně je? To se dá hrát jako detektivka.

0: po dvou velmi silných hrdinkách, Noře a Elidě, vytvořil Ibsen v roce 1890 Hedu Kablerovou. Dcera zemřelého generála nemá žádný majetek. Její příběh je tragický. Nešťastně se provdá, intrikuje a končí sebevraždou. Do širšího kontextu uvádí toto drama opět František Frélich.
1: V dnešní norské vládě je, myslím, polovina žen a dlouhá léta byla v Norsku ministerskou předsedkyní taky žena. Čili to říká něco o tom, jak vysoko na těch váhách ženský živel stojí v Norsku, myslím, že výše než u nás. Ale Heda Gablerová byla další hra, jaksi velice skandální, která ve své době nebyla úspěšná. Teprve v druhé polovině 20. století se stala patrně nejhranější Ibsenovou hrou a nejvytouženější rolí pro herečky. Protože tehdy kritika ji naprosto odmítla, jelikož tady Ibsen nám přivádí na jeviště nikoli v ženu, ale z růdu, která nemůže být reprezentativní pro současné ženy. A v Hedě Gablerové je podle mě Ibsen také nejblíž svému arcirivalovi a konkurentovi severskému Augustu Strindbergovi. Ten příběh má samozřejmě mnoho aspektů. Inscenuje se většinou jako příběh nešťastné ženy, která ve svém neštěstí ničí všechno kolem sebe a nakonec zničí i sama sebe. Důležité je, že ona není obětí doby, obětí poměru, ona je tedy obětí sebe samé. Několikrát to tam říká, že byla zbabělá. Ibsen vždycky říkal, že když chce někdo pochopit jeho dílo, tak ho musí nazírat jako celek. Čili jestliže paní Elvingová v Přízracích mluví o tom, že byla zbabělá, tak refrén toho se znovu ozývá v Hedě Gablerové, která několikrát v té hře říká, že byla zbabělá. A pokaždé, když se objeví to téma zbabělosti, tak je to nasvíceno tak, že pro současného diváka a čtenáře to bylo jaksi provokace, protože ona byla zbabělá, protože Alvingová, protože neopustila manžela. Heda Gablerová byla zbabělá, protože nezastřelila svého, snad nevíme, milence. Čili ten pojem té zbabělosti je také trochu takový zvláštní. Ale ona je tedy obětí sebe samé, obětí výchovy a tak dále.
2: Má milá Hedičko, dobré jitro přeju.
3: Dobré jitro, slečno Tesmanová.
2: Ale
3: tak brzo a už na návštěvě. To je od vás, milé.
2: Tak co? Vyspala se mladá paní v novém domě dobře?
3: Ale ano. Ušlo to.
4: Ušlo to? No ty jsi dobrá, Hedo. Když jsem stával, spala si jak pařez.
3: Naštěstí.
2: Takže už, abych zase koukala vydat se domů. Jo, vidíš, Jergenko, málem jsem zapomněla. Něco jsem ti přinesla.
4: Přinesla a co pak?
2: Jen se podívej, chlapečku.
4: No ne. Julinko, ty jsi mi je schovala. No, Hedo, podívej se, to je ale fakt dojemné, viď? Co?
3: Jistě? A co je to?
4: No, moje staré pantofle. Vidíš, trepky.
3: Aha. Vzpomínám si, že jsi o nich na cestách pořád mluvil.
4: Hrozně se mi po nich stýskalo. No tak se na ně přece podívej, Hedo.
3: Děkuju, bez toho opravdu můžu být živá.
4: Ale jen si představ, v posteli mi je tetarina chudák vyšívala taková nemocná. Co je v nich pro mne vzpomínek?
3: Pro mě ovšem ne.
2: To má Heda vlastně pravdu, Jergenku.
4: No, já myslel, když teď patří do rodiny.
3: Poslyš, s tou služkou budeme asi dost těžko vycházet.
2: S Bertou.
4: Ale miláčku, jak tě může něco takového napadnout?
3: No jen se podívej. Nechala tu válet ten svůj starý klobouk.
4: Ale no tak, Hedo.
3: Představ si, kdyby někdo přišel a uviděl.
4: Ale Hedo, vždyť je to klobouk tety Julinky.
2: Jistě, že je můj. A starý ostatně taky není, paní Hedičko.
3: Já jsem si ho zas tak moc neprohlížela, slečno Tesmanová.
2: Dneska ho mám poprvé. Poprvé, Bůh je mi svědkem.
4: Vždyť je taky moc hezký. Fakt nádherný.
2: No tak hrozné to zas nebude, Jergenku. Kde pak mám slunečník? Ten je totiž taky můj. A ne Bertin.
4: Nový klobouček a nový slunečník. Představ si, Hedo.
3: Moc pěkné a slušivé.
4: Že ano. Co? Tetínko, tak se aspoň na Hedu pořádně podívej, než odejdeš. Podívej, jaká je hezká, taková pěkná.
2: Ale chlapečku, to přece není nic nového. Heda je přece od jak živa krasavice.
4: Ale všimla jsi, jaká je teď pěkně? Kyprá, jak kvete, jak na cestách krásně přibrala.
3: Prosím tě, nech toho.
2: Přibrala?
4: No jistě, ty to nepoznáš, když má na sobě tyhle volné šaty, ale já mám hold příležitost.
3: Ty toho tak máš.
4: To bude asi ten horský vzduch.
3: Mám přesně tolik, jako když jsem odjížděla.
4: To tvrdíš ty, jenže já vím své. No co říkáš teď? Co?
2: Krásná je Heda. Pán Bůh, ať Hedě Tesmanové požehná a chrání pro našeho Jergena.
3: Tak už mě pustíte.
2: Každičký den vás budu chodit navštěvovat.
4: To musíš, tetinko, to musíš.
2: Tak pa, chlapečku, pa.
5: Proba.
0: Rozhlasová režisérka Hana Kofránková.
6: Vilma Cibulková má pro fatální ženy, to už má zakoupeno na několik desetiletí, myslím. Je to výhoda i nevýhoda, samozřejmě. To nejprvnější, co jsem řekla, tak pozor, ale Heda není hysterka. I když vykazuje takové rysy. Takže když někdo má takzvaně tu roli jakoby v malíku, že se už ví, co přijde, no tak je to důležitý to zrušit, že jo. Tohleto souznění, protože to by nebylo dobře, ale strašně jsme hledali. Vilma taky hledala, nosila další a další varianty. Bylo to dobrodružný to vymlouvat dost často.
3: Proboha, co to je?
4: Hedičko moje milá, přece nebudeš dnes večer hrát. Mysli na tetičku Rinu a na Eilerta.
3: A na tetičku Julinku. A na všechny. Od této chvíle už budu sticha.
4: Asi jí nedělá dobře, když nás vidí nad touhle smutnou prací. Víte co, paní Alvstedová? Vy se nastěhujete k tetičce Julince. A já tam budu vždycky večer chodit. Pak na to sedneme a budeme pracovat tam.
3: Dobře. Všechno slyším. A čím si budu tady po večerech krátit dlouhou chvíli já?
4: Ale co? Pan doktor Brak bude tak hodný a přijde se na tebe někdy podívat.
7: Večer co večer, paní Tesmanová.
3: No, pane doktore, to by se vám tak líbilo, co? Jediný kout na smetišti.
4: Už si zase hraje s tou pistolí. Zastřelila se. Do spánku se střelila. Představte si.
7: Ale pro Boha živého. To se přece nedělá.

Víte, co mě na tom fascinuje? Jak ten Ibsen schromáždil všechny důvody, proč je taková, že ji prostě nemůžeme zavrhnout, protože bestie to je. A škodí, kudy chodí. A mě na Ibsenovi fascinuje jedna věc, kterou jako rozhlasová režisérka vůbec nemůžu zúročit. Jeho popis scény. Jeho popis, jak figury vypadají. To neznamená, že máme postavit měšťanský interiér, kde bude opravdu každá vázička tam, kde má být podle Ibsena. To je nesmysl. Ale on tím něco myslí. A jestli třeba Heda je samý průhled, je v jednom pokoji, celá hra v jednom pokoji. Ona přijede z ciziny a už je lapená. Je lapená svým těhotenstvím, ale to je jedno. Ona zůstane v jedné cimře. A ta cimra má průhledy. A co je na konci, co je poenta těch průhledů, těch snah po vyváznutí? No, obrovský portrét generála Gablera. Já jsem byla zoufalá, že to v rádiu nejde udělat. Protože připsat o tom repliky, to bych byla blázen, že jo. Ale celý její drama, celý její život se děje pod dozorčím okem jejího mrtvého táty. A proto je ten ženský osud tak zničený. On nevychoval holku. O mámě se tam nikdy nepromluví. Těhotenství je tabu. Heda zabije dvě děti během hry. Jedno je ten rukopis a pro ní je to dítě. Intelektuální dítě Tej a Levporka, ale ona zabije druhý dítě a to svoje. Tím, že zabije sebe. Ona prostě neumí být matkou. Ale může za to ten táta. A ten Ibsen to tak přesně popíše v tom, jak popíše scénu. On nám dává rovnou výklad.

0: Intermezzo druhé, Ibsen u nás. Hovoří bohemistka a germanistka Helena Frélichová.
1: Já bych se chtěla zmínit o tom, jak se k nám vůbec dostávaly Ibsenovy hry. Má na tom obrovskou zásluhu Pavel Švanda ze Semčic. Jako doklad, že toto tvrzení je pravdivé, uvedu například Páni z moře, kterou Ibsen vydal v roce 1888. O rok později Antoš Frída ji přeložil do češtiny a za necelý rok ji inscenoval Pavel Švanda ze Semčic, tentokrát v Brněnském národním divadle. Rosmersholm vydal Ibsen na konci roku 86. V červenci 87, tedy půl roku poté, už se ve Švandově divadle hrál v překladu Elišky Peškové. Nepřítel lidu, Ibsenem vydán 1882. Gustav Palas tvrdí, že Eliška Pešková tuto hru už přeložila 1883. Byla inscenována až později v divadle na Smíchově opět Pavlem Švandou.
2: A čím si to vysvětlujete, že Pavel Švanda takhle rychle uváděl Ibsena?
1: Já si myslím, že on byl osvícený divadelník a že pochopil, že Ibsen a jeho dramata jsou jaksi něco nového, důležitého, oslovujícího. A proč se Ibsena neujala naše první scéna, to je Národní divadlo, si vysvětluji tím, že tam byla taková atmosféra národního romantismu. A Ibsen byl pravý opak, že to byl tvrdý realista a ta znepokojící témata, která vnášel do svých her, si myslím, že v té době byla pro Národní divadlo nepřijatelná.

Pokud se týká starších překladů, tak je velmi obtížné často určit, z jakého jazyka se překládalo. Tak jsou jména, u kterých nelze pochybovat. Zajisté a bez pochyby překládal z norštiny Karel Kučera, Viktor Schumann, Hugo Kosterka, Alois Lucek a ještě několik dalších. Tam, kde to je sporné, myslím, že lze uvést například Elišku Peškovou. Eliška Pešková je velmi zajímavá osobnost, úctyhodná dáma s úctyhodným dílem. Posléze tedy se stala manželkou Pavla Švandy ze Semčic. Byla rodem Němka, respektive otec byl Němec, měla německé školy, překládala do češtiny z mnoha jazyků, divadelní hry psala, divadelní hry adaptovala, byla to významná pedagožka a byla ve své době jistě dáma mimořádná. Jinak byla zlým a je zlým snem všech bibliografů, protože ona měla velmi mnoho pseudonymů. Já jsem jich napočítala kolem 13, vždycky to byly pseudonymy mužské, Karel Javůrek a Novotný a podobně. A teď se ještě vraťme k té otázce, jestli překládala z norštiny. Tak v jednom případě se to dá říct téměř určitě, když vydala v roce 1888 Rosmersholm u Mamerta Knapa, tak je tam v záhlaví napsáno, z norvéžského volně přeložila Eliška Pešková. U ostatních překladů uvedeno není nic, jak jest obvykle. A v této souvislosti bych chtěla ještě pohovořit o takovém velice kuriózním překladu, který existuje. Je to překlad Když my mrtví procitneme. Těmito překladateli přeloženo Až my mrtví vstanem. Jedná se o rukopis, který je dostupný v archivu Divadelního ústavu a je pozoruhodný z mnoha důvodů. Jednak je to skutečně rukopis psaný tuškou v sešitě školním nelinkovaném a je uveden těmito slovy. Přeložili V. Mlčkovský a Máňa Mlčkovská, začali překládat ve čtvrtek 24. února 1916 ve 3 hodiny odpoledne v polici nad Metují. A na závěr se dočteme. Dokončeno v pondělí 28.2. v 10 hodin večer v polici nad Metují. K tomuto bizarnímu překladu učinili doslov třístránkový, který spíše svědčí o tom, že to byli amatérští nadšenci, než jaksi intelektuálové.

0: Poslední Ibsenova hra nese název Když my mrtví procitneme a je z roku 1899.
1: Ibsen sám vysvětloval ten podtitul té hry, dramatický epilog, že to nemyslel tak, že už nic nenapíše. Vůbec ne. Nakonec to tak tedy dopadlo. Bylo 1,70 v roce 99. Ale že tím chtěl naznačit, že je uzavřeno jedno stádium jeho tvorby a že teď se vydáme na nové cesty jinými směry. Takže jsme se už nedozvěděli, jakými směry to mělo být. Čili toto slovo dramatický epilog není zamávání na rozloučenou s diváky a se čtenáři. To by byl pro Ibsena takový vnější rys, extrovertní, a to on, jestli něco nebyl, tak extrovert. Ta hra je zajímavá naprosto takovým neúprosným účtováním s vlastním životem a s vlastní činností. Ten hlavní hrdina Rubek je sochař, což je možno brát jako symbol třeba psaní dramatika nebo spisovatele, literáta tedy vůbec, který hodnotí svůj život, ačkoliv věkově není na jeho úplném závěru, jak se tedy v té hře ukáže, je na jeho závěru, na jeho konci, ale opět v důsledku laviny, nikoli v důsledku věku. V podstatě říká, že zavrhl život kvůli umění. A to je téma, které zase nacházíme i třeba u Strindberga, to příživnictví umění na životě. To, že autor k sobě poutá lidi nebo zkoumá lidi jako objekty. Vlastně to, co zjistí třeba bez ohledu na své vztahy k těm lidem, ty lidi pak třeba naprosto odvrhne nebo už ho prostě nezajímají, ale to, co zjistil, ty své výdobytky z toho dolu lidského vtělí do toho umění. A tady, když my mrtví procitneme, je jeden velký otazník nad tím. Velmi krásně poeticky udělaný. Ona je to vlastně taková báseň v próze celý. A Ivan Rajmond to velmi hezky udělal v Liberci velice čistým způsobem s takovým holým jevištěm. Bylo to úplně oproštěné od všech efektů a Markéta Thalerová tam krásně hrála hlavní ženskou postavu té Ireny. Za to byla nominována Natálii, i když ji nedostala nakonec.
0: Pro Český rozhlas hru nastudoval divadelní režisér Jan Antonín Pitínský.
2: Podívej, tamhle si naše májinka vyšla s lovcem medvědů.
3: Čem bude to dobrodružství spočívat?
4: Teď dám především ostatním přednost životu.
3: Ale jdi, opravdu, ty taky?
4: Opravdu, myslím, že teď jsem konečně procitla. Ha! To je tak božský pocit, takhle procitnou.
3: Dobrou noc, paní Majo, a mnoho štěstí.
5: Sakra člověče, nechte si to pitomí zaříkávání. Co pak nevidíte, že jdeme střílet?
3: Co pak mi přineseš zlovu, Majo?
4: Dostaneš travého ptáka, abys měl co modelovat. Jednoho ti prásknu, trefím ho do křídla.
3: Jistě, prásknout rovnou do křídla, jen tak mimochodem. To bylo vždycky tvoje, co?
4: Tak s Bohem a klidnou dobrou letní noc v horách.
3: Díky. A vám i vašemu lovu nezdar a všecko neštěstí.
5: To je ono. Takový přání se mi líbí.
2: Letní noc v horách. Ano, to by býval byl život.
6: Ty bys chtěl letní noc v horách se mnou?
2: Ano, ano, pojď.
6: Můj milovaný pane Avátce.
2: Ach, Jireno.
6: Bude to jen epizoda. Pst, neohlížeš se, Arnolde.
2: Co se děje?
6: Ta tvář kouká na mě.
2: Kde?
6: Takže se musíme rozejít. Ne, ne, ne, ty zůstaň sedět. Slyšíš? Nesmíš jít se mnou. Naschledanou. Dnes v noci, v horách.
2: A přijdeš, Ireno?
6: Ano, určitě přijdu. Čekej na mě tady.
2: Letní noc v horách. Ach, Ireno, to mohl být život a my jsme ho promárnili oba dva.
6: Všechno nenapravitelné uvidíme teprve, když...
2: Když
6: my mrtví procitneme.
2: Ano, a co pak vlastně uvidíme?
6: Uvidíme, že jsme vůbec nežili.
7: Ta hra v postavě toho sochaře je až, a mně se to právě na tom líbilo, řekl bych až trapně, situována do vnitřního problému samotného Ibsena, že to je takové završující dílo. Především mě bavilo, jak popisuje to úžasné sousočí nesmírně dramaticky, takovým expresionistickým téměř jazykem, a ta Irena se pořád ptá, no a kde jsem v tom sousočí já? A on jí to pořád nechce říct a pak jí řekne, že je tak jakoby trošičku mimo. Ona, která měla být tou hlavní sochou v tom jeho díle, tak je tak posunuta jakoby skličujícím způsobem trošku na bok, a to samozřejmě tam cítit prostě všude, no i v postavě toho šíleného medvědobíce a i ten rozpor mezi těmi dvěma ženami. Až to je trošku jakoby schematické, je do toho prostě vidět jak do průzračné vody, do toho schématu té hry. Ale to se mi právě na tom líbí, že vždycky u Ibsena, na rozdíl od Čechova, toho sarkastického vypravěče a ironika, je to prostě otřesné, ten svět Čechovových her, a mě spíše nesympatický, tak líbí se mi na Ibsenovi. A tato hra to dovršuje, že když u něho někdo přemýšlí, jako je to Rosmer, tak přemýšlí i v dramatických situacích vždycky hluboce a vždycky bezedně a vždycky s maximální účastí a poctivostí se chce dobrat té své pravdy a nevyhýbá se ani, bych řekl, tendencím třeba filozofujícím nebo tendencím náboženským. Vždycky ten Ibsen se snaží, aby ta jeho šťastná nebo nešťastná pozice v tom, jak myslí, přemýšlí a dobírá se vážnosti prostě v tomto světě, tak to je věc, která mi na Ibsenovi připadá hluboká a krásná.
0: Chtěl byste hru Když my mrtví procitneme dělat v divadle?
7: Ano, to bych chtěl velmi, hrozně mě na tom láká to, že to je v podstatě Pergin taky a Brand vlastně taky, ale z těch známějších her je to jediná hra, která probíhá v exteriéru, a úplně mě fascinuje, jak ten exteriér je čím dál výš, že jo, to začíná u hotelu, pak se jde trošičku víc k jezírku do, řekněme, výšky 2500 metrů a končí to ve výšce, řekněme, 4,5 tisíce metrů v těch masakrech přírodních a v tom celém chaosu i těch postav, i chaosu té zvychřené proudící a vychřicemi se tam dobývající přírody. No. Tak to mě strašně láká zahrát to v blízkém kontaktu těchto živlů. No. Moc by se mi to líbilo.
8: Byla jednou jedna pitomá mladá holka a ta měla tátu i mámu. Jenže žili moc a moc chudě. A pak jednou do téhle ubohosti vkročil mocný velmuž. A holku zvedl v náruči, stejně jako vy. A odjel s ní do velké, velké dálky.
9: Poslyšte, spolulovkyně moje milá.
8: No, co zase?
9: Co říkáte? Nedáme to my dva chudáci dohromady?
8: Na hromádku? Ale pane statkáři, vy že byste chtěl k lopatě?
9: No tak, na tuhle hromádku bych lopatu popad hned. Nemohli bychom to spolu zkusit? Nějak to sflikovat, abychom z toho splácali jakž tak slušnou lidskou existenci.
8: A až se ty záplaty sflikovaný roztrhají, co pak?
9: No tak co? Budem nevázaní a volní, každý za sebe.
8: Jo, vy s těma kozlýma nohama.
9: No a vy s... No nic.
8: Jistě. Tak pojďte. Jde se.
9: Moment. Kam pak, kamarádko?
8: Snad do hotelu. Kam jinam?
9: A potom?
8: Potom se spolu hezky slušně rozloučíme a poděkujeme za milou společnost.
9: Můžeme se my dva vůbec rozejít? Myslíte?
8: No tak Spoutat mě se vám nepodařilo, tolik teda vím.
9: Můžu vám nabídnout zámek?
8: Jsou v tom zámku taky umělecká díla?
9: Ne. Umělecká díla tam sice nejsou, ale...
8: No, to jsem ráda.
9: Takže půjdete se mnou. Tak daleko a tak dlouho, jak budu chtít.
8: Ale mě hlídá takový krotký dravec.
9: No, tak ostřelíme do křídla, Majo.
8: Tak pojďte. A odneste mě dolů hlubinou.
9: Však už je taky nejvyšší čas. Mlha je tady.
8: Je ta cesta dolů. Strašně nebezpečná.
9: A horská mlha je horší. Copak? Trochu se nám zatočila hlava?
8: Ano. To taky. Ale jděte se podívat, kde to sem jde.
9: Ale vždyť to je jen ten váš krotký dravec a ta jeho cizí paní.
8: Nemůžeme kolem nich nějak proklouznout, aby nás neviděli.
9: Vyloučeno. Stezka je moc úzká a jiná cesta dolů nevede.
8: Tak jo. Takže se jim postavíme tady.
9: Kamarádko, teď jste promluvila jako správný bijec medvědů.

0: Cože, Majo? Takže jsme se měli setkat ještě jednou?
1: K službám. Tak jen pojď blíž.
0: Takže ty jsi taky byla celou noc venku v horách, jako my?
1: Na lovu jsem byla, ano.
2: Vy jste vyšli nahoru tady tou stezkou?
0: Vždyť jste nás viděl, ne?
2: I tady ta dáma?
0: Ne. My s tou cizí dámou máme v úmyslu nadále už nechodit každý jinudy.
2: To nevíte, že jste vyšli smrtelně nebezpečnou cestou?
0: I tak jsme to spolu zkusili. Zpočátku vůbec nevypadala tak zle.
2: To ne. Zpočátku vůbec nic nevypadá tak zle. Jenže pak se stane, že dojdete k soutězce a nemůžete ani dopředu, ani dozadu. A to jste tedy uvíz, pane profesore. Vězíte v tom jak pod balvanem, tak to aspoň říkáme milovci.
0: To má být nějaké životní mudrování, pane statkáři?
2: Pán Bůh chráň, kde pak já a mudrovat? Poslyšte, vy nevidíte, že se na nás žene bouřka? Neslyšíte ty nárazy větru?
0: Zní to jako předehra ke dnu vzkříšení.
2: Člověče, to je vichřice z vrcholů. Podívejte, jak se mraky valí a klesají. Za chvíli nás přikrajou jak rubáš.
3: Rubáš? To já znám.
1: Tak honem, jdeme dolů.
2: Můžu pomoct jen jednomu. Schovejte se zatím tady v chatě, než vichřice přejde. Pošlu sem lidi, přijdou si pro vás, pro oba.
3: Přijdou si pro nás? Ne, ne.
2: Vemu vás násilím, když to nepůjde jinak. Tohle je totiž otázka života a smrti, abyste věděli.
1: Jak já budu jásat a zpívat, jestli odtud vyváznu se zdravou kůží?
2: Tak počkejte v chatě. Chlapi vezmou lana a přijdou pro vás.
3: Slyšel jsi to, Arnolde? Přijdou si pro mě chlapi. Spousta jich přijde sem nahoru.
4: Jen klid, Ireno.
3: A ona, ta v černém, ta přijde taky. Už mě určitě dávno postrádá. A pak mě popadne Arnolde a nasadí mě svěrací kazajku. Ano, vozí sebou v kufru. Sama jsem ji viděla.
4: Nikdo se tě nesmí ani dotknout.
3: To ne. Proti tomu mám totiž sama prostředek.
4: Ty máš nůž.
3: Vzala jsem si ho na tebe, Arnolde.
4: Na mě?
3: Když jsme včera večer seděli u Taunického jezera.
4: U Taunického?
3: Před venkovskou usedlostí.
4: Tak co? Tak co?
3: A když jsem tě slyšela, jak mrazivě a hrobově chladně říkáš, že jsem v tvém životě byla jen pouhá epizoda.
4: To jsi řekla ty, Ireno, ne já.
3: Měla jsem tenhle nůž v ruce. Chtěla jsem ti ho vrazit dozad.
4: Tak proč si to neudělala?
3: Protože jsem se zhrozila. Pochopila jsem totiž, že už jsi mrtvý.

0: Jedině tím, že budete vnímat a přijímat celou mou tvorbu jako vzájemně související a kontinuální celek, jedině tak dosáhnete mého záměru, získáte dojem z jednotlivých částí. Henrik Ibsen v předmluvě k sebraným spisům v roce 1898.
1: No, já si myslím, že když viděl, že kritika nebo literární historie bere, dejme tomu, co já vím, stavitele Solnese, jako jedinečnou věc bez souvislosti s tím, co předcházelo, takže tím on jako autor vyjádří v jedné hře jen malou část svého tvůrčího světa. A jestliže například nikoho ve staviteli Solnesovi nenapadne ho vztáhnout k noře, tak to není úplné, protože v staviteli Solnesovi ta paní Solnesová, ta Alina, která utrpěla ten životní šok, že jí zemřela dvojčátka, kdo to zavinil, je nejasné z té hry, ale Solnes si myslí, že to částečně zavinil on sám. A tato paní si v dospělém věku hrála s panenkami. Domeček pro panenky je symbolický název Nory. To téma těch panenek a lidského vztahu k těm němým bytostem je tady navázáno přes, hned se podíváme, 79 až 92, přes nějakých 13, dobře to počítám, let. Takže já se domnívám, že on tímhle tím chtěl zdůraznit vnitřní souvislosti svých her, chtěl zdůraznit, já nevím, souvislost třeba nepřítele lidu s paní z moře, které zdánlivě ty hry spolu nesouvisí tematicky, ale tím důrazem na svobodu, na lidské rozhodování a na odhodlání stát pevně, si myslím, že souvisí.
2: Přeznamenal hodně ty hry, vlastně furt se tam mluví o hypotékách, což je jakoby téma, který je dneska hodně aktuální, nebo zadluženost, nebo vlastně zkrachování. Jo. Týká se to hodně té nastupující generace, která přišla jako s rozvojem průmyslu, jo. Průmyslníci, nový svět, po té aristokracii přišli jakoby lidi, kteří najednou překonávali vzdálenosti, plavili se loděma, k jejich zaměstnání patřil hromadit majetek, s tím majetkem pracovat, biznismeni, což k tomu už není co dodat, jako co se děje u nás, že jo? Že vlastně my jsme žili v nějaký konzervě těch 40 let, tak konzerva praskla, každý druhý je podnikatel najednou. Proto ten autor je moderní díky tomu, že jakoby předznamenal ty věci.
1: On jednak ovlivnil moderní divadlo tím, že ho vlastně založil, že dbal toho postulátu dánského literárního kritika a historika Georga Brandese, který jako naprosté novum počátkem 70. let 19. století razil zcela novou revoluční zásadu, že správné umění nastoluje společenské problémy k diskusi. To nebývalo předtím. Čili on otevřel mnohem širší prostor dramatu jako žánru. To si myslím, že je jaksi velmi zásadní ovlivnění. Dále se tvrdí, že je v podstatě spolu se Strindbergem prapůvodcem celého moderního divadla. Nejenom technikou, to samozřejmě, ale i způsobem výstavby postav, výstavby charakteru. Takový zcela vnější důkaz je nejenom Jelineková, ale třeba Arthur Miller, který byl velmi ovlivněn Ibsenem. I takzvané absurdní divadlo, takový Pinter třeba, nebo Gray, navazují na to tím, že i ta nejabsurdnější hra má nějaký většinou dost napínavý příběh. A vždycky je to jaksi hluboce zakořeněno v lidské povaze, v lidských charakterech. To si myslím, že je zcela univerzální.
3: Speciálně myslím, že by měl někdo vyzkoumat, jak ovlivnil tu naši nejlepší dramatiku. Že jo? Víme, že ku příkladu Vilém Mrštík když spáchal tu nešťastnou a hrubou, bych řekl, sebevraždu v tom sklípku, tak četl Ibsena a Ibsenem byl úplně fascinovaný. Víme, že Furianti jsou ku příkladu paradoxně ovlivněni Ibsenem. Sám Stroupežnický byl překladatel, že jo, Ibsenův a tak dál, a tak dál. Tak myslím, že to, čemu se dá říct moderní drama, které můžeme třeba pojmenovat jo, nějakými tendencemi k pravdivě vyjádřenému, řekněme, rodinnému životu a že se tam prostě mluví do hloubky a tak dál a tak dál, tak to nepochybně je strujcem toho Ibsen. No. Určitě ty tendence i v Prajzové a tak jsou úplně svrchované a člověk se až děsí a strašně ho to zároveň těší, že i v těch takzvaných moravských hrách jsou jako tyhle střehy, jo, tohle jakoby existenciální myšlení té nové doby. No. A ten velmi jemný druh takového symbolizování a zmetaforičťování prostě těch věcí.
0: František Frelich je nejznámějším českým překladatelem děl Henrika Ibsena. Jaká je to práce?
1: Já si myslím, že když člověk s tím začíná, tak musí mít nějaké přesvědčení o tom, že ty předsudky, které proti němu panují, jsou jaksi neoprávněné. A čím dál, tím více se pak člověk sám utvrzuje v tom, že je tomu skutečně tak, že jsou neoprávněné. Takže musí člověk věřit hodnotu těch děl. A pak mě fascinovaly vždycky jednotlivé postavy, jako třeba Borkman je podle mě jedna z nejlepších Ibsenových her. Ten Borkman je klasický případ takzvaného nespolehlivého vypravěče. On sám o sobě říká takové ty vzletné řeči, vzletné fráze. Čemuž je možno věřit? Úplně, nebo částečně, nebo vůbec ne? A to je strašně pravdivé, protože každý z nás o sobě promítá nějaký obraz, který málo kdy je takový, jakými těmi slovy představujeme. A totéž třeba stavitel Solnes, on není starý člověk, on je padesátník, ale ta představa, jak to mládí u něj zabuší na dveře a zničí ho. Mě ty postavy vždycky fascinovaly, nebo ten příběh Elidy Vanglové, ta její volba mezi tou přitažlivostí toho cizince a toho moře a svobodou, s jakou si tedy vybere něco úplně jiného. Takže myslím, že tím člověk musí být asi hodně zaujat. A ještě bych rád zdůraznil jednu součást toho předsudku zde panujícího proti Ibsenovi, že je to autor bez humoru. To je naprostá nepravda. Je to humor tedy poněkud svébytný, zvláštní, ne vždy humor laskavý, ale je už v samé kresbě postav ten humor a je tam samozřejmě i verbální humor. Když Erhard Borkman říká, ale tatínku, já nechci pracovat, já chci žít. Tady se mají prostě lidi v tom divadle smát. Ne vždycky to režisér dokáže udělat tak, aby se smáli. Já jsem zažil jednu inscenaci tragicky scestnou, kde se tedy nesmáli vůbec, ale u Nebeského se smáli.
4: Tak co, Erharde? Jdeš se svým otcem? Když člověk jednou padne, tak se nemůže rehabilitovat tím, že za něj bude žít někdo jiný. To jsou jen prázdné sny vysněné tady pro tebe v tom pokojovém vzduchu. I kdyby si žil jako všichni svatí dohromady, tak mě to nebude nic platné.
5: Velice správně.
4: Taky by nebylo nic platné, kdybych se tady užíral samým pokáním a zkroušeností.
5: Ano, a co hodláte udělat?
4: Rehabilitovat se sám. To hodlám. Začít znovu od stola prací, neustálou prací pro to, co jsem v mládí považoval za opravdový život. Tak co, Erharte? Půjdeš se svým otcem a budeš mi pomáhat s tím novým životem?
6: Nedělej to, Erharte.
7: Ano, Erharte, udělej to, pomoct.
6: Tomu radíš ty opuštěný, umírající člověk.
7: Na mě už nezáleží.
6: Jistě, bych to toho
7: nepřipravila. Přesně to.
4: Tak co, Erharte, chceš?
5: Já nemůžu. Opravdu to nejde.
4: Co vůbec vlastně chceš?
6: Já chci žít! Svůj vlastní život chci žít!
7: Ani těch pár měsíců mi neobětuješ, Erharte.
5: Na mou duši, teto, Elo, nejde to.
7: Neuděláš to pro někoho, kdo tě má tak nesmírně rád.
5: Na mou duši, teto, Elo, nemůžu.
8: Ke své matce už taky necítíš žádné pouto.
5: Ale tebe budu mít vždycky rád, maminko, ale nemůžu žít už jenom pro tebe. To není život pro mě, tohle.
4: Tak pojď a přidej se přece ke mně, Erharte, protože život, Erharte, život je práce.
5: Ale!
6: Já nechci pracovat! Já jsem totiž mladý, rozumíte? Do téhle chvíle jsem to nevěděl, ale teď cítím, jak to mnou horce proudí! Já nechci pracovat! Já chci žít!
7: Pro co chceš žít?

Slyšeli jste ukázku z inscenace John Gabriel Borkman, kterou v hlavní roli s Petrem Čepkem režíroval v Činoherním klubu Jan Nebeský. V pátečním večeru s názvem Za všechno může Ibsen a nepravdivost přirozenosti a přesvědčivost skutečnosti hovořili František Frélich, Helena Frélichová, Hana Kofránková, Jan Antonín Pitínský, David Prachař, Karolína Stehlíková, Daniela Mrázová a Josef Balvín. Ukázky byly vybrány z následujících rozhlasových nebo divadelních inscenací. Peer Gynt, Domeček pro panenky, Přízraky, Divoká kachna, Paní z moře, Heda Gablerová a John Gabriel Borkman. Provázela vás hudba z alba Jan Garbárek Group 12 Moons. Technická spolupráce, zvukoví mistři Tomáš Kselhofer a Roman Špála. Scénář a režie Kateřina Rathouská. Pořad byl natočen v květnu roku 2006, kdy uplynulo 100 let od úmrtí Henrika Ibsena.

23. května před 120 lety zemřel zřejmě nejznámější norský dramatik Henrik Ibsen. Právě jemu byl věnován večer na téma nazvaný Za všechno může Ibsen, aneb pravdivost přirozenosti a přesvědčivost skutečnosti. Pořad, který v roce 2006 natočila Kateřina Radhouská v rozhlasových studiích. A je třeba také zmínit, že v dokumentárním pásmu jste vedle ukázek z rozhlasových či divadelních

A v radioateliéru se teď k poslechu odkryje adaptace německé rozhlasové kompozice Wildly Tender is the Music, zpěvy z mokřadů autorského dua Merzuga se zhudebnělými básněmi Emily Bronteové, Songs from the Moor, evokující bezútěšnou krásu krajiny, její yorkshireské domoviny. K poezii autoři také připojují myšlenky a zápisky současného vědce bioakustika, který zkoumá ekosystém mokřadů a skrz terénní nahrávky zviditelňuje zvukové projevy vodního hmyzu. Mnohovrstevnatá kompozice se hluboce noří do tajemství těchto fascinujících biotopů.

jasná a modrá raní nebesa. Do výšin vzpínají klenbu svou.

chladná, jasná a modrá raní nebesa. Do výšin vzpínají klenbu svou. Chladná, jasná a modrá voda jezera Verna. Zimní oblohu zrcadlí hladinou. Slunce již zapadlo, ale Venuše svítí. Tichá, stříbritá hvězda. Haworth, 30. července 1841. Mé 23.

0: Je pátek večer, 9 hodin. Sedím úplně sama v jídelně. Zametla jsem koberec a na poslední chvíli sundala prádlo. Rozpršelo se. A v korunách stromů šumí vítr. Otevřela jsem okno a poslouchám. Zní nějak takhle i moře? Mí sourozenci tu nejsou. Charlotte je v Rodenu, Branwell v Ludendenu a Anne, myslím, ve Scarboroughu. Možná i ona se právě sklání nad papírem a píše, tak jako já, zprávu, která má v lahvi odcestovat do budoucnosti. Na její obálce by v tom případě mohlo stát pro Emily Jane Bronte. Emily Jane Bronte s poznámkou otevřít, až Emily bude 27 let. Bude-li vše v pořádku.
1: Co s námi asi za 4 roky bude?
0: Venku budácí bouře. V domě je naprosté ticho. Nero sedí v kleci a zírá do tmy. Aspoň na moje narozeniny by mohl projevit špetku vděku za to, že jsem ho zachránila z jeho zničeného hnízda na blatech. Klec je samozřejmě příliš malá. Dokonce i pro drobného sokola dřemlíka. Keeper spí pod kuchyňským stolem. Asi se mu zdá, že po vrchovišti prohání zajíce. Vítr nadouvá záclony. Procitně napříč všemi mými mokřady. Západní větře, ve vší tvé hrdosti a slávě. A přivolej mě z údolí a z nížin, bych kráčel.

0: Náhlý příchod zimy. Zamrzlá krajina. Pobřežní mokřad je zasněžený. Ptačí hnízdiště dávno opuštěná.
1: Můj rok v mokřadech.

0: Chatka je uklizená. Podlaha zametená, dřevo a naštípané třísky v košíku u kamen. Dvě okna naproti sobě. Jedno s výhledem na moře, druhé do mokřadu. Stůl. Jedna židle. V rohu opřený smeták. Na dveřích zevnitř zažloutlý plakát s ptáky, kteří na ostrově hnízdí.
1: Němý ptáček, jenž sedí na kameni.
0: Drost zpěvný, vrabec, zvonek zelený, konopka obecná.
1: Vlhký mech kape ze stěny.
0: Pěnice černohlava.
1: Bezútěšné trnité stromy, zarostlé cesty.
0: Kulík písečný, ústřičník velký, liskonoh úzkozobý.
1: Miluji je, jak je miluji všechny.
0: Žebřík k mé posteli vrže. Na půdičku se nevejde nic než matrace s lampičkou. Na polici jediný svazek. Poems from the Moor od Emily Bronte. Četl jsem kdysi Na větrné hůrce. Tuším, že je to její jediný román. Ale že po ní zůstaly i básně, to jsem nevěděl. Na záložce se uvádí, že dokonce za svého života některé zveřejnila. Pod týmž mužským pseudonymem, pod kterým vyšel i román. Alice Bell. E.B. Čtu a vydávám se s ní na cestu po yorkshireských vrchovištích. Zimní bouře venku vzdouvá moře.
1: V celé té širé krajině
0: kolem
1: Nevidím ničeho.
0: A neslyším nic.
1: Kromě větru, jenž zdálek sténá nad zdravým mořem z plných plic.

0: Den osmý. Sněhová bouře. Už celé dny jsem odříznutý od okolního světa. Za okny běsní bílá noc. Denodenně vyhrabávám chatku lopatou ze závějí. Už po XT si rozkládám své audio vybavení. Brühl and Kjær typ 8101, hydrofony H2A XLR a Dolphin Ear Professional. Můj oblíbený stereomikrofon Sennheiser. Přejíždím rukou po škrábancích na rekordéru Marantz s SD kartou, stopy dávno minulých výprav. Ještě potrvá, než budu moct své hydrofony použít. V takovémhle počasí nepřipadá nahrávání zvuků v úvahu. Vařím si obzvlášť silný čaj. Přikládám polínko a čtu.
1: Haworth, 24. listopadu 1834. Dnes jsme s Anne museli loupat jablka, aby Charlotte mohla upéct tátův oblíbený koláč. Dům teď voní skořicí a nedělí, a přitom je pondělí. V kuchyni se vrší špinavé nádobí. Přesunuli jsme se s Anne do jídelny a vymýšlíme si příběhy o Gondalu, našem království z blat. Ožení se Julius Brenzaida, angorský princ s Rozínou. Ožení se Julius Brenzaida, angorský princ s Rozínou a učiní z ní královnu. Jeho srdce bije i pro Geraldinu Sidonii, která čeká dítě. Jeho dítě. Bude to dcera a opravdová královna. Ještě jsme si nevyčistili zuby, neustlali postele a vlastně bychom se měli učit francouzštinu a cvičit stupnice. Dnes je na řadě G-dur. G jako Gondal. Na stupnice nemám náladu. Chci ven na blata, rozběhnout se a křičet hlasitě do větru.

0: Dnes večer venku zavládlo ticho. V krajině za oknem mé chatky se už přes 10 000 let tvoří rašelina. V tomto prostředí, které není ani voda, ani souš, se nerozkládají odumřelé rostliny. Díky tomu vrstva rašeliny každoročně o milimetr narůstá. Tady je silná 10 metrů. Čaj se mi přelouhoval a z hrnku se kouří. Zavírám dveře. Na stole mám otevřené Poems from the Moor. Od času, kdy Emily psala své básně na yorkshireských vrchovištích, přibylo na tomto ostrově 200 mm rašeliny. Vidím ji před očima, jak sedí u stolu při otevřeném okně a píše. Její vesnice uprostřed mokřadů, svícemi ozářené ticho fary.
1: Stíny nad stíny se šinou a plují. Jasné záblesky temným chmurám vzdorují. Tak rychle přišly a stejně brzy mizí.
0: Měsíc, který mi teď svítí do chatky, je tentýž, na jaký se dívala Emily, když po nocích psala. Z pohledu rašeliniště od těch dob uplynulo přesně 20 cm. Den 11. Přestalo sněžit. Konečně. Snažím se proházet si cestu závějemi k vodě. Zmrzlé rašeliniště při každém kroku křupe. Orobinec, pocuchaný sněhem a bouří, je celý zohýbaný. Nerozeznávám, kde končí pobřežní mokřad a začíná zamrzlé moře. Kořím se do vody, stojím polítka v baltu a držím mikrofon na udici ve vlnách. Patnáct metrů od pobřeží moře zmrzlé na šedivou ledovou tříšť.
1: Chladně, sklíčeně, ponuře, zmizel večer z břehu moře. Vítr tlel na oblačném nebi, vzdychal, truchlil již na věky.
0: V chatce se sníh na vlasech větrné ochrany mikrofonu mění v lesklé stříbřité perličky. Mám promrzlé prsty u nohou. Nedokážu jimi pohnout a málem se mi nepodaří vyzout nohy z brodících holin. Než se rozhoří oheň, snažím se ohřát chodidla o horký hrnek s čajem.

I'm not going to be able to do that.

0: Otevírám okno a otírám pil z naší kožené pohovky. Slunce vrhá roztančené stíny na vybledlé proužky tapet. V koutech se ještě drží vlhký zimní chlad. Už brzy však přijde slunce. Léto. Musím ven. Proběhnout se po blatech. Ucítit ve tváři vítr. Mlhu. Možná sebou vezmu kýpra. Sešila jsem si z tátových dopisních papírů maličký zápisníček, který se mi vejde do kapsy šatů. Jako kdysi ty knížky, které jsme psali pro cínové vojáčky, když jsme byli ještě malé. Vzhůru na blata. Vzhůru do gondalu.
1: Ještě pořád čekám na návrat prvních ptáků. Rákosník ostřicový už tady nespívá. Poslední exemplář byl na ostrově pozorován před 5 lety. Osamělý sameček, jeho štokání tenkrát už žádná samička neslyšela.
0: Vlhko prodlévá na dlouhé zelené trávě, husté jako raní slzy.
1: Kdy se asi vrátí vlaštovky?
0: V dálce mokřad s chladnými tmavými údolími. Poblíž mírných kopců s vysokou trávou, do kterých vítr kouzlí vlnité linky.

0: den z tý osmý.
1: Se sedmidenním zpožděním konečně dorazila loď se zásobami z pevniny. Vynosil jsem na souš bedny s konzervami, těstovinami a ovesnými sušenkami. Půlkilový balíček Asámu. Jednu jedinou obálku s mojí adresou. Dlouho stojím u kotviště a dívám se za lodí. Tmavá skvrnka v pohyblivé, světlé šedi moře. Bod, který se zmenšuje a nakonec se ztrácí v mlze. Na zpáteční cestě k chatce roztrhnu obálku. Aktuální atlas mokřadů od Greifswaldského centra pro mokřady. Otevřu si plechovku broskví a dám se do čtení. Seznam mokřadů ohrožených zánikem. Aljaška, Kanada, Skandinávie, Evropské Rusko a Sibiř. Patagonie, Ohňová země, Jihoafrická republika a Tasmánie. Pás tropických mokřadů, Karibské pobřeží, téměř samá rašeliniště, stejně jako v Nikaraguji a Kostarice. Konžská pánev v Africe, mokřady na západě amazonské nížiny podél afrických břehů a v jeho východní Asii. Horská rašeliniště v Alpách a samozřejmě Yorkshireská vrchoviště. Emilina Blata.
2: V celé širé krajině kolem nevidím světla a neslyším zvuku. Viděla jsem purpurový zvon řesu, pozorovala mnoho kamenů bouřkou obroušených. O, jakou hudbu slyšela jsem se dmout, jak divoké tóny probouzí mou osamělou chůzi. Procitni napříč všemi mými mokřinami, západní větře, ve vší tvé hrdosti a slávě, a přivolej mě z údolí a z nížin, kdych kráčela v bouřlivé trávě.

Dívám se na rašeliniště za oknem. Jako každý mokřad na světě je i ten můj jedinečný. V tomhle biotopu souvisí všechno se vším. Dřív jsem znával rašeliniště hlavně jako pochmurná místa, kde zločinci za rozbřesku nechávají mizet mrtvoly. Ticho mokřadů mě odjakživa fascinovalo. I to, že se jedná o místa, kterým se lidé vyhýbají. Přitom se zároveň dlouho snažili mokřiny zúrodňovat, dokonce i na tomhle odlehlém ostrově. Byli hrdí na to, že vytlačili mokřad tak daleko, aby na pozemcích mohli pěstovat brambory. Nebo chovat krávy. Nevěděli, že jsou rašeliniště obrovitá úložiště uhlíku a pojmou jej asi dvakrát víc než veškerá lesní biomasa na zemi dohromady. Že dokážou zadržovat vodu, když moc prší, a poskytovat ji, pokud zavládne sucho. Rozhlížím se. Z rašeliniště vyzařuje chladný klid. Při pomyšlení na to, že dnes už je tenhle mokřad chráněný, cítím úlevu. Ačkoliv lidé v současné době celosvětově likvidují 500 000 hektarů rašelinišť ročně.

0: 30. července 1845.
1: Léto.
0: Mé 27. narozeniny. Je zima. Prudký vítr od Vřesoviště, který přináší déšť. Četla jsem si dnes ráno v deníku, co jsem si zapsala před 4 lety. Mého dřemlíka Nera, který tehdy mlčky seděl ve své kleci, táta jednoho červnového dne před 2 lety vypustil. Odletěl s divokým výkřikem směrem k mechovitým horám. Nikdy se neučil lovit. Určitě už je po smrti. Dostali jsme novou kočku jménem Tygr a i ta mezi tím zahynula. En má nového psa. Dala mu jméno Flosy. Přemýšlím, co nás čeká. Kde asi budeme za 3 roky?

Svět měsíce. Letního měsíce svět. Tak jemný a klidný a pěkný. Obřadná hodina půlnoci. Klid. Vdechuje sladké myšlenky do všech míst. Ale ponejvíce tam, kde stromy rozpínají svěží své větve do výšin či krčí se k zemi a propůjčují úkryt před nebem ve skrýši. A tam v těch divokých loupích rozkládá se obraz nádherný. Zelená tráva i květy zvlhlé rosou jarní se jemně vlní kolem ní.

0: při jedné výpravě přes slanisko míjím zříceninu statku, kde hnízdí vlaštovky. Statek je opuštěný od 50. let. Když tehdy bouře zničila hráz, padlo rozhodnutí přenechat tento pobřežní mokřad opět přírodě. Provedl jsem nový vrt a zjistil, že vrstva rašeliny opět narůstá.
1: Klidné letní ráno, teplé a jasné. Mladé květy tak čerstvé a tráva tak zelená.
0: Prohlížím si vrták. Pozůstatky části rostlin, semen a pilů. Je to jazyk rašelinišť, dá se v něm číst. Zbytky rostlin zakonzervované v rašelině vyprávějí o minulosti. Výbuch sopky, ke kterému došlo před tisíciletími, tvoří jemnou vrstvičku popela ve skoro 10-metrové hloubce. Rašeliniště. Palimpsest všech uplynulých epoch. Rašelinové hieroglyfy v chladné, čiré, bažinaté půdě.
1: A v závoji zářného světla zvlněná krajina nízkých kopců tušená. Svět Gondalu a Angory rozkvétá ve stále nových příbězích. Julius Brenzejda je mrtev. I řada dalších padla za oběť občanské válce. Pevně jsme si s N předsevzali, že dobrodružství Brenzejdy, Rosiny, Geraldiny Sidonie a její dcery šlechetné AGA Augusty Geraldiny Almedy budeme vyprávět a zapisovat pořád dál, dokud nás to bude těšit. A to potrvá ještě dlouho. Ať si o tom Charlotte s Brenvelem myslí cokoliv. Měli bychom s N očesat rybíz a já ještě musím vyžehlit. V domácnosti zbývá spousta práce. Chceme tento deníkový záznam otevřít o mých 30. narozeninách. Neboli 30. července 1848.
0: Rákosí se vlní ve větru. Vyplašil jsem dvě divoké kachny. S kejháním se vznesly. Za těch několik desetiletí, kdy sedláci vysušovali zdejší mokřiny, aby je využívali jako pastviny a pole, tady každoročně ubýval centimetr rašeliny. Vysušené rašeliniště mizí a s ním i jedinečný krajinný archiv. Zkrátka se vypařuje. Uhlík uložený v rašelině přes 10 000 let reaguje se vzduchem a ve formě CO2 stoupá do atmosféry. 40 tun ročně na hektar. Tomu by odpovídalo, kdybych autem čtyřikrát objel rovník. Každý rok.
1: A tam v těch divokých hloubích rozkládá se obraz nádherný. Zelená tráva i květy zvlhlé rosou jarní. Se jemně vlní kolem ní.
0: Den 256. Komáři. Mokřad vyzařuje příjemný chlad. Cestou k hydrofonům se opakovaně bořím až po lítka. Snažím se jako oporu využívat spleť orobincových kořínků. Díky podvodním mikrofonům je doopravdy slyším. Splešťule blátivá, znakoplavka obecná, různé druhy klešťankovitých, klešťanka velká, zástupci rodů Sigara, Hesperocorixa a Calicorixa, potápník rýhovaný, potápník vroubený a vírníci. Většinou jsou to vodomilovití a klešťanky, kteří o sebe třou části těla a tím vydávají zvuky. Říká se tomu stridulace. Rašeliniště se v létě mění v rezonanční prostor, který rytmicky rozvibrovávají miliony a miliony drobounkých bezobratlých.

I'm gonna go.

0: podzim.
1: Padejte, listy, padejte. Mřete květy ven. Prodlužte noc a zkraťte den. Každý list ke mně promlouvá blažeností, třepotajíc se z korun podzimních. Budu se usmívat, až věnce sněhu budou kvést tam, kde by růže měly žít. Zpívat budu, až zkáza noci uvede ještě ponurejší den.
0: Den 286. Jsem skoro v jednom kuse venku, abych nahrával. A naslouchám zvukům, které v tomto biotopu zní už 10 000 let. Stojím ve zdejší prehistorické krajině se sluchátky na uších. Jsem součástí dýchajícího, chvějícího se ekosystému, který mě obklopuje svými tóny.
1: Ptám se sama sebe, co nás čeká v budoucnosti. Jaké to bude za 4 roky? Jak to s námi půjde dál? Padejte, listy, padejte.

0: Den 365. Den poslední.
1: Můj rok na rašeliništi končí. Ptáci vyrazili na jih. Zbývá tu už jen poštolka. Polavka popelavá a radci stříbřití. Ti zůstanou. Od zimy do podzimu jsem naslouchal mohutným nádechům a výdechům, které obklopují ostrov a jeho mokřady. Ptákům, kteří přilétají, hnízdí a zase odlétají. Vzestupu a zániku vodního hmyzu v hlubinách rašeliniště.
2: Ptám se sama sebe, jak se nám asi povede, co nás čeká v roce 1874. Tehdy mi bude 54 let. Doufám, že všechno bude v pořádku.
1: Emily Bronte zemřela na Hevortské faře v pouhých 30 letech na tuberkulózu. Provázela mě v mokřadu celý rok. Stala se pro mě součástí této krajiny. Vracím básně na poličku. Naposledy zametám podlahu. Štípu dříví, chystám třísky a stavím koš ke kamnům. Pečlivě za sebou zavírám dveře. Ukládám klíč pod kámen u vchodu. Poslední ohlédnutí na rašeliniště. Slunce stojí nízko. Orobinec zlatě září na pozadí temné mraky. Ve vzduchu je cítit sníh. Scházím dolů ke kotvišti. V dálce vidím, jak se z opadu vynořuje loď.

0: Slyšeli jste adaptaci německé rozhlasové kompozice Widely Tender is Thai Music, Lieder aus dem Moor, kterou vytvořilo duo Merzouga s využitím jejich terénních nahrávek z nejrůznějších mokřadů a vřesovišť a také bioakustických nahrávek vodního hmyzu z irské přírodní rezervace Pollardstown Fen od Toma Lorence a s laskavým svolením labelu Green Recorder. Učinkovali Magdalena Straková a Tomáš Procházka. Zpěv Filipa Gojo. Zvuk a technická příprava Christoph Riesenberg, Christoph Schumacher a Jens Müller. Kompozice a režie duo Merzouga. Janko Hanuševský a Eva Pöplein. Dramaturgie Sabine Küchler. Překlad z německého originálu Marie Voslářová. Překlad básní Emily Bronté Jan Mikiska. Režie českého znění Ladislav Železný. Adaptaci kompozice Widely Tender is Thy Music, Lieder aus dem Moor z produkce stanice Deutschlandfunk z roku 2024 připravila pro projekt Radioakustika tvůrčí skupina Hudba v Českém rozhlase v roce 2026.
1: Skončil radioateliér, ve kterém jsme uvedli premiéru adaptace německé rozhlasové kompozice Wildly Tender is the Music, zpěvy z mokřadů. Tuto a jiné skladby si můžete kdykoliv poslechnout znovu, a to na portále můjrozhlas.cz/radioakustika. A za týden, tedy ve středu 3. června, se v radioateliéru vrátíme téměř o rok zpět a poslechneme si záznam koncertu z festivalu Day of Sound 2025, který pravidelně na začátku léta pořádá Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Těšit se můžete na záznam vystoupení kanadského skladatele Nicolase Berniera s názvem Visions, Colors a zvukovou procházku expozicí Galerie GASK od Eli Moretyho.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Četba s hvězdičkou.
1: Dnes naposledy se, milí posluchači, zaposloucháme do autobiografického textu Beatrice Landovské Když máma spala. Vzpomínky, které jsou nahlíženy s humorem a ironií a popisují komunistickou represi 70. let, jsou nejen hodnotným historickým pramenem, ale i sugestivním vyprávěním. Konec konců, když je vám 15 a váš život formuje nastupující normalizace, je o čem vyprávět. Obzvlášť pokud jste dcerou známého herce chartisty. Pro rozhlas připravila Petra Hinčíková, za účinkování Anity Krauzové si můžete poslechnout i 15., tedy závěrečnou epizodu, kterou režijně zaštítil, jako všechny předchozí, Jakub Doubrava. A ještě jedno důležité upozornění. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje pořad řadu expresivních výrazů.

veškerý, už takhle svátky podvázaný provoz byl zcela ochromen. Když k tomu připočteme nadměrné užívání alkoholu běžné v těchto dnech, dá se mluvit o kalamitě. 3. ledna jsme sice krkolomně nastoupili do škol, ale sotva jsme si stihli povyprávět, co koho potkalo, už 5. ledna byly vyhlášeny uhelné prázdniny. Oblíbený trik komunistického režimu, kterým řešil kritickou energetickou situaci, když se ochladilo. Zavřely se školy a některé další zbytečné instituce, aby se tolik neprotopilo. Žáci a studenti to milovali. Puzena silným vnitřním neklidem před další vlnou neodvratných změn, jejž jsem zahalila do neopětované lásky ke všeobecně obdivovanému Davidu Němcovi, jsem se v nastalém volnu a také v touze spatřit nádherného Davida osobně v jeho domácím kontextu stejně krásných bratří a sester odhodlala k hrdinskému činu. Napasovala jsem se na návštěvu do Věčný Ječný, neboli do Ječka. Připojila jsem se k jednomu troubovi, který má je za to, že ho všude rádi uvítají, zazvonil i se mnou v pátek v podvečer u dveří tohoto vyhlasného bytu. Krásný David doma samozřejmě nebyl, ale i tak jsme byli pozváni ke stolu a unavovali jsme svou přítomností několik domácích i hostů. Seděla jsem jako uhranutá, v té době už poučeně oblečená ve vytahaném svetru a ošoupaných manžestrákách, nemohouc se dost nadýchat ovzduší tohoto podivuhodného bytu, který sice fungoval teprve 10 let, ale už se stihl stát legendou. Vždycky se sem dalo z ulice zajít a od začátku charty byl byt Věčné disentem všeobecně respektován jako centrální místo setkání v Praze. Všichni jeho obyvatelé se ocitli ve vleku této jeho výjimečné funkce. Děti tu vyrůstaly pod vlivem mnoha věmů a za působení osobností, o nichž jejich vrstevníci neměli ani páru.

Prý tady nikdy nenastala situace, že by nikdo nebyl doma. Obdivovaný David jednou o mnoho let později vzpomínal, že si pamatuje jen na jednu chvíli, kdy byl dopoledne při chřipce doma chvíli sám, možná dokonce celou hodinu. Jinak se tu v 70. a 80. letech netrhly dveře. Po večerech se tady konaly přednášky z filozofie, politologie, literatury, historie a psychologie. Diskutovala se témata, která náš reálný socialismus ke svému fungování nepotřeboval, na což byl dokonce i hrdý, a ve všech vlnách ideového přituhnutí je vytlačoval z akademické půdy do soukromí bytů, takže právě i sem. Nezřídka se stávalo, že se tu u jednoho stolu sešlo i několik skvělých duchů, které by v organizovaném univerzitním prostředí byla pěkná fuška nahnat v jednu chvíli na jedno místo, a ještě by to nikdo ani nezaplatil. Kdokoliv do bytu přišel zvenku, okamžitě vycítil, že je ve zvláštním prostředí. Většinu příchozích upoutal neobvyklý druh nepořádku, který v 70. a 80. letech postupně vznikal v bytech, kde se pohrdalo konzumními výdobytky a kde existoval jistý druh hrdé askeze, založené na pocitu morální převahy nad všeobecně uctívanými hodnotami. V zádveří, které nebylo malé, se povalovaly desítky bot, protože věčné se zouvalo. Služebnictvo se v tomto bytě palácového typu, 200 čtverečních metrů velkém, samozřejmě nevyskytovalo. Použitelný záchod byl z původních dvou jen jeden, a to ve velké koupelně, která byla jinak plná hadrů a fotografického náčiní. Časem jsem i já, jako každý návštěvník zdejších lidnatých večírků, bez ohledu na svůj stud, musela přistoupit na podivuhodný zvyk, že při večírcích, kde bylo plno lidí, se chodilo na WC na směny, a to tak, že šly nejdříve dámy, šlo jich 5 či 7, a čůrali a přitom se vybavovali, a hned následovala várka pánů, protože jinak by se byt plný lidí na záchodě nevystřídal. Takže se i tato nejobyčejnější fyziologická funkce realizovala za úplně jiných okolností, než na jaké byl člověk běžně přivyklý. Důvěrnost sdílení nejen podobných duchovních potřeb, ale i jakási vynucená fyzická sounáležitost vytvářely zážitky, které se jinde nazbírat nedaly. Společenství bylo propleteno a zašmodrcháno nezvyklým množstvím důvěrných vztahů, které na mě ale přesto nikdy nepůsobily vulgárně. Bylo to zkrátka prostředí inspirativní a přitažlivé. Existují na to stovky, možná i tisíce svědků, kteří prošli věčnou ječnou. Samozřejmě ti,

kdo tam nějakou dobu žili, a teď mám na mysli dlouhodobě žili, mají s celou situací v bytě zážitky možná méně idylické. Vládcem a pánem celého prostoru byla matka rodu, která tam přijímala a tolerovala téměř všechny návštěvníky a obyvatele a byla opravdovou tichou vládkyní všeho, co se tam dělo. Dana Němcová. Už při své první návštěvě 5. ledna 1979 jsem si všimla jejího zvláštního inertního pohledu, jejž směřovala někam za člověka. Pohledu s jakýmsi podivuhodně obšťastněným smutkem. Když jsem její pohled zachytila, jako by říkala: to koukáš, co? Jde to i takhle. A já jsem si mohla oči vykoukat, abych zjistila, co je tady jinak. Kam mi paměť sahá, nikdy tady nežila jenom rodina Němcových, ten devítihlavý základ. Vždycky zde pobývalo trvalých obyvatel o dost víc. Děti fungovaly jako tlupa, zvlášť poté, co se většina stálých dospělých obyvatel bytu octla ve vězení. Myslím, že pak tady po vzoru matky vládly nejstarší dcery, jako se to dělo v královských rodinách za válek. Jiné zákony, než bylo v našich poměrech obecně zvykem, ale ne neznámé. Jakési archetypální struktury hluboké pospolitosti na hony vzdálené vyhublé rodině s jedním rodičem v 35-metrovém bytě na sídlišti, odkud se ráno hromadnými dopravními prostředky vyjíždí za otrockou poslušností. Společenství, jako bylo věčné, se mnohem hůř ovládá a kontroluje. A to i přesto, že tady byla ve stropě nainstalovaná odposlouchávací zařízení s centrálou na půdě. A přestože poblíž domu stála nejméně dvě auta, jedno v Samovské ulici a druhé na Karláku, která se rozjela skoro za každým, kdo byt zrovna opustil. Přesto byla Ječná ostrov svobody pro ty, kdo sem přicházeli zvenku.

O svém prvním průniku do Ječné jsem se záhy doslechla jako o trapné příhodě. Můj tehdejší průvodce na sebe se svými snahami rozproudit věčné zábavu upoutal udivenou pozornost přítomných, takže se princ David později vyjádřil, že jsem u nich byla s nějakým blbem. Sebevědomí mi tato příhoda samozřejmě nepřidala, ale žádné začátky nikdy nejsou lehké. A chodit v dobách vrcholícího života v Dizentu po velkých bytech bylo svého druhu umění a ne každý je ovládal. Já jsem se pak ze svých trapných pocitů sama před sebou vylhávala tím, že je lepší někam s blbcem přijít, než být sama za blba označena. Možná mě tehdy omlouvala moje dosavadní nevinnost, ale snad i můj původ. Bylo však jasné, že to takhle dál dělat nemohu. Že totiž budu muset jít světem sama za sebe, bez ohledu na své průvodce i bez ohledu na svůj původ. Netušila jsem tehdy, že tyran, který mě vždycky spolehlivě vhání do nejtrapnějších možných situací, není průvodce, který zvoní na zavřené dveře, ani můj otec, jehož jméno běží vždycky spolehlivě několik set metrů přede mnou, ale tyran, který sídlí uprostřed mojí existence, ať už v těle nebo v duši, a je vždy po ruce a nikdy nezaspí svou příležitost. A tak jsem před vstupem do plynoucích vod historie, předtím, než táta odjel navždy a máma šla spát, vstoupila na okamžik do věčnosti, do věčné Ječné, na místo, které opravdu přetrvalo věčnost v tehdejších zlomových událostech nejen mého života. Do svého deníku jsem si začátkem ledna 1979 zapsala. 2.1.1979, úterý. Děsím se tátova odjezdu. Cítím ten den jako předěl v mém životě. Takový předěl, který si uvědomím mnohem později. Ne, že by to hned nějak přímo ovlivnilo můj život, ale bude to něco jako rok 456, formální rozpad Římského impéria. Do posledního prosince jsem byla klidná, dalo se říct, na přes rok. Ale teď, kdy je to tady a já pravděpodobně naposledy uvidím tátu, mě to nějak štve. Mám pořád pocit, že je to něčí vina. Nemělo to tak bolet, ale bolelo. Loučili jsme se s tátou na výpadovce za právě nově dostavěným Gotwaldovým dnes Nuselským mostem 11. ledna 1979. Navždy. Jeho malé auto Fiat 127, kterým odjížděl do emigrace, se krčilo vedle závěje u chodníku a na zadním sedadle byly na výšku postavené dva zbalené kufry. Nic víc v autě nebylo. Kromě mne, Andreji a tety Heleny byla přítomná ještě babička Jarmila, která se návratu syna do vlasti už nedožila. A pak 2,5letý Jakub, tátův nový syn. Byl tehdy pošmourný lednový čtvrtek, slunce nevykouklo už několikátý den, běžely uhelné prázdniny a už pár dní byl podvázaný veškerý společenský život. Nejenže byla pozastavena školní docházka, ale i televize vysílala večer jen pár hodin na prvním programu, kina neběžela a divadla jen omezeně. Přijeli jsme s Andrejou k tetě Heleně na Pankrác už večer předtím z Vokovic, kde jsme strávili 3 dny, protože máma byla v Moskvě dělat výstavu o loutkách. Albertovi nás na rozlučku s tátou mahlmani nepustili, protože o ničem nevěděli a hlavně tomu nepřikládali význam. Kdybych tam celý večer nebrečela a nedostala hysterický záchvat, kdo ví, jak by to dopadlo. U Heleny už byla babička Landovská a bylo na snadě, že se s tetou stihli v malém bytě několikrát pohádat. Obě nervózní, ale jedna před druhou to nechtěli dát najevo. Všechny silné city se u nás v rodině vždycky utajovaly. Nakonec dorazil ráno před odjezdem táta s malým, tehdy ještě úplně bezelstným Jakoubkem. Ten pak seděl na koberci a hrál si s těžkým skleněným popelníkem z litého skla, jakých měla Helena plný byt. Andrea si četla nějaký časopis, co tam ležel, a babička s tátou se v koupelno-kuchyňce dohadovali o koprovce, jestli má babička ohřát nebo ne. Babička byla strašně protivná. Dokonce i na nás.

Já jsem chodila po malém bytečku a vzdychala. Byla to nekonečně těžká chvíle. V jeden okamžik řekl táta docela potichu. Tak já pojedu. Cítila jsem, jak mi stuhly všechny svaly v těle. Beze slova, jako by ve filmu vypadl zvuk, jsme se s tátou začali loučit. Babička se náhle rázně otočila a zašla do kuchyňky, jako by tam měla něco důležitého na práci, a začala mlátit nádobím. Pak jsme se jedna po druhé oblékli do kabátů a aniž bychom si je zapnuli a vzali si čepice, vyšli jsme do mrazivého dopoledne. Ulicí u sovětské školy, kde Helena bydlela, jsme se došourali pár metrů po zmrzlém chodníku až k čtyřproudovce, kde stálo tátovo malé auto. Táta rozpačitě obešel autíčko, podíval se na svoji mámu, naši babičku, která měla dotčený výraz a povytažený horní red, a přitom se dívala ze strany do země, aby se nerozbrečela. Za ruku držela Jakuba, který se vyjeveně díval na celou situaci, jako by z toho všeho snad měl rozum. Nekopej do toho sněhu, Jakoubku, ať si zbytečně neodřeš botičky, řekla pak babička. Ale Jakoubek do sněhu nekopal, jen sklopil hlavu a šoupal nožičkou jako koník, který už by rád popoběhl jinam. Kousek dál z té nesnesitelné situace. Připadala jsem si ve svém velkém hnědém kabátě, jak jsem tam stála na špinavém sněhu, schrabaném u okraje chodníku, ve svých 16 letech jako cizinec ve vlastním životě. Přestože jsme se loučili už několikrát uvnitř bytu, ještě nás táta naposled všechny obešel a objal, a když se sklánil nad Jakubem, řekl: Tak, Jakoubku, pac a pusu a buď hodnej. Na což mu dítě bezelstně opáčilo: A kdy se vrátíš, táto? Táta se přísně podíval na mě i na Andreu a pronesl: Mějte ho rádi, je to přece jenom váš brácha. Já vím, špitla jsem. My ho máme rádi, divila se Andrea. Už jeď, Pavle, a dej vědět, až dojedeš. Snad budeš moct večer od někud zavolat, ne? Od toho kohouta? Ujišťovala se už po několikáté babička a pak nečekaně vyštěkla: Takovýhle počasí, že by psa nevyhnal. A ty jedeš, doví kam. Tohodle se člověk ještě v stáří dožije. Táta pootevřel dveře u řidiče, pak ho něco zarazilo, odhrnul si zelenou vojenskou bundu a odepnul od pasu karabinu s velkým svazkem klíčů. Potěžkal je, podíval se po nás všech a pak mi je podal. Na. Vzala jsem je věcně do ruky, byly to klíče od všech jeho bytů, od všech rodin. Mám ti je u sebe schovat? Zeptala jsem se rádoby naivně. A už v tu chvíli mi stěžkli v ruce, jako by vážili tunu. Táta neznatelně přikývl, nastoupil do auta. Hrčivý motor chytl hned na potřetí, navzdory tomu, že bylo hodně pod nulou. A táta s malým autíčkem pomalu vymanévroval ze závěje na úplně pustou a jenom částečně projetou výpadovku. V té době po Praze nebyly žádné ukazatele a směrovky do světa za železnou oponu. A to nejspíš proto, že je málo kdo potřeboval. Ale za nově vystavěným Gotwaldovým mostem, chloubou socialistické výstavby a v podstatě tankodromem do centra města byla, kdo ví proč, nad oběma jízdními pruhy obrovská modrá cedule. Vín. Jakoby jsem někdo zavěsil jen pro tuto situaci. Pro tuhle chvíli. Kdo by asi odtud jezdil v lednu 1979 do Vídně?

Pod touto velkou cedulí projelo tátovo malé autíčko a začalo se vzdalovat a zmenšovat, jako na nějakém trenažéru. A zmenšovalo se a zmenšovalo, až z něj zůstala malá hračka a ta se v dálce ztratila. To, že táta asi ve skutečnosti odjet ze své vlasti nechtěl, mohlo nás, jeho dcery, ovlivnit na nějaké úrovni natolik, že jsme se v rodné zemi drželi jako klíšťata. Emigrace? Nikdy. Tu část svojí osobnosti, která za žádnou cenu nechtěla emigrovat, nám tady otec zanechal a my jsme mu o ni celá léta nevědomky pečovali. Dědeček Jaroslav Landovský půl roku po tátově odjezdu zemřel a já si myslím, že to byl právě on, kdo tátu povzbudil, ať vezme nohy na ramena, když se začal bát o život. Možná se dědovi vybavila situace z roku 1919, kdy mu bylo necelých 20 a chtěli ho v Moskvě na ulici zastřelit. Nikdo přesně nevíme, co se opravdu přihodilo a jestli tehdy jako mladík nebyl svědkem toho, že mu před očima zabili kamaráda anebo dokonce jeho dívku, jejíž fotografie jsem si v Pardubicích v dětství prohlížela. Mohl to být člověk, který pak dědečkovi celý život chyběl. Co si dědu pamatuju, seděl na gauči v pardubickém hlavním pokoji a díval se na prázdné místo mezi oknem a dveřmi na balkon. Snad to byl právě děda, kdo tátovi řekl: jestli se, Pavle, bojíš o život, tak na nic nečekej a jeď. I když právě dědeček věděl nejlépe, že táta bude v emigraci sice zachráněn, ale ocitne se daleko od všeho, co dává jeho životu smysl. Bylo pro mě překvapením, když jsem se po 11 letech poprvé dostala přes hranice, poté, co mě v říjnu 1989 konečně pustili za tátou na návštěvu. A šokovalo mě, že on tam normálně žije, že má kuchyň, balkón a večer se dívá na zprávy.

táta odjel a nechal mi tu své jméno a jakési prokletí. Bylo to prokletí, anebo to byl dar? Dar vstupenky mezi spisovatele, básníky, filozofy, hudebníky, malíře, mezi rebely proti průměrnosti a proti rezignaci, do společenství dnes známé pod šifrou dissent a pražský underground, ale také mezi literární a uměleckou mládež, která se zabydlovala ve speciálním světě svých rodičů na okraji společnosti. K této disidentské mládeži se pak postupně přidávali mladí lidé, kteří se navzdory svým přizpůsobeným a znormalizovaným rodičům postavili společenským poměrům na odpor.

Po otcově odjezdu, jako bych skamenila. Stuhla jsem a zůstal ve mně pocit, že otec zemřel. Zároveň jsem však vnímala, že se lidem v mém okolí tátovým odjezdem do zahraničí ulevilo. Začalo se o celé situaci důsledně mlčet, jako by opravdu odešel úplně, jako by prošel nejzazší bránou do jiného světa. Ano, jako by doopravdy zemřel. Otec překročil státní hranice a zmizel někde, kam nikdo z nás nedohlédl, kam se nikdo z nás nemohl dostat, pokud neudělal velké a zdálo se nezvratné rozhodnutí. Po jeho odjezdu hned v lednu 1979 nabrali události spád. V mém životě se rozjelo tolik věcí, jako by v jednu minutu vyrazilo z nádraží několik vlaků najednou. Dokud byl táta ještě tady, držel se sled změn v jakémsi podvázaném stavu. Věděli jsme, že se konal soudní proces, při němž byli odsouzeni jeho kamarádi. Pochopili jsme, že před procesem proběhlo zatýkání, o kterém jsme se doslechli ze Svobodné Evropy, i když se odehrálo kousek od nás, a chápali jsme, že mezi preventivně zatčenými byl i otec. Doneslo se nám, že proběhly bytové prohlídky, nejedna celonoční, a že profesoru Kosíkovi při nich zabavili skoro hotový rukopis a k tomu jeho psací stroj. Slyšeli jsme, že nám tak nějak podivně chrastí v telefonu, a dozvěděli jsme se, že Václav H. našel ve stropu kuchyně malou krabičku s odposlouchávacím zařízením. A taky jsme viděli, že pod našimi okny u chodníku občas celou noc stojí auto a v něm sedí dva muži, kteří v 6 ráno vypadají, jako by je někdo přibyl k sedadlům. Všechno se ale dělo venku, pod okny, v telefonu, v rádiu, anebo nám to táta svým rádoby šeptem vypravoval. Jednalo se o nepolapitelný druhý svět, který prostupoval tím reálným a přistarával se o to, aby se nás konečky jeho jedovatých a všudy přítomných chapadel jednou za čas dotkly. Zřídkavost tohoto doteku měla za následek naději, že ten druhý svět chce být z nějakého důvodu málo spatřen a že když se budeme držet při zdi, tak nás možná ušetří. Jen občas mu oči pekelně zasvítí jako lochneské příšeře a vypustí výstražný dým z mordy. Ale možná nás neschlamstne.

S humorem a ironií jsme se ohlíželi za komunistickou represí 70. let v Československu. Z textu Beatrice Landovské, když máma spala. 15-letá dívka, její perspektiva a pohled na život, formovaný nastupující normalizací a prominentním v úvozovkách postavením otce známého herce chartisty. Pro rozhlas text připravila Petra Hinčíková, v režii Jakuba Doubravy účinkovala Anita Krausová. To byla 15. a tedy i závěrečná epizoda textu Beatrice Landovské, který také můžete ještě chvíli poslouchat na webu Vltavy. Zítra v týž čas, tedy po 23. hodině, už nás čeká četba nová z pera slavného amerického spisovatele Johna Irvinga, Svět podle Garpa.

0: S vynikajícím mladým americkým kytaristou a jeho Blues for Davis Alexander, tedy Blues pro Davis Alexandra, už vyhlížíme půlnoc a tu poslední necelou půl hodinu do půlnoci vyplníme pravidelnými vltavskými memoáry.
1: Osudy.
0: Už po třetí se, milí posluchači, budeme moci zaposlouchat do pětidílného rozhlasového vzpomínání italianistky, překladatelky, znalkyně italských operních libret a dlouholeté pedagožky Marie Kronbergerové. Pro premiérové vysílání na Vltavě je připravil Vojtěch Babka. Poslouchejte i nyní třetí epizodu pětidílné série vltavských osudů.

Nevím, jak je to třeba u té nejmladší generace teď, ale v mé generaci a v následujících ještě Italové si své kulturní dědictví, bohatství velmi uvědomovali a byli na ně pyšní. Někde jsem četla, že v Itálii je soustředěno 70% evropského kulturního dědictví. Nevím, z čeho vycházejí UNESCO, jestli to sledovalo a tak dále, ale tohle jsem někde četla. A to obrovské bohatství si ti Italové opravdu uvědomovali, ale na druhou stranu Italové si jaksi užívají život. Takže kromě kultury mají ve svém životě velmi výrazně například fotbal. To je pro ně významná položka. Já jsem vždycky uváděla také, že třeba prezident Sandro Pertini, což byl pán, který nastoupil do toho úřadu opravdu ve vysokém věku, tak svého času vyvolal pohrdání nebo pohrdavé výroky na svou adresu, když na mistrovství světa, tuším, že to tehdy bylo ve Španělsku, kde Italové vyhráli. Vím, že na tom mistrovství byl přítomen tehdy francouzský prezident, německý prezident, protože jejich mužstva byly v tom finále. A pan Sandro Pertini tehdy ve věku přes 80 let tam radostně skákal na pódium. A ti další prezidenti, co tam byli a kteří nevyhráli, tak ho právě odsoudili, že to není hodno hlavy státu. A stejný pan prezident Pertini si všechny fotbalisty potom vzal do vládního speciálu letadla, dovezl si je do Říma a tam z letiště až do středu Říma k prezidentskému paláci, kam si je odvezl na oběd, to lemovalo všechno davy lidí. Vztah k fotbalu je obrovský. Stejně tak mají Italové velmi silný vztah například ke kuchyni, ke své italské kuchyni, která je úžasná, založená na kvalitních potravinách a jednoduchých, jednoznačně chuťově vytříbených pokrmech. A to k té kuchyni například vím, že desítky let každá italská rodina měla si svoji pizzerii, kam chodili v pátek na večeři celá rodina. A my, když jsme byli třeba u kamarádů v Itálii, tak nás v pátek, a byli jsme tam zrovna v pátek, tak nás tam vzali. A to vždycky probíhalo tak, že nás představili, protože se samozřejmě znali s těmi majiteli, tak nás představili, ti nás dokonce vzali i do kuchyně, což není úplně normální. A když jsme tam třeba za nějakou dobu přijeli znova a šli jsme opět do té pizzerie oblíbené, tak už nás vítali jako členy rodiny, to znamená, že nás všechny pocelovali na obě líce a měli jsme tam takové jaksi výsadní postání a tak dále. Italové prostě žijí skutečně plnokrevný život.

Další výrazné prvky jaksi italského života je samozřejmě móda. To já musím říct ze svého života, že když jsem v tom roce 73 byla poprvé v Itálii, tak u nás tehdy byla móda jaksi tesilová. Z umělé hmoty v Itálii už dávno nosili bavlnu len. A já od té doby jsem si šila sama, protože koupit ty látky bylo velmi jednoduché, těch bylo mnoho, ale jinak, kdybych si kupovala hotové oděvy, tak je to všechno z té umělé hmoty, což jsem prostě nesnášela. A nevadilo mi stejně jako Italkám, že třeba ty lněné jsou zmuchlané. No a dalším momentem toho italského života je samozřejmě vztah automobilům, i když tam se to hodně pokazilo, to souvisí s tím, jak oni byli Fiat, že italská značka, tam se všechno nějak změnilo, to je v mezinárodním kontextu teďka jaksi vnímáno a vím, že Italové, jaksi starší Italové, tak oplakávají tu hegemonii jaksi Itálie v tomto směru. Samozřejmě také mají vztah k různým automobilovým soutěžím, k motorkám a podobně. To jsou další výrazné prvky taky italského života. Když jsme začali jezdit do Itálie v těch 90. letech, tak zpočátku jsme navštěvovali kamarády, které jsem do té doby získala a bylo to tak, že většinou oni přijeli do Prahy a my jsme tam vlastně jako jim to nemohli oplatit a zvali nás k ním. V podstatě takové širší jaksi přátelství vznikala od roku 85, kdy do Prahy přišla jedna kamarádka, Fabricia Stellione se jmenuje, myslím, že to tady klidně mohu říct, protože taky řada mých kamarádů ji zná. A ona přišla nakladatelství Odeon, tuším, tenkrát vydávalo časopis Víta Čekoslováka, respektive propagandistický časopis této republiky, vydávalo v různých jazykových mutacích a také vydávalo Víta Čekoslováka, Československý život. A v té redakci vždycky měli rodilého mluvčího. A ta Fabricie, protože byla ze severu a protože byla silně levicově zaměřená také, tak jsem přišla tu redaktorku dělat. A já jsem se s ní seznámila tak, že tehdy se obrátilo nakladatelství na jazykovou školu a chtěli někoho, kdo naučí Italku na bazi italštiny česky. Paní vedoucí oddělení mě teda požádala, takže jsme se s Fabricí začali pravidelně stýkat a já jsem ji začala učit česky. A ona mě hned ještě téhož roku, co tady byla, tak jsem přivezla další svoje kamarády, kteří sem přijeli, že ona, bylo to půvabné, protože třeba přijeli na 1. máje, protože tady chtěli důstojným způsobem tento svátek slavit, ale přijeli v kožichu, protože by mohla být zima, byť byli ze severu. A pak přijeli a rozčilovali se, že v restauraci je dost rychle neobsloužili, když si dávali biftek a tak, ale tehdy to bych se zase, jak si se dostávala do hlubších souvislostí, ale biftek tenkrát stál, já nevím, 32 korun nebo kolik v restauraci a běžný oběd byl třeba do 10 korun, že? A takže ti, co tam byli v té narvané restauraci, tak ti si všichni dávali spíš ten guláš. Oni byli zkrátka takhle dočeni. Zkrátka tímto způsobem jsem se seznámila s řadou dalších lidí, kteří sem vždycky přijeli. Já jsem je prováděla po Praze, což jsem měla už praxi dávno předtím. Případně jsem je pozvala k nám na oběd a tak. A oni mi vlastně jenom chtěli toto oplácet a byli šťastní, že tam můžeme jet. Takže v těch 90. letech, v těch prvních letech, my jsme tam jezdili každý rok potom, tak jsme to dělali tak, že jsme nejprve jezdili po těch kamarádech. A pak jsme, protože jsme chtěli poznat jaksi celou Itálii, tak jsme jezdili jsme takzvaně na blind, protože v Itálii je tolik hotelů, jak známo, že absolutně nebyl problém
si jet, vždycky jsem si jenom stanovila trasu, došla jsem si do italského kulturního střediska a tam jsem si to nastudovala v jejich obsáhlé knihovně. A potom, když jsme tam jeli, tak na tom místě jsem si kupovala průvodce. Nic detailního, hlavně tam byly obrázky, takže jsem věděla, že to místo, kam se chci dostat, že tam je. No, to pochopitelně pak koncem 90. let, když jsme začali používat internet, tak jsem si to hledala na internetu všechno. A jenom jeden rok, bylo to na přelomu nového tisíciletí, jsme jeli do Itálie v době Ferragosto, čili kolem 15. srpna, kdy je svátek a kdy to je neoficiální začátek italských rodinných dovolených. A bylo tak strašně všude plno, že jsme měli velký problém ten hotel sehnat. A od té doby jsem si začala na internetu vyhledávat a přes internet jsem si objednala ten pobyt. To byla moje část na tom, že synek s námi přestal jezdit nějakých 17 letech asi, pak jsme jezdili s mužem sami. A můj muž zase obstarával všechno kolem auta, zajišťoval tuhle tu část té dovolené, takže to bylo nádherné. Můj muž také fotografoval, takže máme obrovský, jenom jaksi vytvořených máme 37 alb, ale potom máme ještě mnoho dalších fotek, které jsem do alb jaksi neukládala, ještě nestihla.

Všude se uvádí, nebo na mnoha statistikách jsem zaznamenala, že operu sledují pouze 3% obyvatel. Určitě jaksi opera nepatří k nejsledovanějším momentům kulturním na celém světě. Já sama jsem k ní také neměla žádný zvláštní vztah. Já jsem spíš, mě zajímaly koncerty klavírní, varhaní a tak dále. A pak jsem se seznámila, záhy vlastně po absolutoriu, jsem se seznámila, obrátila se na mě Jiřina Marková, v té době studentka konzervatoře. Bylo jí 18, myslím, v té době a na konzervatoři, konzervatoř je 6letá, že jak známo, jenom to tady připomenu, a italština se tam tehdy učila jenom v prvním až třetím ročníku. Měli ji povinnou zpěváci, samozřejmě klasický zpěv. Pop zpěv tehdy na konzervatoři ani nebyl ještě. A ta výuka byla rozvržená tak, že v prvním ročníku měli 2 hodiny, ve druhém 1 a ve třetím také 1. A bylo to proto, že vlastně během studia se seznamovali s italskými áriemi, ale v divadlech se opery zpívaly v překladu do češtiny. A ta Jiřina se chtěla dozvědět, jak si víc, naučit se víc italsky. Takže jsme spolu začali tu italštinu dělat. Potom ona se záhy dostala do Národního divadla, začala vystupovat a zvala mě na všechna představení a pak se k ní přidalo několik dalších zpěváků, kteří mě prosili o to též. Například tehdy Miroslav Kop, Pavel Horáček, Ivona Škvárová a další. Pak v roce 88 za mnou přiběhla Jiřina a řekla mi, že se na konzervatoři uvolňuje místo italštináře. Italštinářka odcházela na mateřskou dovolenou a ať tam hned jdu, že už jim to řekla a ať tam hned jdu. Tak jsem tam šla. Tehdejší zástupce ředitele mě řekl, že jde o to naučit je říct si o chleba a o peníze. Takhle to formuloval tehdy. A stále to byly teda ty vlastně 4 hodiny týdně, respektive vlastně bylo to 5 v tom roce 88, protože už bylo dálkové studium, už vzniklo oddělení pop a mělo dálkové studium a měli také povinnou italštinu. Pak se to zrušilo, jednak pop přešel do denního studia a přestali mít tu italštinu jako povinnou. Tak jsem tam začala pracovat. V roce 90 hned, když se změnila situace v divadlech a začali uvádět opery v originále, což dodnes je ve většině zemí, že víme, že všude ve světě zpívají Janáčka česky, což je úžasné. A tehdy se na mě obrátili, jestli bych mohla učit víc hodin a rozvrhli to tak, že se začalo učit, vím, že to bylo celkem 16 hodin a bylo to rozvržené tak, že první 4 ročníky měly 3 hodiny týdně a další poslední 2 ročníky měly po 2 hodinách týdně. Ty poslední 2 ročníky už nebyly povinné, stále měli italštinu povinnou pěvci, zpěváci, klasický zpěv. A ty poslední 2 ročníky nebyly povinné, protože to tam bylo rozdělené první 4 ročníky jaksi do maturity, která tehdy ještě nebyla, tak jako v celém státě, začala být povinná před několika lety. A ty poslední 2 ročníky byly k absolutoriu a tam si oni mohli vybrat, protože zpěváci byli jediní, kteří měli povinné 2 jazyky. Ten druhý byl volitelný. Italština byla povinná pro všechny a druhý byl volitelný a mohli si tehdy volit mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou. A drtivá většina těch zpěváků, to byla výjimka, která si tu italštinu nezvolila, protože samozřejmě už jaksi to, že se opery uvádějí v originále, bylo všeobecně známo. Oni také na ty opery do toho divadla chodili, že? Já jsem potom učila ještě na řadě dalších škol, kde jsem si to vždycky jaksi přizpůsobila. Například v 90. letech jsem učila v italském kulturním středisku a tam jsem si po několika letech jaksi prosadila, že se
tam dělal libretní kurz takzvaný, to znamená, že jsem těm frekventantům kurzu povídala, vyprávěla o různých libretech, o různých operách a dělali jsme si k tomu arie a pak jsme si to pouštěli na videu tehdy. A pak jsem začala učit také na HAMU, Dalově konzervatoři a ještě na jiných, převážně tedy hudebních školách.

Tahle ta výuka zpěváků byla pro mě nesmírně zajímavá. Když jsem začala učit na konzervatoři, tak mě řekli někteří lidé, mě řekli, doslova se vyjádřili takhle, není to podfuk, když přece zpěváci všichni mají hudební sluch, tak to musí slyšet a musí dobře vyslovovat. To jsem při té výuce zjistila, že to tak není, že je rozdíl mezi, samozřejmě hudební sluch měli všichni, jinak by se asi na tu školu nedostali, ale jsou to dvě věci, jaksi profesní. Jedna věc je hudební sluch a druhá je, teď to nazvu úplně laicky, schopnost nápodoby výslovnosti toho jazyka, který studujeme. A to, já se domnívám, že to je talent. To se nedá ovlivnit, to se nedá úplně do té míry naučit. To myslím, že všichni známe. A třeba v té italštině konkrétně vlastně s tím souvisí ta libozvučnost italštiny, která je daná tím, že italština nemá hrdelní hlásky, to je první věc. A za druhé se všechno vyslovuje na patře mnohem blíž horním zubům, než v češtině. Takže to, co člověk běžně učil na jazykovkách a tak, tu výslovnost, tak pro ty zpěváky to nestačilo, protože to je i záležitost při tom zpěvu, aby ten hlas šel volně ven právě tím hrdlem. A tak to ještě souvisí s tím, že tam jsou třeba zdvojené hlásky, že r se vyslovuje někde jinde. Pro mě nebo pro lidi, kteří studují italštinu, bylo trošku šokující poznání, které já jsem se dozvěděla od Italů a pak mi to řeklo ještě několik mých žáků, kteří třeba studovali v Itálii nebo kteří zpívali v divadle a jim to řekli Italové. Pro Italy třeba české L zpívané může působit jako rána, ruší jim to. Tohle to všechno jsem potom, tyhle ty poznatky týkající se výslovnosti, jsem potom, když jsem působila v divadle jako jazyková poradkyně, tak jsem si to taky ještě ověřovala, třeba když jsme při generálce, jsem seděla v hledišti, že a na jevišti probíhala zkouška a vedle mě si sedávaly, zvláště teda ženy, alternantky té role, její kolegyně to zpívala na jevišti, ona seděla vedle mě a teď mi říkala, že to je takhle. A teď mi do ucha řekla, co zavnímala a většinou to byly právě tyhle věci. Ne, že by měli to špatně nastudováno, to ne, ale neměli tu výslovnost dostatečně jaksi v těch ústech položenou. A tatáž, já jsem jí dala za pravdu a ona si šla na to jeviště potom, sedla si ke mně ta alternantka, která to tam před... a ty otázky byly stejné. To znamená, že to vnímali, ale pak ještě dál vlastně jsem se s tím setkala, že jsem jim říkala, nahrajte si tu svoji zkoušku, tu svoji roli, protože se na mě, když jsem šla jednomu zpěvákovi říct, jaké jsem tam našla chyby a on mě říkal, no ne, ale já jsem to říkal. A já jsem říkala, tak si to nahraj. Tak on si to nahrál sám sebe a říkal, no jo, měl si pravdu. Protože skutečně, jak si člověk není schopen, někteří jsou schopni ten jazyk posunout nebo to vyslovit, tak, ale někteří to dělají zkrátka tak jako pořád stejně. No. V tom třeba velké plus mají třeba zpěváci slovenští, protože slovenština je měkčí, že je jinak prostě posazená. Jedna slovenská zpěvačka, která pořád dělala v 90. letech, pořád dělala jednu chybičku a já jsem to konzultovala s jednou kolegyní tam, která se s ní kamarádila a říkala jsem, proč to pořád? A ona říkala, no protože ona je Maďarka. Já byla Slovenka, ale rodiče měla maďarské a zřejmě první jazyk byla maďarština, nevím. No, takže to jsou takové nesmírně zajímavé momenty i v té práci kolem té výslovnosti.

operní překlady, překlady operních libret, úplně první, jsem vytvořila někdy v roce 86, kdy se na mě obrátilo tehdy divadlo v Ústí nad Labem, které bylo pozváno s Figarovou svatbou, nastudovanou ale v italštině. Oni ji měli nastudovanou v češtině a měli ji nastudovat v italštině a byli pozváni do Německa, západního Německa nepochybně tehdy. Tak jim to stálo za to, si to celé nastudovat. A pozvali mě jednak jako jazykovou poradkyně, to jsem vlastně poprvé působila jako jazyková poradkyně, protože tehdejší ředitel usoudil, že mám výbornou výslovnost, protože oni to právě všichni slyší, ale chtěli právě udělat poprvé pracovní překlad nebo doslovný překlad. Slovo pod slovo, což je specifikum. Naprosté, v cizině se to tak dělalo, ale tady ne, protože se to zpívalo v češtině, tak proč by se dělal ten překlad? Tady se dělal jenom ten překlad do hudby. To bylo poprvé, kdy jsem se tedy setkala s doslovným překladem, protože v té době se, jak už jsem uvedla, opery uváděly v překladu do češtiny a to byla taková specifická záležitost, protože překládat libretto do hudby je samozřejmě nesmírně náročné, protože se musí hlavně respektovat ta hudba. A čeština a italština jsou hodně odlišné, hodně vzdálené v tomto směru. A navíc ten překlad do té hudby dělal se jaksi básnický překlad, tak jak většinou ty překlady byly v originále, respektive recitativy nemusely být veršované, ale árie byly zásadně. Arie a dueta a tak dále. A samozřejmě ten překladatel musel v té češtině spoustu věcí pozměnit. Já jsem se s tím poprvé setkala, když jsem v 80. letech na jazykové škole jsem součástí toho měla pravidelně, že jsme si překládali nějakou arii jako jeden z kulturních momentů, kterými jsme se zabývali. A vím, že jsem jim ráda dávala, nebo začínala jsem tím, že jsem jim dávala árii Madamína z opery Don Giovanni. A byla jsem velmi překvapená. Měli jsme to tam, překládali jsme si to vlastně doslova, ale zároveň jsem si k tomu našla překlad, který byl v programu zřejmě. A byla jsem velmi překvapená, že ten překladatel tím, jak to přizpůsoboval češtině, tak v podstatě z toho Leporella, což je nesmírně zajímavá postava té opery a je to takový jaksi prototyp těch sluhů pozdějších, který měl být zároveň sluha, ale i takový kumpán vlastně toho Dona Giovanniho, tak on z něj udělal vyloženě jenom takovýho sluhu poslušného a tak mě to obměnil. Zásadní byla ta záležitost jaksi těch not, které musel vyjádřit. Ale zároveň v té době třeba ty překlady dělali básníci nebo skutečně jaksi spisovatelé, hlavně básníci, kteří si nechali udělat právě překlad, protože neuměli italsky, a pak to vlastně literárně jako dotvořili. A to je taková zásadní otázka vůbec, která se potom řešila. To nebylo jenom v té opeře, ale vím, že se to někdy už v 80. letech se to řešilo i tehdy v nějakém literárním časopise. Vím, že o tom byl dlouhý článek, že není možné, aby překladatel překládal z jazyka, který neumí, tak to byl takový problém, který potom se ještě táhnul zase v jiné podobě dál a tak dále.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte, milí posluchači, v dnešním nedělním operním odpoledni. Na programu jsou dvě díla belgického operního skladatele, kterým je rodák z Lutychu, André Ernest Modest Grétry. Tento Belgičan se stal jedním z nejvýznamnějších skladatelů francouzské komické opery 18. století, což podporuje více než 40 titulů tohoto žánru. Mezi jeho nejslavnější díla patří Zémir a Azor nebo Richard Lví srdce. Tato komedie o třech dějstvích je dnes na programu. A protože má necelou hodinu a čtvrt, doprovodí ji v dnešním operním odpoledni jeho další opera, balet, o třech dějstvích Káhirská karavana. Vznikla o rok dříve než Richard Lví srdce a uslyšíte ji jako druhou. Nedělním operním odpolednem vás bude provázet Rafael Brom. Richard Lví srdce je komická opera o třech dějstvích na libreto, které napsal Michel Jean Sedan. Je inspirované legendou o zajetí anglického krále Richarda I. v Rakousku při jeho cestě z návratu z křížové výpravy a jeho záchraně věrným trubadurem Blondelem. Žalářuje ho guvernér Florestan na zámku v Linci podle libreta. Blondelovi pomohou Sir Williams s dcerou Lauretou a služebníky. Vesničané Antonín, Coletta a manželé Maturin a Maturina, dvorní dáma Beatrix a láska krále Richarda, hraběnka Markéta z Flander a Artois a její garda. Opera měla premiéru 21. října 1784 v Paříži, v prvním pařížském La Salle Favart v divadle Italské komedie. Blondelovu árii O Richarde, o můj králi, doprovází pochybná legenda, že ji zpívala 1. října 1789 králova stráž ve Versailles a rozlítila tím davy, které vtrhly do Versailles a vyhnali královskou rodinu, která se tam už nevrátila. Ale stalo se to až 6. října dramaticky se střelbou a bez zpěvu árie O Richardovi. Každopádně to byl konec královské opery ve Versailles a také krále Ludvíka XVI. A jeho choti Marie Antoinety, kteří v průběhu revoluce skončili pod gilotinou. Dnes uvádíme nahrávku opery Richard Lví srdce, která vznikla roku 2019 na zámku Versailles. Účinkují Charles Barbier, recitace, vysoký úředník Senešal, Angiran Deis, tenor Blondel, Renu van Mechelen, tenor Richard, Melody Luleggia, Laureta, Marie Prébost, soprán, Antonio a hraběnka, Geoffra Biffier, bas, Sir William,

se vracejí domů z polí se zpěvem a na úpatí hradu potkají slepého trubadúra. Je to převlečený blondel, věrný Richardův druh, hledající svého pána. Veden mladým Antoniem odhaluje o samotě své tajné poslání a zpívá velkolepou árii o Richarde, o králi. Na scénu vstupuje Sir William, spolubojovník krále Richarda, který pomstil po návratu domů smrt svého otce, zabil vraha a pak uprchl na kontinent. Je následován Guillotem, služebníkem guvernéra věznice Florestana, který Williamsově dcery Lauretě přináší dopis od svého pána. Williams, který Guillota podezřívá z nadbíhání Lauretě, mu vynadá a Florestana nazve svůdcem. Dopis totiž oznamuje Florestanovu návštěvu Laurety ještě ten večer, což mladou dívku znepokojí a zpívá árii Bojím se s ním v noci mluvit, níž popisuje vášeň k Florestanovi. Blondel jí vysvětluje povahu mužů. Když se objeví hraběnka Markéta se svým doprovodem, kterou Richard miluje, je na návštěvě u Sira Williamse. Blondel jí ujišťuje o své loajalitě a spustí árii, kterou pro ně kdysi Richard složil. Poté pobaví všechny přítomné velkolepou pijáckou árií Ten sultán Saladin. Začíná první dějství Grétryho opery Richard Lví srdce.

Skončilo první dějství Grétryho opery Richard Lví srdce. Ve druhém dějství zastihneme Richarda, jak s portrétem Markéty v ruce přechází po hradbách a zoufá si nad svým osudem v árii, jestli na mě celý vesmír zapomene. Najednou slyší svou píseň, kterou hraje blondel na housle, a sám si melodii převezme. Je to zpěv o žhavé spalující horečce. Pak ale stráže blondela zajmou a odvedou ho k Florestanovi. Trubadur mu doručí zprávu od Laurety, ve které ona souhlasí s večerním setkáním. Tato dobrá zpráva mu vynese sympatie guvernéra, ale Florestan předstírá zlobu a v zuřivém finále propouští blondela a jeho průvodce Antonia. Tady je druhé jednání opery Richard Lví srdce od Andrého Ernesta Modesta Grétryho.

Skončilo druhé jednání Grétryho opery Richard Levý srdce, ve kterém trubadur Blondel objevil vězení Richarda Levýho srdce, zahrál pod hradbami jeho píseň, kterou vězeň opětoval. Byl předveden k strážci vězení a předal mu dopis od Laurety, dcery Sira Williamse. A vstupujeme do třetího dějství, ve kterém Blondel přichází do domu Sira Williamse, zlatem přesvědčí služebnictvo Charlese a Urbana, aby ho vzpustili ke hraběnce. Hraběnka rozmlouvá s Williamsem a Senešalem a pak dvorní dáma Beatrix přivádí Blondela. Zůstanou sami a Blondel se jí dá poznat. Pak prozradí, že Richard je držen v zajetí na hradě. Markéta poté shromáždí své důstojníky, kteří jsou odhodláni osvobodit svého krále. Zazní píseň Kdo je rytíř? Ano, tyto hradby. Blondel pak předestře lstivý plán. Pozvou Florestána do Williamsova domu, kde bude oslava 50. výročí svatby vesničanů Maturina a Maturiny a také tam bude Laureta, se kterou si smluvil schůzku Florestan. V té době nebude moci hrát bránit. Také se o tom v opeře zpívá Guvernér během tance. Rolníci přicházejí na slavnost, zpívají a tančí. A hudba, a hudba, a peníze, ve francouzštině ézik, ézik, éfrik a frol. Florestan, veden povinnostmi, se chce vrátit na hrad, ale je zadržen a dostává ultimátum k propuštění Richarda. Když pevně prohlašuje, ne, jeho osud nikdy nebude ve vašich rukou, je zatčen. Pak se v opeře zpívá Richarde chvilku. Přichází boj a útok na vyhlédnutou slabinu ve zdi vede k vítězství a osvobození Richarda, který Marketu objímá a zpívá O má drahá hraběnko. Poté vrací Florestanovi jeho meč a Williams velkoryse souhlasí se sňatkem Laurety s Florestanem. Blondel je ve finále oslavován triem v podání Richarda, Markéty a Blondela, které velebí věrnou lásku trubadura. Tady je finále Grétryho opery Richard Lví srdce.

0: skončilo třetí dějství komické opery Richard Lví srdce od Andrého Ernesta Modesta Grétryho. Libreto napsal Michel Jean Sedan a opera měla premiéru 21. října 1784 v Paříži v prvním pařížském Salle Favart v divadle Italské komedie. Slyšeli jste nahrávku, která vznikla v roce 2019 na zámku Versailles. Učinkovali Charles Barbier, recitace Seneschal, Angiran Deis, tenor Blondel, Renu van Mechelen, tenor Richard, Melody Luledja, soprán Laureta, Marie Prebost, soprán Antonio a Hraběnka, Geoffrey Bifier, bas Sir Williams, Jean-Gabriel Samarta, Urban Florestan Maturin, Sissi Lachil, soprán paní Maturinová, François Pardeye, tenor Guillot a Charles, Agathe Bude, soprán Coletta, Virginie Lefebvre, soprán Beatrix, François Jorot, bariton Rolník. Spoluúčinkoval sbor a orchestr Le Concert Spirituel, řídil Hervé Nicke.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Druhou operou Andrého Ernesta Modesta Grétryho bude v dnešním nedělním operním odpoledni opera balet o třech dějstvích s názvem Káhirská karavana. Libreto napsal Étienne Morel de Chédevilly. Premiéra se konala 30. listopadu 1783 v Královské opeře na zámku Fontainebleau. Veřejná premiéra se konala 15. ledna 1784 v divadle z brány svatého Martina v Théâtre de la Porte Saint-Martin. Byla to nejúspěšnější z Grétryho velkých komediálních děl. Do roku 1829 se v pařížské opeře setkala s více než 500 uvedeními. Píše se, že libreto opery do něj zasáhl hrabě z Provence, budoucí král Ludvík XVIII. Grétry rafinovaně vyhověl publiku 18. a počátku 19. století, které si orientalistické komedie oblíbilo. Dneska jsou nejznámější Mozartův Únos ze Sarajevu a Rossiniho Italka v Alžíru. Ve Grétryho opeře baletu jde o romantický příběh z prostředí osmanského Blízkého východu. V centru děje je zajatý pár, Francouz Saafar a jeho krásná muslimská žena Zélima, kteří jsou odloučeni a nakonec se v paláci egyptského paši znovu sejdou. Dnes uvádíme záznam opery z 20. a 21. července roku 1991 v kostele Saint-Lô v Namuru v rámci Valonského festivalu. Nahrávku vydala společnost Richard Carr v roce 1991 a znovu v roce 2008. Osoby a účinkující. Paša, egyptský vládce Osman, Žilbasta, bas, Tamorin, hlavní eunuch Sarajevu, Žil Rago, kontratenor, Florestan, kapitán lodi, Filip Italoši, bariton, Saafar, francouzský zajatec, Guy de Mé, tenor, Iska, náčelník karavany a obchodník s otroky, Vensa, Le Texier, bariton, Zélima, muslimská otrokyně, Isabel Polinár, soprán, Almaida, favoritka paši, Greta de Renier, soprán, italská otrokyně, Catherine Napoli, soprán, francouzská otrokyně, Marie Noël de Calate, soprán, německá otrokyně, Els Kromé, soprán, baletní koryfejky, Els Kromé, soprán a Marie Paul Vett, soprán. Osma, strážce Sarajevu, John Deere, bas, Firvie, Claude Masso, bas, Dav otroků ze všech národů, sbor svobodných cestovatelů a sbor Arabů, zpívá komorní sbor Namur. Hraje Richard Carr Academy, řídí Mark Minkovsky. První dějství zobrazuje karavanserai s krajinou na břehu Nilu. Karavanu tvoří svobodní cestovatelé a zajatci, které Iska hodlá prodat na káhirském bazaru. Mezi otroky je Zelima, dcera Naboba, a její manžel, statečný Sáfár. Během jejich pobytu zpívá k obveselní cestovatelů francouzská otrokyně. Iska se rozhodl Sáfára a Zelimu oddělit. Když se karavana připravuje na odjezd, je napadena oddílem Arabů. Sáfár žádá Iska, aby ho osvobodil z pout, aby se mohl zapojit do boje. Na oplátku mu Iska slíbí svobodu. Díky statečnosti Sáfára jsou Arabové poraženi. Iska svůj slib splní a osvobodí Sáfára, ale ten žádá vyměnit svou svobodu za volnost pro Zelimu. Iska, vědom si hodnoty této vězenkyně na trhu s otroky, odmítá prosbu milenců. Karavana pokračuje na své cestě do Káhiry.

To bylo první jednání opery baletu Káhirská karavana od Grétryho. Ve druhém dějství oznamuje Iska Tamorinovi, Eunuchovi v Pašově paláci, že přivedl několik krásek, schopných Pašovi vrátit chuť do života. Paša si přeje uspořádat hostinu na počest statečného Florestana, vrchního velitele francouzské eskadry, který zachránil Pašovu loď během bouře. Ve své první árii Paša chválí vlastnosti Francouzů, štědrost, radost, statečnost a také odvahu. Almaide, sultánova oblíbenkyně, však cítí, že její mocenské postavení je ohroženo a pokouší se Pašu okouzlit tím, že mu připraví zábavu s krásami Serailu. Paša se však nemůže zbavit své melancholie. Tamorin se ho snaží přesvědčit, že by tuto melancholii mohl rozptýlit nevěrou. Pak se ale objeví Iska a předloží Pašovi katalog krásek, které přivedl. Paša se pak rozhodne jít na káhirský bazar, aby tam obdivoval krásné ženy. Následuje velkolepý divertisman, který zahrnuje řadu tanců, představujících různé národy a také árie zpívané francouzskými, italskými a německými otrokyněmi, přičemž každé vystoupení zdůrazňuje jedinečný charakter oné země prostřednictvím vokálního stylu, který je pro tuto zemi charakteristický. Paša se ale zajímá pouze o Zelimu. Navzdory protestům Sáfára, který právě dorazil, aby za ní zaplatil výkupné, Paša si Zelimu odvede. Sáfár zakončuje představení velkolepou árií pomsty. Tady je druhé jednání Grétryho opery Káhirská karavana.